baráku dělat hospodu, z mýho se žádná trachtace strojit nebude. V tom se rozletělo okno do kořán a do světnice padl pítel, že by jej dva mužti měli co nést. A zdáli, zaburácel Krakonošův hlas. Otví se nikdo neprosí. Trautenberg s rázem zpamatoval a už huláká na Anče. Co stojíš? Rozvaž ten pítel! Anč rozvázal tkanice a mankote. Z pytle se vysypal zajíc a bažant, flákota srnčího a jelení kýta, pytlík mouky a po bandasce borůvek a brusinek. Trautenbergovi se už zbíhaly sliny. No, tak, abys neřekla, obrátil najednou. Ty křtiny si u mě vystrojte a pozvání milostivě přijímám. Konečně přišel ten slavný den. Anče zabalila Kubíčka do křtící peřinky, Kuba s Hajným se oblíkli do svátečního a vykročili dát prvorozenému křesťanské jméno. Když se pak k polednímu vrátili, Hajný, teď už doopravdický kmotr, zvedl Kubíčka na rukou a slavnostně odříkával. Odnesli jsme Hošíčka, přinesli jsme Kubíčka, požehnej pámbu. Pámbu, požehnej, přidal se i Krakonoš, který tu najednou stál, jako by z nebe spadl. Trautenberg ho přivítal, jako by se o tu slávu zasloužil on sám, ani se nezastyděl. Jedli, připíjeli na zdraví Kubíčkovi i sobě ve spolek a když slunce začínalo pomalu klouzat za vrcholky hor, přistoupil Krakonoš ke kolípce a vytáhl z kapsy dárek. Píšťalku, vábničku, zlatou, až oči přecházely. Potom slavnostně vyhlásil. Když hvízneš tence, přiletí ptáci. Když hvízneš silněji, přiběhne lesní zvěř. A kdybys hvízdl splna dechu, přijdu já sám, ať jsem kdekoliv. Položil píšťalku na peřinku a byl ten tam. Té noci nemohl Trautenberg usnout. Takovou píšťalku tak mít. V tom si vzpomněl, že někde v truhle musí být píšťalka po neboštíku Pantátovi. Byla. Zašla, zrezivěla, ale jinak od Krakonošovi k nerozeznání. Trautenberg popadl hadr, vyhrábl z kamen hrstku popela a drhl, až byla píšťalka jako ze zlata. Na druhý den vyhnal všechny na dříví, jen aby byli z domu. Kubička, že ohlídá, ale místo hlídání se dal do hledání. Píšťalku našel v hrníčku s malovaným jelenem, který Hajný koupil Kubičkovi za kmotrovský dárek. Trautenberg vyměnil píšťalky, nabil flinty, stoupil si doprostřed dvora a ten se hvízdl. Z výšky se snesl orel jako černý mrak a zatěl pařáty Trautenbergovi do ramene. Trautenberg leknutím hvízdl silněji a obrovský jelen ho nabral parožím. Pomoc! Křičí Trautenberg a to už před ním stojí Krakonoš. Krakonoši, sousede, já za nic nemůžu, já si chtěl píšťalku jenom vyzkoušet, lhal Trautenberg jako zjednaný. No, když jsi si vyzkoušel, tak si ji nech, ušklíbl se Krakonoš. A Trautenberg držel v ruce místo píšťalky klikatou zmii. Vykřikl hrůzou, padl na kolena a prosí. Přiznávám, všechno přiznávám, jenom mě zbav ty potvory. Krakonoš mávl holí, orel i jelen zmizeli a ze zmije byla opět píšťalka. Dej ji tam, odkud si vzal, proučí Krakonoš. A pamatuj, ještě jednou se na píšťalku jen podíváš. Dozví se to Anče. Jenom to ne, Krakonoši, vyděsil se Trautenberg. Oni by mi zase utekli. Rozběhl se do sedničky, vyměnil píšťalky a když se Anče, Kuba a Hajný vrátili z lesa, kolíbal Kubička, jako by se nic nestalo.

neděle. Jo! Na Peru, to ve směru na Bermudy, to jo, tam se ztrácej všechny možný obludy. No jo, lidi, lodě, vrtulníky, letadla, mnohá by si řekla, to bych dopadla.

0: jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, očko, pojď sem, očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek modro očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky, a nebude odpovídat, když se ho budete ptát. Snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

0: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hlík do Dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. Ale žádnej podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě Teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Na pasekách zrálí trávy a Víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem. Jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka a zastavila se v tanci. Jsem jaká jsem, křikla kopřiva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka. Protože jinak by na tomhle místě napřes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopřiva ji žáhla. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co jsi chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže výlí slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si Víla jednou poplakala, tam na věky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu Kordulka. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůže se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče Víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se Víla na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal, řekla Kordulka. Já, povídá pyšně kopřiva, šlehla jsem jí a tebe šlehnu taky. Ohnala se po Kordulce jako želízkem, jenže Kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla Kordulce, ty se nebojíš Víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby Víly plakali. Schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda, uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem ti půjčila na trávu? No kde ji máš? Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla ji voda. A to já mám pro tvé pletichy s vílami přijít o nůši? Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní Kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa Víla Amálka. Hned Kordulku nech. Poroučí mi ta pravá, ohnala se široká bába slovem po Amálce a seká Kordulku březovou metlou. A Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla Amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůží. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala se zpátky svou nůži, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti a teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji Kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko kejchavice do nosu. Široká bába hepčí a odrazilo jí to k topolům. Kordulka foukla znova. Široká bába hepčá a odrazilo jí to k vrbě. Kordulka foukla po třetí. Široká bába hepčů a odrazilo jí to k bříze.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: O myších, kterým chutnalo železo. V jednom malém městě žil kdysi kupec. Byl spíš chudý než bohatý, neměl ženu ani děti, měl jen těžkou železnou váhu, památku po otci. Na té váze už vážil nejenom jeho otec, ale i děd, praděd a také otec toho praděda. Jednou se kupec rozhodl, že se vydá do světa za výdělkem, aby se bídy zbavil. Uzamkl dům, vzal těžkou váhu na rameno a zaklepal u souseda. Milý sousede, řekl mu, jdu za tebou, protože vím, že jsi člověk spravedlivý. Odcházím do světa a nevím, kdy se vrátím. Mám strach, aby mi zatím zloděj neukradl váhu. Je to památka po předcích. Vážil na ní už můj otec, děd, praděd a také otec mého praděda. Moc tě prosím, schovej mi váhu u sebe. Až se vrátím, vezmu si ji zase zpátky. Soused mu ochotně slíbil, že se o váhu postará a kupec odešel do světa. Štěstí mu však nepřálo a tak se po dlouhém čase vrátil domů stejně chudý, jako byl dřív. Zaklepal u souseda a řekl, milý sousede, vrátil jsem se a jdu si pro svou váhu. Moc ti děkuji, že jsi mi ji u sebe nechal tak dlouhou dobu. Soused však byl lakomec. Váhu si chtěl nechat a proto odpověděl skormouceně. Je mi líto, že tě musím zklamat. Uložil jsem váhu ve sklepě, aby ji nikdo neukradl, ale sežrali ji myši. Nezbyl z ní ani kousek. Kupec si pomyslel, jak mohou myši sežrat těžkou železnou váhu. Mrzelo ho, že ho soused oklamal a kudy chodil, tudy přemýšlel, jak by dostal váhu zpátky. Nedaleko kupcova domu tekla řeka. Jednoho horkého dne uprostřed léta kupec spatřil, že se v zátočně koupe sousedův syn. Vyšel z domu a řekl chlapci, proč pak si tu hraješ tak sám, kde máš kamarády? A chlapec odpověděl smutně, se mnou si nikdo nechce hrát, všichni říkají, že můj otec je lakomec a já, že budu jednou zrovna takový. Víš co, řekl kupec, půjdeš do mého domu, někde se tam schováš a zůstaneš v úkrytu tak dlouho, dokud tě nenajdu, i kdyby to mělo trvat až do rána. Chlapci se nápad moc líbil, rozběhl se do kupcova domu a ukryl se na půdě mezi trámy. Kupec se zatím posadil do trávy na břehu řeky a díval se do vody. Po nějaké době se objevil na cestě udýchaný soused. Spatřil kupce a zeptal se, neviděl jsi tady někde mého syna? Šel se koupat a ještě se nevrátil. Viděl jsem ho, přikývl kupec. A mám pro tebe smutnou zprávu, protože tě potkalo veliké neštěstí. Jaké neštěstí? Zvolal soused. Rychle mi pověz, co se stalo. Běda, snad se neutopil. Neutopil, odpověděl kupec. Vylezl z vody, oblékl se, ale v tom přiletěl sokol, uchopil ho do drápů a odletěl s ním k horám. Viděl jsem to na vlastní oči, ale nemohl jsem už nic dělat. Soused se na něj chvíli díval, jako by nevěřil vlastnímu sluchu. Potom popadl kupce za límec a zvolal. Pomoc! Lidé dobří, pomoc! A s velkým nářkem odvlekl kupce k soudci. Pane, řekl soudci hněvivě, tento muž je darebák, podvodník a lhář. Našel jsem ho na břehu řeky, v níž se koupal můj syn. Chlapec se však domů nevrátil a tento muž tvrdí, že viděl, jak ho v drápech odnesl sokol. Ať se hned přizná, co udělal s mým synem. Přece nemohl mé dítě odnést obyčejný sokol. Soudce se podivil a řekl kupci, to je opravdu nemožné. Jak by sokol mohl odnést v drápech chlapce? Na tom přece není nic podivného, odpověděl kupec. Takový sokol dokáže odnést nejenom chlapce, ale i meska anebo koně. Soudce se rozlobil. Co to povídáš? Vždyť sokol neunese ani králíka. A kupec řekl mírně. Pane, když mohou myši sežrat těžkou železnou váhu, proč by nemohl sokol odnést malého chlapce? Soudce hned pochopil, co se stalo, povstal a řekl. Poslyšte oba můj rozsudek. Ty vrať kupci železnou váhu a ty vrať otci jeho syna. Neboť taková je spravedlnost. A oba tak učinili. Soused s hanbou, kupec vesele a s radostí.

zázračném rouchu. Byl jednou jeden král a ten měl pěknou dceru. Jednoho dne seděla princezna před zrcadlem a česala se. Z nenadání objevila ve vlasech malou vešku. Přivolala krále a řekla: Otče, podívej se, co jsem našla ve svých krásných vlasech. Král se podíval a pravil: Vešku z princezniných vlasů nemůžeme přece jen tak zabít. Něco ti povím. Dáme jí do skleničky a budeme se dívat, co udělá. Dali veš do skleničky, za několik dnů vzala princezna skleničku do ruky a vykřikla: Otče, pojď se podívat, jak veška vyrostla. Král přiběhl a uviděl, že se veš do skleničky sotva vejde. Chvíli uvažoval, co dělat, pak řekl: Dáme ji do skleněného džbánu. Dali veš do velkého skleněného džbánu. Za několik dní se přišla princezna podívat, co veš dělá, a vykřikla: Otče, pojď sem, ta veš zase vyrostla. Král přiběhl a uviděl, že se veš do džbánu stěží vejde. Přemýšlel, co dělat, a pak řekl: Dáme ji do hrnce. Dali veš do hrnce. Uplynulo několik dnů, princezna se podívala do hrnce a zvolala: Otče, pojď se podívat, ta veš se za chvíli nevejde ani do největšího hrnce z tvého království. Král chvíli uvažoval, prohlížel si veš a pak pravil: Už vím, co uděláme, dáme ji na dvůr do ohrady. Dali veš do ohrady, ale za pár dnů vyrostla veš tolik, že se nemohla v ohradě ani pohnout. Princezna znovu zavolala krále, král obcházel ohradu ze všech stran, probíral si přitom rukou své bílé vousy a přemýšlel. Po dlouhé chvíli konečně zvolal: Víš, co uděláme, dcero? Já tu veš dám zabít a udělám si z její kůže královské roucho. Sluhové zabili veš, stáhli ji a nejlepší krejčí ušili z její kůže královské roucho. Král si roucho oblékl, přivolal trubače a řekl mu: Teď oznámíš všem mým podaným, že se má dcera bude vdávat. Už má na to nejvyšší čas. Avšak vezme si jen toho, kdo uhodne, z čeho jsem si dal ušít své nové královské roucho. Ze štěnice, z blechy nebo ze vši. Hned se začali sjíždět ze všech stran synkové urozenců, hrabat i knížat, aby hádali, z čeho je nové královo roucho. Jedni říkali: Královské roucho je z gazely. A jiní říkali, že je z medvědí kůže, z jelena anebo z býka. Nikdo se neodvážil hádat, že je ze štěnice, z blechy nebo dokonce ze vši. Na večer pátého dne dorazil ke královskému paláci chudý pastýř. Brána už byla zavřená a začalo se stmívat. Pastýř se neodvážil zabušit na bránu. Ulehl do trávy pod otevřené okno, dal si ruce za hlavu a chystal se spát. Už zavíral oči, když zaslechl otevřeným oknem princeznin hlas: Otče, já se chci vdávat. Ta hádanka je příliš těžká a nikdo ji neuhádne. A potom uslyšel pastýř krále: Dcero moje, přece si nevezmeš kdejakého hlupáka, který nepozná, že moje roucho není ani z gazely, ani z medvěda, ani z jelena, ani z blechy, ani ze štěnice, ale z obyčejné vši. Pastýř se spokojeně usmál a řekl si: Zítra se ožením s královskou dcerou. Pak zavřel oči a spal hlubokým spánkem až do rána. Když vyšlo slunce, pastýř vstal a šel za králem. Pozdravil ho a řekl, že si jde pro princeznu. Podívej se tedy dobře, pravil král, z čeho je moje roucho. Pastýř se předklonil, dal si dlaně na kolena a řekl: Pane králi, otočte se ke mně zády. Král se otočil a pastýř řekl: Pane králi, obraťte se ke mně ještě levým bokem. Král se znovu pootočil, pastýř zavrtěl hlavou a řekl: Pane králi, obraťte se ke mně ještě pravým bokem.
Král se znovu otočil, pastýř si ho chvíli prohlížel a pak řekl: a teď, pane králi, choďte chvíli sem a tam. Král přecházel od okna ke dveřím a od dveří k oknu, pastýř ho dlouho sledoval a pak řekl pomalu: z gazely to není, z medvěda to není, z jelena to není. Že by to bylo ze štěnice, to taky není. Pane králi, obraťte se ještě jednou. Že by to bylo z blechy, to taky není. Ne, ne, ne, z blechy to určitě není. Pane králi, pojďte blíž k oknu. Že by to bylo přece jenom z blechy? Ne, ne, ne, ne, z blechy to není. Pane králi, přejděte blíž ke dveřím. A že by to bylo ze vši? Že by to bylo doopravdy ze vši? No jistě, no jistě, já už to mám. Je to ze vši. A král řekl: je to ze vši. A já ti dám svou dceru za ženu. Avšak nedávám ti ji, protože jsi uhádl, z čeho je mé nové roucho. Dávám ti ji, neboť si donutil krále, aby tě poslouchal na slovo. Vezmi si mou dceru, chlapče. Ty jediný si ji zasloužíš.

0: Třetí kapitola. 4. srpna už nebylo pošmourno, slunce však zastíral podivný stín. Když se vykutálelo nad odpuštěné hory a objevilo se na červeném nebi, vypadalo chvíli černě. Oteplilo se. Naši cestovatelé celou noc jen putovali a putovali. Čenich se dal do fňukání.
1: Jsem unavený, řekl. Jsem už ze všeho unavený. Teď je řada na vás, abyste nesli stan a pánev na lívance.
2: Je to dobrý stan, pravil Šňupálek. Musíme se však chránit před nadměrnou náklonností k majetku. Klidně ho zahoď. A pánev na lívance taky. Stejně už na ní nemáme co dát.
1: To myslíš vážně? Zeptal se čenich udiveně. Zahodit do propasti?
0: Šňupálek přikývl. Čenich se vydal ke srázu.
3: Dalo by se v něm bydlet, bručel. Mohl bych se stát jeho majitelem a mít to jako vlastní stan až do smrti. Milý muminku, nevím, co udělat.
0: Máš přece jeskyni, řekl mu mumínek přívětivě. Čenich se teda zasmál a hodil celé zavazadlo do vzduchu. Udělalo mezi skalisky mohutný skok a pánev na lívance zazněla jako gong a čineli najednou. Skvělé, vykřikl mumínek a hodil do hlubiny ještě kastrolky. Dělali rámus ještě větší a trvalo hodně dlouho, než poslední kastrolek v propasti zmlkl. Už je ti líp? Zeptal se Šňupálek.
1: Ne,
0: řekl čenich a celý zbledl.
1: Zatočila se mi hlava.
0: Pak se jak široký, tak dlouhý natáhl na zem a odmítl jít dále.
3: Poslyš, přemlouval ho mumínek, máme naspěch. Musíme co nejrychleji najít tu malou...
1: Já vím, přerušil ho čenich. Tvou praštěnou slečnu Férku. Nedotýkej se mě, nebo se pozvracím.
3: Nech ho v klidu churavět, řekl Šňupálek. Budeme zatím trochu kutálet kameny.
0: Už jsi někdy kameny kutálel?
3: Ne, odpověděl mumínek.
0: Šňupálek si vybral mohutný balvan ležící kousíček od srázu. Dívej se. Rozhoupal kámen, raz, dva, tři, a ten se převrhl a zmizel v propasti. Běželi se podívat, jak padá. Balvan tančil do hlubin s rachotem, ne nepodobným hrmění, za ním se hrnul štěrk a mezi skalními stěnami se pak ještě dlouho rozléhala dunivá ozvěna.
2: Ha, to byla kamenná lavina, řekl Šňupálek nadšeně.
0: Můžu to zkusit taky? Zvolal mumínek a běžel k balvanu ještě většímu, který se jen tak držel na samém krajíčku propasti.
2: Opatrně!
0: Zakřičel Šňupálek. Bylo však pozdě. Balvan už rachotil dolů a za ním se řítil nešťastný mumínek. Kdyby neměl kolem bříška uvázané záchranné lano, bylo by asi na světě o jednoho mumínka méně. Šňupálek se blesku rychle vrhl na záda a vzepřel se nohama. Lano jej sevřelo tak silně, že měl pocit, jako by se rozlomil vejpůl. Mumínek se bezmocně klátil sem, tam v propasti a vážil nemálo, takže Šňupálek byl pomalu tažen stále blíž ke srázu. Lano mezi ním a čenichem se napjalo a začalo vléct po zemi i čenicha.
1: Nechej toho, fňukal čenich. Dej mi pokoj, je mi špatně.
2: Povede se ti ještě hůř, až sletíš za chvilku do propasti, pravil Šňupálek. Chop se lana a táhni.
0: A v hloubce pod nimi vykřikoval mumínek.
2: Pomoc, vytáhněte mě.
0: Čenich se posadil a zbledl ještě víc, jenže tentokrát s děšením. A hned se snažil odléct dál, vzpíral se tlapkami i oháňkou a mrskal sebou sem tam, čímž zamotal lano mezi kameny tak důkladně, že se přestali smekat za mumínkem.
4: A teď táhni, zavolal na něho Šňupálek. Až řeknu, musíš táhnout ze všech sil. Teď ne, ale teď. A tak táhli, co mohli. Centimetr po centimetru. Až konečně spatřili nad okrajem propasti mumínka. Napřed uši, pak oči, pak čenich, ale jen kousek, pak větší kus čenichu a nakonec mumínka celého. Při mé oháňce, prohlásil zachráněný, to kdyby viděla maminka.
5: Ahoj,
4: pravil čenich.
5: Jsem rád, že tě vidím. To já tě udržel.
4: Posadili se a dlouhou chvíli se uklidňovali. Najednou mumínek prohlásil, my jsme byli hloupí.
5: To jste byli,
4: souhlasil s ním čenich. Neodpustitelně pokračoval mumínek, trestu hodně. Co když jsme kameny shodili na hlavu malé slečny Ferky?
5: Taky na padrť,
4: poznamenal čenich. Mumínek vyskočil a prudce vykřikl, musíme dál ihned. A tak pod načervenalým nebem s matným slunečním kotoučem pokračovali v sestupu. Pod horou tekl mezi kameny potůček. Byl jen mělký a na jeho dně se leskly šupinky kočičího zlata. Na břehu seděl Bambul. Koupal si ve vodě unavené nohy a sám pro sebe vzdychal. Vedle něj ležela tlustá kniha s názvem Hmyz severní polokoule, jeho zvyky a zlozvyky.
3: Zvláštní, pravil Bambul. Ani jeden kus s oháňkou. V tom případě by šlo o dideroformii fnatopogetes, ale ta je velice obvyklá a oháňku vůbec nemá. A zase vzdychl.
4: Mumínek vylezl ze svého úkrytu za skálu a pozdravil ho. Ahoj.
3: Ofoj. To jsem se lekl, odpověděl Bambul. A to jste zase vy. Myslel jsem, že nějaká další kamenná lavina. Dnes ráno to byla úplná hrůza.
5: A co?
4: Zeptal se čenich.
3: Kamenná lavina, co jiného, odpověděl Bambul. Úplná hrůza. Všude kolem skákaly kameny velké jako domy. Rozbili mi nejlepší sklenici a já jsem skákal taky. Podívejte, jakou mám na hlavě bouli. Jenom se na ní podívejte.
6: Mám obavy, že jsme čirou náhodou několik kamenů schodili, řekl Šňupálek. Těžko se nechávají bez povšimnutí, když jsou takové velké a kulaté.
3: Chceš říct, že ta kamenná lavina bylo vaše dílo? Zeptal se Bambul váhavě. To jsem si mohl myslet. Pochopitelně. Nikdy jsem o vás neměl valné mínění a potomhle jsem na váškách, jestli se s vámi mám nadále stýkat.
4: Pak se od nich odvrátil a cákal si na své unavené nohy vodu. Za chvíli řekl,
3: ještě jste tady?
6: Hned půjdeme, odpověděl Šňupálek. Jenom bychom se tě rádi zeptali, zda jsi nevšiml, jakou má nebe nezvyklou barvu.
3: Nebe? Že má nezvyklou barvu? Opakoval Bambul udiveně.
6: Ano, červenou, dodal mumínek.
3: Podívejte se, řekl Bambul. Ať je nebe třeba kostkované, mně je to jedno. Dívám se na ně zřídka kdy. Nemálo mě ovšem trápí, že můj hezký potok vysychá. Jestli to tak bude pokračovat, nebudu mít možnost čvachtat si v něm nohy.
4: To všechno ale způsobuje velká nebezpečná kometa, spustil mumínek. Poté se Bambul zvedl, sebral si své věci a přebrodil se na druhý břeh potoka.
0: Tak pojďme, řekl Šňupálek. Zřejmě má radši samotu.
7: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
8: O křečkovi, který snědl dědu mráze. Křeček má hrozně velikou pusu, a to proto, že si v ní dělá zásoby. Kdybyste se mu tam podívali, to byste se divili, jak to tam má hezky zařízeno. Má tam poličky s nastříhanými papíry a na nich cibuli a česnek, trochu husího sádla, kousek špeku a samozřejmě zavařeniny. Ty jsou až nahoře. A když je chce křeček sundat, musí si stoupnout na špičky. Spižírna je pro křečka důležitá věc. Musí s jídlem vydržet přes celou zimu, kdy nic nedělá, kdy jenom spí a spí. Ale co když se přeci jenom občas probudí a má hlad? Pak se tedy nají a spí dál. Křečci mají veliké budíky a na nich místo hodin měsíce. Když jdou křečci v říjnu spát, natáhnou si budíky na březen, zívnou a usnou. Někteří před spaním chvíli čtou a usínají až v listopadu, ale i těm začnou v březnu zvonit budíky, křečci se protáhnou, vylezou z postelí, vyčistí si zuby, posnídají a jdou se kouknout, jak to s tím jarem vypadá. Ale všichni křečci nejsou stejní. Byl jednou jeden křeček a ten se jmenoval Anatol. Byl to všelijaký křeček, nepořádný, prolhaný a sobecký, hrůza povídat. Všichni křečci si dělali zásoby na zimu, jenom Anatol snědl všechno hned a na zimu nemyslel. Jen trochu smetany měl na poličce, a to proto, že mu ji přinesla tetička Aneška. Jinak se mu ve spíži válela hromada starých krámů, pohlednice buchví odkud, hrníčky bez soušek a polámané hřebeny, knoflíky od límečku, stará trička a houpací kůň s uraženou nohou. Když se křečci chystali ke spánku, byl Anatol tak nepořádný, že si svého budíka nařídil špatně. A jak tak spí, najednou crrrr. Anatol se protáhne, vyleze z postele a dostane náramný hlad. Sní tedy smetanu od tetičky Anešky, oni si neutře vousy a leze ven. Ta trocha smetany mu hlad vůbec nezahnala, naopak. Má ještě větší chuť k jídlu, ale říká si, je jaro, někde něco seženu. Ale představte si, že neuvidí žádnou zelenou trávu, žádné kytky, žádné sluníčko, ale samý bílý sníh. Nepořádný Anatol si nařídil budíka místo na březen na prosinec, a tak místo jara je zima, až to praští. Anatol s něčím takovým vůbec nepočítal, než se vzpamatoval, sníh mu zavál vchod do díry. Křeček neví, co si počít, mokro máš za ušima, kručí mu v břiši, je mu zima. Sedne si u cesty a brečí. A jak tak brečí, jde kolem děda mráz. Tlustý jako kulička s červenou čepicí, bílými vousy a síťovkou plnou pomerančů. Co pak tady děláš, křečku? Ptá se a pára mu jde od pusy. Proč nespíš? A proč ti tak ručí v břiše? A křeček Anatol, když vidí dědu mráze s tolika dobrotami, začne plakat ještě víc a říká tím nejdojemnějším hlasem na světě. Jsem křeček Anatol, rozdal jsem, co jsem měl, teď se sem dal smetanu, starostí o křečky nemohu ani spát a teď mám hlad a kručí mi v břiše. Ubohý Anatole, povídá děda mráz, opravdu si hubený. Vezmi si pár pomerančů, slupni je a tady máš čepici, aby ti nemrzly uši. Já budu za chvíli v teple, jdu tamhle do školy nadělovat dětem pomeranče, jsou v nich vitamíny, děti je potřebují, aby byly zdravé. Tak nazdar a jde. a křeček slupne pomeranče, hned je tlustý jako koule, nasadí si čepici a hele, vypadá se svými bílými vousy od smetany docela jako Děda Mráz. Kdybych byl Děda Mráz, napadne ho, najedl bych se pořádně pomerančů a pak bych šel do školy a krásně se zahřál. A jde, dohoní Dědu Mráze, poklepe mu na rameno a povídá. Poslyšte, tak mi napadá, co kdybyste šel domů a já to rozdal dětem za vás. Nikdo to nepozná, co říkáte? A Děda Mráz si myslí, ten křeček se zbláznil. Už si chce tukat na čelo, ale otočí se a vidí Anatole jako velikánskou kouli s bílými vousy a červenou čepicí a napadne ho, že to ten křeček nejspíš myslí vážně. Anatole, řekne tedy pomalu a s důrazem, uvažuj trochu, kdo to kdy viděl, aby křečci rozdávali dárky. Děda Mráz jsem já a já taky budu rozdávat. Ale Anatol nemá chuť na uvažování, má chuť na pomeranče a na teplo. Chce to všechno po dobrém nebo po zlém a tak nakonec otevře svou velikánskou pusu a Děda Mráz je v ten ráz i se síťovkou ve spižírně. A křeček si vykračuje ke škole, spe se pomeranči a přemýšlí, co rozdá dětem. Rozdám jim sněhové koule, vypadají trochu jako pomeranče, říká si. Přidám k tomu nějaké staré pohlednice, hřebeny a knoflíky a bude to. A tak si udělá plno sněhových koulí, dá si je do kapes a zazvoní na školníka. Školník otevře, řekne, pojďte dál, děti už čekají. A vede Anatola do tělocvičny, do krásné, vytopené tělocvičny plné dětí, které volají, dobrý večer, Dědo Mrázi, to jsme rádi, že jsi konečně tady, něco tě zdrželo, viď? A křeček vyleze na stupínek a říká, máte tady krásně teplo, to se mi líbí, vymrzl jsem po cestě, teď vám rozdám dárečky, doufám, že se vám budou líbit, jenom pomeranče jsou trochu nezralé, ale to nevadí, necháte je uležet, tak prosím, začneme. A holčičky a chlapečkové chodí na stupínek a křeček jim rozdává sněhové koule, hrníčky bez soušek, knoflíky, hřebeny, staré pohlednice a roztrhaná trička. Děti jsou překvapeny a říkají si mezi sebou, to jsou nějaké ošklivé dárečky, co? Ale paní učitelka je na

0: nie zeleni aż bieda. Krúti se a pani učitelka běží k telefonu. Halo, tady je škola, onemocněl nám děda Mráz, volá paní učitelka a sanitka je v minutě tady. Pan doktor v bílém plášti vejde a říká, jen klid, to bude angína, v zimě je jí plno. Podívá se Křečkovi do pusy a žasne. Na poličce sedí děda Mráz, drží síťovku se zbylými pomeranči, klátí nohama a říká, to je dost, už jsem si myslel, že tady budu do jara. A leze ze spižírny. A děti, paní učitelka i pan doktor neví, co si mají myslet. Na stupínku stojí dva dědové Mrázové, těžko říct, který je ten pravý, až maličký Krištof vykřikne, vsaďte se, že ten pravý je ten se síťovkou. A pravý děda Mráz se usmívá a říká, uhodl jsi, synu, já jsem děda Mráz, který vám nese pomeranče plné vitamínu a toto je Křeček Anatol, starý sobec, který vám rozdal své staré haraburdí lotr jeden. Anatol si myslí, je zle, měl bych se rychle ztratit, ale nejde to tak lehce. Všechny děti mají sněhové koule, všechny umějí dobře mířit a tak je Anatol za chvíli mokrý jako myš, peláší ze školy, jak nejrychleji umí a říká si, příště si musím přece jenom pořádně natáhnout budíka.
1: Najdete ji skoro u každé vsi. Někde u lesa nebo pod skálou, chaloupku, které se každý vyhýbá, protože tam prý straší. Zrovna takovou mají v Borové. Krajem se teď potulovali propuštění vojáci. Vojna skončila, ale usadit se nebylo kde. Vávra a Vomáčka sloužili u jednoho pluku. Statný Vávra býval dělostřelcem, malý kulatý Vomáčka vařil v polní kuchyni. Došli až do Borové a s povděkem přijali přístřeší opuštěné chalupy. Není to špatné stavení, řekl Vávra, když dům obešel. Začni komínem. Musíme konečně uvařit něco pořádného, zavelel Vomáčka a vybalil poslední zásoby, které jim zbyly. Pak našel starý otlučený hrnec a uvařil v něm polévku. Když zasedli k obědu, byl hrnec prázdný. Děláš si ze mě legraci, zlobil se Vávra. Uvařil jsem plný hrnec, bránil se Vomáčka. Snědl si sám a mě si nenekal. To si kamarád, bouchl Vávra do stolu. Hlad je špatný rádce. Oba kamarádi se do sebe pustili hlava, nehlava a ještě jim přitom kručelo v břiše. V tom je zarazilo, že u kamen leží z brusu nový železný kotlík. Co pak si ho doteď nevšimli? Inu asi ne. Ale nezůstalo u jedné pře. Neustále se na sebe zlobili, jeden hlídal druhého. Přesto se pořád něco ztrácelo. Tu placka, kus pečeného zajíce, nějaké to vajíčko. Takovou dobu se znali, nic si neukradli a teď tohle. Jen jim bylo divné, že jako se jídlo záhadně ztrácí, tak se jiné věci z ničeho nic objevují. Železná ležíce, pilník, sekirka, nebo ta boule, co má Vomáčka na čele, ta je od hrábí, na které šlápl. Obviňoval Vávru, že je na něj nastražil, ale ten ani nevěděl, že takové vystavení mají. Vávra měl pořád co dělat. Konečně došla řada i na sklípek, který byl za chalupou vytesaný do skály. Když ho očistil od navátého listí, objevil chodbičku, ze které se ozývalo ťukání. Neváhal a vlezl dovnitř. Před ním se otevřel kamenný sál s kovářskou výhní. Na tyčích tu byly zavěšeny kosy a srpy, hrábě pily sekirky a pod stropem visela palanda zrovna tak pro tři malé chlapíky, přesně pro takové, jací teď stály u kovadlin. Vávra zatajil dech. Byly to zvláštní postavičky, Bez nás

Jakmile by se všichni tři vešli pod kuchyňský stůl. Nejstarší měl bílý vous až do pasu, druhý byl horkokrevný zrzek a nejmladšímu myší vlásky padaly do tváře, ale pěhy jako přescedník stejně nezakryly. Všichni tři byli přepásáni koženou zástěrou. Kvůli pár plackám a misce polévky byste zaprodali naši chalupu, bručel vousatý. A bylo jasné, že ne poprvé. To není pravda, bránil se pihovatý. Strašíme, jak nejlíp umíme. Všem, co se tu chtěli usadit, to stačilo, frr a byli pryč. No a co tihle? Zařizujou se tu na 100 let, vedl si vousatý svou. Ale hlavně, že vám vaří. Však tobě pečínka taky chutnala, snažil se ho odbít zrzek. Nic na ně neplatí, jsou moc velcí, povzdychl si pihovatý. Já už něco vymyslím. Poběží odsud, až se jim bude za patami prášit, řekl zrzek rázně. Vávra tiše vylezl ze sklípku. Měl o čem přemýšlet. Kováříčkové tu žili dávno před nimi. Byli to oni dva s Vomáčkou, kdo jim obsadil dům. Vávra sebral všechno, co zbylo od večeře, položil to na talíř a odnesl do chodby před skalní kovárnu. Doufal, že prmoníci jeho dar přijmou jako krok ke smíření. Jak se ale mýlil. O půlnoci to zaskřípalo, otevřely se dveře a do světnice se přivalilo mohutné vysoké strašidlo. Místo očí mělo ohnivé koule, z rukávů mu vyčuhovala řinčivá chapadla a k tomu všemu obluda dupala, pískala a ječela. Zmizte, nebo se vám zle povede, ozval se brumlavý hlas. Vomáčku nemuseli pobízet dvakrát. Vyskočil z postele a se zoufalým křikem utíkal z chalupy. I Vávra se nejdřív polékal, ale pak si uvědomil, že ten bručonský hlas přece zná. Nebojácně se postavil proti strašidlu. Stačilo málo strčit do něj a příšera se hned se žuchnutím rozsypala. Když z ní Vávra stáhl dlouhý hadr, uviděl je všechny tři. Na spodu byl sporý zrzek, na ramenou držel vousatého, který dal strašidlu hlas, a úplně nahoře seděl ten pihovatý, v rukou třímal dvě louče, které svítily jako rudé oči. Teď všichni tři leželi bezmocně na zemi a s obavou hleděli na Vávru, co jim ten veliký člověk provede. Ale Vávra nic. Sotva se ti tři mužíci trochu vzpamatovali, řekli si, kdo uteče, vyhraje, a fofrem zmizeli, jako by tam nikdy ani nebyli. Vávra zůstal sám. Ovšem ne na dlouho. Ráno se před chalupou sešla celá vesnice, vedli je Vomáčka. Jestli si naživo, vojáku, vyjdi, my ten zakletý dům zboříme, křičeli vesničané, vyzbrojeni sekirkami a krompáči. Neopustím stavení, které jsem sám opravil. Budete muset zničit i mě, odpověděl jim Vávra. To rázné vesničany zvyklalo. Chvíli nerozhodně přešlapovali, když ale viděli, že Vávru nezlomí, rozešli se. Voják potom uklidil světnici, připravil na stůl snídani pro čtyři, přistrčil k němu i čtyři stoličky a otočil se ke sklípku. Snídaně je na stole. Pro všechny. Netrvalo dlouho a ozvalo se opatrné šoupání nohou. Kováříčkové se nesměle vyškrábali na stoličky, v zápětí ale skoro spadly na zem. Vávra totiž uhodil pěstí do stolu. Ode dneška jsme skončili se strašením, jasné? Než napadne první sníh, musí být chalupa připravena na zimu. Všichni máme co dělat. Permoníci přikývli a mlčky se pustili do jídla. Jen vousatý zašeptal ke svým kamarádům. Ten druhý vařil líp. Jenže Vávra to dobře slyšel.
časem znali Vávru po celém kraji. Vedle jeho chalupy vyrostla kovárna, kam se na svých cestách naučili jezdit formaně, protože nikde jinde jim tak dobře koně neokovali. Také se to vařilo, to měl na starosti Vávra, protože Vomáčka odešel do města za lepším. Vždycky, když si Vávra už začínal myslet, že je opravdu dobrý kuchař, nechal se Bousatý slyšet, ten druhý vařil líp. Vávru to štvalo. A tak se snažil. Dokonce si koupil i drahou kuchařskou knihu. Chalupě u Borové se říkalo podle toho, kdo tam přijel. Buď na kovárně, nebo na mlsandě. Časem si to lidé spojili a dodnes se tam říká na kovandě.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomůrkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle, ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kde pak muchomůrka? Ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla muchomůrka u pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, anebo dvě žáby, anebo 10 žížal. Věděla to muchomůrka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla muchomůrka. Vrátka vrzla a pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkud si zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou, jako by nic, usedli na pařez. Vezmeme si ho domů? Zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedly a odešly. Asi na zmrzlinu. Hříbek si oddychl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A muchomůrka, ta se uvnitř pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná ji chtěl pařez potrestat, kdo ví. Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp, nedal se Pepa. Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou
0: se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek. Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře. A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G, A, H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
0: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
4: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
1: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
0: Volal Křemílek.
2: Ale ztratila jsem pět peněz, a tak je scháním.
0: Řekla ve spěchu křepelka Julča a běží dál a pírka jí vadnou od starosti. Křemílek nad tím kroutil hlavou.
1: Asi je nechala ležet někde pod mezí. Jdi se po nich podívat, Vochomůrko.
0: Řekl a sám se vrátil domů do chaloupky. Vochomůrka došel pod mez, nakoukl tam do každé skrýšky, obrátil každý kámen, ale křepelčí peníze ne a ne najít. Až pod tím zeleným listem leží pod ním kovařík Lukášek a střásá si na bříško pět křepelčích peněz.
1: Kdo si je vzal?
0: Povídá Vochomůrka.
1: Co? Já je nevzal. Já je našel.
0: Řekl Lukášek.
1: Tak mi ale i hned dej. Já je vrátím křepelce.
0: Povídá Vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu pět peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
1: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
0: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil pět peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
1: Tak co? Našel jsi?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese z penězi v kapse.
1: Tak tohle není pícha jen od pěti peněz,
0: povídá Křemílek.
1: Takže není,
0: řekl Vochomůrka.
1: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
0: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal pět křepelčích peněz.
1: Co to děláš?
0: Povídá Křemílek. A Vochomůrka mu nakázal.
1: Tak podívej. Až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha a já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
0: řekl Křemílek a sebral mu z břicha pět peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
1: Hoperdum!
0: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
2: Je! Sníh,
0: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
2: Honem, honem, do zelené ložnice.
1: No vidíš, a máš to,
0: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
1: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
0: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
2: Už jste našli pět peněz.
1: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
0: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k pěti křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
2: Je, už to zase přešlo,
0: zavolala pěnička a kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.
3: To právě začala rybářská sezóna. Kolem vody se to rybáři zase najednou jenom hemžil. Jenomže ryby to věděli a zvlášť teď na jaře si dávali přenáramný pozor. Jenomže dávat si pořád jenom pozor, to nebylo nic pro milého okouna Félixe, který si pozor nedával vlastně nikdy.
4: Poslyš, Josef, dnes tě naučím, co se ti bude v životě náramně hodit. Vždycky, když budeš mít hlad a nikde poblíž nebude nic k snědku, můžeš se po ránu i večer najíst do sytosti. Naučím tě, jak vyzrát na rybáře. Jenom u toho musíš dávat bacha. Je to vlastně dost nebezpečný. Naučím tě totiž elegantně odmotávat rybářům záčku žížaly rousnice.
5: Konečně dobrý nápad. Rousnice já docela rád.
4: To ti rád věřím, Lenochu. Budeš se muset ale taky přičinit.
6: A kde vezmou rybáři žížaly rousnice?
4: Mají jich plný škatulky, juniore.
7: To zas bude pěkná mila. Na tu tvoji válku s rybářema, která nikdy neskončí, jednou oba pěkně doplatíte. Vždyť je ještě malý.
4: Hlad mají i malý. A to, že je malý, je přece jeho výhoda. Teda pokud je někde poblíž porybnej šťovíček.
7: Hlad mají také ti na břehu.
4: To by se moc nenajedli. Vždyť ještě nemá ani půl kila. Jde se na věc.
5: Správně. Jde se na věc.
4: Ty se drž raději stranou, Šnečku. A ty se zase drž hezky za mnou, Josko.
3: Pepa se teda držel těsně za okounem Félixem a tak tam byli oba naráz a brzy.
2: Jejda.
7: Podívej.
2: Félixi, tady pluje žížala.
4: Správně, Josef, to je právě ono. Nejdřív se ale podívej pěkně zblízka.
1: Je nějaká skroucená.
4: Pravdu díš, juniore, protože je namotaná na háček. Kdyby si žížalu spolknul teď, chytil by ses na háček a rybář by tě vytáhl z vody.
7: Tak jak se naučím najíst?
4: Nejdřív si můžeš vzít těstíčko. Počkej jenom chvilku, budou ho zase házet do vody. Ale taky pozor, někdy je v něm háček. To ale poznáš. Když jde pomalu až ke dnu plynule, háček tam není. Když plave, nebo když jde ke dnu pomalu a trháně, neber.
3: A také, že ano. Po chvíli jeden rybář vstal a začal házet malé hroudičky do vody.
1: Ty si nevezmeš, Félixi? Je toho pro všechny dost.
4: Já si počkám na maso.
5: Já bych si s dovolením vzal.
4: Těstíčko je pro nemluvňata, teď si dáme maso. Dělej všechno jako já.
5: Správně, dáme si maso. A počkám. Jenom nezapomeňte, že jsem tady s vámi. Jinak mám času dost.
4: Ty máš vždycky času dost.
3: A potom začal vodní balet. Félix chytil žížalu za jeden konec a začal s ní ve vodě dělat kola. Ale opatrně, pomalunku, jako by do ní jenom ťukal, až ji z háčku odmotal úplně. Půlku dal Pepíkovi a druhou si nechal.
5: Říkám, že mám času dost.
4: Tak čekej, jsou tu ještě dámy.
7: Než odmotáte jednu rousnici, mám dávno naloveno.
4: Nevadí, neubude. Nesmíš za ní zatáhnout sprutka. Podívej se na hladinu. Tam plave taková věc, co už znáš. Na to se rybář pořád dívá. Když zatáhneš za žížalu moc, tak sebou ta věc pohne, rybář vyskočí, vezme prut a trhne. A už neutečeš. Nebo taky můžeš počkat, až se rybář vedne a jde si pro něco. Podívej, pořád něco pijí nebo vypouštějí z pusy kouř. Když stanou a jdou dál od vody, můžeš za žížalu i zatáhat. To na tu žlutou věc na hladině nevidí a na prud nesáhnou.
3: Tak si to tedy Pepa zkusil. Malinko sice zatáhl, ale rybář si naštěstí nevšimnul. Pomalu obepluli všechny splávky a všechny háčky a tím také všechny rybáře. Už snad ani nemohli, co toho snědli. Nakonec se dostali až k Frolíkovi, Imlaufovi a mladýmu Šubrovi. A to bylo úplně to nejlehčí a zvládnul by to Pepa sám, protože všichni tři spali od námahy ze včerejší rybářské schůze v hostinci pod hrází.
4: Až jim Žížaly Rousnice odmotáme, nesmíme zapomenout rybářům pěkně poděkovat. Hlavně těm třem na konci řady.
5: Tak vám teda pěkně děkuju.
4: No jo, když ty seš línej i mluvit, úplně jsme na tebe zapomněli. Ale viděl jsi sám, šlo to jako po hladký vodě. Můžeš si to teď vyzkoušet sám, když už víš, jak se to dělá, jestli jsi teda při své pomalosti stačil všimnout.
5: To jsem teda stačil. Ale neříkal tady někdo, že je to nebezpečné?
6: Nic to není. Už jsem to zvládnul i já. A podívej, Frolík, Imlauf a dokonce i mladý Šubr spí, jako by je do vody hodil. Tak se neboj. Budeš mít tři krásné rousnice. Já měl taky tři.
4: Tak jen do toho, Lenochu. Já měl tři.
5: No, měl jsi jich pět, ale to je v téhle chvíli asi skutečně jedno.
3: Souhlasil Lín Silvestr, který sice na rychlost moc nebyl, ale málo kdy mu uniklo, co by neviděl. Právě když se Lín Silvestr chystal odmotat z háčku žížalu rousnici mladýmu Šubrovi, vynořil se z hlubiny věčně mrzutý starý kapr Bartoloměj a mrzutý byl hned na dvakrát. Poprvé od své povahy a podruhé, protože u toho všeho nebyl od začátku.
8: To by mě zajímalo, co tady vy tři tropíte.
6: Odmotáváme rousnice. Aby se nepopíchali.
8: No vždyť to říkám. Jak je u toho okoun, tak je to zase nějaká pěkná lumpárna. A kde je úcta ke starším?
4: To jsem pletou úctu ke starším, dědo.
8: Protože kdybyste měli úctu ke starším, pozvali byste mě a taky mi nějakou tu rousnici odmotali, když už mám svůj věk a nejsem tak čilý.
6: Už tady plavou jenom tři rousnice, Bartoloměji. Ale já ti jednu sundám.
5: Tak to zase moment. Pepa měl tři, Felix dokonce pět a teď jsem na řadě já. A bylo by na nejvýš spravedlivé, abych měl taky alespoň tři, jako Pepa. Tak mi řekněte, kde se tady vezme další rousnice, také pro Bartoloměje. To jenom tak na okraj.
4: Lenoch má pravdu, dědo. Sport je sport. A my tu byli dřív. Měli se hlásit na startu, když byl ještě čas k zápisu hned na začátku. Teď je na řadě Silvestr. Je mi líto.
8: Uvidíme.
3: Řekl Bartoloměj pro sebe. A za chvíli všichni litovali, že si nevšimli, jak to říká, a ještě víc potom litovali, že mu nějakou tu rousnici také neschovali. Bartoloměj se totiž rozjel podél háčků s rousnicemi takovou rychlostí a s takovým máváním svého velikého kapřího ocasu ze strany na stranu, že rybářům splávky div nevyskákali na břeh. Nejdřív se nedělo nic. Potom ale vyskočil mladý Šubr, který asi přece jenom nespal tak tvrdě, a křičel:
9: Berou! Bože můj, berou!
3: Také ostatní rybáři vyskakovali, křičeli berou a navíjeli udici. Jenomže nikdo nechytil nic, jenom se divili, že žádný nemá na háčku žížalu rousnici, kterou tam přece všichni dali. Jenom Frolík, Imlauf a Šubr rousnice na háčcích měli, i když také nechytili nic.
4: Teď si budou dávat pozor, je po zábavě, máš smůlu, tlusťochu.
5: Já mám času dost.
4: Tady už to nemá cenu, brácho, teď si daj pozor, jde se škodit jinám.
5: Já si počkám,
3: opakoval tvrdošíně Silvestr a také si počkal, když už všichni odpluli k Rákosí a kde taky natrefili na spokojenou Štiku a Nešku.
6: Já měl 3 rousnice, Aneško.
4: Moc by mě zajímalo, kolik jste toho zatím slupla vy, dámo. Vypadáte totiž dost naducaně, což slečnám vaší krásy vůbec nesluší. Musíte trochu dbát na postavu, milostivá.
8: O její postavu se nestarej, loupežníku. Někde jsem slyšel, že okouni jsou náramná pochoutka a jsou rybáři, co neloví nic jiného než okouny. Třeba jsem jednou takový specialista také zavítá.
2: Myslíš, že nám Félixe odnesou, Bartoloměji?
7: Ani bych se nezlobila. Je to hulvát a pořád mě popichuje.
8: Vždyť je punk a má ostny. Tak popichuje.
3: Možná by se i pohádali, ale potom se to všechno najednou stalo. Asi byl pomalý Silvestr mimořádně zase moc rychlý, nebo zabral moc, nebo to opravdu neuměl, protože najednou začal splávek rybáře Frolíka pumpovat na hladině rychle. Frolík, který už asi nespal vůbec, rychle trhl vzhůru a už letí lín Silvestr z vody jako divoká kachna, když se zvedá z hladiny a hup, už byl na břehu. Frolík si chvíli Silvestra prohlížel, potom se rozhlédl kolem a najednou šup s milým linkem Silvestrem do kyblíku.
8: Já tě viděl, Frolíku.
3: Ozvalo se najednou od dubové aleje a on tam porybný šťovíček.
8: Od kdy bereš podměrečné kapry? Vždyť ten chudák nemá ani 20 centimetrů. Hned ho pust do vody.
9: To není kapr, ale lín šťovíčku. Zajdi si k očnímu doktorovi. Je to lín a má akorát.
8: Tak ho ukáž. Aha, má podmíru.
3: Rozhodl, když lína změřil a hodil milého Silvestra zpátky do pardubku. On možná Silvestr jako lín podmíru zase neměl, ale šťovíček měl na Frolíka vztek kvůli těm očím. Styděl se, že nepoznal lína, i když to bylo na dálku. A tak se Silvestr vrátil domů živ, zdráv a hlavně celý.
8: Tak co? Jak bylo na břehu?
4: Výskoky z vody a skoky zpátky do vody ti jdou přenáramně, kolego.
2: Příště si musíš počkat ještě díl, až usnou. Usnou vždycky, když se napíjí z láhve častěji. Musíš počítat, kolikrát se napili, nebo se podívat, kolik toho v láhvi ještě mají. Když mají na dně, budou spát brzo.
4: Tak ještě poděkovat za zábavu.
3: A tak všichni 4, starý kapr pochopitelně ne, tedy Félix, Silvestr, Aneška i Pepa, vystrčili z vody tlamičky a chvíli je otvírali na Frolíka, i Mlaufa a mladýho Šubra.
9: Vidíte, co já? Z vody na mě vedle sebe vykukuje Štíka, kapr, vokoun a lín. Oni se nám snad smějou.
10: Hele, kde co vidíš? Já nic nevidím.
8: Neměl bys tolik pít, Frolíku?
9: No vážně se nám smáli, než se potopili.
8: Vážně bys neměl tolik pít, Frolíku?
3: Frolík se zlobil, že nepije o nic víc než ti 2 kolem, ale potom se rozlobil ještě víc. Zjistil totiž, že jak vyskočil, kopnul do své plechové krabičky, ve které měl žížaly rousnice a ta spadla z hráze do rybníka Pardoubek a to přesně tam, kde ode dna všechno pozoroval starý kapr Bartoloměj.
8: Odkdy rousnice lítají? Tak ono se skutečně vyplatí si počkat. To zase ráno bude Frolík bručet, až bude muset na rousnice.
3: A na to si také v tu chvíli vzpomenul rybář Frolík sám od sebe.
9: Nemáte někdo náhodou nějakou žížalu navíc?
10: Hele, Frolík, už jsi někdy viděl, aby měl rybář něco navíc?
7: No, ono se může něco pokazit, i když u toho holky nejsou. Viď, Felixi?
11: Co má Pučmelout nejradši? Jednou pozvala Stonožka, Čmeldu a Brumdu na medové koláčky a každý dostal napít tolik sladké šťávy, kolik chtěl a kolik snesl. Tohle máme ze všeho nejradši, pochvalovali si čmeláci. Hlavně, že už nám nikdo neříká dost, bude vám špatně. A co máš nejradši ty, Stonožko? Stonožka chvíli přemýšlela. Já mám nejradši dlouhou procházku. Já chodím tak dlouho, dokud se pořádně neprojdou všechny moje nožky. Čmeláci koukali na Stonožku s otevřenou pusou a představovali si, jak venčí tu svou stovku nožiček jednu po druhé. Páni, kdo by to do staré Stonožky řekl? A co uděláš po té procházce? Chtěli vědět. Namočím si nohy do bylinkové lázně. A pak? Pak si navléknu nové ponožky a měkké bačkůrky. A pak? Pak se trošku něčím osvěžím. Čím? Zajímal se Čmelda. Něčím osvěžujícím, viď, Stonožko? Řekl Brumda a podíval se přísně na Čmeldu, proč se tak hloupě vyptává. Stonožka se jen usmála a pobídla čmeláky, aby ještě jedli a pili, když jim tak chutná. Ale v tom se to stalo. Všechno se zatřáslo, koláče se rozkutálely, šťáva rozlila a s velikým rámusem se mezi ně svalil Pučmelout.
12: Pardon, nechtěl jsem rušit, ale trošku jsem uklouzl.
11: Omlouval se.
12: A jestli se tu něco mou vinou polámalo, tak já to spravím.
11: Hned taky se sbíral všechny zakutálené koláčky a nastrkal si je do pusy.
12: Leželi na zemi, vy byste je nejedli a mně to nevadí. Mně nevadí nic.
11: Mlaskal Pučmelout, když olizoval rozlitou šťávu.
12: Tak, a teď je tu konečně trochu pořádek,
11: řekl a posadil se.
12: Ahoj, Stonožko, nazdar, čmeláci. Jak se máte a co tu děláte?
10: Zrovna jsme si tady vyprávěli, než si nás přerušil, co máme nejradši. Vysvětlovala Stonožka.
12: Já mám nejradši svoji Pučmeloutku,
11: prohlásil okamžitě Pučmelout.
10: Radši než medové koláčky a než sladkou šťávu? Radši než všechny poklady světa? Chtěli vědět Čmelda a Brumda.
12: Jo.
11: Zamilovaně přikyvoval Pučmelout.
12: Ona je můj poklad. Ona je má nejlepší paní Pučmeloudová na světě.
11: Pučmelout musí vždycky trochu přehánět, pomysleli si čmeláci. A Stonožka řekla, že Pučmeloutku má rád každý.
12: Aby neměl,
11: přerušil Stonožku Pučmelout a začal se chlubit, co všechno jeho znamenitá žena dovede. Číst i psát, hrát na housle, spravovat boty, počítat i vařit.
12: Vaří dobře a hodně,
11: liboval si. Je to na tobě vidět, zarazila ho Stonožka. Ale pověz nám, co umíš a děláš ty?
12: Každý den své nejmilejší nosím párek, dárek,
11: chlubil se Pučmelout. Čmelda s Brumdou hned chtěli vědět, jaký, protože kromě medových koláčků a sladké šťávy měli ještě ze všeho nejradši dárky. A tak Pučmelout vypočítával.
12: Kytičku, kamínek, lísteček. I ještě jeden lísteček. Jiný kamínek.
10: A modré z nebe si ji už někdy přinesl? Zeptala se stonožka. Pučmelout přemýšlel. Ale ať vzpomínal, jak vzpomínal, na modré z nebe se nepamatoval. Ani nevěděl, jestli by zrovna o tohle jeho pučmeloutka stála. Nejlepší bude, když se jí zeptáš, poradili mu Čmelda a Brumda.
11: Koho by v tu chvíli napadlo, co ještě všechno kvůli modrému z nebe Pučmelouda potká? Začalo to tím, že běžel domů, ale paní Pučmeloudová tam nebyla.
12: Kam jen mohla jít?
11: Vrtalo mu hlavou.
10: Na návštěvu k bourci Morušovému, prozradil kvapník, který vždycky všude byl a všechno věděl.
11: To se tedy Pučmeloudovi ani trochu nelíbilo.
12: K bourci Morušovému? Proč zrovna k tomu nafoukanému bourci? Co když jí bourec daruje hedvábný šátek?
11: Uvažoval Pučmelout.
10: Hedvábný šátek? Jeho nejmilejší od Pučmelouda nikdy nedostala.
11: A teď jí má slušet šátek od nějakého ošklivého bource?
10: Pučmelout se rozhodl, že už nebude na nic čekat a pro modré z nebe půjde hned.
11: Až se Pučmeloutka vrátí domů, hedvábný šátek hned zahodí, protože tam na ní bude čekat hromada modrého z nebe. Ale na modré z nebe se nedosáhne tak snadno, jako třeba na švestky. Ani setřást dolů se nedá. Je moc vysoko a je třeba si pro ně vyletět. Jenže jak?
13: Křídla půjčuji nerada,
11: řekla jedna jeho známá noční můra.
13: Ale že si to ty, tak dobrá.
11: Přes den je nepoužívala a Pučmeloudovi je půjčila, protože Pučmeloutka byla její nejmilejší kamarádka.
13: Ale do večera tě v pořádku vrátíš, ano?
11: Pučmelout nikdy nelítal, nebyl na křídla zvyklý a teď ho tlačili dozad. Ale co by kvůli své nejmilejší nevytrpěl? Mával jimi, třepal, poskakoval sem a tam. Nakonec se odlepil od země a sláva! Konečně začal i stoupat vzhůru.
12: Jde mi to, docela mi to jde,
11: pochvaloval si a funil námahou, když se mu podařilo vznést se nad vrcholek třešně.
10: Jen tak dál, Pučmeloude, povzbuzovali ho dole Čmelda s Brumdou.
14: A hlavně musíš ještě o kousek výš, křičela stonožka. Jsi pořád moc nízko.
12: Dál a výš a ještě kousek,
11: opakoval si Pučmeloud, když se konečně začal natahovat po modrém z nebe. Ale ať se natahoval, jak chtěl, modré ne a ne chytit. Vzdychal.
12: Už nemůžu dýchat. Určitě jsem strašně vysoko a začíná tu být řídký vzduch.
11: Znovu se natáhl, ale marně. Modré z nebe mu vždycky proklouzlo mezi prsty. A ke všemu ho něco zašimralo v nose. Pučmeloud kýchnul tak mocně, až udělal ve vzduchu kotrmelec a začal padat.
14: Roztáhni křídla, volali na něho čmeláci. Musíš plachtit, radila stonožka.
11: Ale Pučmelout se řítil dolů střemhlav tak rychle, že na křídla bylo stejně pozdě. A pak, bum, přistál jen to žuchlo. Čmeláci a stonožka k němu hned běželi, ale nejrychleji ze všech utíkala Pučmeloutka.
12: Jau, chtěl jsem ti přinést modré z nebe, ale ouvej, ouvej. naříkal Pučmelout. Mám pro tebe jenom tuhle bouli.
11: Pučmeloutka mu bouli pofoukala. To je boule z lásky, usmívala se. To nic není. A když ji zavážeme hedvábným šátkem, který jsem ti přinesla od bource Morušového, už za chviličku o ní nebudeš ani vědět.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Beránek se pásl u lesa a ovečka se pásla s ním.
2: Poslouchej, ovečko, ty máš dneska narozeniny, viď? Co by si spřála?
3: Já bych si prosím přála botičky,
1: řekla ovečka.
2: Tak dobře, zajedeme do města pro botičky,
1: rozhodl beránek. Chtěl dojít domů pro kočárek, jenže u silnice číhali loupežníci. Stůj, zastoupili mu cestu.
2: Copak?
1: Nelekl se beránek. Honem pojď s námi, my jsme totiž loupežníci a musíme tě uloupit.
2: Vy jste mi ale hloupí loupežníci,
1: rozesmál se beránek.
2: Právě si jdu domů pro kočárek. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit i s kočárkem.
4: No jo, no, to je pravda, uznali loupežníci. Tak si jdi, ale koukej, ať si brzo zpátky.
1: Za nějakou chvíli jel beránek v kočárku pro ovečku a u silnice už na něj čekali loupežníci.
4: Stůj!
1: Vyskočili.
2: Copak?
1: Zase na to beránek.
4: Pojď honem s námi,
1: povídali loupežníci. My jsme totiž tamti loupežníci a musíme tě i s kočárkem uloupit.
2: Vy jste ale opravdu hloupí loupežníci,
1: rozesmál se znovu beránek.
2: Právě totiž jedu pro ovečku. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem i s ovečkou?
4: No jo, to je pravda, řekli si loupežníci. No tak jeď, ale ať už si tu co by dup.
1: Za nějakou chvíli beránek s ovečkou jeli pro botičky a u silnice zase číhali loupežníci.
4: Stůj!
1: Vyskočili na beránka.
4: Honem, honem, pojeď s námi!
1: Rozčilovali se.
4: Musíme tě uloupit i s kočárkem, i s ovečkou.
2: Vy jste ale tak hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou do města pro botičky. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou i botičkami.
4: No jo, to je pravda, uznali loupežníci. No tak teda jeď, ale ať si tady jedna, dvě.
1: Když ve městě koupili botičky, řekla ovečka smutně.
2: To je škoda, že tu nemám svoje zrcátko, abych se podívala, jak mi vlastně ty botičky sluší.
3: Ale nic z toho nedělej,
1: těšilý beránek.
3: Tak pojedeme domů pro zrcátko, no.
1: Za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice ještě číhali ti loupežníci.
4: Stůj!
2: Copak?
4: Honem, honem, pojeď s námi,
1: domlouvali mu loupežníci.
4: Musíme tě s ovečkou a botičkami přece uloupit.
2: Vy jste ale hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou.

0: si z toho nic nedělej, těšilý beránek. Zajedeme tedy ještě do města pro pentličku.
1: A znovu vjeli do lesa, kde číhali pořád ti loupežníci.
2: Stůj!
0: Co pak?
2: No, tak už s námi pojď, žadonili loupežníci. Rádi bychom tě už i s ovečkou, kočárkem, botičkami a zrcátkem uloupili.
0: Jenže já zrovna jedu s ovečkou do města pro pentličku. Až se budu vracet, tak byste mě mohli uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami, zrcátkem a pentličkou.
2: Tak si jeď, řekli už otráveně loupežníci.
1: Ve městě koupili krásnou pentličku.
0: Je, to je ale opravdu škoda, že mi na pentličce nevisí ten zlatý zvonec, co mám doma na hřebíku. To by byla teprve krása.
1: Smutně pohlédla ovečka do zrcátka.
0: Nic si z toho nedělej, vrátíme se domů pro zvoneček. Pojď.
1: A za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice spali tři unavení loupežníci. Pak přijeli šťastně domů, ovečka si pověsila na pentličku zvonec a vydali se s beránkem na procházku.

0: Zástup lidí. Zástup lidí. Co by to... Zástup lidí, to by mohla být fronta.
1: Na kolik?
0: Na tři.
1: Na tři, jo? Tak to bude určitě fronta. Nauč se laskavě počítat. Zástup lidí na tři je? No?
0: A když mě to nebaví?
1: Ale jaký pak nebaví?
0: A mě to nebaví, taťuldo.
1: Ale nebaví, pamatuj si, že taková křížovka, to je úplná, řekl bych, úplná nirvána. Že ano?
0: Co je to nirvána?
1: Nirvána?
0: Simano.
1: Ty nevíš, co je to nirvána?
0: Ne.
1: No, ta vidíš.
0: Co je to nirvána?
1: No, nirvána, že ano. Ti to vykládám, horem dolem ti vykládám, nirvána, říkám. Takový srozumitelný cizí slovo, že ano.
0: Co je to nirvána?
1: Nirvána je stav blaženosti na sedm.
0: To je otrava.
1: To je stav blaženosti a žádná otrava.
0: Ale tohle je otrava.
1: No tak ho vidíte, vzpupníka. Člověk mu tadyhle pracně opatří maséra na nervový závity a závitnice a on je nespokojený. Napiš DAF.
0: Proč mám napsat DAF?
1: Protože DAF je zástup lidí na tři.
0: Můj ty ton do kolenatej.
1: Netlač tak na ten špalek.
0: No jaký špalek zasejc?
1: Snad nechceš tvrdit, že tohle má být tuška, tohle poleno. Povídám, netlač tak, nebo se to nedá vymazat, když se pomejlíš.
0: Já nepotřebuji nic mazat, já to mám všechno nepomejlený.
1: No jen se moc nenaparuj. Ukáž, hej to sem, očítajhle první část tajenky, rada otce synovi, druhá část Z24, rada syna otcovi. Hele, to je co?
0: Co je co?
1: No, jako by věděli, že to budem vyplňovat spolu, víš? Co je tohle? Hršk. Co to má znamenat?
0: Tadyhle to je čtyři, no. Český vynálezce hromosvodu na pět.
1: Tak to podle tebe má být hršk. No bodeď by ne, prosím tebe, tadyhle zázrak je div a ne vid, že ano.
0: Div se píše s měkkým i, ne?
1: No samozřejmě, co má být?
0: No, že píšeš tvrdé i.
1: Nepoučuj, ano. V křižovatce gramatika neplatí. Nehyhněj se. No prosím, nebo tadyhle, švýcarský dramatický spisovatel uplynulého století a on to neví.
0: A ty to víš?
1: No, jak bych to mohl vědět? Co pak jsem v té době byl na světě?

0: přítok Dunaje. No jo, to kdyby byl levej, tak mi to nic neříká. To. Prostor mezi dvěma se zbíhajícími stěnami, to vynecháme, to je nesmysl.
1: Proč je to nesmysl?
0: Stěna je jakýho rodu?
1: Ženskýho.
0: No, životního nebo neživotního?
1: Neživotního.
0: No tak, a už jsi viděl něco neživotního, že by se to zbíhalo? Hernajs, počkej, ten vynálezce hromosodu, to je takový jméno, nebyl on taky krasobruslař?
1: To byl Divín.
0: No jo, divíš.
1: Co se divíš?
0: Ne, divíš, že ten, víš, ten vynálezce hromosvodu, no jo, to je ono, to by, počkej, tak to máme tadyhle moment, to by šlo, taky by se to vešlo. Maďarské hlavní město obráceně. To jsou ale chytáky, tohleto rafinovaný chytáky.
1: Jaký chyták je
0: rafinovaný?
1: Jak to rafinovaný?
0: No když nevím maďarský hlavní město normálně, jak ho můžu napsat v obráceně, že ano?
1: Budapešť.
0: No, cože?
1: Budapešť.
0: To je maďarský?
1: Ne, to je maďarský hlavní město.
0: No, samozřejmě. Tak počkej, jak jsi to říkal?
1: Budapešť.
0: Ano, to je Čepadub. To je Šepadub. No, tak to je správný. Teďka přehyby to je to nějaký rozmazaný. Co to je?
1: Přehyby na vyžehlených kalhotách. Touše.
0: Co to plácáš?
1: Neboli puky.
0: Jo, takhle. Teďka tadyhle potřebujeme, to máme E5, to je zbývá z F4. Cítoslovce pobídnutí.
1: Chceš pohlavek?
0: To jako já.
1: Ne, to ty používáš jako citoslovce pobídnutí, když mi něco chceš.
0: No jo, jenomže to by musela být první část tajenky, jinak se mi to sem nevejde. Ale koukej, hele, druhá část už se rodí. Ještě sem hledáme skutečnost na čtyři. Počkej, na čtyři, skutečnost na čtyři, to snad... No to bude nějaká podvyživená skutečnost na čtyři.
1: Fakt.
0: Ještě, že to uznáš.
1: To je fakt.
0: No dobře.
1: To je fakt!
0: Já tě slyším, nehulákej na mě.
1: Myslím tu podvyživenou skutečnost na čtyři. Napiš fakt, fakt.
0: Jo takhle, fakt. Jo, to je fakt teda to. No a přečti druhý díl tajenky. Já na to tak nevidím.
1: Vžhard kprlitn no o omdresbdu vsk odhudbkotko. To je arabsky nebo co?
0: Čeče, my tam musíme mít nějakou chybu, to není možný tohle.
1: Asi jo, že tomu není tak moc rozumět, viď?
0: Šmanko, ty já bych do toho... Copak tohle je nějaká zábava?
1: Počkej, netrhej to!
0: Když už to neumějí sestavit, tak hrnej, ať to neprodávaj, tohleto!
1: Co se rozčileš?
0: No jak může člověk rozšiřovat svý obzory, když se mu to ani do těch čtverečků nevejde? Jo,
1: Počkej, narvi to, taťuldo.
0: Moment.
1: Hele, rozluštění na stránce 15. Třeba tam ta tajenka bude.
0: 15, jo? Počkej. Tady ještě z bloku z toho papíru. No, tajenka 1. Uč se synu moudrým býti. To se povedlo. Člověče, to je přesně na tebe tohleto.
1: A druhá část, člověče, nezlob se. Tak to asi zas bude na tebe, taťuldo.
2: Sekeru měl hlupička raz, ukrýval ji v kredenci.

prosinec. Aha, do prčic. Vždyť Tři králové jsou přece v lednu, ne? Teda, Mirku, co jsi mi to tady napsal? No víš co, pak se budem tvářit, jako že je to schválně. Nikdo si toho nevšimne, ne? No, tak.

Nemyslete si však, že pytlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely med? Jistě v některých těch komůrkách. Tak pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude pytlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude med, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále. Vždyť pytlík probudil trubce, včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose. Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: Malá čarodějnice z Abraxasem pěkně pohodlně pluly nad vrcholky stromů a hluboko dole viděly skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
1: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
1: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk. Vykřikla mrzutě. Dej s tím pokoj. Prosím, prosím, urazil se Abraxas. Ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy. Tě, co té je potom? No, moc a moc, zvolal havran. Jej, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: Jenže si na nejlepší cestě, jestli se nepletu, řekl Abraxas.
0: Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipo-Jakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
2: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá, a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scénárista Svěrák, zaspíváme.

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
1: Víš, že si to vážně nepamatuju?
0: Myslím, že by se to dalo spočítat. Byla jsi tehdy na konzervatoři?
1: Na tom přece dneska nezáleží.
0: A nebylo to před mým odjezdem na Annapurnu?
1: Opravdu nevím.
0: No, jak myslíš? Já jenom, že mám takový dojem, jako by se ve mně Vašek viděl. Jako bych byl jeho táta. No, asi se mi to jenom zdá.
1: Asi. Vašek se totiž vidí v každém. Naposledy to byl školník.
0: Jenomže školník není horolezec. Tedy pochovaný pod lavinou. Tak na náš poslední večer.
1: Proč jsi mě vzal zrovna sem?
0: No, řekl bych, že to je dost dávno, co jsi byla naposled tancovat. To je dobrý. Všechno jako tenkrát.
1: Bane, nic se nedá opakovat.
0: Odjíždím za měsíc do Prahy. Předtím budu pár dnů v Praze. Tak do té doby si rozmyslí datum.
1: Jaké datum?
0: Když ty jsi mi vystrojila pohřeb, já ti vystrojím svatbu.
1: No počkej, a koho si budu brát?
0: No přece mě.
1: A ty se budeš rozvádět?
0: Já se ani neoženil. To jsem ti ještě neřekl. Já mám tak mizernou paměť. Já si ani nepamatuju číslo svojí košile.
1: A to jsi zpamatoval, že jsme tehdy byli spolu tady?
0: Před 9 lety nikde jinde Music Box nebyl.
1: A vzpomínáš si, jak jsme se tehdy při večeři vsadili, že do 10 minut přineseš kytku?
0: A já jsem prohrál.
1: Ne. Horská služba vyhlásila pohotovost. V obřím dole se ztratil nějaký člověk.
0: Jsem rád, že si začínáš vybavovat podrobnosti.
1: Toho člověka jste zachránili. Vrátil jsi se po půlnoci.
0: A proč ses nevdala?
1: A proč ty ses neoženil?
0: Hory mě vždycky nějak přitahovaly víc.
1: A teď?
0: Teď mi na ty kopce nějak dochází dech.
1: Tím chceš říct, že na mě by si ještě stačil?
0: Ne. Na našeho kluka. Nemusíš mi nic vykládat. Nebudu ti nic vyčítat. Znali jsme se 14 dnů.
1: 9.
0: Ty jsi někoho měla. A já jsem ti stál v cestě.
1: A co jsi dělal ty těch 8 let?
0: Koho jsi vlastně chtěla vzít?
1: Vašek není tvůj syn.
0: Nemluvíš pravdu. Tady jsme se seznámili. V prosinci. V lednu jsem odjel do Himalájí. A kluk se narodil v září. V listopadu jsme se z expedice vrátili. Všichni. Na Annapurně nikdo nezůstal pod lavinou.
1: Doufám, že nebudeš tak hloupý a nebudeš tohle Vaškovi vykládat.
0: Jestli ti jde jenom o to, na mě se můžeš spolehnout. Bylo mi mezi klukama vždycky tak dobře, že jsem si celý léta nevšiml, že žiju sám. Třeba letos o Vánocích. Měl jsem kolem sebe spoustu lidí a ani jednoho svýho člověka. A když jsem o tom začal uvažovat, objeví se tak plýma kluk. A ještě k tomu můj. Ano, řekni mi to. Já tě prosím. Řekni, že je můj.
1: Prosím tě, nedělej ze sebe blázna. Doufala jsem, že už tě do smrti neuvidím.
0: Jestli mi dneska někdo stojí v cestě, tak ho strčím do pytle a hodím do řeky.
1: Můžeš se dohadovat, můžeš počítat? Ale důkaz, že je Vašek tvůj, nemáš.
0: Mám. On je totiž tak senzační jako já.
2: Po návratu do Prahy se život zdánlivě vrátil do vyběhaných kolejí. Ale nic nebylo jako dřív. Vašek měl všechno jasné. Našel si náhradního tatínka. Jindřich se taky rozhodl, co dál, ale jeho nabídky, na které jsem dřív marně čekala, mě teď působily jen rozpaky. O tom, že budeme žít spolu, už nemohla být vůbec řeč. Pokud jde o Luboše, nedělala jsem si žádné iluze. A přesto jsem v skrytu duše doufala, že se to nějak vyřeší. Jenže Luboš provedl něco, čím mne dokonale šokoval. Jak jsem si mohla myslet, že se změnil? Zůstal stejně nezodpovědný, sobecký a ješitný jako tehdy, když jsem ho poznala.
3: Kam jsi tak letěl?
4: Na nádraží, dneska přijede Luboš.
3: Jaký Luboš?
4: Můj tatínek, náhradní.
3: Tak si máma přece jen někoho našla?
4: Ne, já si ho našel sám. Napsal mu 9 dopisů.
3: No jaký je?
4: Velký, náčelník, horské služby.

0: Mamina má dneska první generálku. Máme na ní počkat venku.
1: Tak jdem dovnitř.
0: Pšš.

0: Budeme spát spolu v pokoji.
1: A kdo je ten chlapík?
0: Strejda Jindřich. Mně se nelíbí. Není družnej. A nemá rád psy.
1: Tak ho svážem do pytle. A hodíme ho do řeky.

0: Annapurna.
1: A nahoře?
0: To taky. To taky.
1: Tamhle?
0: To jsem zmastil. No. To bylo v prosinci. A to mi bylo 5.
1: A proč je tu ten vánoční stromeček a ty balíčky?
0: Přece pro tátu. Aby nebyl táta o Ježíšku sám.
2: Vezmu tě sebou.
0: Fakt?
2: Až budeš velký. Máš tu fotku?
0: Mám ji schovanou, tajně.
2: Tak mi ji ukaž.
0: Aby mi mamina nečmajzla.
2: Já budu hádat, jo? Trefil jsem se.
0: Ty jsi tátu znal?
2: Umíš mlčet. I před mámou. Tak to jsem já.
0: To nejsi ty. To je můj táta.
2: No, je to tvůj táta. Ale taky jsem to já. To znamená co?
0: To teda nevím.
2: No, že tvůj táta jsem já.
0: To není pravda. To nejsi ty. To je můj táta.
2: A proč bych to nemohl být já?
0: Můj táta je mrtvej. Hrdina.
3: Co to tu děláte?
0: Luboš lže?
1: Ano, prosím tě, nezlob se. Já jsem to Vaškovi řekl.
3: Jsi ješitnej. Pitomec.
1: Máš kudlu? Tyhle ty autíčka jsem sbíral 5 let. Teď jsou všechny tvoje.
0: Nesmíš ho brát vážně, mami. On je děsnej brepta. A nenadávej mu. Když bude přece u nás večeřet. Já ti pomůžu.
1: Já taky.
0: Mami, jak to, že Luboš tátu znal?
1: Já ho neznal.
0: Proč lže? Ukázal si na něj prstem. Tak byl si jeho kamarád. Byl nebo ne?
1: Já nevím.
0: Ale já vím. Nechal si ho pod lavinou.
1: No, krucifix. Ano, tak řekni něco.
3: Dejte mi pokoj. Oba dva.
0: Ale já ti něco řeknu. Kdyby byl můj táta živej, tak by byl od malička každý večer se mnou doma. Chodil by se mnou do bijáku. A měli bysme psa.
1: Ale tvůj táta nevěděl, že jsi na světě. Jinak by za tebou přišel.
0: A proč nepřišel za mámou? Že máma na světě to přece věděl. Mami, je to můj táta? Je nebo ne?
3: Dej pokoj.
0: Já to chci vědět.
3: Jo, tohle je tvůj táta. Ty jsi to zvoral. Všechno.

0: Mami, nepláč. On už je pryč. Máš přece mě. Já budu s tebou. Až do smrti. Každý den.
1: Tvoje matka telefonovala. Dala si se mnou schůzku. Zítra. Nevíš, co mě může chtít?
2: Dovedu si to představit, aby si se rozvedl.
1: A ty nechceš?
2: 4 roky jsem si nepřála nic jiného.
1: 3 by to ještě stálo za to. Promluvit si v klidu o nás dvou.

0: Měl jsi jít za Vaškem. Ne za mnou.
1: Čekal jsem před školou hodin.
0: No a co?
1: Nic.
0: Proč jsi mě neposlech? Věděla jsem, že tohle Vašek nikdy nepochopí.
1: Můžu k vám přijít.
2: Ve 4. 5.
0: Tebe vůbec nezajímá, kdo to byl?
2: Tak já přijdu večír.
0: Já tě vůbec neznám. Ty o mě taky nic nevíš. A zblbneš kluka, že spolu budeme žít.
2: Bojím se, že se mnou nechce mluvit.
0: Mohl jsi napsat aspoň řádku. O tvým návratu z Himalají jsem se dočetla v novinách.
2: Tak proč jsi nenapsala, že čekáš dítě?
0: Kam? Do Asie? Tábor číslo 4.
2: Ale já jsem se vrátil.
0: Klukovi byly skoro 3 měsíce.
2: Proč jsi chtěla, aby mě Vašek nikdy nepoznalo? Co jsem ti udělal?
0: Já... Byla jsem docela pyšná, že s tebou čekám dítě. Tu noc, kdy jsi se vrátil z Obřího dolu, si mi připadal jako hrdina. Myslela jsem si... Myslela jsem, že z nás budeš mít radost, až se vrátíš. Že dovedu být statečná jako ty. Že jsem si to dítě uhájila proti všem.
2: Ale kdybys mi napsala, že je kluk na světě.
0: Na mě jsi se ani nevzpomněl. Byl by si štěstím bez sebe, že máš dítě. Kdy odjíždíš?
2: Za 4 dny.
0: Vašek potřebuje čas, aby se z toho dostal.

0: Kdyby děti mohly všemu rozumět, tak by to nebyly děti. Protože mezi dospělými a dětmi není jenom ten rozdíl, že jedni jsou velký a druhý malý. Byla to taky moje vina.
1: Nebyla.
0: Vašíku, chtěl jsi tátu?
2: Chtěl.
0: Luboš se ti líbil. Říkal jsi, že je kamarád.
3: Není, mami. Já jsem pro něj plakal a on byl zatím s cizíma klukama na horách.
0: Luboš o tobě nevěděl. Musíš mi věřit.
3: On mě podved. Už na horách mi lhal. Dělal, že si tě bude namlouvat. A vy dva už jste byli dávno vdaný.
0: Ale nebyli.
3: Když jsem byl malej, tak jsem ti věřil, že jsi mě koupila vračkářství. Ale teď už jsem velký a moc dobře vím, jak se narodí dítě.
0: Opravdu?
3: Po svatbě.
0: No tak, víš, ona ta svatba není to hlavní. Stačí, když se mají lidi rádi.
1: Kdyby tě měl rád, mami, tak by za náma přišel na sobotu nebo na moje narozeniny.
0: Ty seš u minuty jako ten tvůj malej zub.
2: 2 hodiny mu domlouváme a taky si nedá říct. Ale až se vyklubě na svět, bude po bolesti, viď?
0: Luboš na tebe bude zítra čekat u školy.
3: Stejně tam nepůjdu.
0: Ano? Řekla. Udělala jsem, co jsem mohla. To už záleží na tobě. Nepochybuju, že na něco přijdeš.
4: Až prýma kolo. Letí to. Dobrý. Senzace. Doplnil jsem výstroj. Lana, mačky. Mám to všechno v hotelu. Nechci se podívat? Něco jsem ti přines. Líbí se ti?
3: Cizí psi já domů vodit nesmím.
4: To není cizí pes, to je Ben. Tak si ho vem, je tvůj.
3: A co máma? Nedostanu vejpras?
4: Buď klidnej, bude mít radost.
3: Žeš! A učíš hlát i mámu. Domlouváte se na mě telefonem.
5: Nechal jsem tě odjet nahoře, abych tě nestratil. A ty tam nám nedokážeš za jediný den zapomenout. Vlastně je to docela legrační. Jakmile člověk dostane strach, je na nejlepší cestě prohrát.
0: Ty chceš jet opravdu do nemocnice?
5: Ne. Tvoje matka mě pozvala k tobě domů.
0: No to bych snad o tom musela něco vědět, ne?
5: Nepozveš mě nahoru?
0: Neměl jsi se mnou vůbec jezdit.
4: Ano. Měla bys něco proti tomu, kdyby měl Vašek pejska?
0: Tak to ať tě ani nenapadne.
4: A, tak to je malér. Neboj se, já to spravím.
0: Dejte mě pokoj. Oba dva.
6: Kde?
0: Kdo? Vašek nebo ten pes?
6: Jindřich přece.
0: Vy jste se zbláznili. Všichni.
7: Vigi básnička.
8: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
9: A teď ještě jednou.
8: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. obdivuji hady, že neumřou hlady.
9: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Divadelní myška. Ten, kdo se aspoň trochu zajímá o přírodu, tak dobře ví, že před zimními měsíci se některá zvířátka umějí pěkně schovat. Ježek se například dovede zahrabat do kupy listí, kde v teple celou zimu prospí. Veverka si celé léto schovává na jedno místo oříšky, aby neměla v zimě hlad. No a malé myšky, ty by nejradši někam pod střechu. A tak nám lezou do sklepa, na půdu, na venkově třeba do stodoly nebo do stohu. Možná to znáte, když někdy na podzim zapomenete na chatě zavírat za sebou venkovní dveře, tak jsou ty myšky schopné vám vlézt třeba do postýlky. Jednoho podzimního odpoledne, kdy už vítr pěkně foukal a dokonce to vypadalo, že bude padat brzy sníh, přemýšlela jedna malá myška, kam by se na zimu schovala. Byla to městská myška a jak tak běžela po chodníku, všimla si pěkné budovy, ze které právě vycházelo plno lidí. Když ty lidi tu budovu opouštějí, tak to znamená, že tam bude hodně místa pro mě, pomyslela si. Šup a už tam byla. A představte si, že to bylo divadlo. Nemusím vám snad ani říkat, že se tam myšce moc a moc líbilo. No aby ne, bylo to divadlo hudební, zpívalo a hrálo se tam večer co večer. A každou neděli odpoledne tam bylo představení pro děti. To měla myška nejradši. Našla si hned u první řady malý kouteček a nevynechala ani jednou. Nebylo proto divu, že měla odposlouchané všechny role. Však také někdy po ránu, když v divadle nikdo nebyl, zkusila na jevišti všechno zahrát i zaspívat. Jednou večer před začátkem představení všimla si myška, že v divadle vládne velký neklid. Honem se běžela podívat do zákulisí, co se tam děje. Pan inspicient, to je ten pán, který řídí chod představení, byl celý rozčílený. Brzy se myška dozvěděla, co se stalo. Představitelka hlavní role onemocněla. To je pro každé divadlo moc nepříjemná záležitost. Vedení divadla se v takovém případě musí divákům omlouvat, musí se vracet vstupné a diváci odcházejí smutní domů, protože se nehraje a oni se tolik do divadla těšili. Kde vzít náhradu? Co budeme dělat? Divadlo je vyprodané do posledního místečka. Zoufal si pan ředitel a přecházel za oponou sem a tam. Myška si dodala odvahy, stoupla si před pana ředitele a tichým, nesmělým hláskem povídá: já bych si tu roli dovolila odehrát a odspívat. To představení jsem viděla nejméně 50krát a znám ho celé nazpaměť. Ředitel se podíval na malou myšku a povídá: odehrála, odspívala, jenomže každý herec, každá herečka musí také nějak vypadat. Podívej se na sebe, vždyť vypadáš jako myš.
1: No, když jsem myš, tak nemůžu vypadat jako králík, pomyslela si myška a už viděla, že z té nabídky nic nebude.
2: S tím by šlo něco udělat, pane řediteli, ozval se maskér. To je ten pán, který líčí herce a klidně dovede udělat z mladého třeba dědečka, anebo obráceně. To už jde hůř, ale dělá se to častěji.
3: Dáme jí blond paruku, řekl pan maskér zamyšleně a dal se hned do práce.
4: Byl by tady kostým po Šmudlovi z pohádky Sněhurka a 7 trpaslíků, řekla pro změnu kostymérka. Paní, která se stará o to, aby herci měli všechny kostýmy čisté, nažehlené, no zkrátka v pořádku.
0: Za 10 minut byla myška oblečená, nalíčená, připravená na představení. Musím ještě dodat, že jí to moc slušelo. Srdíčko jí bušilo, že to snad muselo být slyšet až do 10. řady, ale nedalo se už nic dělat. Opona šla nahoru, představení začalo.
3: No, nebudu vás napínat. Myška měla velký úspěch. Dokonce dostala na jeviště kytici růží a to se nestává denně. Myška odehrála potom ještě řadu představení a byla obsazována do různých rolí, ale jenom do jara. Na jaře se všechny myšky vracejí zase do přírody. Možná, že už teď někde v myší díře vzpomíná a vypravuje jiným myškám o svém velkém úspěchu u divadla. Ale nevím, jestli to ostatní myši té malé myšce všechno věří. Vy ale věřte tomu, že tolik nezáleží na tom, jestli je někdo velký nebo malý, hezký nebo ošklivý, ale hlavně na tom, co umí. Někdo postavit dům, někdo třeba řídit nákladák, upéct chleba, uplést svetr, anebo jako malá myška hrát divadlo.

0: Odvážný muž a zlý šaman. Daleko na severu žil muž se ženou a malým chlapcem. Hoch skoro vůbec nechodil mezi ostatní děti. Celé dny si hrál sám, a nebo seděl opřen o chatu a díval se nepřítomně do nebe. Šly roky a chlapec vyrostl v statného mladého muže, ale jeho zvyky se neměnily. Pořád se dával u chaty a hleděl kamsi do dálky. Jednou řekl matce:
1: ušij mi teplý kožešinový oblek a já se vydám na cestu ještě dál na sever.
2: Zůstaň doma,
0: prosila ho matka.
2: Nikdo z těch, kdo se vydali dál na sever, se nevrátil.
0: Také otec mu rozmlouval jeho úmysl, ale hoch nedbal varování ani proseb a pláče. Oblékl si nový oděv, vzal oštěp a opustil rodný dům. Šel dlouho, velmi dlouho, dokud mu síly stačily. Konečně uviděl osamělou chatu. Dým nad ní svědčil, že je obydlená. Mladík se opatrně vyšplhal na střechu a nahlédl větracím otvorem dovnitř. Uprostřed jizby hořel oheň, u něhož seděl stařec se stařenou. Muž měl v ruce nůž a vyřezával šíp. Mladík ho zhora pozoroval a tu stařec promluvil, aniž by zvedl hlavu.
3: Proč ležíš na střeše? Slez dolů a pojď dál.
0: Hocha velmi překvapilo, že o něm stařec ví. Skočil na zem a vešel dovnitř. Stařena mu nachystala jídlo a stařec řekl:
3: divím se, že si jdeš hledat nevěstu tak daleko na sever.
0: Mladík nevycházel z údivu. Vždyť ani rodičům neprozradil, že jde na sever jen proto, aby si odtud přivedl ženu.
3: Na tvém místě bych se raději vrátil domů,
0: radil stařec.
3: Jsem bratr tvého otce a chci jen tvé dobro. Tam dál jsou zlí lidé a číhá tam na tebe mnoho nebezpečí.
0: Ale hoch se nedal od svého úmyslu odradit. Zůstal do rána, dobře se vyspal, dobře se najedl a záhy se rozloučil.
3: Když jinak nedáš,
0: řekl stařec,
3: vezmi si sebou tenhle šíp. Pomůže ti, když ti bude nejhůř.
0: Mladík vzal šíp, poděkoval a vydal se na cestu. A zase šel dlouho, velmi dlouho, co mu síly stačily, až spatřil osamělou chatu. Také z ní se kouřilo. Mladík se opatrně přiblížil a pak se vyškrábal na střechu. Pod sebou uviděl ohniště a u něho seděl stařec se stařenou. Také tento muž měl v ruce nůž a vyřezával šíp.
3: Neseď na střeše a polez dolů,
0: vybídl hocha, aniž přitom zvedl hlavu. Hoch tedy se skočil na zem a vstoupil dovnitř. Stařena vstala a pohostila ho masem. Zatímco jedl, promluvil stařec.
3: Nevím, proč si jdeš hledat nevěstu zrovna do těchhle končin. Nikde na tebe nečíhá tolik nebezpečí jako tam, kam směřuješ. Udělal bys slíp, kdyby se zvrátil. Jsem bratr tvého otce a myslím to s tebou dobře.
0: Mladík žasl, že i tenhle stařec ví o jeho tajemství, o němž se nikdy nikomu ani slovem nezmínil. Ale svůj úmysl si nedal rozmluvit. Přespal a druhý den, dobře odpočatý, se chystal znovu na cestu. Na rozloučenou věnoval stařec hochovi šíp se slovy:
3: Když se dostaneš do úzkých, pomůže ti.
0: Za nějakou dobu stál hoch na břehu velikého jezera. Jak se tak rozhlíží, z které strany by ho obešel, ozval se jakýsi hukot, jako by se blížila bouře. Ale nebe bylo čisté a vítr se ani nehnul. Přesto hluk stále sílil, až se změnil ve strašlivý rachot. Na hocha padl strach, ale přece jen pokračoval v cestě. Rachot se neustále zvětšoval a tu hoch uviděl, že se k němu přes jezero řítí velký vrbový koš, z něhož ty příšerné zvuky vycházejí. Rychle skočil k nejbližšímu kameni a ukryl se za ním. Koš začal s burácením a bitím kroužit okolo a chlapec ztratil leknutím vědomí. Když se probral, bylo ticho. Koš ležel opodál a koukala z něho zarostlá vousatá hlava. Sotva, že se hoch pohnul, vylítl koš do výšky, kroužil nad ním a vydával ještě hroznější zvuky než předtím. A tu hoch vyskočil a vykřikl:
1: Hromy a blesky, ukažte, že jste silnější.
0: V té chvíli se obloha roztrhla, vylétl ohnivý blesk, za ním druhý a třetí. Blesky létaly sem a tam, hrom práskal, až uši zaléhaly. Koš spadl na zem a v něm se krčela zarostlá vousatá postava a zakrývala si oči. Když bouře ustala, mladík se zvedl ze svého úkrytu. Také koš se znovu pohnul a chtěl mu zastoupit cestu. Ale stačilo, aby hoch zvolal:
1: Hromy a blesky!
0: A koš zůstal nehnutě ležet. Ještě téhož večera přišel jinoch k jakési osadě. Vyběhl mu vstříc malý chlapec a s údivem si ho prohlížel.
4: Jak ses k nám dostal?
0: Ptal se.
4: Z téhle strany k nám ještě nikdy nikdo nepřišel. U jezera hlídá zlý šaman a každého, kdo se přiblíží, zabije. Jak to, že tebe nezabil?
1: Jsem silnější než šaman. Nebojím se ho.
4: Jen si nemysli. Jestli se rychle nevrátíš, neujdeš smrti.
0: V tom se ozval

0: Jak chceš, ale když si nedáš říct, dobře ti tak.
1: Mladík se přiblížil k šamanovu příbytku. U vchodu podřimoval velký lední medvěd.
2: Medvěde, nespi!
1: Křikl na něho. Medvěd se probral, vycenil zuby a chystal se skočit. Mladík uchopil šíp a mrštil jím proti zvířeti. Medvěd zavrávoral a padl. Šíp mu probodl srdce. Ale v tom se vyřítil zevnitř druhý, ještě větší medvěd. Jinoch jen tak stačil uchopit šíp, který mu věnoval druhý stařec, a sekl jim po zvířeti. Medvěd zařval, zastavil se a pak se zhroutil mrtev. Mladík už bez překážek vstoupil dovnitř. Rozhlédl se a spatřil napryčně krásnou mladou ženu, jejíž spanilý obličej se mu zjevoval ve snách a po níž léta toužil. V očích měla slzy.
2: Proč pláčeš?
3: Nepláču ze zármutku, že se mi zabil muže. Byl to zlý člověk, který mě unesl a já ho neměla ráda. Nepláču ani pro medvědy, na které jsem si zvykla, ale kteří byli mými strážci. Nikdo nesměl ke mně a já nesměla ven. Tak jim přikázal zlý šaman, můj muž.
2: Proč tedy pláčeš?
3: Ještě nikdy jsem nikdo z jižní strany nedošel. Ani můj bratr, ani můj otec. Otce zahnal do jezera létající vrbový koš. Bratra ukloval orel. Jednoho odvážného lovce, který se odvážel přijít, rozsápali bílí medvědi. Když jsem uslyšela jejich hřev, dostala jsem strach, že nedojdeš ani ty.
1: Dívka se usmála.
3: Ale teď už nepláču.
2: A já jsem přece došel až k cíli. Vážil jsem k tobě předlouhou cestu plnou nebezpečí, až jsem tě konečně našel. Budeš teď mou ženou.
1: Mladý muž setřel dívce slzy z tváří. Zůstal s ní v šamanově obydlí a byli spolu šťastní. A kdo se vydal z jižní strany na sever, nemusel už se strachovat o svůj život.

0: deníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš.
1: Já sám.
2: Vápno, vápno. Kluci, pojďte skládat. Pane Brtík. Pane Brtík, ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo.
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne kluk Golce, že se berou a už je svatba.

0: Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti?
1: Ne, leda se někdy poperou v hospodě.
0: A čím zápasí? Dřevci nebo meči?
1: Hlavně židlema.
0: Aha.
1: Tašku nech, jen cihle.
0: A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane?
1: Jak? No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti můžu mít tašku a tak.
0: Tašku pravíš?
1: Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
0: S brašnou.
1: No, s brašnou.
2: Hej, vy všichni. Hrabete se s prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.
3: Piggy vtip.
4: Pouští Saharou běží muž. Na hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
5: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
6: K vodě? Dobré 2-3 dny.
5: Výborně! Taková krásná široká pláž.
3: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.
7: Chudák děda. Od rána Hýhlík čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hýhlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
8: A co mám jako dělat?
7: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá vrakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
8: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
7: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
8: Jasně, řekl Hýhlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
7: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
8: Poklepal si na kapsu.
7: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
8: To je fakt, překývl Hýhlík.
7: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
8: To Hýhlíka zaskočilo. Proč?
7: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
8: Dederon se krátce zachechtal.
7: Ale posetmění, ať seš zpátky.
8: Hýhlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýhlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně. Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hihlík. Potom, zvolal děda, dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku. Děda se rozhorčením zadýchal. Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy. A když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách. To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hihlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo, a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží. Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.

Takže pane Sisal, kde máš to zemník? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. To ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: Vždycky cvičení a jdeme na to! Ahoj, děti! Cvičíme s Hankou Kirchovou! Ahoj, Hanko!
1: Ahoj, ahoj, Piggy, ahoj, děti. Já doufám, že se vám cvičení aerobiku líbí, protože bych se mu chtěla věnovat dnes ještě jednou.
0: Mně se líbilo moc. Já si pamatuju, Hanko, ponyho a lyžování a panáka.
1: Ale víš, který pohyb já mám určitě nejradši? Maminka nebo starší sestra určitě budou tento výraz znát. Je to side to side.
0: Hanko, side to side, to je také anglicky, já to znám otcovi. Side znamená strana, to je
1: no
0: něco
1: ale,
0: se stranou.
1: Piggy, ty jsi mi teď ohromně nahrál, protože já jsem se dnes chtěla s dětmi učit cvik, kterýmu se říká houpání ze strany na stranu. Ano, správně říkáš, side to side, a tento výraz budou znát možná rodiče nebo starší sestra. Super, Piggy. Takže díky, sovičce děkuju ještě víc, ale teď už jdeme na to. Abychom tento prvek zvládli, tak nemůžeme dnes stát ve snožení, ale Piggy, uděláme jednoho panáka, hups.
0: Kopítka od sebe.
1: Výborně, a máme roznožení. A správné houpání tělíčka ze strany na stranu vypadá takhle, doprava a doleva.
0: A takže tu nožičku odlepím, kopítko odlepím od země.
1: No, drž, kopítko sice odlepuješ, ale aby správně byl tento cvik proveden, tak potřebuješ ťuknout špičkou kopítka o zem.
0: A kopítko odlepím, ťuknu.
1: A když je to houpání těla ze strany na stranu, tak my sice pracujeme od pasu dolů, ale horní část našeho tělíčka nedělá vůbec nic.
0: Mě to chupadá.
1: Tak, aby se narovnal, tak zkus udělat při každém zhoupnutí pohyb ramena dozadu. Takový malinký kroužek, malinký kroužek, malinký kroužek. Piggy cvičí a já vám teď popíšu, co všechno protahujete. Když děláte kroužky dopředu a dozadu, tak si protahujete prsní svaly.
0: Ťukám kopítkem, ťukám přitom.
1: Ano, a já teď ještě napřed bych chtěla vysvětlit, co se děje na horní části těla. Tam protahujete prsní svaly a to, co vás bolí asi nejčastěji, a to jsou záda. Takže ještě jednou moc povelů a trošku možná zmatek. Stojíme v roznožení, houpeme tělíčkem na jednu a na druhou stranu a přitom děláme kroužky oběmi ramínky dozadu.
0: Takže ručičky jenom visí.
1: Ručičky jenom visí. Piggy.
0: A pracují ramínka.
1: Pojď se postavit do snožení.
0: Aha.
1: Děti, vy už určitě taky stojíte patičkama u sebe a máte vytočené špičky. Dáme si hluboký nádech. Obě ruce zdvihneme nahoru. Podíváme
0: až
1: se
0: hlavu,
1: za nimi
0: až nad hlavou.
1: Otevřeli jsme krásně plíce a opět pouštíme ruce dolů. Výdech. A klidně můžete, děti, nahlas nabrat vzduch. Otevřít plíce a zhluboka vydechnout. A ještě jednou nádech a výdech. A já už teď můžu udat povel, skočte si do panáka. Panák je teď.
0: Kopička od sebe.
1: Ano, a můžeme začít provádět houpání ze strany na stranu, kdy budeme provádět pohyb ramen vzad. A jdeme doprava a doleva. Ťuknu špičkou a já Piggy mu napočítám do 8, do 7, do 6 a do 5, do 4 a do 3 a do 2 a musím zatleskat.
0: Anko, to je takový taneček.
1: Mě hrozně mrzí, že teď nemůžu vidět děti, ale já pevně věřím, že se společně někde potkáme a společně budu moct zkontrolovat, co jsem vás naučila, a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj Piggy, ahoj děti.
0: Ahoj Anko, děkujeme.
2: Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se víse bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto. Jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už 2 dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem.
0: A dobře se napapejte,
2: dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel při zívání. Pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý. Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: 30. 1. května.
1: A svátek má Kamila.
0: Kamila. Její jméno pocházející z latiny.
1: Bylo určeno pro dívky vznešeného původu.
0: Pro takové, které sloužily v chrámech jako kněžky.
1: Takže, milým Kamilkám, přejeme k svátku
0: jen to nejlepší. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

bread.

0: celom spievankovi je krásne.
1: Poďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spievankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spievankovo.
2: Yeah!

0: jak prodali krk a uši. Mýdlovou vodu měli kocourci rádi. Ale zrovna jako vy, jen do hrnéčku na bubliníky, na mytí uši. A když té vody bylo plné umyvadlo, ošívala se i pacička, pečlivá kočička. A kocouří kluci, hajdaláci, jak viděli tolik vody, byli zježeni jako kaštan ve slupce. No prosím, už zas dotírá, reptal Macourek, sotva teta Micka byla z dohledu. Předevčírem jsem se myl, včera jsem se myl a pořád jí to nestačí. To se ví, nic jiného neumí, než co ten krčák. Čumáček ti taky patří, nezapomeň, že máš ouška. Fousky jsou taky tvoje. To snad je u ní nemoc, nebo co? Rozčiloval se Camfourek. I pacička mínila, že je to nepříjemné, ale co se dá dělat, když teta na mytí trvá a nedá si to vymluvit. Tak si krásně notovali a voda v umyvadlech zatím chladla a chladla, až vychladla docela. Camfourek jí vyzkoušel jen jedním drápkem a jáš, až se otřásl. Jaká je? Zajímala se pacička. Mokrá, jako vždycky, ale ještě k tomu studená. To zase bude jednou mytí. A to teda ne, vzpáčil se Macourek. V mokré vodě bych se třeba ještě umyl. Ale jestli je dokonce studená, tak konec, šmitec, žádné mytí nebude. Ale to přece nejde. Co by řekla teta? Hrozila se pacička. Teta nic nepozná, jelikož ji chytře ošulíme, tvrdil Macourek. A hned ukázal jak. To se nejdřív navlhčí mýdlo, pak se ručník štědře nakropí a zmačká, jakože se někdo utíral. Pak se trochu nabrindá kolem a nakonec se špičkou tlapky navlhčí krk a taky uši, aby byly jako umyté. Nevypadalo to špatně, docela jako po důkladném umytí. Však se teta Micka nestačila divit, jak brzy jsou dneska hotovi. Vážně jste se už umyli? A pořádně? Jasně, teto, přímo vydrbali. Ještě mám mokrý krček, hele, tvrdil Macourek. A opravdu měl mokrý flíček pod bradou. A já, ouška, pospíšil si Camfourek. A skutečně měl vlhkou šmouhu za uchem. Podívejme, a co ty, pacičko? Já nic. Já se, prosím, dobře utřela. Špitla pacička, aby to kocourkům neskazila. A tak se přitom červenala, že teta Micka, jestli měla do té chvíle podezření, teď měla jistotu. No, tak jsme si zažertovali a teď doopravdy. Než se vrátím, budete čistotou jen svítit. Krk a uši prohlédnu zvlášť, dodala teta a už se po nich ani neohlédla.
1: Jejda, to je nemilé, naříkala pacička.
0: Camfourek byl taky jako spražený. Jen Macourek pohodil hlavou, že to je toho, co má být, no prostě nevyšlo to.
1: Ať si, stejně si pomůžu. Ještě dneska prodám krk a uši a bude pomytí. Jak prodáš? To jde?
0: Samozřejmě.
1: Čí je krk? Můj. A uši? Taky moje. A když je něco moje, můžu to prodávat? No můžu. Takže, jestli chcete, nechám vás prodávat se mnou, nabídl velkoryse Macourek.
0: Já bych moc chtěla, hlásila se pacička.
1: Já taky. Honem, pojďme na to, než se teta vrátí,
0: pobízel Camfourek. Jenže tak rychle to nešlo. Prodávat se totiž nedá jen tak, halabala za dva na dlaň, ber, co je, a jsme si kvit. Napřed potřebujeme plakát, aby se vědělo, že máme něco na prodej. Psát bude ten, tedy kdo nejmíň škrábe, rozhodl Macourek. Macourek škrábal nejhůř. Camfourek psal o trochu líp a Pacička psala, jako když tiskne. Což právě potřebovali, protože plakát jako natisknutý nejlíp vypadá. Tak se Pacička připravila a Macourek začal diktovat. No, prodá se prima krk a bezva uši, tečka. Teď nejlacinější na světě, vykřičník. A nebo radši dva. To je dobré, liboval si Camfourek. A za kolik vlastně budeme prodávat? Za korunu kus? Měl už to promyšlené Macourek. A co když je ucho na kraji trochu vykousnuté? Staral se Camfourek, neboť se včera popral s kočičákem, který, jak známo, kouše, když neví kudy kam. To se asi musí slevit, že? To si nikdo nevšimne, prosím tě, usoudil Macourek, když ucho odborně prohlédnul. Necháme to tak, dobře se to pamatuje a skoro každý na to má. No a pak už bylo jenom napsat ceduličky s cenou, které se dávají na zboží. Macourek začal počítat, kolik by jich mělo být. Tak, to máme můj krk a tvůj krk a její krk, dohromady tři krky. K tomu moje uši a tvoje uši a její uši dvakrát. Ale to ne, já mám přece jedny uši, jako vy, bránila se Pacička. Prosím tě, nepleť se do toho, to vím taky, že máš jedny, jenže dohromady dvě, takže to budou třikrát dvě uši a třikrát dva krky, tedy vlastně jeden krk a třikrát, ne dvakrát, tři uši, safra, jak to počítám? Zamotal se do toho Macourek. Velice špatně, mínila Pacička. No, ty to zas víš, tak si to spočítej sama, když jsi tak chytrá. Jejda, a ráda. Tři krčky a třikrát dvě ouška, to je devět ceduliček. Měla to Pacička co bydu a skoro stejně rychle ty ceduličky napsala. Povedlo se jim to náramně. Když vyrukovali s tím krásným plakátem, seběhnul se celý dvůr. Dokonce i strýc Mour odložil noviny a začal se zajímat. Jenže někde se musela stát chyba. Korunky se vůbec nesypaly, jak prorokoval Macourek. Zadarmo okukoval kdekdo, ale nikdo jaksi neměl zájem kupovat. Tak se mi zdá, že to moc neprodáme. Vzdychl Camfourek a Pacička pravila, že má taky ten dojem. Macourek je ale okřikl, ať nesejčkují, protože prodávání vždycky chvíli trvá. To už je takový zvyk. A skutečně, najednou kupec byl. A jaký? Vidím, že něco prodáváte. Zajímal se strýc Mour. Můžu si to prohlédnout? Jasně, strejdo. Jen si to omrkni. Máme tu šest prvotřídních oušek a tři výběrové krčky. Cena je výhodná. Kousek za korunku. Dohromady, strejdo, 9 korunek. Ale platí se hned, pospíšil si Macourek. No, zboží vypadá kvalitně. Trochu je sice ušmourané, ale za tu cenu zas ne drahé. Vezmu to všecko. Rozhodl se strýc Mour a vysázel 9 korun, ani fousem nehnul. Macourek jich bytě schrábnul a už měl jen jednu starost, aby s nimi byl hodně daleko. Tak pá, strejdo, my už musíme jít, loučil se honem. A přitom úsilovně mrkal na Canfourka, ať kouká zmizet hlavně on, než si strejda všimne, že koupil jedno ucho vykousnuté. Počkat, zarazil je strýc Mour. Kam pak tak spěcháte s mými krčky a s mýma ušima?
1: Ale vezmem ti je na zmrzlinku, když jsme vydělali, ať se taky mají dobře,
0: prášil mazaně Macourek. Jenže mu to nepomohlo. A to ne. Můj krk a moje uši nesmí na veřejnost nemité, rozhodl strýc Mour.
1: A vytasil se s takovým rejžákem, že všechny chlupy vstávaly už od pohledu.
2: Ty tímhle nás chceš mít? Drkotal zděšeně Macourek.
0: Vás? Ne. Kde pak? Zavrtěl hlavou strýc Mour. Vydrhnu si jen to ukoptěné zboží, co jste mi prodali. Navíc Macourek nečekal. Skočil k umyvadlu a jak se mydlil, tak se mydl. A Canfourek s pacičkou zrovna tak. Najednou jim vůbec nevadilo, že je voda mokrá, ba dokonce je docela studená.
3: Copak, divil se strýc Mour. Vy mi umýváte moje zboží?
1: No jistě, vždyť jsi to strejdo zaplatil. My jsme ti to počítali s mytím podle potřeby,
0: vymýšlel si pohotově Macourek.
3: No, to jsem tedy koupil líp, než jsem čekal,
0: liboval si strýc Mour. Ale kdybyste někdy neměli čas, stačí říct, já si je klidně vydrnu sám.
1: Ne, my budeme mít čas vždycky,
0: slibovali honem kocourci a pacička. A taky, že měli. Když někdy mysleli, že nemají, stačilo jim, aby si vzpomněli na strejdův rejžák a hned se mili rádi ochotně, ba dokonce se zpěvem.
4: Však i vám se ta písnička může hodit, kdybyste snad někdy chtěli krk a uši místo mytí prodávat.

0: sluníčku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

svačinu. Buchty pomazánky mám jen pro mazánky, musel sekat latinu. La la la la la la la la la la la la la skonka, nejlepší recepty má. La la la la la la la.

0: Je tomu už předlouhá řádka dobrých tisíc, možná o nějakou stovku let víc od doby, kdy se v lese Svákově objevilo strašidlo. Vlastně ono to ani strašidlo nebylo, spíš vyděšené strašidýlko. Hlavu jako meloun, na ní tři trčící vlásky v barvě vymlácené slámy, nos malinko nahoru zvaný pršák, darmo mluvit. První zmínka o strašidýlku pochází z doby, kdy do míst na jihu Čech přišli doudlebové. Doudlebové se moc pěkně jmenovali a svými jmény nazvali osady, které na návrších podél řeky Lužnice založili. Dodnes se tak vesnice v okolí Soběslavy jmenují. Klenovice, Kvasejovice, Nedvědice, Zvěrotice, Vlastibor. Jenže na strašidýlko jim žádné pěkné jméno nezbylo a tak mu říkali docela obyčejně doudlo. Nevím, jak přicházejí strašidla na svět, řekl bych, že si je lidé vymýšlejí. Někdo si vymyslí strašidlo jenom pro sebe, jiný i pro druhé. Strašidla jsou pro strach a pro legraci, ale tohle strašidýlko se doudlebům nepovedlo. Strašení mu nešlo a dělat něco jiného také neumělo. Vzalo si příklad z ptáka lelka a lelkovalo. V jednom kuse okounělo zavěšené na větvi jedle nad studánkou. Ale jaký to byl život? Z nic nedělání není přece žádná radost. Tak to šlo léta a strašidýlko se nezměnilo, jen se víc a víc zakulacovalo. Přešly roky, přišla i staletí, ale doudlo bylo čím dál smutnější. Nemělo s kým kamarádit. V tu dobu bylo v Jihočeském kraji málo strašidel. A ta, co byla, strašila na hradech a zámcích daleko od lesa Svákova. Běžet za nimi doudlo nemohlo, protože nemá nohy. Dole je zakončeno třásněmi. Může se vznášet, ale musí přitom mávat rukama jako pták křídly. Někdy se strašidlem prohodili pár slov srna, nebo láni jen tak, aby řeč nestála. Zajíci, kterých byla hojnost, se ho však báli, protože mělo netopíří uši. Zajíci jsou bázlivci. Netopíři se s ním nebavili, protože se jim ušima podobalo. Na foukanci. Sovy na něho koukali a hukali, nic víc. Jenom vír velký, zvaný Bubo Bubo, ho občas vzal pod křídlo. Dával mu dobré rady, jenže doudlo rad nedbalo. Obyvatelé lesa Svákova se báli kruté zimy, ohně, hromů a blesků, ale nejvíce ze všeho jakéhosi Karase z Nedvědic. Karas byl pytlák a ras. Kladl nástrahy do mlází a houštin a zabíjel všechno živé. Dobré žilky v něm nebylo. Toho snad čert upletl na vrbě, když měl dlouhou chvíli. Kdykoliv přišel do lesa, nastala pohroma. Jednou se vír velký, zvaný Bubo Bubo, na doudlo rozčepejřil. Podívalo se na sebe, jak vypadá, z toho nic nedělání je jako soudek, ani pod křídlo se mi už nevejde, dělalo něco nebo pukne. Třeba hlídalo studánku pod stromem jedlovým, aby ji nikdo neskalil. Nejsem na hlídání, jsem na strašení, odpovědělo doudlo. A vzneslo se na větev nad studánkou. Pak se dalo do přemýšlení. Ono se řekne hlídat. Když uhlídám, že někdo kalí vodu ve studánce, co potom? Musím ho postrašit. Ale jak? Přemýšlelo a přemýšlelo, až to vymyslelo. Když ke studánce přišel unavený poutník, napil se a odpočíval, doudlo nerušilo. bylo ve střehu. Ale jakmile si chtěl ve studánce schladit nohy nebo jinak skalit vodu, spustilo varovně. Dlo, dlo, dlo, dlo. Teď se ví, ze začátku se kde kdo jen tak nevylekal. Ale časem si doudlo dodávalo stále větší odvahy, až se stalo, že jeden takový se strachy roztřásl jako chmírko na bodláku. Po každém úspěšném zahnání zlovolníka přiletěl vír velký a nešetřil pochvalou. Doudlo bylo srdnatější a kdo to nemyslel se studánkou dobře, mazal z lesa teratata. A když ne, sneslo se doudlo z větve dolů a pláclo uličníka packou. Takové plácnutí nebylo žádným pohlazením. I když je doudlo malé, packy má jako bramborové placky. Jednou k večeru ohlašoval z remísku čížek de cizí, cizí. A datel vyťukával poplašnou zprávu, že do lesa přichází nepřítel. Byl to karas, pytlák a ras z Nedvědic. Zvířata se schovala do svých doupad, ptáci do dutin stromů i hadi zalezli, jako by v lese živáčka nebylo. Karas kladl pytlácká oka do mlází a houštin. Když je nakladl, zamířil si to rovnou ke studánce. Doudlo bylo ve střehu. Tenhle zpropadaný člověk se u studánky posadil a chtěl si po zlotřilé práci zapálit fajfku v lese. A zapálit fajfku. Vždyť už drahnou dobu nepršelo. Kdyby jediná jiskřička odlétla do suchého chrastí, les by chytil plamenem. Doudlo mělo nutkání začít pouštět strašáky. I packa ho svědila. Ale odvaha scházela. Byl to přece jenom ras karas. A jak ten zlotřílec škrtl sírkou o botu, doudlo se leklo a šups, spadlo do studánky jen to pláclo. Voda vystříkla na všechny strany. Karas vyskočil jako hadem uštknutý, neohlížel se napravo ani nalevo, vzal nohy na ramena a splašeně utíkal cestou necestou, div si jazyk nepřekousl. Zastavil se až v Nedvědicích na návsi. Zvířata vyběhla z doupat, ptáci vylétli z dutin stromů a všichni i ten nejposlednější mraveneček provolávali doudlu slávu. To se ještě nikomu nepodařilo postrašit karase a vyhnat ho z lesa. Doudlo zatím políkalo andělíčky ve studánce. Co mohlo dělat jiného, když plavat neumělo? Neskočit za ním tři skokani zelení a nepomoci mu? Kdo ví, jestli by se při té slávě neutopilo? S pomocí skokanů se vyškrábalo na břeh, otřepalo jako štěně po koupeli, vzneslo se a zavěsilo na větev jedle, aby oschlo. Tak dobře doudlu ještě nikdy nebylo. Konečně se stalo opravdickým strašidlem. A navíc mělo zčista jasna plný les kamarádů.
1: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, strach. V situacích, kterých se bojíme nebo jsou neznámé či nebezpečné, můžeme uslyšet bzučení mouchy strachu. Někdy nás však chrání, abychom nedělali věci, které by nám mohly ublížit. Tobogán, anebo jde to i bez krunýře. Ručníky máme, plavky taky, opalovací krém, lehátka, svačinu, pití. Říkala si maminka pro sebe, když balila věci na koupaliště. Kluci, nezapomeňte nafukovací balón, připomínala Ferdovi a Kubovi. Ale ti už byli oba nastoupení v plné polní u dveří i s batůšky a balónem. Nemohli se dočkat. Všichni tři vyrazili směr bazén. Tatínek se k ním přidal cestou z práce. Společně rozložili lehátka, maminka natřela Kubovi krunýř, Ferdovi záda a poslala je k vodě. Oba uměli celkem dobře plavat, ale nejraději dováděli v brouzdališti, kde nebyla velká hloubka. Házeli si balónem, potápěli se nebo skákali do vody. Každou chvíli běhali za maminkou, aby se zahřáli na sluníčku. A pak šupem zase zpátky do vody. Při několikáté cestě k lehátkům zaslechl Kuba smích. Nepatřil jen jednomu plyšákovi. Muselo se jich smát několik. Spíš než smích, to byl ale radostný vřískot. Slyšíš to taky? Co to je? Čemu se všichni tolik smějou? Ptal se Kuba Ferdy. Vyrazili směrem, odkud se smích ozýval. Obešli budovu krytého bazénu. Koukej, Ferdo! Zvolal nadšeně Kuba. Tobogán! A jakej ta výška! Šli blíž. Tobogán nebyl celý zakrytý, takže viděli plyšáky, kteří se na něm vozili. Z jedné z mnoha zatáček vždy vyjel vřískající kamarád a za chvilku opět zmizel v jiné zatáčce. Hele, támhle tobogán končí. Pojď se kouknout, kam všichni doklouznou. Navrhl Ferda Kubovi. Tobogán ústil do největšího a nejhlubšího bazénu, kam chodili hlavně velcí plyšáci. Honem, pojď za našima, ať se jdou taky kouknout. Kuba na Ferdu nečekal a pelášil za rodiči. Dovedl je až k tobogánu. Tak kluci, jdeme na to, prohlásil tatínek. Ferda i Kuba ale stáli jako opaření. To jako teďka hned, řekl Kuba. Moc ho lákalo svést se, ale trochu se bál. Nedal se však tatínkem dlouho přemlouvat a svým želvým tempem pelášil za ním k tobogánu. Ty nepůjdeš? Ptala se maminka Ferdy. Teď se mi nechce. Je mi trochu zima, možná potom. Ferda se vymlouval. Měl strach. Nevěděl, jak se na tobogánu brzdí. Co kdyby jel moc rychle a v nějaké zatáčce vypadl ven? Kuba má těžký krunýř, tomu nic nehrozí, ale on... Už jedou, podívej! Maminka ukazovala na tatínka a Kubu. Oba se smáli, sotva vylezli z vody, utíkali na tobogán znovu a pak ještě jednou. Maminka se po chvíli vrátila zpátky na lehátko a četla si. Ale Ferda nemohl od tobogánu a všeho toho ježdění a dovádění odtrhnout oči. A tak si ani nevšiml, že vedle něj stojí Kuba a prohlíží si ho. Kuba se chichotal. Se bojíš, co? Neboj, pojď to zkusit, je to paráda, lákal Ferdu. Teď ne, se vymlouváš, smál se Kuba a utíkal po schodech nahoru na tobogán. Trhni si, řekl Ferda a vydal se za maminkou. Cestou prošel kolem dvou mušek, které se zrovna praly. Byla to moucha strach a zvědavost.
2: Ty první,
1: křičela moucha strach. Proč to neskusíš ty? Odpovídala moucha zvědavost.
2: Já do vody neskočím, zvlhnou mi křídla a utopím se,
1: bzučela moucha strach. Neutopíš, bude to vzrušo, přesvědčovala jí moucha zvědavost.
2: Utopím,
1: bránila se moucha strach. Ferda rozzlobeně hodil ručník na zem. Blbej tobogán, mě to tu vůbec nebá. Maminka si k Ferdovi přisedla. Ty bys to chtěl zkusit, ale bojíš se, viď? Netrap se tím, nemáš se za co stydět. Ani já bych na tobogán nešla, taky mám strach. Já nemám strach, nechce se mi, tvrdil mamince Ferda. Dobře ale věděl, že tobogán nevyzkoušel jen proto, že z něj měl strach. Už je hodně hodin, měli bychom jít domů. Dojdu pro Kubu a tátu. Ty tady zatím pobal věci, požádala Ferdu maminka. Ferda všechno rychle posbíral a schoval do tašky. Nedalo mu to a utíkal se ještě jednou podívat k místu, kde se z tobogánu vyjíždí. Do vody zrovna dopadl plyšový tučňák. Smál se a zobáček měl od ucha k uchu. V tu chvíli si Ferda pro sebe jen tak potichonku řekl. Příště pojedu i já. Vrátil se k lehátku. Rodiče s Kubou už na něj čekali. Všichni se společně vydali domů. Bylo krásné počasí, takže za pár dnů se šlo na bazén znovu. Ferda se těšil, dal si předsevzetí, že to bude jeho velký den a jízdu na tobogánu zvládne. Čím víc se ale blížili ke koupališti, tím víc ho jistota opouštěla. Sotva si Kuba rozprostřel ručník, nedočkavě vychrlil. Jdeme jezdit?
3: Nepůjdeme si radši házet míčem do brouzdaliště? Navrhl

se koukne. Když nebude chtít jet, nepojede. Maminka by ho nikdy nenutila, tím si byl jistý. Ferda s maminkou zrovna procházeli kolem bazénu, když z tobogánu vyjel tatínek s Kubou. Ferdu i maminku postříkala voda. Všichni se smáli. Jdeme na to! Zavelel Ferda s trošku nejistým úsměvem. Vzal maminku za ruku a společně stoupali po schodech. Ze země vypadal tobogán vysoký, ale teď, když byli skoro nahoře, zdálo se vše mnohem strašidelnější. Na schodech je míjeli ostatní plyšáci. Předbíhali a handrkovali se, kdo pojede první. Zrovna kolem prolétali mouchy radost, důvěra a zvědavost. Bzz, to je super! Jsem tak ráda, že jsme vyrazili na koupák, zabzučela radost. A já, že jste mi ukázali, jak se na tobogánu jezdí. Bzz, přidala se důvěra. Já málem ani nešla, ještě, že jste mi o tobogánu řekli. Bzz, dodala zvědavost. Pak se všechny tři posadili za sebe a s trojitým bzučením rychle zmizeli v první zatáčce tobogánu. Tak, jsme tady. Je to vysoko, řekla maminka, když s Ferdou došli nahoru. Ferdovi se zdálo, že i ona se trošku bojí. Neboj, mami, to zvládneme, povzbuzoval ji Ferda. Byl odhodlaný to dokázat. Cestou nahoru zahlédl malou myšku. Když to zvládne ona, zvládnu to i já, pomyslel si. No tak, nezdržuj, onem! Ozývalo se mu za zády. Plyšáci byli nedočkaví. Mami, já jedu. Otočil se Ferda na maminku. Určitě, pokud máš strach, vrátíme se spolu dolů po schodech, odpověděla. Ferda trošku znejistěl. Mám pořád strach, ale chci si to zkusit. Zvládnu to, neboj. Pojedeš za mnou? Maminka se podívala dolů a chytla se zábradlí. Víš co? Já si to pěkně zase sejdu dolů. Jsi šikula, jeď sám. Já se bojím. Ferda se uvědomil, že není jediný, kdo má strach. Že ho má i maminka, která už je velká. Dobře, mami, to nevadí. Potkáme se dole. Zamával mamince a naskočil do tobogánu. Kuba měl pravdu. Byla to opravdu paráda. Když odpoledne z bazénu odcházeli, Ferda mamince pošeptal. Příště tě to naučím, když budeš chtít.

0: Pepíček na skautském táboře.
1: Nemám nic proti stezce odvahy, ale jít mimo dosah Wi-Fi, to už je trochu moc.

Příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavnej loupežník. Markrab je von Cíbršpíl se svou družinou. Chtěli cestu na hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrab je von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrab je to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda přál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. Tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej Goudo nebudeš, seš lump a darebák. A z chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

nás, než já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždy ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a Markra větiděl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší ta smyčka konopná.

stručně vzato obdrželi ještě zlato. Za šplhání po chlupu, za plachtění na lupu, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase, za veletoč na řase.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti.
2: Jak to bylo, ahoj. Jak to bylo?
0: Ahoj, Hanko, Hanko. Je tady Hanka Kynichová, ale Hanka vypadá náramně ustaraně, Hanko.
2: Já jsem se teď opakovala choreografii, sestavu, protože bych ji teď chtěla naučit vás, děti, a tebe samozřejmě, Piggy. A každá choreografie musí mít nějaký smysl, musí na sebe nějak navazovat, tak aby to náš mozek schroupul,
0: pobral
2: a aby se nám pak nestalo třeba, když budeme někde na vystoupení, že nám ta sestava vypadne z
0: hlavy. Hanko, tak mě to nevypadlo a já ti řeknu, co si pamatuju.
2: Tak povídej.
0: Já si pamatuju, že jsme vzali obruč.
2: Mm-hmm.
0: A tu obruč jsme vyhodili z jedné ručičky a chytili do druhé ručičky.
2: Ano.
0: Pak zase zpátky.
2: Ano.
0: Pak jsme si nandali obruč jako na háček na palec jedné ruky a točili jsme s ní. To mi vůbec nešlo.
2: To
0: musím
2: nevadí.
0: Říct, že jsem teda moc nepokročil, i když to jsem nevadí. Se snažil.
2: Ale my jsme také...
0: Jsme si s tou kotoulali jsme si s ní.
2: Přehazovali jsme si ji, protože nic jiného se přes éter nedá naučit. Tam je spousta věcí, které by děti mohly doma dělat.
0: A ještě jsme
2: dají
0: prolézali,
2: se vysvětlit.
0: Prolézali
2: to
0: jsme.
2: Je ono. Ale protože každá sestava musí něčím začít, tak my si teď vezmeme obruč nad hlavu. Ukloníme se k pravé straně, jdeme rovně, ukloníme se k levé straně, prolejzáme obručí, pouštíme ji před sebe, jdeme do ní pravou nohou, levou nohou, za zády vedeme obruč zpátky nahoru. Tak, Piggy, přehodím ti obruč, ty ji chytíš, hop.
0: Co mám dělat s tou svojí, co jsem prolejzal?
2: Tu zase hodíš mě?
0: Já, takhle.
2: Hop. A zase vyměníme ty mě, já tobě. Hop, do druhé ruky. A ještě jednou já tobě, ty mě. Hop. A opačně hop.
0: Cik, cak, je to.
2: Super. Teď si vyhodím sám obruč nad hlavu, chytím do levé ruky cvak, z levé ruky do pravé a mám tady ten háček. A točíme. Chytím obruč. A bude závěr.
0: Ukloním se.
2: Opřu se obruč, podívám se za ní, zdvihnu levou ruku.
0: Jsem ládnej.
2: Podívám se do porodců a je konec sestavy.
0: Ty jsi porodce, Hanko.
2: Já nejsem porodce, to je jako někdo. Ten tady teďka není. Jo, já jsem tvůj porodce, ano.
0: Porodce to je jako kdybych byl na mistrovství světa, tak, tak tam sedí někdo, kdo mi dává pak medaile.
2: Pokud si ji zasloužíš, jak dostaneš medaili.
0: On komu bych dostal dneska medaili?
2: Pojď za mnou, já ti dám medaili. Tak děti, pojďte ještě jednou zopakovat sestavu.
0: Dostala jsem pusu, ale to je někdy lepší než medaile.
2: Jdeme na to. Takže dáme si obruč nad hlavu.
0: Nad hlavu.
2: Ukloníme se k pravé straně. Narovnáme se. Ukloníme se k levé straně. Narovnáme
0: se. Hraje taky hudba.
2: Pouštíme obruč dolů, zpívej. Prolízáme pravou nohou, levou rukou. Obruč dávám za hlavu, až nad hlavu. Pustím ruce a budeme si přehazovat ty mě, já tobě. Stop. Vyhodíš si nad hlavu pravou, chytíš do levé. Z levé do pravé. Umístíš si obruč na háček, který tvoří palec a točím. Chytím obruč, opřuji o zem. Levou ruku vzpažím. Podívám se dopředu na poruce a sestava má závěr. Tečka. Bum. A je to. Takže děti, já pevně věřím, že se vám naše sestava povedla, že jste si ji užili. A prosím pěkně, mě už teď nic nenapadá. Takže já si jdu sednout a jdu vymýšlet příště nějakou sestavičku pro vás.
0: Medaile jsou ostatně rozdány. Ahoj!
2: Ahoj!

0: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, která k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
1: Tiki kalendář! Dnes je 31. května.
2: A svátek má Kamila.
1: Kamila. Je jméno pocházející z latiny.
2: Bylo určeno pro dívky vznešeného původu.
1: Pro takové, které sloužily v chrámech jako kněžky.
2: Takže, milým Kamilkám, přejeme k svátku.
1: Jen to nejlepší. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Čtvero bratří. Byl jeden myslivec a ten měl čtvero syny. Ti synové chtěli jít do světa, jak bylo každému přes 16 let. Povídali otci, půjdeme do světa, otče. Prosíme vás, dejte nám na cestu peněz. Otec dal každému 100 rýnských a koně. Sedli si na koně a jeli do hor. V té hoře byly 4 cesty a mezi nimi buk. U toho buku zůstali stát a nejstarší z nich pravil. Bratři, tady se rozejdeme a půjdeme každý jinou cestou hledat své štěstí ve světě. Do toho buku zapíchneme každý svůj nůž a do dne a do roka se tady všichni shledáme. Ty nože nám budou na znamení. Bude-li který nůž rezavý, ten z nás bude mrtvý. A kterého nůž bude čistý, ten bude živ. Rozešli se a šel každý svou cestou. A když přišel na své místo, učil se řemeslu. Jeden se učil latařem, druhý poberou, třetí hvězdářem a čtvrtý myslivcem. Jak uběhl den a rok, vrátili se. Nejstarší přišel první k tomu buku, vytáhl svůj nůž a díval se na ostatní nože. Vida, že jsou všechny čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu, všichni jsme naživu a zdraví. Šel domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakému se z řemeslu vyučil? Syn odpověděl, tatíčku, já jsem latařem. Otec, no, to se zdárnému řemeslu vyučil. Syn, ale tatíčku, já nejsem latař jako jiný lataři. Než já jsem takovým latařem, že kdyby co roztrhaného bylo a řeknu, ať je to zalátané, hned se to stane. Otec měl kabát na loktě rozbitý a řekl, aby mu ho zalátal. A syn kázal, nechť je zalátaný. A kabát byl v okamžení tak zalátaný, jako by byl z brusu nový. Ani znát nebylo, že je látaný. Otec již na to neříkal nic. Na druhý den přišel druhý syn k buku. Vytáhl svůj nůž a díval se na ostatní dva nože. Třetí již tam nebyl. Vida, že jsou všechny čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu. Všichni jsou živi a zdraví. Nejstarší bratr již je doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakému jsi řemeslu vyučený? Syn odpověděl, milý tatíčku, já jsem poberou. Otec pravil, och, ty se z pěknému, ty se zdárnému řemeslu vyučil, až hamba. Syn mu povídá, ale tatíčku, já nejsem pobera jako pobera, než já jsem takovým poberou, že když na něco pomyslím, ať je to, kde je, hned to mám u sebe. V tu chvíli letěl na jednom kopci jelen. Bylo ho oknem vidět. Otec mu povídá, aby mu toho jelena přinesl. Syn hned řekl, ať je tady ten jelen. A hned u nich byl. Otec již pak už neříkal nic. Na třetí den přišel třetí syn k tomu buku. Vytáhl svůj nůž, díval se na druhý nůž a dvou již tam nebylo. Vida, že jsou oba čisté, byl rád a pravil, chvála Bohu, všichni jsou zdraví a živí. Nejstarší dva bratři jsou již doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ptal, jakým je on řemeslem vyučený. Syn odpověděl, milý tatíčku, Já jsem hvězdářem. Otec mu povídal, že je to pěkné řemeslo. Syn pravil, ale tatíčku, já jsem takovým hvězdářem. Když se podívám na oblohu, hned vidím, kde je co na celé zemi. Na čtvrtý den přišel nejmladší syn k tomu buku, vytáhl svůj nůž, ostatní tři již tam nebyli. Byl rád a pravil, moji bratři jsou již všichni doma. Šel též domů. Když přišel k otci, otec se ho ptal, jakým je on řemeslem vyučený. Syn odpověděl, že je myslivcem. Otec pravil, přece ty jsi aspoň mým řemeslem neopovrhnul, za to jsi hodný. Syn povídá, ale milý tatíčku, já nejsem takovým myslivcem, jako jste vy, ale takovým, když je to sebevětší kus, já řeknu, ať je to zastřelané. A hned je to zastřelané. Letěl tam po kopci zajíc. Bylo ho oknem vidět. Otec povídá, toho zastřel. Nejmladší syn řekl a zajíc ležel. Otec povídá, nevidím, jestli tam leží. Syn hvězdář se podíval na oblohu a pravil, ano, tatíčku, leží tam za keřem. Tatíček pravil, ano, leží tam, ale jak ho odtud dostanem? Bratr pobera pravil, ať je tady. A hned tam byl. Ale proletěl pichlavým keřem a byl celý dotrhaný. Celá kůže je roztrhaná, kdo nám ji odkoupí? Bratr latař praví, ať je zalátaný. A hned byl zalátaný. Otec povídá, no dobře, budeme se živit všemi čtyřmi řemesly. Pobývali nějaký čas doma s tatíčkem a dobře se jim žilo. Tu se jednomu králi ztratila princezna. A král rozhlásil, kdo by ji našel, že mu dá dceru a to království s ní. Bratři si pravili, půjdem tam. Tatíček je nechtěl pustit, ale oni šli. A vyprávěli o sobě, že to jsou oni, kdo tu ztracenou princeznu naleznou. Král hned pro ně poslal. Když přišli ke králi, pravili, že rozhlásil, že se mu ztratila dcera. A kdo ji najde, že mu ji dá a to království s ní. Král pravil, že je to pravda a hned se jich ptal, aby mu pověděli, kde jeho dcera je. Hvězdář odpověděl, že to teď říci nemůže, ale až přijde večer, že na obloze pozná, kde ona přebývá. Kolem 8. a 9. hodiny vyšli ven a dívali se na oblohu. Hvězdář praví, že byla chycená drakem, jak šla na procházku. Že ji drak chytil a že ji má na ostrově za Červeným mořem. A že ho tam musí každý den 2 hodiny hladit a drak, že má přitom svou hlavu položenou na jejím klíně. Přišel den, kdy se sebrali a jeli kočárem až k tomu Červenému moři. Potom sedli na loď a jeli až k tomu ostrovu, kde princezna přebývala. Jak přijeli k ostrovu, princezna se tam procházela. Drak nebyl doma. Ale princezna už kývala, že je s nimi zle, protože drak se právě vracel domů. Bratr pobera honem zvolal, ať je princezna tady. A hned byla na lodi, ale křičela, že je s nimi zle, že zahynou. Jeli na lodi pryč, ale ten drak, naplněný zlostí, řval a hučel a vznášel se nad nimi. Hvězdář povídá myslivci, Bratře, zastřel ho. Bratr myslivec pravil, ať je zastřelený. Drak byl zastřelený, ale padl na lodičku a lodičku jim prorazil tak, že jim voda vtékala dovnitř. Draka vhodili do moře a bratr myslivec kázal bratrovi látařovi, zalátej tu díru. Bratr látař díru zalátal a již ani kapky vody se na lodičku nedostalo. Tak přijeli s princeznou šťastně až na kraj moře k břehu a sedli i s princeznou na ten kočár a jeli. Ale jak v tom kočáře jeli, hádali se, komu ta princezna a to království patří. Hvězdář pravil, má je princezna. Kdyby mě nebylo, nebyli bychom věděli, kde princezna je. Pobera povídal, má je princezna. Kdyby mne nebylo, nebyli bychom dostali princeznu do lodičky. Myslivec řekl, že jeho je princezna. Kdyby jeho nebylo, nebyli by draka zastřelili. Látař volal, že jeho je princezna. Kdyby jeho nebylo, že by se byli všichni utopili a zahynuli. Jak přijeli ke králi do hradu, prosili ho, aby je rozsoudil, komu patří princezna. Král pravil, milí bratři, rozsoudím vás podle spravedlnosti. Pravda je, že všichni jste si zasloužili, ale všichni ji dostat nemůžete. Podle slibu mého musí ji dostat i bratr Hvězdář, neboť jsem rozhlásil, že kdo by ztracenou princeznu našel, ten ji dostane a království s ní. Hvězdář pak ji našel a řekl nám, kde přebývá. Aby však žádný z vás nebyl ošizený, dostane každý svůj vlastní kraj, ve kterém budete každý královat. Všichni byli spokojeni. Hvězdář, když bylo po svatbě, poslal si pro tatíčka svého domů. Tatíček přijel a byl rád, že se jeho synové stali panovníky, každý ve svém kraji. Z jara býval u lataře, v létě u pobery, na podzim u myslivce a v zimě u hvězdáře. A všude se mu dobře dařilo až do smrti.
1: Vigi básnička! Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

tři obyčejné věci potřebovala k uzdravení. Světlo, vzduch a lásku. A teď je má všechny.

Vy byste asi nakonec rádi věděli, jestli spolu měli taky děti. Měli. A představte si, ani jedno z nich se nestalo loupežníkem.

manka. Na jabloni vánek houpá jablíčkem. Pod jabloní manka nehne malíčkem. Jablíčko je k nakousnutí, manka na ně má sto chutí. Lenost jí však nedovolí natáhnout se pro cokoliv. Však i lenoch časem sousto popadne, jenže musí čekat, až co odpadne. Šel tamtudy kramář do vsi hoření. Vidím, že jsi manko líné stvoření, dám ti ale dobrou radu. Jestli se chceš zbavit hladu, jdi do města Koláčova. Vzpomeneš si na má slova. Člověk si tam leží, dělat nemusí. Lahůdky mu běží sami do pusy. Do líného města, kde se nedělá, lenochům se šlape vždycky zvesela. Jenže jak se cesta dlouží, čím dál hůř jim nohy slouží. Ať ten Koláčov je kde chce, mance už se tam tak nechce. Všude vidí práci dřív než blahobyt. Nechtěl jí ten kramář jen tak pozlobit? Ba ne, mluvil pravdu. Koláčov je tu. Vítej u nás, manko, nechceš kotletu? Jíš-li ovšem radši z mouky, koblih, jsou teď plné louky. V dolky ještě nejsou zralé, koláče a buchty ale dozrávají právě tamhle za rohem. Můžeš je mít smákem nebo s tvarohem? Když koláč zrají, to je nadílka. Všude voní máslo, citron, vanilka. A pak ještě vůně krásná majoránková a mastná, jako kdyby do kytice zavoněly jitrnice. Správně manka větří jejich celý plot. Ke svačině dvě, tři přijdou právě vhod. Zkrátka celé město jedna dobrota. I ta drůbež je tu samá ochota. Holoubátka, baculatá, nadívaná do kulata, krouží lidem kolem pusy. O snědění prosí husy, kuřata se taky tlačí dopředu. Není libo manko sníst nás k obědu? U máslové říčky, kousek od lávky, stojí věru za to sbírat padavky. Utrhne se knedlík zralý, tvarohem se prokutálí, obalí se, ocukruje, na máslových vlnkách pluje. Tam, kde líný jedlík čeká při říčce, zamíří ten knedlík rovnou k vidličce. Po obědě sytém škoda prstem hnout. Každý lenoch kouká někam zalehnout. Ještě, když mu není líno, nabere si z kašny víno na žízeň a protrávení, ale pak je pobavení. Je tu dobré pití, dobrá potrava, ale jinak nuda, přímo otrava. Najednou je mance jasné, bez řečí, že jí tenhle život vůbec nesvědčí. Dobré bydlo není všecko. Jestli stloustne jak to děcko, a to stloustne bez pochyby, mládencům se nezalíbí. Zaspívat si nesmí, je to rušení, po legraci zkrátka ani tušení. Šel tamtudy kramář ze vsi hoření. Smích je, milá manko, vzácné koření. Lenoch bývá omrzelý, nabručený, neveselý. Válí se jak dříví v lese, bez písničky obejde se. Jestli si chceš zpívat jen tak pro radost, pak se stala chyba. Nejsi líná dost.
Červená se v listí kopa jablíček, sklidila jich manka plný košíček. Protože už není líná, na koláčov nevzpomíná. V noci spává zdravým spánkem, ve dne zpívá se skřivánkem, po okře je každý, kdo ji uslyší. Hádají se oni čtyři ženiši.

0: Paní učitelka se ptá žáka. Ivánku, proč jí osel bodláky?
1: Ivan odpoví, protože je osel.
2: Dobrý den, pane
3: Tiše, ps, tiše, chvilku.
2: Jo. Co je, tatí?
3: Abys byl chvilku ticho.
2: Teď já jsem úplně ticho, tatí. Jak to, že nejsem ticho, když náhodou jsem?
4: To jsem mluvila já prvé, to nemluvil Hrdý.
3: Mlčte, šmánku, ty. A poslouchejte.
2: Co?
3: Slyšíte?
2: Simano, tatí.
4: Já ne, pane Spejble.
3: Jak to, že ne?
2: A ty něco slyšíš?
3: Kukačku, kdybyste chvilku mlčeli, tak byste ji slyšeli taky.
1: Před chvílí kukala kukačka.
4: Jo, to já bych taky chtěla slyšet kukat. Já ještě neslyšela kukat.
1: To je strašně zajímavý pták, kukačka, nemyslete si.
4: Jo.
2: A co je na ní zajímavého, že je tak zajímavá?
1: Všechno je na ní zajímavé.
4: A co nejvíc, pane Spejble, co nejvíc?
1: Zajímavé je na ní například to, že kukačka nikdy nekuká.
4: Jejda.
2: Kuká, tatí, já ji slyšel tolikrát, že už bych mohl kukat sám.
1: To je právě ta mýlka. Ono totiž, když něco kuká, tak to nikdy nekuká kukačka.
4: A kdo tedy kuká, když nekuká kukačka?
1: No zamyslete se trošku, když nekuká ona kukačka, tak to může být jedině no.
4: Pan kostelník, pane Spejble.
1: Ale kostelník, co pak kostelník kuká? Kostelník přece zvoní, Máničko, od toho má zvon, aby zvonil, když je třeba poledne, žano, a ne aby kukal.
2: A vždyť pan kostelník nezvoní, tatí. Pan kostelník přece peče rohlíky a housky, si říkal. A na to nepotřebuje zvonit.
1: Moment, abychom si rozuměli. Ty myslíš pana kostelníka z pekárny?
2: Ano, tatí, já myslím pekaře pana kostelníka.
1: No proto, já myslím, že myslíš kostelníka.
2: Ne, taťuldo, já myslím pana pekaře.
1: No moment. Ty myslíš pekaře kostelníka, ale ne pana pekaře.
2: Já přesně nevím, koho myslím, tatí.
4: Já myslela toho pana kostelníka, co peče, pane Spejble.
1: Protože to je rozdíl. Pan kostelník je pekář, ale pan pekař je doktor, to je zubář. Ten mi dělal přece stoličku.
4: Kdo vám dělal stoličku?
1: Pan doktor pekář.
2: Jsi říká, že jsi koupil v prodejně tu stoličku.
4: No.
1: Ale tadyhle stoličku v puse, sedmičku.
4: Aha.
1: No, tu mi dělal pan doktor pekář, ten mi plomboval.
4: Protože byla děrová, vidíte?
1: Ovšem, samo sebou.
4: No.
2: On přitom kukal?
4: Jo.
1: Ale koukal, proč? Šmanko, ty proč by přitom měl kukat? Už jsi viděl doktora, který by při ošetřování pacienta kukal?
4: Já teda nikdy ne, pane Spejble, to
1: no
4: nikdy
1: tak,
4: ne.
1: No tak, proto ti povídám, že kuká kukačka, že ano. Jenomže, když kuká kukačka, tak nikdy nekuká ta kukačka, ale kdo? No, ne ta kukačka, nýbrž.
2: Pan doktor, tatí.
1: Šmanko, teď jsem o tom...
2: Kominík, tatí.
1: Ale kominík, už jsi slyšel kukat kominíka?
2: Slyšel, tati, včera po chodníku šla nějaká občanka a kominík na ní kukal z komína, aby si všimla, že vymetá a že je užitečnej.
1: Jenomže když v lese něco kuká, tak to není kominík a není to ta kukačka, je to vždycky a jedině kukačák, sameček od kukačky.
4: A samečka nekuká nikdy?
1: Ovšem, že ne, to je ta zvláštnost, kterou lidi nevědí.
4: A co teda dělá samečka od kukačky?
1: No hledá nějaké cizí hnízdo, aby tam snesla vajíčko.
4: Samečka.
2: Jak to cizí?
1: Protože ona do svého hnízda vejce nesnáší. Ona je podstrčí cizím ptákům, to jsi ještě neslyšel, pojem kukačí vejce.
4: A co dělá ve svém hnízdu teda kukačka?
1: Nic. Ona své hnízdo ani nemá. Ona ho ani nestaví.
2: A co teda staví?
1: Proč by ho stavila, když podstrkuje svá vajíčka do hnízda třeba kosovi, strnadovi a tak?
4: A proč je strčí ke kosovi nebo ke strnadovi?
1: Protože své hnízdo nemá, Máničko. Teď jsem to povídal a vysvětloval.
4: No?
1: Vajíčko musí být kde? V hnízdě.
4: Hnízdě.
1: Kukačka hnízdo nemá, tak ho snese do hnízda třeba kocholoušovi.
2: Jsi říkal strnadovi.
1: No tomu taky, prostě k cizímu. A oni jí mládě vylíhnou a vychovají.
2: A jak ho naučí kukat?
1: Jak to kukat?
4: Jak naučí tu malou kukačku kukat, když oni nekukají?
2: Strnad přece nekuká.
4: No.
2: Chochlu už taky ne a nikdo.
1: Co by učili kukat? To umí mládě od přírody samo. Co pak ty neumíš kukat?
2: Umím, tatí.
1: No tak vidíš.
2: A ona mě snesla kukačka, tatí?
1: Cože?
2: Jestli mě snesla kukačka.
1: Co to povídáš za nesmysl? Kde je tvůj otec?
2: No já původně myslel, že ty, tatí, jenomže když pojídáš...
1: Jak to myslel? Jak to původně? Kdo je tedy původně šmankoté podle tvého, tedy tvůj otec?
2: Jsem kukačka, tatí.
1: No? Prosím tě, seber se trošku. Ptám se tě vážně. Kdo je vlastně tvůj otec? Ptám se tě vážně. A ty plácneš, že kukačka.
2: Tak chochlouš, tatí, já jsem řekl kukačka, protože jsem myslel...
1: Šmankoté, ty máš zase dneska den?

0: cvičením a jdeme na to!
1: Ahoj, kluci a holky.
2: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piky zdraví Hanku.
1: Já bych vám hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
2: Co se stalo?
1: Já jsem přišla za Pigim a on cvičil.
2: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
1: No, vždycky jsem tě napřed musela vyzývat ke cvičení, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit. Pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo, a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
2: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
1: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech, a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
2: A kdo pošimrá mě?
1: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby je pošimrali na zádech v oblasti mezi lopatkové, a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbnu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
2: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidýlka od andělička.
1: Přesně třeba. Přesně tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško. Nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky. Položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
2: Takže já na kopítka.
1: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
2: Jako když letí raketa.
1: Jako když letí raketa. A teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů.

0: prstů a předkloňte svoji hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím, ještě držím, ještě držím, děti. A teď, Piggy, zvihněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
1: Od sebe, a?
0: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vidět ti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
1: Ramenka jsou stažena.
0: Zdvihneme ruce nahoru, ramena a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
1: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
0: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
1: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
0: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím. Mějte se krásně. Ahoj!
1: Ahoj!

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: 31. května.
1: A svátek má Kamila.
0: Kamila. Její jméno pocházející z latiny.
1: Bylo určeno pro dívky vznešeného původu.
0: Pro takové, které sloužily v chrámech jako kněžky.
1: Takže, milým Kamilkám, přejeme k svátku
0: jen to nejlepší.
2: I permoníci stárnou, i když mnohem pomaleji než lidé. Ke stáru ztrácejí hbitost, s jakou se dřív dokázali rychle skrýt před všetečnými lidskými zraky. Ale permoníci se dovedou postarat i o ty nejstarší. Vrchní permon pro ně má čarodějný dárek. Pomačkaný, ušmudlaný klobouk. Na pohled nic moc, stačí si ho však nasadit a rázem si neviditelný. A na to se náš permoník, budeme mu říkat klobouček, moc těšil. Nejdřív ale musel vyslechnout dlouhou litanii vrchního permona o tom, že svého daru nesmí zneužít, že nesmí nikomu ublížit, protože by klobouk ztratil svou čarovnou moc. A ta není jen v neviditelnosti. Stará hučka toho dokáže mnohem víc. Klobouček věřil, že permonické zákony dodrží. Navštíví přítele, kterého dlouho neviděl, a bude se moci za ním vydat ve dne, třeba že jsou cesty plné lidí. Všechno mu při slunečním světle připadalo jiné, než si pamatoval ze svého mládí. Lesní stezky se mu zdály tak široké, že by po nich mohl projet vůz. A ten pohled z vyhlídek. Vesnice už nebyly skromně schoulené pod lesy, narostly až do strání. Klobouček zamířil za svým přítelem Vodouchem, který žil ve skalách u léčivých pramenů. Vůbec to tady nepoznával. Kolem pramínků, které kdysi vesele vyvěraly z mechem zarostlých skal a čekaly na džbány a štoudve horalů, teď ležely mramorové žlaby a kolem nich lavičky ze stejného kamene. Kde by se tady vzal mramor, bručel si klobouček pod vousy. Po dlouhé cestě dostal žízeň, naklonil se tedy přes žlab a co pak špatně vidí? Žádný pramínek tu nespíval. Byl uvězněný v úzké trubce. Kolem níž se táhla mříž a na ní visel zámek. Kdo nemá klíč, ten se nenapije. Ale nejhorší překvapení ho teprve čekalo. Pod vysokým smrkem seděl mramorový permoník. Na mramorovém pařezu s mramorovou lampičkou. Naducané tváře, břicho jako balón a přihlouplý úsměv. Urážka všech permoníků. No tohle, zlobil se klobouček. A samým rozčilením si sundal klobouk. Hned v zápětí si ale svoji neopatrnost uvědomil a rychle si ho nasadil. Vodoucha skoro nepoznal. Copak by ten hubenoučký, šedivý mužíček, co ustaraně sedí na kořenu stromu, mohl být veselý a statečný strážce pramenů? Vodouchu, zavolal na něj. Permoník se lekl a svalil se ze stráně jen tak, že nezamáčkl zelenou žábu lopušku, která se tu skrývala pod lopuchovým listem. Klobouček se ťukl do čela a honem si sundal klobouk. Ty jsi mě ale vyděsil, sténal Vodouch. Copak, nesmíš být tak lekavý. Klobouček pomáhal Vodouchovi vstát, ale tomu se nezračil ve tváři jen úlek, ale i velikánský smutek. Čeká mě trest, řekl tiše, když se usadili na kamenech. Nesplnil jsem svoji permonickou povinnost a dal se do vyprávění. Ten mramorový zamčený pramen, který si viděl, nebyl jediný. Všechny jsou pod zámkem. Pro místní vodu si jezdili lidé ze širokého okolí a tak dali radní města hlavy dohromady. Přece nebudou rozdávat drahocenou vodu zadarmo, rozhodli. Vodouch se zpočátku jenom smál. Žádný permoník neslyšel o tom, že by se někomu podařilo spoutat skalní prameny. Pak se ale jednoho dne objevili ve stráni kopáči, začali kopat podél potůčků a chytat vodu do trubek. Pramínky přestali zpívat, plakali a volali své strážce permoníky na pomoc. Vodouch se rozeběhl na radnici, jenomže radní se mu vysmáli. Vodouch byl pro ně starý, zmatený mužíček, kterému se všechno popletlo v hlavě. Ukradli hoře prameny a já jim v tom nedokázal zabránit, povzdychl si permoník. Copak ti nikdo nepomohl? Vodouch jen zavrtil hlavou. V městečku zřídili lázně. Už to tady nepoznáš. Permoník měl pravdu. Nad potokem svítily bílé kolonády, břechlemovaly vysoké hotely, uprostřed náměstí se tyčilo pódium. Dámy chodily pomalu, jinak jim to dlouhé krajkové šaty a široké zdobené klobouky nedovolovaly. Doprovázali je pánové v tmavých šatech se směšnými tenkými hůlkami. Dětičky byly jejich zmenšenými obrázky. Všichni upíjeli z kalíšků léčivou vodu, kočáry tu jezdili bez koní a písklavě na sebe troubili. A to ještě nevíš všechno, povzdychl si vodouch. Když jsme nedokázali pomoci my, permoníci, dali se prameny sami do boje. Vody teče z potrubí čím dál míň? Co to znamená, zeptal se klobouček. Hora si vodu schovává, stačí pořádný déšť a bude zle. Zaplaví město? Zeptal se vyděšeně kamarád. Podíval se na klobouk ve svých rukách a rázem měl jasno. Musíme pro lidi něco udělat. Hned druhého dne se v městečku začaly dít věci. Dámám z kalíšků vyskakovaly rosničky, z trubek vylézaly hadi, klobouky se sami vznášely v povětří, některé i s parukami, a tenké hůlky pánů začaly tancovat. Hotelíři se nestačili omlouvat, přesto hosté odjížděli. Samozřejmě, že všechno měl na svědomí kloboučků v klobouk, ale permoník měl v hloubi duše strach z vrchního permona. Co tomu řekne? Nezbaví ho čarovné moci? Zatím se však nic nedělo. Jen obloha se zatahovala, černé mraky se kupily. Klobouček vyrazil za obyvateli městečka přímo do jejich domů. Náhle se začal nábytek sám stěhovat, židle lítaly z oken, skříně klouzaly po schodech, lustry padaly na podlahu. Lidé utíkali pryč. Pak se to stalo. Nebe se otevřelo, šňůry deště zamířily k zemi a k ním se přidalo temné dunění. Hora a její prameny se ozvaly. Vyhrnuli se ze strání, v mžiku naplnili potůčky i potoky a vtrhli do městečka. Naštěstí jeho obyvatelé utekli do kopců. Jenom radní zůstali uvězněni na střeše radnice a drkotali zuby. Klobouček mačkal v ruce klobouk. Vrchní permon je přísný. Tohle mu neodpustí. Vodouch odmítavě zavrtil hlavou. Tohle není tvoje vina. Hora se rozlobila a ty s lidem pomáhal. A kdo ví, jestli si to vůbec zasloužili. Klobouček si pomalu, pomaloučku nasadil klobouk. Teď se ukáže, zda ho vrchní permon nezbavil jeho čarovné moci. A? Kloboučku, kde jsi? Halekal vodouch. Nevidím tě. Bylo to v pořádku. Ten starý permonický klobouk fungoval. Pořád byl klobouček dobrým permoníkem.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

i když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka olub. Holub, holub, holub, holub, připravím ho olub, olub.

Právě jsem byl informován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. V pušce mám kulku, hledám karkulku.

0: jak vodník střílel z kanonu. Jednou se takhle vodník Žblaboňka vracel ze vsi a sotva vyšel z lesa, vidí, že dole na louce u rybníka odpočívají královští vojáci. Celý regiment husarů a kanonýrů. Měli krásné červeno-bílé uniformy, polehávali v trávě a tam, kde se vlévá do rybníka potok, se popásali jejich koně. A všude kolem stály vojenské vozy a taky kanóny. Ale než vodník přešel pole, zavřeštěla najednou polní trubka. Tak pronikavě, až se na kraji lesa poplašeně zvedlo hejno divokých holubů. Vojáci vyskočili, začali hned sedlat, zapřahat koně a s velikým troubením a bubnováním táhli zase dál. Když vodník dorazil k rybníku, byli pryč.
1: To je dobře, oddychl si. Aspoň tady večer nebude žádný randál.
0: A už chtěl skočit do rybníka, když tu najednou zůstal stát, jako když do něj hrom udeří. Koukal na louku a nechtěl věřit svým očím. Na louce stál kanón.
1: Ale hrom do stavidla,
0: skoprněl Žblabuňka.
1: To se mi snad jenom zdá. Oni tady ten kanon zapomněli.
0: Chvilku na ten opuštěný kanon koukal, ale jen tak z dálky. A pak povídá,
1: no nic, však oni se zase pro něj vrátí.
0: Vlezl do rybníka a šel spát. Ráno se probudí a vykoukne z vody.
1: A hrom do police!
0: Kanon stojí na louce a nikde nikdo. Jenom hlaveň se temně leskne, jak se na ní po ránu usadila stříbřitá rosa. Vodník čekal do oběda, ale když se ani potom vojáci neobjevili, šel se na ten kanon podívat zblízka. Stál na dvou loukoťových kolech a jeho tlustá bronzová hlaveň mířila přímo na rybník. A pod ním v trávě ležela kamenná koule a malý soudek střelného prachu. Vodník kanon zvědavě okukoval, obcházel a ošahával. A nakonec ho otáhl do rákosí, aby ho náhodou někdo nenašel. Však se u toho taky pořádně zapotil. A tu kamennou kouli a soudek střelného prachu schoval taky.
1: No, takový kanon se může ještě někdy hodit,
0: funěl od té námahy. A jak se tam tak kolem toho kanonu motal, položil svoji fajfku nahoru na hlaveň, aby mu nepřekážela, takhle dozadu, do takové mističky.
1: A z fajfky vypadl žhavý uhlík a zapálil v tom kanónu naládovaný prach. Najednou to vzadu zasyčelo a vyprskl malý obláček bílého kouře. Vodník to ještě chtěl rychle uplácat kloboukem, ale už bylo pozdě. Blesklo to a v zápětí se ozvala hrozná rána. Kanón vystřelil a koule s hvízdáním letěla přímo do vsi a tam urazila starostovi komín na chalupě. 1000 pulců rohatých,
0: zalomil Žblabuňka rukama.
1: To jsem tomu ale dal. Je já na ten kanon vůbec šahal, bědoval. Co teď?
0: Rychle polil kanon vodou, aby ho vychladil a znovu naládoval tím střelným prachem ze soudku. A nakonec nacpal do kanonu ještě tu kamennou kouli. To, aby to nikdo nepoznal, že z toho kanonu vystřelil. A šup, už seděl na vrbě a vykukoval skrz ty svěšené haluze, co se bude dít. Z mlýna vyšel mlynář, kouknul na oblohu a zavrtěl hlavou. Obloha byla modrá a bez mráčku, ale mlynář by za to nic nedal, že před chvílí slyšel, jak zahřmělo. Vodník seděl na vrbě, ani nedutal.
1: Za to ve vsi bylo boží dopuštění. Celá ves stála u starostovy chalupy. Starosta sám pobíhal kolem a obhlížel tu škodu. Nikdo nevěděl, co se děje, proč ten komín najednou spadl, ale když našli za chalupou kouli z kanónu, hned se vědělo, co se stalo.
0: Hned mi sem pošlete našeho policajta, křičel starosta. To se musí vyšetřit.
1: Policajt přiběhl. Měl na sobě fedrpuš, přes rameno pušku s bodákem a ještě po cestě si zapínal kalhoty.
0: Poslouchaj, řekl starosta a vzal si policajta stranou. Někdo nám tady střílí z kanónu. Vyšetřete to.
2: Já právě vyšetřuju ty zlodějny ve vsi,
1: řekl rozpačitě policajt a škrábal se za uchem.
0: To má čas, vykřikl starosta. Napřed se musí zjistit, kdo mi ustřelil komín. Konečně je to můj komín a já jsem starosta.
1: Podle rozkazu, salutoval policajt, ale víte, já právě vyšetřuju, kdo nám tady ve vsi krade a...
0: Poslouchaj, řekl starosta. Oni jsou ducha chudého, ale bohatého na horlivost. Vy to zvládnete, odchod.
1: Policajt zasalutoval a šel vyšetřovat. A když ve vsi nic nenašel, dostal se při tom svém vyšetřování až k rybníku.
3: Žblabuňka seděl na vrbě, hlavu v dlaních a pořád bědoval. Že já na ten kanon vůbec jenom šál. Že já ho tam nenechal stát. Mohl jsem dělat, že ho vůbec nevidím, jako by tam vůbec nebyl.
1: Policajt přišel k vrbě a zaklepal pažbou pušky na kmen.
3: Dále,
1: vyhrkl vodník.
3: Tedy chci říct, co se děje?
1: Jsem tady ohledně toho střílení z kanónu, řekl důležitě policajt. Víte o tom něco? Vodník slezl z vrby.
3: To jsem byl, prosím, já,
1: špitl zkroušeně,
3: ale vystřelil jsem jenom malonko.
1: Jo, malonko, zavrčel policajt.
0: Ustřelil jste starostovi komín,
1: tvářil se úředně, ale bylo vidět, že je rád, že vůbec něco vyšetřil. Potom vytáhl papír.
0: Musím napsat hlášení. Kde je ten kanón?
1: Vodník zavedl policajta do rákosí a byl jako zmoklá slepice.
0: Tady, prosím,
1: řekl a rozhrnul rákosí.
0: Tady je.
1: A ukázal na kanón, který se po té hrozné ráně zabořil až po nápravy do bahna.
0: Tak to rychle se píšeme, řekl policajt. Nemám moc času. Chytám ve vsi zloděje. A takový policejní protokol, podotkl důležitě, není žádná jednoduchá věc. Jméno?
3: Vodník Žblabuňka,
1: řekl zvadle vodník.
3: Někdy taky Hasterman.
0: Narozen?
3: Ano,
1: řekl vodník. A policajt napsal do rubriky narozen ano.
0: Pohlaví?
1: Zeptal se ještě.
3: Mám,
1: zašeptal stydlivě vodník. Když sepsali protokol, policajt povídá.
0: Tak, teď tady ještě musím napsat, jak se to stalo. Jak se to stalo?
3: Takhle,
1: řekl vodník a vytáhl fajfku z pusy.
3: Takhle jsem položil fajfku na tu hlaveň od kanónu.
1: A vodník položil tu svoji fajfku nahoru na hlaveň kanónu. A fajfka se zase překotila a vypadl z ní žhavý uhlík. A v tu chvíli to zase prasklo, vyletěl malý obláček dýmu a bum. Zahřmělo to, jako když bije hrom. A kanón vystřelil podruhé. Z kanónu vylítla koule a letěla zase do vsi. A na střeše starostova domu zrovna opravoval komíník ten ustřelený komín. Koule z kanónu mu zahučela kolem hlavy a spadla za chalupou do zahrady. Komíník se leknul, ztratil rovnováhu a spadl do komína a vypadl u starosty ve světnici z pece. A tam zrovna kradli ti zloději. Když viděli, jak se z pece valí oblaka sazí a něco černého leze ven, mysleli, že si pro ně přišel čert. Padli na kolena a prosili, že už nebudou nikdy krást a že všechno vrátí, jenom aby je neodnášel do pekla. Kominík hned zavolal starostu. Ten byl rád, že už ty zloděje konečně mají a hned je zavřel do vězení. A v tu chvíli se zrovna taky vrátil od rybníka policajt a hned starostovi hlásil, kdo to tady z toho kanonu střílí. Vodník zatím seděl u rybníka na vrbě a pořád lamentoval.
2: Že já jenom na ten kanón šahal. Kdybych vystřelil jenom jednou, to by mi snad odpustili, ale já vystřelil hned dvakrát.
1: A najednou kouká, policajt se vrací k rybníku a za ním jde dokonce sám starosta. Vodník zbledl.
2: To je ale nadělení,
1: zavzdychal.
2: Už ty pro mě jdou a teď mě určitě zavřou.
1: Ještě se namočil v rybníku, aby ve vězení tak rychle nevysknul a pak tam zkroušeně stál pod vrbou a čekal, až si ho odvedou.
0: Tak jsme tady,
1: řekl starosta a policajt úředně zasalutoval.
2: Já vím,
1: vzdychl žblabuňka a ještě naposledy se podíval na rybník. Potom natáhl ruce před sebe, aby mu na ně nasadili pouta.
0: Jojo, kmotře,
1: smál se starosta.
0: Už to mám tady pro vás připravené. To víte, že dostanete za ty zloděje odměnu.
1: A už sázel do těch vodníkových natažených dlaní zlaťáky. Bylo jich rovných 10.
0: Ale počkat, jeden si vezmu zpátky, řekl. To je za ten ustřelený komín.
1: A pak mu ještě připnul na kabát medaily zasloužilý kanonýr a poklepal mu na rameno, až to začvachtalo. Když odešli, přešlapoval žblabuňka dlouhou dobu pod vrbou a divil se, že místo vězení dostal ještě odměnu. Až později od mlynáře se dozvěděl, jak to vlastně všechno bylo. Celá ves ho chválila a všichni se divili, jak to mohl vědět, že ti zloději jsou právě u starosty. Jenom policajt po vsi roztrušoval, že Hastrman vlastně vůbec střílet nechtěl a že vůbec nevěděl, kam ta koule letí. Ale nikdo mu to stejně nevěřil. Vodník věděl své, ale byl raději sticha. Hned druhý den se objevili u rybníka královští vojáci a ten zapomenutý kanón si zase odvezli. Žblabuňka byl rád, že to vzalo takový dobrý konec a nějakou dobu se ve vsi raději moc neukazoval, aby se ho někdo náhodou na nic neptal. Jenom když se mu zase někdy u rybníka objevili vojáci, honem koukal, jestli tam snad něco nezapomněli. Třeba zase nějaký ten kanón.

Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Sluníčko si vykoupalo zlaté paprsky v Rožmberku, vykulilo se na blankitně modrou oblohu a pomalinku začalo usrkávat rosu. Vodníci Stulík a Blatoušek se vydali hledat rybník, ve kterém by mohli hospodařit. Před nimi se rozprostíraly dva rybníky, Malý Tisí a Velký Tisí. Nejdřív okukovali ten menší, lemovaný Rákosím a Orobincem.
1: Pěkný je, což o to, ale pro dva vodníky malý, usoudili.
0: A tak obešli druhý rybník, Velký Tisí, který byl opravdu velký. I vodu okoštovali. Nad rybníkem poletovalo velikánské množství ptáků, kteří křičeli tak, že nebylo slyšet vlastního slova. Vypadalo to, že Velký Tisí vodního pána nemá. Po chvilce rozhodování se Blatoušek zeptal.
1: Tak co, berem nebo neberem? Stulík pokrčil rameny.
0: Najednou se z vody vynořil letitý vodník. Byl obrostlý žabincem, olepený ptačím peřím a buhvíčím ještě. Uši měl sklopené jako Bernardín a oči měl smutné. Taky Bernardíní. Stulík špitl. Neberem. Slušně pozdravili.
2: Kam pak?
0: Zeptal se vodník obrostlý žabincem.
3: Za vodou!
0: Odpověděli oba hlasitě, aby přehlušili křik ptáků.
2: Nekřičte na mě, je to zbytečné, z toho řevu ptáků jsem hluchý jako poleno. Kdybych slyšel, nemohl bych ten křik vystát, umím dobře odezírat, beru slova od pusy.
3: Hledáme místo,
0: pečlivě vyslovovali.
2: I to se ví, čisto tady není. Ptáci moc nadělají.
3: Odezírá špatně,
0: zakřičel Blatouškovi do ucha Stulík. Oba opakovali.
3: Místo, místo.
0: Peřím olepený pokýval hlavou, jakože rozumí.
2: Pro jednoho by tady místo bylo.
3: Pro oba,
0: zvolali kamarádi. Vodník kroutil hlavou, že ne. V tom se ozvalo za jejich zády přeuctivé pozdravení. Na břehu stál bezuchý vodník. Právě ten, který přišel v boji o Rožmberk o ucho. Letitý vodník radostně plácl rukama do vody a zakřičel.
2: Toho beru, ten se mi líbí, nemá jedno ucho, na druhé rychle ohluchne.
0: Rozpřáhl do široka náruč a bezuchý štěstím bez sebe mu do té náruče skočil. Blatoušek se Stulíkem tedy šli o rybník dál. Vzali to kolem zlaté stoky, aby měli vodu stále v dohledu. U každého rybníka se ptali, jestli by nezískali místo. Dostalo se jim různých odpovědí.
4: Zeptejte se za 100 let.
0: Jindy se jim vysmáli. Sluníčko se pomalu chystalo do Hajan, když procházeli kolem bezedné bažiny, kolem které rostla tráva ostřice i ďablík bahení. Uprostřed byla jenom taková malá kalužinka s tmavou zelení žabince. Kdyby do kalužinky někdo vkročil, se zlou by se potázal, bláto by ho pohltilo. Za vodníky se najednou výhružně ozvalo
2: peníze nebo peklo.
0: Kde se vzal, tu se vzal, stál za jejich zády čert. V tom kraji se kdysi čerti vyskytovali, ale nikdy se jim příliš nevedlo. Lidé tam bývali dobří a čerti neměli koho nosit do pekla. Někteří z nich se vrátili, odkud přišli, jiní odtáhli jinam, kde bylo víc hříšníků. Jenom tenhle jeden jediný čert zapomněl cestu do pekel a proto se potuloval po kraji a páchal loupežná přepadení. okrádal kde koho. I křepelce ukradl 5 peněz. Co nakradl, měnil za kořalku. Lidé mu říkali chlastoděs. Děsil je a dělal peklo na zemi. Báli se ho, ale jak ho poslat do horoucích pekel, nevěděli. A tak rádi by to udělali. Čert chlastoděs koulel krvavýma očima. Táhla z něho kořalka a děs.
2: Peníze nebo peklo,
0: opakoval ještě výhružněji.
1: My peníze nemáme, zakuktal Blatoušek.
2: Roztrhám vás, rozcupuju a v pekle usmažím,
0: vyhrožoval čert a kopytem kopl Blatouška do kolena. Ten se skácel na zem, úpěl bolestí a dostal třasavku. Za to Stulík dostal nápad.
5: Před chvílí tudy běžel loupežník s okovanou truhlicí a schoval ji tady v té kaluži.
0: Čert chtěl chvilku přemýšlet, jestli to není nějaký chyták, ale protože neměl čím přemýšlet, vyrazil přímo k bažině. Začal chamtivě hrabat v blátě a ani přitom nespozoroval, že se propadá. Když to zjistil, nemohl už ven. Bahno se za ním zavřelo a když dobublalo, udělal na kalužince rezavý brouk vodomil, kříž. Čert se jistě propadl do horoucích pekel. Bylo to k dobrému všem lidem v úkol. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby právě Stulík s Blatouškem nebyli tenkrát u bezedné bažiny. Oba vodníci pokračovali v cestě, ale Blatoušek kulhal. Každou chvíli zaúpěl bolestí, jinou kopanec čertovým kopytem bolí dvojnásob. Když se krajina zahalila tmou, ponořili se do zlaté stoky, v tůňce se k sobě stulili a Blatoušek ho řekoval.
1: Mám už toho plahočení pokrk. Každý rybník má svého vodníka a pro nás není žádný napuštěný. Vzal bych i nějaký nebesáček.
0: Stulík nad tou nerozumnou řečí kroutil hlavou.
5: V nebesáku jsem byl. Nemá žádný přítok, je odkázaný na déšť. Nenapršelo, vyschl a já zůstal na holičkách. Nebesák neberu ani náhodou.
1: Když myslíš, Stulíku?
5: Mysli také, Blatoušku.
1: Jenomže já už jsem z toho vandrování celý ucabrtaný.
0: Začal Blatoušek natahovat moldánky. Aby nespustil stavidlo slziček, začal ho Stulík konejšit.
2: Za lesem je rybníček a v něm plno rybiček. Kapři, jak se patří, naháči i šupináči, mlíčňáci a jikrnáči. Cejni, líni, okouni, co jen líně okouní. A v rybníčku Blatoušek šeptá rybám do oušek.
0: Blatouškovi se to tak líbilo, že pohladil Stulíka po jeho třech zrzavých vousech a popřál
1: dobrou noc.
6: Hádanka. Byl jednou jeden král a ten měl chytrou dceru. Princezna byla chytřejší než všichni dvořané a rádci, chytřejší než soudcové, chytřejší než královi ministři a vojevůdci. A protože byla tak chytrá, nechtěla si vzít za muže nikoho, kdo by byl hloupější než ona. Král naléhal, aby se už konečně vdala, ale princezna nechtěla a nechtěla. Nakonec řekla králi svému otci.
7: Dobrá, když chceš, tak se vdám. Ale vezmu si jen toho, kdo mi poví tak těžkou hádanku, že ji neuhodnu.
6: Od té chvíle přijížděli na královský dvůr princové a urozenci z blízka i z daleka a těšili se, že dostanou princeznu za ženu. Avšak princezna uhodla každou hádanku a všichni odcházeli s nepořízenou. Král už se hněval, lámal si hlavu, jak by na princeznu vyzrál, ale nic moudrého ho nenapadlo. Nakonec dal vyhlásit.
8: Který nápadník přijde s hádankou tak lehkou, že ji princezna uhodne, skončí v rukou katových.
6: Od té chvíle prout nápadníků zřídl. Ale přece jen se občas našel někdo, kdo doufal, že princezna jeho hádanku neuhádne, ale uhodla všechny. A byly to hádanky přetěžké. Vymýšleli si je chytráci všemi mastmi mazaní, mudrci, kteří hloubali nad starými a zažloutlými knihami, vtipálkové i mudrlanti, ale nikdo princeznu nepřechytračil. Pověst o chytré princezně se dostala až do jedné odlehlé vesnice, kde žil chudý a docela obyčejný pastýř. Sousedé o něm tvrdili, že je hlupák a blázen, ale pastýř si z toho nic nedělal. Jednou uslyšelo sousedy vyprávět o princezně, která uhodne každou hádanku na světě. A hned se rozhodl.
9: Mámo, já tam půjdu a zkusím štěstí.
6: Máma se rozplakala.
10: Synáčku, co pak si ztratil rozum? Když se to nepovedlo všelijakým panáčkům, hrabatům a knížatům, markýzům a vévodům, jak bys to mohl dokázat ty?
6: Pastýř však řekl.
9: Mámo, já tam půjdu a vezmu si princeznu za ženu. Nepláč a raději mi dej do uzlíku kus chleba a do čbánku krapet vína. Ať nemám po cestě hlad ani žízeň.
6: Máma mu tedy dala do uzlíku kus chleba, do čbánku mu nalila krapet vína, v slzách se s ním rozloučila a pastýř šel. Cestou uviděl strom se dvěma suchými větvemi. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Pastýř pokýval hlavou a řekl si.
9: Kukačka je nad kukačkou. To si musím pamatovat. Třeba se mi to bude hodit.
6: A putoval dál. Uviděl v trávě malého zeleného hádka. Chvíli ho pozoroval a pak si řekl.
9: V trávě je hádek. Na to nesmím zapomenout.
6: Snědl chleba, vypil víno a kráčel dál. Došel až ke královskému paláci. Prohlížel si úžasle hradby, bránu a věže. A jak tak stojí, najednou má pocit, jako by za jeho zády někdo povídal. Ohlédl se a uviděl, že ve svahu pramení potůček a teče rovnou do hradeb. Potůček bublal a skákal přes kameny, pastýř se zasmál, malou chvilku ho poslouchal a pak řekl polohlasem.
9: Ty jsi ale povídálek, však já na tebe nezapomenu.
6: Hned potom vkročil do brány a šel rovnou za králem.
9: Pane králi,
6: řekl mu,
9: mám pěknou hádanku pro tvou dceru.
6: Král jen smutně mávl rukou a pravil.
11: Co se dá dělat? O jednoho poddaného víc nebo míň? Co na tom záleží? Když nemáš rozum, je to tvoje chyba.
6: A zavolal princeznu. Pastýř si princeznu prohlédl od hlavy až k patě. Nedal na sobě nijak znát, jestli se mu líbí nebo nelíbí, a hned spustil.
9: Kukačka je nad kukačkou, v trávě leze hádek, do paláce běží malý povídálek.
6: Princezna přemýšlela a rozmýšlela, ale ať hádala, jak hádala, neuhodla. Král vyskočil a zvolal.
11: To nejde. Přece si moje dcera nevezme za muže hloupého pastýře.
6: Princezna si dupla a vykřikla.
7: Takového hloupého pastýře si nevezmu a nevezmu, co živa budu.
6: Král se zeptal.
8: Povíš nám aspoň, co ta hádanka znamená?
9: Povím,
6: řekl pastýř.
9: Proč bych nepověděl? Ale jedné věci se divím. Když jsem jen hloupý pastýř, jak to, že jste neuhodli tak jednoduchou hádanku? Kde pak, pane králi, já si tvou dceru nevezmu za nic na světě. Takovou hloupou princeznu za ženu nechci.
8: Ptal jsem se,
6: řekl král netrpělivě.
8: Co znamená ta hádanka?
6: Pastýř se zasmál.
9: Když jsem šel z domova, uviděl jsem strom a na něm dvě suché větve. Na spodní větvi seděla jedna kukačka, na horní větvi druhá. Řekl jsem si, kukačka je nad kukačkou. Potom jsem šel dál a uviděl jsem na palouku malého hádka. Řekl jsem si, v trávě leze hádek. Když jsem přišel k paláci, uviděl jsem, jak do hradeb teče z pramene ve stráni potůček. Bublal a skákal mezi kameny, zrovna jako by si povídal. A já si řekl, do paláce běží malý povídálek. Co je na tom tak těžkého?
6: Potom se pastýř obrátil ke králi i k princezně zády, opustil palác a vrátil se domů k mámě.

Minulý čtvrtek šel po mně krtek, že jsem mu po dvoře jen tak utek. Minulý čtvrtek.

0: učitelka. Honzíku, Honzíku, zase máš špatně spočítaný domácí úkol? No tak to bude pětka.
1: Honzík si povzdechne. Chudák táta.
0: To znamená, že tatínek psal za toho Honzíka ten úkol sám.
2: A to mě nenapadlo.
0: A teď dostane pětku.
3: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
4: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
3: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
4: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
3: žadonila ovečka.
4: Ale mně se to přece jen nezdá,
3: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap a jedna kápla beránkovi na nožičku.
4: Tak nepláč, utěšoval jí beránek, a jdi se svést, já budu dávat pozor.
3: Ovečka otřela

0: no pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se. To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit. A začali nebohé ovečce rozkazovat. Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda. A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
1: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého. Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
1: No to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
1: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
0: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
1: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
0: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem. Připravit, zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
1: Tak pojď, ať jsme ještě při snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? Ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: Vypíky cvičení?
1: S Hankou.
0: Ahoj, Hanko Kenichová.
2: Ahoj, Piggy.
0: Ahoj, děti.
2: Ahoj, Piggy, co je s tebou?
0: Tak, víš co, někdy se člověk probudí a tak jako neví, co by dělal.
2: Víš, jak se tomu říká?
0: Nevím.
2: Lenost.
0: Ne, tomu se neříká
2: tomu
0: lenost.
2: Tomu se říká lenost a nemít žádnou inspiraci k nějakému výkonu. Hugo, a to já nemám ráda.
0: Hugo, tomu říká, přemýšlím, co budu dělat.
2: No tak to já ti to rychle vymyslím. Půjdeme ven. Protože když se děti nudí, tak co?
0: Tak
2: jsou otrávené.
0: Tak se nudí, no.
2: Jsou osazené.
0: Osazené.
2: Jsou bez nápadu, bez nálady. No. Protivné. Já vždycky říkám, že jsou kyselé. Že jsou takové děti kyselé. A proto vždycky, když vidím některé ze svých dětí, jak mi kysne, tak okamžitě vezmu psa a jdeme na procházku. Řeknu, Beníku, ty se těš na procházku, holky, Filipe, oblíkáme se a jdeme ven.
0: A teď já nevím, jestli pes se jmenuje Beník, Filipe nebo holky.
2: Beník je pes, Filip je můj syn a Sašenka a Sofinka jsou moje holčičky.
0: Aha!
2: A takhle zbalím celou tu rodinu a vyženu ji do lesa a tam jsme tuhle hráli na babu. Kdy vy jste si hráli naposled se svými kamarády na babu?
0: Já jsem si s Egonem nehrál, protože Egon měl nožičku nějakou pochroumanou a tak s Egonem to nešlo. Aha. A Egon taky pořád natáčí, ale s Vojtou pořád.
2: No vidíš to, takže pojďme dětem říct, co všechno můžou dělat venku, když už jsou doma otráveně kyselé. Můžou si hrát na babu.
0: Ty myslíš, že když se nudím, tak prostě mám jít za Vojtou a říct mu, Vojto, hrajem na babu?
2: Přesně tak. Nebo pojď, budeme si hrát vybíjenou.
0: Vybíjenou.
2: Co kdyby jsme třeba lezli na stromy? To já mám docela ráda. To jsem dělala jako dítě rádo a naučila jsem to i své děti, protože lézt na strom se prostě musí umět.
0: Já myslel, že se musí lézt moc opatrně, aby
2: samozřejmě,
0: si nespát.
2: Musí se u toho právě přemýšlet a o tom právě lezení na ty stromy je.
0: Aha.
2: Co ještě můžeme venku dělat? Můžeme si vzít kolo, brusle.
0: A třeba jsem viděl, že se skáče panák.
2: Můžeme skákat panáka přes švihadlo.
0: A taky jsem viděl, že se hraje hra, která se jmenuje užíračka. To mi říkali děti v mateřské školce, že hrají užíračku.
2: Teda znám spoustu her, ale užíračku tu jsem v životě jako dítě nehrála.
0: To se udělá kruh na zemi.
2: Ano.
0: Ten se rozdělí
2: ano.
0: Na tolik částí, kolik je dětí.
2: Ano.
0: Třeba 4.
2: Uh-huh.
0: A postavíš se jenom na to svoje území a máš kamínek a tím kamínkem házíš a kam tím kamínkem hodíš na jiná území a dosáhneš klacičkem, tak si užereš kus toho území toho jiného člověka.
2: No prosím tě, a to mě napadlo, když říkáš teda užíračka. Jak se to jmenovalo ta hra? O dva slepičí kroky.
0: Jo, to je Honzo vstávej.
2: Honzo vstávej, o kolik?
0: Kolik je hodin? 5 čertích, 3 slepičí.
2: Přesně tak, takže vidíš, no my jsme ale šikovní. Tak děti, já si myslím, že jsme vám teď dali takových nápadů, že stačí jenom vzít si kecky, vzít někoho z dospěláků za ruku a jít si hrát ven.
0: A pak se ještě hraje cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum!
2: Bum! Tak děti, ahoj!
0: Ahoj a napište nám, jaké hry hrajete, když jste venku, všichni spolu, které máte nejradši a jestli pak znáte užíračku. A taky by mě zajímalo, jestli holčičky ještě pořád skáčí přes gumu. Pamatuješ si na skákání přes gumu?
2: A víš, že pamatuju. To byla klasa sestava, viď?
0: Zeptejte se maminek nebo babiček, jak se to tenkrát dělalo.
2: A napište nám.
0: Juhu! Ahoj.
2: Ahoj.
3: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka, a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku. A tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužíčka. Tatínek se mu vyhnul, ale mužíček mu pravil: jen se mi nevyhýbej. Já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj, donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužíčka, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost. A za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: 31. května.
1: A svátek má Kamila.
0: Kamila. Její jméno pocházející z latiny.
1: Bylo určeno pro dívky vznešeného původu.
0: Pro takové, které sloužily v chrámech jako kněžky.
1: Takže, milým Kamilkám, přejeme k svátku
0: jen to nejlepší.
2: Děvčátko se sirkami. Byla krutá zima, sněžilo a smrákalo se v tmavý večer. Byl to také poslední večer v roce, silvestrovský večer. A v té zimě a v té tmě chodilo po ulici chudé děvčátko, prostovlasé a bosé. A s nožkama zčervenalýma a promodralýma zimou. V staré zástěrce mělo hromádku sirek. Jeden svazeček drželo v ruce. Nikdo si za celý den nic od ní nekoupil. Nikdo jí nedal jediný haléř. Chodila ulicemi hladová a promrzlá. Vypadala chuděrka velmi zakřiknutě. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé zlatavé vlásky, jež se jí na šíji krásně vlnily. Ale děvčátko nemyslelo vůbec na to, jak je hezké. Ze všech oken zářilo světlo a až na ulici překrásně voněla husí pečeně. Vždyť byl silvestrovský večer. Na to teď děvčátko myslelo. V zákoutí dvou domů, z nichž jeden vyčníval do ulice o kousek víc než druhý, se děvčátko schoulilo. Stáhlo nohy pod sebe, ale přesto mrzlo ještě víc než dříve. Domů se však neodvažovalo, vždyť neprodalo ani jedinou sirku a neutržilo jediný haléř. Ručky měla mrazem téměř stuhlé. Ach, jak by bylo hezké zahřát si je nad sirkou. Kdyby tak vytáhla jednu ze svazečku, rozškrtla jí o stěnu a zahřála si prsty. Vytáhla jednu, škrt. Jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým, jasným plamenem jako svíčička, když držela kolem ní ruku. Jaké to bylo podivuhodné světlo. Děvčátku se zdálo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými mosaznými kuličkami a mosazným komínkem. Hořelo v nich překrásně a jak hřáli. Děvčátko již natahovalo nožky, aby si je také ohřálo. V tom plamen zásl. Kamna zmizela. Děvčátko sedělo na chodníku s ohárkem dohořelé sirky v ruce. Rozškrtlo novou, rozhořela se, svítila. A jak její záře dopadala na zeď, zeď se stala průhlednou jako závoj. Děvčátko jí vidělo do světnice. Stál tam stůl, prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným porcelánem a na něm překrásně voněla pečená husa, nadívaná švestkami a jablky. A co bylo ještě nádhernější, husa vyskočila z mísy, kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen masivní studenou zeď. Rozškrtlo další sirku. A pojednou se octlo pod překrásným vánočním stromkem. Byl ještě větší a ještě vyzdobenější než ten, který vidělo letos o Vánocích skleněnými dveřmi u bohatého kupce. Na jeho zelených větvích hořelo na tisíce svíček a zhlíželi odtamtud na děvčátko pestré ozdůbky, jako jsou ty, jež zdobí výkladní skříně. Děvčátko po nich natáhlo obě ruce. V tom sirka zhasla. Vánoční světýlka však stoupala výš a výš. Děvčátko vidělo, jak jsou z nich jasné hvězdy na nebi. Jedna z nich teď padá a kreslí po obloze dlouhou ohnivou čáru. Někdo umírá, řeklo si děvčátko. Neboť babička, jediný člověk, který k ní byl hodný, ale která již umřela, říkávala, když padá hvězda, odchází nějaká duše k Bohu. Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku. Zazářila a v její záři se objevila babička. Nesmírně jasná, zářící, přívětivá a předobrá. Babičko, zavolalo děvčátko, vezmi mě sebou. Já vím, že zmizíš, až sirka dohoří. Zmizíš jako ta teplá kamna, jako ta krásná husí pečeně a jako ten nádherný vánoční stromek. A rychle rozškrtla všechny zbylé sirky ze svazečku. Chtěla si babičku podržet co nejdéle. A sirky vydávaly takovou záři, že bylo jasněji než za bílého dne. Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si děvčátko do náruče a letěli spolu v lesku a radosti vysoko, převysoko. Tam již nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost. Byli u Pána Boha. Ale v zákoutí u domu sedělo za mrazivého rána děvčátko s červenými tvářemi, s úsměvem na rtech a bylo mrtvé. Zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad mrtvolkou, sedící tam se sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř vyškrtán. Chtěla se ohřát, říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, co krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí nového roku.

0: Král Šahriár dal srazit hlavu své nevěrné manželce, brával si každé noci děvče, panu, aby jí vzal panenství, potom jí dal zabíti. A neustal v tom po dobu 3 let, až v onom městě nebylo děvčete schopného sňatku. Potom král rozkázal vezírovi, aby mu přivedli děvče podle jeho zvyku. I vyšel vezír a pátral, ale nenalezl děvčete. Odebral se tedy do svého příbytku zklamán, sklíčen, boje se krále o sebe sama.
1: A vezír králův měl 2 dcery. Starší se jmenovala Šahrazád, to jest svobodného rodu, a mladší se jmenovala Duniázád. Ta starší četla knihy. Říkalo se, že sebrala 1000 knih z knih dějepisných, týkajících se zašlých národů a dávno zmizelých králů a básníků. Co to je, že tě vidím zklamaného, snášejícího strast a zármutek? Vždyť pravil jeden z básníků: rci tomu, kdo má strasti, že trvání v nich není. Tak jako přejde radost, tak přejde utrpení.
0: Když vezír uslyšel od své dcery tuto řeč, vypravoval jí, co se mu zběhlo s králem, od prvního do posledního.
1: Při bohu, otče můj, provdej mě za toho krále.
0: Zapřísahám tě, nevydávej se nikterak v nebezpečí.
1: Musí to být. I dala Šahrazád příkaz své mladší sestře. Až se odeberu ke králi, pošlu pro tebe. Když potom ke mně přijdeš a uvidíš, že král dokončil se mnou svou věc, řekneš: sestro má, vypravuj mi nějakou povídku a nějaký příběh, jímž bychom si ukrátili noc a bdění. A já ti budu vypravovat povídku, v níž dá-li Bůh, on je vznešený, bude záchrana. Potom její otec, vezír, se s ní odebral ke králi. Když pak chtěl k ní král vejít, dala se Šahrazád do pláče. O králi, mám mladší sestru a chci se s ní rozloučit.
0: I poslal král pro ní. Ona tedy přišla ke své sestře, objala ji a usedla pod ložem. Král pak šel a vzal Šahrazádě panenství. Potom usedli, aby si pohovořili. Tu pravila Duniázád: zapřísahám tě při bohu, sestro, vyprávěj nám nějakou povídku, již bychom si ukrátili bdění této noci.
1: I řekla Šahrazád: s láskou a úctou dovolili mi ušlechtilý král.
0: Když to král od nich uslyšel a měl špatnou náladu, zaradoval se, že si poslechne povídku, i dovolil jí to. V noci první pravila Šahrazád:
1: vypravuje se, o šťastný králi, že byl jednou jeden kupec. A ten měl mnoho jmění a jednání v různých městech. Jednoho dne pak nasedl a vyjel, aby vymáhal dluhy v nějakém městě. Tu ho přepadlo vedro. I usedl pod strom a vyňal z kývu chleba a datli. Když dojedl datli, odhodil pecku a hle, octl se u něho i Frýd dlouhé postavy a v ruce měl tasený meč. Vstaň, abych tě zabil, jako si ty zabil mého syna. Kterak jsem zabil tvého syna? Když si snědl tu datli a odhodil si její pecku, padla ta pecka mému synu na prsa, když šel mimo, i zemřel v tu chvíli. My Bohu náležíme a my se k němu vracíme. Zabil-li jsem ho, pak jsem ho nezabil, leč omylem. Chci, abys mi odpustil. Zkrať svou řeč, musím tě zabít. I povalil ho ten džin na zem a zdvihl meč, aby ho ťal. Věz, o Ifrite, že mám dluh a mnoho jmění, děti, manželku a zástavy. Nech mě, abych šel domů, doručil každému oprávněnému, nač má právo, a vrátil se k tobě na počátku roku. I učinil s ním ten džin úmluvu a propustil ho. On se vrátil do svého města, vyřídil všechny své závazky, pověděl to své manželce a svým dětem, udělal pořízení a zůstal u nich až do konce roku. Potom vstal, vykonal omývání, vzal si pod paží svůj rubáš, rozloučil se se svou rodinou a se svými sousedy a vyšel nerad. Oni pak nad ním zdvihli nářek a křik. Pak šel, až dospěl k oné zahradě. Zatímco tam seděl, pláče nad tím, co se mu stalo, hle, přistoupil k němu nějaký starý kmet, maje sebou gazelu řetězem spoutanou. Pozdravil onoho kupce a přál mu dlouhého žití.
0: Proč pak jsi vybral samotný sa toto místo k posedění, což obydlí to džinu není?
1: I spravil ho ten kupec o tom, co se mu zběhlo s oním ifrítem. Tu se podivil ten stařec s gazelou.
0: Při bohu, bratře můj, tvoje věrnost je nesmírná a tvoje vypravování podivuhodné. Kdyby byla ta věc jehlami v oční koutky psána, věru myslícím by výstraha tím byla dána.
1: Potom usedl u něho a dali se do hovoru. A hle, přistoupil k ním druhý stařec. Maje sebou dva psy. I pozdravil je. A ti dva psi byli černí chrti.
0: Proč jste si vybrali toto místo k posedění, což obydlí to džinu není?
1: I pověděli mu ten příběh od prvního do posledního. Ještě dlouho neseděli, když k ním přistoupil třetí stařec. Maje sebou meskyni světle hnědé barvy. I pozdravil je a otázal se jich, proč sedí na tomto místě. Oni mu pověděli ten příběh od prvního do posledního. Ale co se opakuje, to užitku neslibuje. I usedl u nich. A hle, kotouč prachu a ohromná smršť se přihnala zprostřed té stepy. Pak se prach rozhalil a hle, byl to ten džin. V ruce měl tasený meč a jeho oči metaly jiskry. Pak přišel k ním a vytáhl kupce za ruku z jejich středu. Pojď, abych tě zabil, jako jsi ty zabil syna mého a poslední výdech nitra mého. Potom ten kupec zabědoval a zaplakal a ti tři starci zdvihli pláč a bědování. Pak vystoupil z nich první stařec, ten s gazelou, a políbil tomu ifrítovi ruku.
0: O džine a koruno králů džinu, jestliže ti budu vypravovat svůj příběh s touto gazelou a uvidíš, že je podivuhodný, dáš mi třetinu krve tohoto kupce?
1: Ano, o starče, jestliže mi budeš vypravovat ten příběh a uvidím, že je podivuhodný, dám ti třetinu jeho krve.
0: I pravil ten stařec. Věz o ifrýte, že tahle gazela je moje sestřenka, mé maso a má krev. Oženil jsem se s ní, když byla mladá věkem a zůstal jsem s ní asi 30 let. Ale nebyl jsem z ní obdařen dítětem. Vzal jsem si tedy ženinu i byl jsem z ní obdařen dítětem mužského pohlaví. I rostlo, sílilo a dosáhlo věku 15 let. Tu se mi nahodila výprava do jednoho města i vydal jsem se na cestu s nádherným zbožím. A moje sestřenka, tahle gazela, se naučila kouzelnictví a věštectví i zaklela toho hocha v tele, onu otrokyni, jeho matku v krávu a odevzdala je pastýři. Já pak jsem přišel po dlouhé době z cesty i tázal jsem se na svého hocha a jeho matku.
1: Tvá žena zemřela a tvůj syn utekl, ale nevím, kam šel.
0: Tak jsem zůstal po dobu jednoho roku i se zarmoucen v srdci s plačícím okem, až přišel největší boží svátek. Tu jsem poslal k tomu pastýři a rozkázal mu, aby mi přivedl tučnou krávu. I přivedl tučnou krávu a byla to moje otrokyně, kterou zaklela ta gazela. Pak jsem si vykasal podolky, vzal jsem do ruky nůž a chtěl ji podříznout. Tu zařvala, zabědovala a zaplakala. I podívil jsem se tomu a zmocnil jsem nesoucit. Přiveď mi jinou. Ale tahle moje sestřenka zvolala.
1: Podřízni ji. Nemám nad ní krásnější ani tučnější.
0: I rozkázal jsem pastýři, aby ji podřízl a stáhl. On ji tedy podřízl a stáhl, ale nenalezl v ní tuku ani masa, kromě kůže a kostí. I litoval jsem, že jsem ji dal podříznout. Když mi už lítost nebyla nic platná, dal jsem ji pastýři a řekl jsem mu, přiveď mi tučné tele. I přivedl mi mého syna. Když mě ono tele uzřelo, přetrhlo provaz a přiběhlo ke mně, třelo se o mne, bědovalo a plakalo. I zmocnil jsem nesoucit s ním a řekl jsem pastýři, přiveď mi nějakou krávu a tohle nech.
1: Musíš podříznout tohle tele v tento den. Vždyť je to den vznešený, požehnaný, v němž se podřezává jen něco pěkného. A my nemáme mezi telaty tučnějšího ani krásnějšího na dně.
0: Tentokrát neuposlechnu tvé řeči, abych podřízl tohle tele.
1: Při Bohu nesmírném, slitovníku slitovném, musíš je podříznout v tento vznešený den. A nepodřízneš-li je, pak nejsi mým manželem ani já tvou manželkou. Když od ní uslyšel tuto tvrdou řeč, aniž věděl o jejím záměru, přistoupil k tomu teleti a vzal do ruky nůž.
0: A zastihlo Šahrazádu ráno, i zmlkla v řeči, k níž jí dovolení dáno. I řekl král, při Bohu nezabiju ji, dokud neuslyším konec jejího vypravování, neboť je podivuhodné.
1: Příběhy tisíce a jedné noci.
0: Když nastala noc druhá, pravila Dunjázád. Sestro má dokončí nám vypravování, to jest vypravování o kupci a džinovi.
1: Pravila Šahrazád, s láskou a úctou dovolí-li mi král.
0: I řekl král, vypravuj.
1: Došla mně zvěst o králi blažený a vladaři Bohem správně vedený, že ten stařec s gazelou vypravoval džinovi a ten džin se divil té podivuhodné řeči.
0: Pane králi džinu, to vše se zběhlo, zatímco moje sestřenka, ta gazela, přihlížela, viděla to a říkala, podřízni to tele, vždyť je tučné. Ale mně nebylo lehké je podříznout, nýbrž jsem rozkázal pastýři, aby s ním odešel. Druhého pak dne jsem tam seděl a hle, ten pastýř ke mně přistoupil a pravil, pane můj, řeknu ti něco, z čeho se budeš veselit. Já mám dceru a ta se naučila kouzelnictví za své mladosti od jedné staré ženy. Když si mi včera dal to tele, vešel jsem k ní. Tu pohlédla má dcera na ně a zakryla si tvář.
1: Otče můj, klesla moje čest u tebe, že ke mně přivádíš cizí muže?
0: A kde jsou ti cizí muži?
1: Tohle tele, které máš sebou, je syn našeho pána a je zakletý. Zaklela ho manželka jeho otce, jeho a jeho matku.
0: Když jsem uslyšel o džine od toho pastýře tuto řeč, vyšel jsem s ním, jsa opojen bez vína velkou radostí a veselostí, až jsem přišel k jeho domu. Je pravda, co pravíš o tom teleti?
1: Ano, pane můj, je to tvůj syn.
0: O dívko, vysvobodíš-li ho, náleží ti ode mne, co je v ruce tvého otce zdobytka a peněz.
1: Pane můj, nemám touhy pojmění, leč se dvěma podmínkami. První je, že mě provdáš za něho. A druhá, že zaklej tu, která jeho zaklela, a neli, pak nejsem bezpečná před její šalbou.
0: A máš mít nad to, čeho si žádala, všecko, co je v ruce tvého otce. Tu vzala misku a naplnila ji vodou. Potom nad ní zaříkávala a pokropila jí do tele.
1: Jsi-li tele a stvořil-li tě jím Bůh, on je vznešený, zůstaň v této podobě. Ale jsi-li zaklet, vrať se do své první podoby s dovolením Božím. On je vznešený.
0: A hle, tele se otřáslo a stalo se mým synem. Potom jsem o džine provdal za něho pastýřovu dceru. A ona zaklela mou sestřenku v tuto gazelu. A tohle je můj příběh.
1: I řekl džin, tohle je podivuhodný příběh. A dávám ti třetinu jeho krve.
0: V tom přistoupil ten druhý stařec, ten s těmi dvěma psy, chrty, a pravil džinovi. Budu ti vypravovat, co se zběhlo. A uvidíš-li, že to vypravování je podivuhodnější, dáš mi třetinu jeho viny?
1: Bude-li tvé vyprávění podivuhodnější, máš to mít.
0: I pravil mu ten stařec. Věz, pane králi džinu, že tihle dva psi jsou moji bratři a já jsem třetí z nich. Zemřel mi otec a zůstavil nám 3000 dinárů. Já jsem otevřel krám, abych v něm prodával a kupoval, a taktéž ti dva bratři. Ještě jsem tam mnoho neposeděl, když můj starší bratr prodal zásobu svého krámu, nakoupil zboží a vydal se na cestu. Byl pak pryč od nás plný rok. A jednoho dne stanul u mne prosebník. I řekl jsem, naděl Bůh. On mi pravil plačky. Neznáš mne už? Majetek můj za své vzal a stav můj se bídným stal. Tu jsem si ho prohlédl a hle, byl to můj bratr. I uvítal jsem ho, zavedl jsem ho i hned do lázní a oblékl jsem ho. Potom jsem prozkoumal své účty i shledal jsem, že jsem vyzískal 1000 dinárů, takže má jistina činila 2000. I rozdělil jsem to mezi svého bratra a sebe. On pak to vzal potěšen a otevřel si krám. A zůstal jsem tak dní a noci. Poté zas můj druhý bratr prodal, co měl, nakoupil zboží a vydal se na cestu a byl pryč od nás celý rok. Potom ke mně přišel tak, jako přišel jeho starší bratr. Dal se do pláče a pravil, bratře můj, tohle bylo souzeno. A hle, jsem chud, nevládna jediným dirhamem a nahý, nemaje na sobě košile. I vzal jsem ho, o džine, zavedl ho do lázní a oblékl jsem ho v nový úbor. Pak jsem, o ifrýte, udělal počet svého krámu i viděl jsem, že jsou toho 2000 dinárů. I chválil jsem stvořitele, sláva jemu, on je vznešený, a dal jsem svému bratru 1000 a mně zbyl 1000. Můj bratr pak šel a otevřel si krám. Potom po nějaké době přistoupili ke mně moji bratři a chtěli, abych se s nimi vydal na cestu. Ale já jsem s tím nesouhlasil, až nám uplynulo 6 let. Bratři moji, nuže já se s vámi vydám na cestu, avšak přineste svoje, abychom spatřili, jaké máte jmění. Ale nenalezl jsem u nich nic, neboť promrhali vše, poněvadž se oddávali jídlu a pití a zábavám. I neřekl jsem nic, nýbrž jsem šel, udělal jsem počet svého krámu. A shledal jsem pak, že mám 6000 dinárů. Tyhle 3000 dinárů náleží mně a vám, abychom jimi obchodovali. A ty druhé 3000 dinárů zakopeme. Možná, že se mi stane, co se stalo vám. Až pak přijdu, budu tu mít 3000 dinárů, abychom si z nich otevřeli krámy. Najali jsme loď a plavili jsme se po dobu plného měsíce. Potom jsme vpluli do jednoho města a utržili jsme na jednom dináru 10 dinárů. I chtěli jsme odplout, když tu jsme nalezli na mořském břehu dívku, jež měla na sobě roztrhané hadry. Ona pak mi políbila ruku.
1: Pane můj, jsi schopen dobrodiní a laskavosti. Odměním se ti za ně.
0: Já miluji dobrodiní a laskavost, i kdyby ses mi neodměnila.
1: Pane můj, ožeň se se mnou a vezmi mě do své země. Vždyť já se ti odevzdávám. Nedej se zmást mým vzezřením.
0: I vzal jsem ji a oděl ji a prostřel jsem jí na lodi krásné lůžko. Potom jsme odpluli a moje srdce si ji vroucně zamilovalo. Ale moji bratři ti na mne žárlili, záviděli mi mé peníze a mé zboží. Vešli ke mně, když jsem spal vedle své manželky, odnesli nás spící a hodili nás do moře. Když moje manželka procitla, otřásla se a stala se ifrítou. Vzala mě na záda a vynesla mě na nějaký ostrov.
1: Tu jsem, tvoje otrokyně. Zachránila jsem tě od smrti s dovolením božím, on je vznešený. Věz, že jsem džinná, uzdřela jsem tě i zamilovalo si tě mé srdce pro Boha. Ty ses pak se mnou oženil. A nuže, já jsem tě zachránila před utonutím, ale rozhněvala jsem se na tvé bratry. Odletím k ním ještě této noci. Potopím jejich loď a zahubím je.
0: Zapřísahám tě při Bohu, nečiň tak. Vždyť přísloví praví, stačí špatně jednajícímu jeho čin. A oni jsou moji bratři každým způsobem.
1: Při Bohu musím je zabít.
0: I prosil jsem ji o slitování. Potom si mě naložila na záda, vzlétla a složila mě na střechu mého domu. Pak jsem otevřel dveře, vyňal, co jsem ukryl pod zemí, otevřel jsem svůj krám, když jsem byl pozdravil lidi, a nakoupil jsem zboží. Když pak nastal večer, vrátil jsem se domů, i nalezl jsem tyto dva psy přivázané ve svém domě. Když mě uzřeli, zdvihli se ke mně, plakali a věšeli se na mě.
1: Tohle jsou tvoji bratři.
0: A kdo s nimi tohle učinil?
1: Já jsem poslala ke své sestře a ona to s nimi učinila. A budou vysvobozeni až po 10 letech.
0: A tohle je můj příběh.
1: I řekl džin, je to podivuhodné vypravování a dávám ti třetinu jeho krve a jeho viny.
0: Pravil ten třetí stařec, ten z meskyní. Já ti budu vypravovat příběh ještě podivuhodnější, než jsou ty dva. A dáš mi zbytek jeho krve a jeho viny, o džine?
1: Ano, vypravuji.
0: O přemocný panovníku a džinů náčelníku, tahle meskyně byla moje manželka. I vydal jsem se na cestu a byl jsem od ní vzdálen plný rok. Potom jsem dokončil svou cestu, přišel jsem k ní v noci a tu jsem uzřel černého otroka ležícího s ní na lůžku. Smáli se a líbali se a laškovali spolu. Když mě uzřela, pospíšila si a postavila se ke mně se džbánem, v němž byla voda. Pak promluvila nad ním, pokropila mě a pravila.
1: Vyjdi z této podoby do podoby psí.
0: I stal jsem se i hned psem. Pak mě zapudila z domu. I běžel jsem bez ustání, až jsem dospěl ke krámu jednoho řezníka. Tu jsem přistoupil a jel se žrát kosti. Když mě majitel krámu uzřel, vzal mě do svého domu. Jakmile však mě uviděla řezníkova dcera, zakryla si přede mnou tvář.
1: Přivádíš k nám muže a vstupuješ s ním k nám.
0: Kde je ten muž?
1: Tenhle pes je muž, jejž zaklela jeho žena. Ale já ho mohu vysvobodit.
0: Zapřísahám tě při Bohu, dcero má, vysvoboď ho. I vzala džbán, v němž byla voda, a promluvila nad ním a pokropila mě z něho trochu.
1: Vyjdi z této podoby do své první podoby.
0: I vrátil jsem se do své první podoby. Pak jsem jí políbil ruku a řekl jsem jí, chci, abys zaklela mou manželku, jako ona zaklela mne.
1: Až ji uvidíš spící, pokropí touto vodou a promluv na ní. Ona pak se stane tím, čím si budeš přát.
0: I stala se meskyní a je to tahle, na kterou hledíš svýma očima. O přemocný panovníku a králů, džinů, náčelníku. Ano, při Bohu, tohle je můj příběh a co se mi zběhlo.
1: Když pak ten stařec dokončil své vypravování, zachvěl se džin rozkoší a dal mu třetinu jeho krve.
0: A zastihlo Šahrazádu ráno i zmlkla v řeči, k níž jí dovolení dáno.
2: Vigi básnička!
3: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: A teď ještě jednou.
3: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

až jednou. Víte, co udělám, až jednou bude na zemi všechno v pořádku? Až budou žít všichni lidé rozumně a bude věčný mír? To budu mít svou bílou štíhlou loď. A s tou bílou štíhlou lodí popluji až tam, co je to zelenomodré, čistounké moře. To moře bude prohřáté od slunce a uprostřed toho moře zastavím. A potom začnu tichounce pískat jednu takovou tajemnou písničku. A tu začnou odevšad připlouvat duhové rybičky a budou naslouchat. Až jich bude mnoho, přemnoho, začnou vystrkovat z vody růžové tlamičky a začnou tu tajemnou písničku tichounce zpívat. I začneme pomalu plout od ostrova k ostrovu, od pobřeží k pobřeží a stále budeme všichni zpívat tu tajemnou písničku. A všude budou přibíhat na břeh lidé a děti a zvířátka, budou přilétat ptáci a motýly a všichni budou s podivem naslouchat té tajemné písni a budou pozvolna přidávat své hlasy k našim hlasům. Když tak obeplujeme všechno kolem dokola, bude tou písní znít celý svět a každému bude, jako by tu píseň pradávno znal, jako by ji měl odjakživa uloženou v srdci. A všichni se přitom budou usmívat a budou se držet za ruce. A i když bude mít každý jinou tvář, v srdci budou mít všichni společnou radost a lásku. Nad námi budou zářit zelené, stříbrné, zlaté i rudé hvězdy a bronzový měsíc a jasné, hřejivé slunce. Ale my budeme všichni dobře vědět, že ze všech nejkrásnější je naše země. A potom, v kterou si chvíli, otočím svou štíhlou loď a pojedu domů, protože to nejhezčí místo na světě bude vždycky doma, u maminky.

0: leznou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal Procházky.
1: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
0: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
2: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
1: Ano,
0: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal:
2: příteli, musíme si toho tolik povědět,
0: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
2: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
1: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
0: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
2: Vydrancoval gang kudly Dederona.
1: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
0: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
2: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
1: V Kilimandžáru.
2: V Kilimandžáru.
0: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
1: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
0: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
2: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
0: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.

0: energii cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, víte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřep, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen, a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem, a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili, a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadýchaní a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a jednou a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček, ještě kousíček, ještě kousíček, a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě další 10. Ahoj!
2: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. Kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst, kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala, Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a 2 džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával. Usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle tam u toho velkého kamene had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
0: Tiki kalendář! Dnes je 31. května.
3: A svátek má Kamila.
0: Kamila je jméno pocházející z latiny.
3: Bylo určeno pro dívky vznešeného původu.
0: Pro takové, které sloužily v chrámech jako kněžky.
3: Takže, milým Kamilkám, přejeme k svátku.
0: Jen to nejlepší.
4: Jak vyléčit pučmelouda? Pučmelout měl doma svoji pučmeloutku, kamna, židli, postel a jednu knihu, na které rád sedával. Z té knihy mu pučmeloutka předčítala pokaždé, když měla chvilku čas, anebo před usnutím. Kniha byla veliká, silná a těžká. Byla to encyklopedie. Paní Pučmeloudová se z ní dozvídala spoustu chytrých a užitečných věcí. Pučmelout jich většinu zapomněl, ale některým se nepřestával divit. A když uslyšel, kolik je na světě motýlů, stonožek a brouků, nechtěl tomu ani věřit.
5: Já znám stonožku jen jednu a úplně mi to stačí,
4: povídal.
5: Ještě se koukni, mámo, kolik je čmeláků.
4: No, čmeláků bylo taky hodně a pučmelout zesmutněl.
5: Až se tohle doslechnou čmelda a brumda, přestanou s námi mluvit.
4: Proč by s námi nemluvili? Divila se pučmeloutka. Kvůli tomu, že je čmeláků víc než nás? Vždycky je přece někoho víc a někoho míň. Tady třeba čtu, že na světě je čmeláků o mnoho míň než komáru.
5: A co tam píšou o pučmeloudech?
4: Chtěl ještě vědět pučmelout. Ale o pučmeloudech nebyla v encyklopedii ani řádka. Ani slovo. Ani písmeno. Zkrátka vůbec nic.
5: To není možné,
4: polekal se pučmelout.
5: To je, jako bych nikdy nebyl, jako bych neexistoval.
4: Jenže ať hledali, jak chtěli, o pučmeloudech se v knize nepsalo. Pučmelouda z toho přepadl takový smutek, že si lehl do postele a nechtěl z ní vstát.
5: Stůňu,
4: vysvětloval každému, kdo ho přišel navštívit.
5: Dostal jsem stesk.
4: Já jsem jednou dostala rýmu a taky jsem stonala, vzpomněla si stonožka. Umím si představit, jak ti je špatně. Nechceš trochu bylinkového čaje? Ale Pučmeloud nechtěl nic. Pak přišli Čmelda a Brumda s jinou dobrou radou. Smutek je nejlepší vyběhat a vyskákat. Pojď si s námi hrát a budeš mít po nemoci. Ale Pučmeloud stonat chtěl. A tak jen vzdychal.
5: Vám se to, čmeláci, běhá. Vám se to skáče, když je vás na světě tolik. Ale co já? Smutek jen tak nerozchodím. A na nemoci Pučmeloudů lék není, protože podle encyklopédie nejsou ani Pučmeloudi.
4: Je to s ním vážné, pomysleli si čmeláci. Přeskočil mu nebo co? Ale třeba by ho zase postavila na nohy správná písnička. Tak si aspoň Pučmeloudku s námi zaspívej. Jenže ani veselá písnička nevyhnala Pučmelouda z postele.
5: Jsem veliký Pučmeloud a proto mám veliký smutek,
4: fňukal.
5: Tak velikánský, že bych mohl z něho rozdávat. Nechcete někdo aspoň kousek,
4: fňukal. Ale nikdo jeho smutek nechtěl. Na Maroda se přiběhl podívat i Kvapník a hned věděl, co a jak.
6: Na Pučmeloudí smutek nejlepší lék je přece odjakživa Pučmeloudka.
4: To řekl a hned zase běžel. Čmeláci se divili, že je tohle už dávno nenapadlo, a Stonožka zavolala paní Pučmeloudovou. Přišla hned a na všechny se usmívala. A nejvíc na Pučmelouda.
7: Podívej, Pučmeloude, koho ti vedu? To je Šupitka, naše nová Pučmeloudí holčička.
4: Divili se všichni.
7: Ta je ale roztomilá, ta je hezká, celá maminka, celý tatínek.
4: Jen to Pučmeloud slyšel a jen Šupitku viděl, vyskočil z postele. Smutek ho rázem přešel.
5: Ahoj, Šupitko,
4: volal a skákal radostí.
5: Teď si budeme teprve, jak se patří, hrát. Teď nás bude u Pučmeloudů dost. A kdyby nebylo, přibereme čmeláky i se Stonožkou.
6: A třeba i se mnou, řekl Kvapník, který už zase přiběhl nazpátek. Vítám tě u nás, Šupitko, a tobě, Pučmeloude, něco nesu.
5: Dopis pro mě. Neumím moc číst,
4: divil se Pučmeloud. Ale on to nebyl dopis, byla to celá jedna stránka z encyklopedie, kterou Pučmeloud někde ztratil a Kvapník našel. A ta stránka byla celá od zhora až dolů jen a jenom o Pučmeloudech.

0: Kapitola 3. Dopisy od Niko. Útěk brazilského hrozníše Harrymu vynesl vůbec nejdelší trest. Když konečně zase směl ven z přístěnku, letní prázdniny už začaly a Dudley mezi tím stačil zničit svou novou kameru, letadlo s dálkovým ovládáním mu spadlo na zem a rozbil se a když si poprvé vyjel na závodním kole, porazil starou paní Figovou, která o berlích přecházela z obý ulici. Harry byl rád, že školní rok skončil, tím ovšem ještě neunikl Dudleyho bandě, která se u nich scházela každý den. Pierce, Dennis, Malcolm a Gordon byli všichni hloupí hromotluci. Jelikož však Dudley byl ze všech největší a nejhloupější, byl jejich vůdcem a všichni ostatní se vždycky rádi připojili k jeho oblíbené zábavě. Honičkám na Harryho. Proto Harry trávil co možná nejvíc času mimo dům, toulal se po okolí a myslel na konec prázdnin, kde spatřoval alespoň nepatrný záblesk naděje. Od září se měl učit na střední škole a poprvé v životě tam neměl chodit společně s Dudleym. Ten už měl místo ve Smeltings, ve škole, do které kdysi chodil i strýc Vernon. Pierce Polkis tam šel také. Za to Harry měl chodit do Stonewallské školy, což byla místní měšťanka. Dudley mu to připadalo nesmírně směšné. První den ve Stonewallu strčí každému nováčkovi hlavu do záchodové mísy, vykládal Harry mu. Nechceš jít nahoru a vyzkoušet si to? Ne, děkuju, odmítl Harry. V tom ubohém záchodě ještě nikdy nebylo něco tak hnusného jako tvoje hlava. Mohlo by se mu z toho udělat zle. A utekl pryč, než Dudley dokázal pochopit, co mu to vlastně řekl. Jednoho červencového dne se teta Petunie vypravila s Dudleym do Londýna, aby mu koupila smeltingský stejnokroj. A Harry ho nechala u paní Figové. Nebylo to tak hrozné jako jindy. Harry zjistil, že paní Figová si zlomila nohu, když zakopla u jednu ze svých koček a zdálo se, že už je nemá tak ráda jako dřív. Dovolila Harrymu dívat se na televizi a dala mu kousek piškotu s čokoládovou polevou, který chutnal, jako kdyby ho měla doma už několik let. Ten večer se Dudley v obývacím pokoji předváděl rodině ve svém zbrusu novém stejnokroji. Žáci smeltingské školy nosili tmavohnědé fraky, oranžové pumpky a ploché slaměné klobouky, kterým se říkalo lodnické. K jejich oblečení patřily i sukovité hůlky, kterými tloukli jeden druhého, když se učitelé nedívali. To se považovalo za dobrou průpravu pro další život. Když se strýc Vernon díval na Dudleyho v jeho nových pumpkách, chraplavě prohlásil, že je to nejúžasnější okamžik v jeho životě. Teta Petunie v slzách tvrdila, že ani nemůže uvěřit, že to opravdu je její malý dudlíček. Tak už vypadá pěkně a dospělé. Harry se neodvážil pronést ani slovo. Měl pocit, že už mu snad praskla dvě žebra, jak potlačoval smích. Příštího dne ráno, když Harry přišel na snídani, něco v kuchyni strašlivě páchlo. Zdálo se, že puch vychází z velkého kovového škopku ve výlevce a Harry si ho šel prohlédnout zblízka. Škopek byl plný něčeho, co vypadalo jako špinavé hadry, které plavaly v šedivé vodě. Co to je? Zeptala se tety Petunie. Ta se vřela rty, jako vždycky, když se odvážil na něco zeptat.
1: Tvojí nový školní stejnokroj, vysvětlila mu.
0: Harry se znovu podíval do škopku. A tak, nevěděl jsem, že musí být tak mokrý.
1: Nemluv hlouposti, odbila ho teta Petunie. Barvím ti nějaké oblečení pod Dudleym na šedo. Obarvené bude vypadat úplně stejně jako to, co budou nosit ostatní.
0: Harry o tom vážně pochyboval. Řekl si však, že udělá líp, když se s ní nebude hádat. Sedl si ke stolu a snažil se nemyslet na to, jak bude první den ve Stonewallské škole vypadat. Asi jako kdyby na sobě měl zbytky staré sloní kůže. To už přišli do kuchyně i Dudley a strýc Vernon a oba krčili nosy, jak tam páchl Harryho nový stejnokroj. Strýc Vernon si jako obvykle roztáhl noviny a Dudley uhodil do stolu svou smeltingskou hůlkou, kterou teď pořád nosil sebou. Slyšeli klapnutí poštové skránky a dopisy, které spadly na rohošku.
2: Dojdi pro poštu, Dudley, řekl strýc Vernon spoza novin.
3: Ať pro ně dojde Harry.
2: Dojdi pro poštu, Harry. Ať pro ně dojde Dudley.
3: Opožeň ho tou svou smeltingskou hůlkou, Dudley.
0: Harry smeltingské hůlce uhnul a šel pro poštu. Na rohožce ležely tři zásilky. Pohlednice od Marsh, sestry strýce Vernona, která byla na dovolené na ostrově White, hnědá obálka, která vyhlížela jako nějaký účet, a dopis pro něho. Harry ho zdvihl a chvilku na něj třeštil oči.
1: Srdce mu skákalo jako na obrovské pružině. Za celý život mu ještě nikdy nikdo nenapsal. Však kdo by mu také mohl psát? Neměl žádné přátele, žádné jiné příbuzné. Dokonce ani nechodil do obecní knihovny, takže nemohl dostávat nerudné upomínky, aby vrátil knížky. Nicméně dopis tu ležel, s adresou napsanou tak jasně, že tu žádný omyl být nemohl. Pan Harry Potter, přístěnek pod schody, Zobí ulice 4, Kvikálkov, Sary. Obálka z nažloutlého pergamenu byla tlustá a těžká a adresa byla napsaná smaragdově zeleným inkoustem. Na obálce nebyla žádná známka. Harry dopis roztřesenou rukou obrátil a spatřil rudou voskovou pečeť, na které byl erb. Velké písmeno B, kolem kterého byly lev, orel, jezevec a had. Tak pojď s sebou, Harry, křikl slíc Vernon z kuchyně. Co tam děláš? Díváš se, jestli v nějakém dopise není bomba? A sám se svému vlastnímu žertu zachechtal. Harry se vrátil do kuchyně, oči ještě pořád upřené na svůj dopis. Podal strýci Vernonovi účet a pohlednici, posadil se a začal pomalu otvírat žlutou obálku. Strýc Vernon roztrhl obálku s účtem, pobouřeně si otvrkl a obrátil pohlednici. Máš je nemocná, oznámil tetě Petunii. Snědla nějakou špatnou surmovku. Tati, ozval se Dudley najednou. Tati, Harry něco dostal. Harry se právě chystal, že si ten svůj dopis napsaný na stejném silném pergamenu jako obálka rozloží, když mu ho strýc Vernon vytrhl z ruky. Ten je můj, bránil se a zkusil znovu se ho zmocnit. A kdo by ti asi mohl psát? Ušklíbil se strýc Vernon, jednou rukou dopis roztáhl a podíval se do něj. Barva jeho tváře se změnila z červené na zelenou rychleji než semafor na křižovatce, u toho však nezůstalo. Po několika vteřinách byla šedobílá jako stará ovesná kaše. Petunie! Nemohl popadnout dech. Dudley se pokusil dopis mu sebrat a přečíst si ho. Strýc Vernon ho však držel tak vysoko, že na něj Dudley nedosáhl. Ta Petunie si ho zvědavě vzala a přečetla si první řádek. Chviličku to vypadalo, že nejspíš omdlí. Držela se oběma rukama za hrdlo a chroptěla, jako když se dusí. Vernone, můj ty bože, Vernone! Zírali jeden na druhého, jako kdyby zapomněli, že Harry a Dudley jsou ještě pořád v kuchyni. Dudley nebyl zvyklý, aby se ho nevšímali. Důrazně poklepal otci na hlavu svou smeltingskou hůlkou. Chci si ten dopis přečíst, řekl hlasitě. Já si ho chci přečíst, řekl Harry navstekaně, poněvadž je můj. Vypadněte oba dva, zakrákal strýc Vernon a strčil dopis zpátky do obálky. Harry se ani nepohnul. Chci svůj dopis, ukaž ho mně, dožadoval se Dudley. Ven! Zařval strýc Vernon, chytil Dudleyho i Harryho za límec, vyhodil je do předsíně a zabouchl za nimi dveře. Harry a Dudley se v tu chvíli zuřivě, ale ve vší tichosti poprali o to, kdo bude poslouchat klíčovou dírkou. Vyhrál Dudley, takže Harry, kterému visely brýle na jednom uchu, si lehl na břicho a poslouchal ščerbinou mezi dveřmi a podlahou. Vernone, říkala právě teta Petunie třaslavým hlasem, podívej se na tu adresu. Jak vůbec mohou vědět, kde spává? Myslíš, že pozorují náš dům? Pozorují. Špehují. Možná, že nás sledují. Ale co budeme dělat, Vernone? Myslíš, že bychom jim měli odpovědět? Napsat jim, že si nepřejeme. Harry viděl naleštěné černé polobotky strýce Vernona, jak přecházel po kuchyni sem tam. Ne, prohlásil nakonec, nebudeme si toho vůbec všímat. Když nedostanu žádnou odpověď, ano, ano, ano, to je nejlepší. Nebudeme dělat vůbec nic. Jenže... Já o nikoho takového v domě nestojím, Petunie. Copak jsme si nepřísahali, když jsme ho vzali k sobě, že z něj ty nebezpečné nesmysly dostaneme. Když se toho večera strýc Vernon vrátil z práce, udělal něco, co ještě nikdy předtím. Přišel za Harrym do přístěnku. Kde je můj dopis? Uhodil Harry na strýce hned, jak se stěžka protlačil dveřmi. Kdo mi to píše? Nikdo. Byl to prostě omyl. Už jsem to psaní spálil. To žádný omyl nebyl. Ohradil se Harry pobouřeně. V té adrese byl napsaný i můj přístěnek. Ticho! Zaječel strýc Vernon a ze stropu spadlo několik pavouků. Potom se párkrát zhluboka nadechl a vynutil ze sebe úsměv, který působil spíš strápeně. Totiž, víš, Harry, pokud jde o tenhle přístěnek, tvoje teta a já jsme si říkali, opravdu už na něj začínáš být trochu velký. Tak jsme si mysleli, že by nejspíš bylo dobře, kdyby se přestěhoval do Dudleyho druhé ložnice.
0: A proč?
1: Nech si ty hloupé otázky. Osopl se na něj strýc. Zkrátka si odnes svoje věci nahoru a hned. U Dursleyových měli 4 ložnice. Jedna patřila strýci Vernonovi a tetě Petunii, jedna byla pro návštěvy, což obvykle bývala Marge, sestra strýce Vernona. V jedné spal Dudley a v té poslední měl všechny hračky a věci, které se do jeho první ložnice už nevešly. Harry mu stačila jediná cesta nahoru, aby přestěhoval všechen svůj majetek z přístěnku do pokoje. Potom se posadil na postel a rozhlédl se kolem. Skoro všechno v místnosti bylo rozbité. Měsíc stará kamera ležela na věži malého, ještě pojízdného tanku, kterým Dudley onehdy přijel sousedova psa. V koutě stál Dudleyho první televizor, který prokopl, když nevysílali jeho oblíbený pořad. Byla tu veliká ptačí klec, v níž kdysi býval papoušek, kterého Dudley ve škole vyměnil za opravdovou vzduchovku, a ta ležela na polici s hlavní úplně ohnutou, jak si na ní sedl. Ostatní poličky byly plné knih. Ty jediné v místnosti vypadaly, jako by se jich nikdo nikdy nedotkl. Ze zdola bylo slyšet Dudleyho, jak huláká na matku.
4: Já nechci, aby tam byl. Já ten pokoj potřebuju. Postavi se, aby ho tam tud vypadnul.
1: Harry vzdychl a natáhl se na postel. Ještě včera by dal všechno na světě za to, aby mohl být tady nahoře. Dnes by raději seděl u sebe v přístěnku, ale s tím dopisem v rukou, než být tady a nemít ho. Dalšího dne u snídaně všichni seděli zamlkle. Dudley byl otřesený a zdrcený. Celý večer prokřičel, několikrát udeřil otce svou smeltingskou hůlkou, nasvál se pozvracel, kopl matku a prohodil svou želvu střechou skleníku. Přesto však mu jeho pokoji nevrátili. Harry myslel na včerejší ráno touhle dobou a trpce litoval, že ten dopis neotevřel už před síni. Strýc Vernon a teta Petunie se jen zasmušle dívali jeden na druhého. Když přišla pošta, strýc Vernon, který se očividně snažil být Harrymu vlídný, pro ně poslal Dudleyho. Slyšeli ho, jak celou cestu tluče svou smeltingskou hůlkou do všeho přecíni. A potom vykřikl:
4: má další dopis! Pan Harry Potter, nejmenší ložnice v domě, zobí ulice 4!
1: Strýc Vernon s předušeným výkřikem vyskočil za židle a rozběhl se do přecíně a Harry mu běžel v patách. Strýc Vernon musel Dudleyho srazit na zem, aby mu dopis sebral, což bylo o to těžší, že Harry ho ze zadu držel za krk. Po chvilce zmateného zápasu, při kterém oba utrželi spoustu ran s velinkskou hůlkou, se strýc Vernon zase postavil na nohy. Ještě lapal po dechu, ale Harryho dopis svíral v ruce.
2: Běž do přístěnku, cítíte k sobě do ložnice a ty, Dudley, zmiz. Prostě zmiz.
1: Harry přecházel po svém novém pokoji kolem dokola. Někdo věděl, že ho z přístěnku přestěhovali sem, a zřejmě se také vědělo, že ten první dopis nedostal. Určitě to znamenalo, že ten někdo se pokusí poslat mu další. A tentokrát už se Harry postará, aby ho dostal. Měl svůj plán. Příštího dne v 6 hodin ráno se rozdrnčil opravený budík. Harry ho spěšně zaklapl a potichu se oblékl. Hlavně nesměl vzbudit Dursleyovi, kradl se po schodech dolů a cestou se nerozsvítil jediné světlo. Hodlal počkat na pošťáka už na rohu Zobí ulice a vzít si od něj dopisy pro číslo 4. Srdce mu hlasitě bušilo, jak se plížil temnou přecíní k domovním dveřím. Harry se vymrštil do vzduchu. Šlápl na rohožce na něco velkého a měkkého, na něco živého. Nahoře se rozsvítilo a Harry ke své hrůze zjistil, že to velké a měkké byl strýcův obličej. Strýc Vernon ležel ve spacím pytli před domovními dveřmi. Očividně se chtěl pojistit, že Harry neudělá to, co měl právě v úmyslu. Snad půl hodiny na něho křičel a potom řekl, ať jde a udělá mu šálek čaje. Harry se celý sklíčený očoural do kuchyně a než se vrátil, pošta už stačila dorazit a spadla strýci Vernonovi přímo do klína. Harry jen zahlédl 3 dopisy s adresou napsanou zeleným ingoustem. Chci, spustil, ale to už mu strýc Vernon před očima cupoval jeho dopisy na kousky. Toho dne strýc Vernon nejel do práce. Zůstal doma a zatloukl poštovní schránku hřebíky.
2: Uvidíš,
1: vysvětloval tady Petuny z ústy plných hřebíků,
2: že když je nebudou moc doručit, tak s tím prostě přestanou.
0: Tím si nejsem tak jistá, Vernone.
1: Petunie, ti lidé uvažují zvláštním způsobem. Nejsou jako ty a já, prohlásil stric Vernon a snažil se zatlouci hřebík kouskem ovocenou chlebičku, který mu teta Petunie právě přinesla. V pátek přišlo Harrymu hned 12 dopisů. Jelikož se nedali vhodit do poštovní schránky, prostrčili je pod dveřmi a červenami po stranách a několik jich dokonce vpravili dovnitř okénkem na záchodě v přízemí. Stric Vernon znovu zůstal doma. Nejdřív spálil všechny dopisy, pak si vzal kladivo a hřebíky a zatloukl prkny přední i zadní vchod, takže nikdo nemohl ven. Při práci si broukal náruč plnou tulipánů a při sebemenším zvuku sebou pokaždé trhl. V sobotu se strýci Vernonovi začaly věci vymykat z rukou. Dovnitř se dostalo 24 dopisů Harrymu, stočených a ukrytých po jednom ve dvou tuctech vajec, které tetě Petunii podal oknem obývacího pokoje jejich mlékař a tvářil se přitom velice rozpačitě. Zatímco stric Vernon zuřivě telefonoval na poštu a do mlékárny a snažil se najít někoho, komu by si mohl stěžovat, teta Petunie dopisy rozcupovala v kuchyňském mixéru.
5: Toto proboha zrovna tebe, tak naléhavě chce?
1: Zeptal se Dudley Harryho užasle. Když v neděli ráno stric Vernon zasedl k snídani, vypadal dost špatně a unaveně, přesto však šťastně.
6: V neděli pošta nechodí,
1: připomněl jim spokojeně, jak si mazal marmeládu na noviny,
6: takže dneska žádné zatracené dopisy.
1: Ve chvíli, kdy to řekl, pilo cosi kuchyňským komínem dolů a zasadilo mu to pořádnou ránu do zátylku. V zápětí začaly z ohniště jako kulky vyletovat dopisy. Mohlo jich být 30 nebo 40. Dursleyovi před nimi ohýbali. Harry však vyskočil do vzduchu a pokoušel se některý chytit.
7: Ven! Ven!
1: Stric Vernon chytil Harryho kolem pasu a vystrčil ho do přecíně. Hned za ním vyběhli Dudley a teta Petunie a zakrývali si obličej rukama a stric Vernon přibouchl dveře. Slyšeli, jak se do místnosti ještě pořád valí dopisy a odrážejí se od stěn a od podlahy.
6: Už toho mám dost,
1: prohlásil stric Vernon. Snažil se mluvit klidně, ale vytrhával si přitom z kníru obrovské chomáče vousu.
6: Koukejte, ať jste během 5 minut připraveni na cestu. Jedeme odtud. Zbalte si jenom něco na sebe a nechci slyšet ani slovo.
1: S pouhou polovinou kníru vypadal tak hrozivě, že se nikdo neodvážil nic namítat. 10 minut na to se už dostali zatlučenými dveřmi ven, seděli v autě a řídili se k dálnici. Dudley na zadním sedadle popotahoval. Otec mu vlepil pořádný pohlavek, aby nezdržoval, když se pokoušel nacpat do svého sportovního pytle televizor, video a počítač. A teď jeli a jeli. Dokonce ani teta Petunie se neodvážila zeptat, kam vlastně mají namířeno. Čas od času stric Vernon najednou otočil a chvíli jel opačným směrem.
6: Musíme jim ujet. Prostě jim musíme ujet,
1: mumlal si pro sebe pokaždé, když měnil směr. Vůbec nikde se nezastavili na nic k jídlu ani k pití. Za soumraku už Dudley hlasitě skučel. V životě ještě nezažil tak hrozný den. Měl hlad, přišel opět televizních pořadů, které chtěl vidět, a ještě nikdy se mu nestalo, že by tak dlouho na svém počítači nezlikvidoval nějakého vetřelce z cizích světů. Nakonec stric Vernon zastavil u ponurého hotelu na okraji nějakého velkého města. Dudley a Harry měli pokoj s manželskými postelemi a s vlhkým, zatuchlým povlečením. Dudley hned chrápal, ale Harry zůstal vzhůru. Seděl na parapetu, díval se dolů na světla projíždějících aut a přemýšlel, co to všechno znamená. Ráno měli k snídani kukuřičné vločky od včerejška a topinky se studenými rajčaty z konzervy. Právě dojedli, když k jejich stolu přišla majitelka hotelu.
8: Promiňte, ale není někdo z vás pan H. Potter? Mám toho v recepci možná stovku.
1: Zvedla dopis vzhůru, takže si mohli přečíst adresu napsanou zelným inkoustem. Pan H. Potter, hotel Railview, pokoj číslo 17, Coquart. A Harry po dopisu chňapl, ale stric Vernon mu srazil ruku stranou. Majitelka hotelu vytřeštila oči. Já si je vezmu, řekl stric Vernon, spěšně vstal a vyšel z jídelny za ní.
8: Nebylo by lepší, kdybychom se prostě vrátili domů, drahoušku?
1: Navrhla nesměle teta Petunie o několik hodin později, ale stric Vernon jakoby ji neslyšel. Nikdo z nich nevěděl, co doopravdy hledá. Zavezl je doprostřed hustého lesa, tam vystoupil, chvíli se rozhlížel kolem, zavrtěl hlavou, vrátil se do auta a jeli zase dál. Totež se opakovalo uprostřed zoraného pole, v polovině vysutého mostu a v nejvyšším poschodí mnohapatrového parkoviště.
9: Tatínek se zbláznil, viď?
1: Zeptal se Dudley sklesle tety Petunie na večer.
8: Strýc Vernon zastavil na nábřeží, všecky je zamkl v autě a zmizel. Začalo pršet. Po střeše vozu bubnovaly veliké kapky. Dudley se rozfňukal.
5: Je pondělí,
8: řekl matce.
5: Dnes večer dávají velkého Humberta. Já chci někam, kde bude televize.
8: Pondělí. To Harry mu něco připomnělo. Pokud bylo pondělí a díky televizi se na Dudleyho obvykle dalo spolehnout, že ví, co je za den, pak zítra v úterý měl on sám mít 11. narozeniny. Harryho narozeniny samozřejmě nikdy nebyla žádná sláva. Loni mu Dursleyovi darovali ramínko na šaty a staré ponožky po strýci Vernonovi. Ale přesto 11 vám není každý den. To už byl strýc Vernon zpátky a usmíval se. Navíc si nesl i jakýsi dlouhý úzký balík a neodpověděl, když se ho teta Petunie zeptala, co to koupil. Našel jsem vynikající místečko. Pojďte, všichni ven. Vystoupili a zjistili, že venku je velice chladno. Strýc Vernon ukazoval na něco, co daleko v moři vypadalo jako veliký útes. Nahoře na něm byla přilepena ta nejubožejší chatrč, jakou si dokážete představit. Jedna věc byla jasná. Televizi tam určitě nemají. Na dnešní noc předpovídají bouři, oznámil strýc Vernon radostně a tleskl rukama. A tento dobrý muž bude tak laskav a půjčí nám svůj člun. Tou se k ním přiloudal bezubý stařík a s dost zlomyslným ušklepkem jim ukazovala starou veslici, která se kolébala v ocelově šedé vodě pod nimi. Nějaké zásoby jsem už opatřil, takže všichni na palubu. V loďce byla strašlivá zima. Za krkým zatékala ledová vodní tříšť a do tváří je bodal mrazivý vítr. Připadalo jim, že to trvalo celé hodiny, než dorazili k útesu, kde je strýc Vernon, i když se smekal a klouzal, dovedl k polorozpadlému stavení. Uvnitř to vypadalo hrozně. Páchlo to tam chaluhami, vítr profukoval škvírami v dřevěných stěnách a ohniště bylo vlhké a prázdné. V chatrči byly jen dvě místnosti. Ukázalo se, že jejich zásoby obnášejí po jednom balíčku smažených bramborových lupínků pro každého a 4 banány. Strýc Vernon se pokusil rozdělat oheň, ale prázdné obaly od bramburků jen čadily a skroutily se.
9: Teď by se nám pár těch dopisů docela hodilo, co říkáte?
8: Nadhodil rozmarně. Byl ve velice dobré náladě. Očividně si myslel, že nikdo nemá sebemenší možnost dostat se v bouři až sem a doručit jim poštu. Harry s ním v duchu souhlasil, i když sám z toho žádnou radost neměl. Noci se kolem nich rozvěsnila ohlášená bouře. Stěny chatrče zalévala tříšť ze vzdutých vln a špinavými okny lomcoval divoký vítr. Teta Petunie našla ve druhé místnosti několik splesnělých přiklívek a ustlala Dudleymu na pohovce prožrané od molů. Sama se uložila se strýcem Vernonem na hrbolatou postel v sousední místnosti a Harry mu nezbylo nic jiného, než si najít to nejměkčí místo na podlaze a schoulit se pod tou nejtenčí a nejpotrhanější přiklívkou. Jak noc ubíhala, bouře řádila stále zuřivěji. Harry nemohl usnout. Třásl se zimou a mlel sebou, aby našel nějakou pohodlnější polohu a v žaludku mu kručelo hladem. Dudleyho chrápání teď přehlušovalo vzdálené burácení hromů, které začalo před půlnocí. Svítící ciferník hodinek, které visely z páči na tučném zápěstí přes okraj pohovky, Harry mu prozradil, že mu za 10 minut bude 11 let. Ležel a sledoval, jak se jeho narozeniny přibližují. Přemítal přitom, jestli si na ně Dursleyovi vůbec vzpomenou a kde teď asi je ten, kdo mu všechny ty dopisy posílal. Zbývalo ještě 5 minut. Harry slyšel, jak venku něco zapraštělo. Doufal, že se nepropadne střecha, i když pak by uvnitř možná bylo tepleji. Ještě 4 minuty. Možná, že dům v Zobí ulici, až se tam vrátí, bude tak plný dopisů, že se mu nějak podaří jeden ukrást. Ještě 3 minuty. Že by to moře tak divoce doráželo na útes a zbývaly už jen 2 minuty. Co znamená ten podivný praskavý zvuk? Že by se útes rozlomil a řítil se do moře. Už jen minuta a bude mu 11.
0: 30 vteřin, 20, 10, 9. Možná by měl probudit Dudleyho, jenom aby ho rozštílil. 3, 2, 1. Celá chatrč se zatřásla a Harry se posadil zpříma s pohledem upřeným na dveře. Venku někdo byl a bouchal, aby ho pustili dovnitř.

0: Aničko. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie, důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků. V semenech musí být velký výběr, řekl Strnad a hned se k němu přidal čížek a stehlík a pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také semínka z jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala Jiřička a Budníček a další ptáci. A Sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom Kos chtěl žížaly, Špaček zase třešně a každý něco. Mně je to jedno, já jim všecko, řekl Vrabec. Já si nevybírám. Situace

ztratí své modré pírko. Nikdo potom nepozná, že sojka je sojka. Žere pozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval strakapout. Já si myslím, že sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka, ale hlavně červené doktorské čepičky pro strakapoudy. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, straka jabloneckou bižutérii, tento a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena křepelka, protože křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem Ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze. Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku. Bez peněz do prodejny neles. Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům, nemáme, nemáme, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrničko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka, není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahutkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje pro síkorky. A tak ptáci měli štědrovečerní hostinu, slavili Vánoce a zpívali. A lidé, kteří o tom nic nevěděli, se podivovali, že ptáci v zimě zpívají.

jak Janinka kreslila. Janinka dostala k narozeninám krabičku barevných fixů. Moc ráda malovala a ze všeho nejraději zvířátka. Nejprve namalovala kočku a pak pejska. Byl to fox terrier a Jana ho uměla jedním tahem. Potom nakreslila kůzlátko, králíka.

Mlíka a prasátko. Co bych tak ještě udělala, řekla si a pokusila se o papouška. Byl tak barevný, že se dostalo na každý z fixů. Janinka si papouška zálibně prohlížela a měla pocit, že se jí povedl ze všech nejlépe. Zářil jako duha. Na bílém papíře zbylo ale ještě hodně volného místa. Koho bych tak ještě namalovala, vzpomínala si Janinka. Aha, už to mám. Nakreslím nějaké hodně zvláštní zvíře. Takové, které se dá vidět jenom v cirkuse nebo v zoologické zahradě. Jana chvíli přemýšlela a pak si vzpomněla na tygra. Za chvíli už se po jejím papíře proháněl povedený pruhovaný tygřík. Mezitím se venku setmělo a Jana musela jít na kutě. Co se ale nestalo? Když se ráno probudila, podívá se na papír a po zvířátkách ani stopy. Na jejím obrázku zůstalo jen jedno jediné. Ale už to nebyl ten mrštný tygřík ze včerejška, ale ohromný vypasený tygr. Líně odpočíval, zíval a mlsně se olizoval velkým červeným jazykem. No tohle, vykřikla Jana a běžela obrázek ukázat mámě a tátovi. To máš z toho, řekl tatínek, že si zapomněla namalovat tomu tygrovi pořádnou klec. Aha, řekla si Janinka a namalovala hned kolem vypaseného tygra důkladnou klec s visacím zámkem. Pak namalovala ještě klíč a tím klíčem klec zamkla. Okolo klece pak znovu nakreslila všechna ostatní zvířátka. Kočku, psa, kůzle, králíka a prasátko. Všichni se dívali na tygra v kleci. Ale co to? Tygr jakoby najednou celý splaskl. Už nebyl zdaleka tak líný a vypasený jako předtím. Dokonce se už ani tak mlsně neolizoval. Ale kde zůstal papoušek? Na nic nečekal a uletěl. A tak Jana nezapomněla ani na něho. Doufám, že mi znovu neuletíš. Jinak bych ti musela přimalovat také takovou klec, ale bez ní ti to sluší mnohem líp, řekla mu a šla do školy.

0: Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
1: Nevím proč.
0: Aby slepice viděli, že to umí nazpaměť.

0: To bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatracepeně. Tady ten nám schází, no jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakutálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říci s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říká si, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přehlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem řízkání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfer, fanfer, fanfer, noh, nastává nám nový rok,

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou. Já, Figy a Hanka.
2: Ahoj, Figy.
0: Ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
0: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
0: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
0: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
0: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
0: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
0: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
0: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste se s námi lehli na záda.
0: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů.
0: Piggy, já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
0: Takové kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru. Lopatky jsme lehce zdvihli také.
0: Je to jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak. A pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmity. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
0: Tak. Já hrozně hmitám.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmitů se dýchá a polož se na záda. Tak, milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi, ahoj.
0: Mě se ten pupíček už trochu vrátil.
2: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
0: To jsem rád. Ahoj.
3: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. A Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: 31. května.
1: A svátek má Kamila.
0: Kamila. Její jméno pocházející z latiny.
1: Bylo určeno pro dívky vznešeného původu.
0: Pro takové, které sloužily v chrámech jako kněžky.
1: Takže, milým Kamilkám, přejeme k svátku
0: jen to nejlepší. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Rum Cajs po druhé potkal s obrem rabijákem. Jednou přišel k prachovskému obru rabijákovi na návštěvu bratránek. Rostlý byl spíš doširoka a dech měl, jako když fučí vítr.
1: Tak jsem tu a budeme se potěškávat.
0: Když se sejdou dva obři, vždycky se potěškávají na pozdrav. Nejdřív potěškával prachovský a zdvihl bratránka na 12 coulů vysoko. Když to ale zkusil bratránek, nemohl prachovského utrhnout od země.
1: Čem to vězí?
0: Povídá a zdvihá prachovského, co má síly. A v tom se mu přesmekla šlacha a musel všeho nechat.
2: Čem by to vězelo?
0: Zarámusil prachovský.
2: Je ve mně 9 centů zlosti na Rumcajza. A od toho je ta má veliká váha.
0: A dál si stěžoval, že už nemůže nikam šlápnout, aby se neprobořil. Co tak mluvil, udělal krůček. Zem se mu pod hromtlápou stiskla a dole to zavalilo jezevce. Bratránek se dívá a pokýval kulatou hlavou.
1: Tvá váha by tě mohla zahoubit, ale kdybys dokázal schodit těch 9 centů zlosti, bylo by ti zas jako peříčku.
0: Potom se bratránek rychle rozloučil a šel. Dva obři spolu nesmějí být víc než chviličku, jinak by se spolu potloukli a mohla by se převrhnout zem. Prachovský rabiják si sedl vedle zavalené jezevčí nory a přemýšlel, kudy na Rumcajze. Myšlenky se mu přesýpaly v hlavě a byl od toho hřmot, jako když se hrne kamení. Nevymyslel nic. Rozrazil pěstí skalku a odešel hloub do skal. Za chvíli přeletěla přes cestu pěnička a hned za ní jde po pískové pěšince Manka. Byla v Jičíně pro hrst floků, aby Rumcajs mohl Cipískovi spravit odraženou podrážku. Písek sotva šelestí Mance pod palečky a tak snadno zaslechla podzemní hlas.
3: Ať je to, kdo chce, ať mi pomůže.
0: Manka si klekla a zavolala proti zemi. Nejdřív bych musela vědět komu.
3: Tomu jezevci, co už sotva dýchá.
0: Hekal jezevec v sešlápnuté zemi. Manka si přesypala floky z dlaně do kapsy u zástěry, ulomila si suchý skolek a ryla zemí k jezevci. Šlo to pomalu. Obr rabiják sešlápl zem málem na železo. Jak skolek skřípal, obr ve skalách to zaslechl, povytáhl se a vidí Manku. Hodil kámen na jednu stranu, aby se ta Manka podívala a z druhé strany si pro ní přišel. Popadl jí dvěma prsty v pase a zdvihl tak vysoko, že tam byla s vlaštovkami.
4: Co to děláš? Hned mě zas postav na pořádnou sem.
0: Jenže obr rabiják se rozhrom smál.
2: Kam tě postavím, tam budeš. Už si nemáš co vybírat.
0: Odnesl Manku až do samého jadýrka skal, kam bylo ze všech stran daleko. Vysadil jí do skalní kapličky a obestavil 9 centy kamenů. Sám si sedl dole a liboval si, jak je mu lehoučko. To už Rumcaj s Cipískem dobu čekali na Manku v jeskyni.
4: Manka asi cestou postrácela floky a musela se pro ně vrátit do Jičína,
0: řekl Cipísek. Jenže Rumcajsovi to nebylo k uvěření.
5: Manka vždycky byla pečlivá a opatrná, povídá.
0: Zvedl se z borové židle a připnul si opasek z pistolí.
5: Já se za ní radši podívám.
0: Rumcajs šel a Cipísek zůstal sám v jeskyni. Na tom místě u skal, kde se jezevec ozval Mance, ozval se taky Rumcajsovi.
3: Když první udělal jen půl díla, ať to ten druhý dodělá.
0: Rumcajs se podívá, vidí odložený skolek a v zemi je rozhrabáno. Klekl si, ale skolkem se nezdržoval. Zaril loupežnickým palcem do země jako železem. Zaril po druhé a po třetí už nebylo potřeba. Zvedla se tam jezevčí hlava, otřepala si písek kolem očí a povídá.
3: Mně zašlápl do země obr rabiják. A tobě zas vzal manku. V Rumcajsovi uhodilo srdce tak silně, až se skalami rozlehla ozvěna. Tiše, zafunil jezevec. Nebo se vyzradíš. A tak si Rumcajs poklopil srdce dlaní a šel tudy, kudy byla polohamaná zem. Šel na celou nohu, jak chodívají loupežníci. Už vidí tu kapličku nahoře ve skále. Sedí tam manka, ruce má v klíně a nemůže víc. Dole pod skalou se jako pokácená hora rozvalil obr rabiják. Dýchá, až se na všechny strany rozletuje drobné kamení a vždycky za chvilku se zasměje, až to zará musí jako hrom.
2: Kdybys tak, Rumcaj, si věděl, jak jsem si ulevil od 9 centů zlosti.
5: I vždyť já to vím,
0: povídá mírně Rumcajs a vyšel na světlinu mezi skalami.
5: Ale já ti k té zlosti zas dopomůžu.
2: Rád bych věděl, jak,
0: řekl obr. A točí se, aby mohl Rumcajse uhodit do boku. Rumcajs, jako by to ani neviděl, zavolal nahoru na manku. Mančinko, pověz tam nahoře něco vlaštovce a ona mi to vyřídí.
4: Vždyť můžu zavolat rovnou,
0: křikla zhora manka.
4: Rumcajsi, já věděla, že přijdeš.
0: A obr rabiják hodil po Rumcajsovi prvním kamenem. Rumcajs jen udělal krůček míň než vrabčí.
5: Proč to děláš?
0: Povídá obrovi.
5: Netrefil bys, ani kdyby ti jich tu stálo 9.
0: Obr hodil druhým kamenem a divně ho roztočil. Rumcajs jen nohou tak a tak a druhou k ní přirazil.
5: Nauč se to nejdřív na hruškách, povídá.
0: Obr zatím poodešel pod skálu, pod tu nejvyšší, co tam stála. Rumcajs už nečekal, schýbl se, vyrýpl palcem ze země skalku a povídá obrovi.
5: Teď zas jednou já.
0: Velikou Rumcajsí silou hodil skalku proti skále. Skále se ulomil vršek a sesypalo se to rovnou na rabiáka. Dostal z toho takové jiskření v hlavě, že to běžel uhasit v nejbližším potoce a to je dost daleko. Rumcaj se za ním ani neohlédl. Došel pod skalní kapličku, podržel si vousy pod ramenem, aby nepřekáželi, a zavolal na manku.
5: Tuhle jsou 2 mé dlaně a ty mi skoč, mančinko, rovnou do nich.
0: Manka skočila, Rumcaj si polehoučku postavil na zem a šli domů. Jenže Rumcajs se měl ohlídnout po rabiákovi. Co Rumcajs s mankou za 900, to on pořídil za 3 kroky. Když Rumcajs s mankou došli k jeskyni, obr už tam stál. Hrom ruce měl spokojeně založené a povídá.
2: A přece jsem těch 9 centů zlosti přehodil na tebe, Rumcajsi.
5: A jak to?
0: Povídá Rumcajs. Víc už ani slovo. Jen se dívá, co mu obr připravil. Od prahu až po strop je do jeskyně zaražená skála. Vězí tam pevně jako rostlá, nikde ani štěrbinka. Manka k té skále skočila a poslechla si, co dělá v jeskynici písek.
4: Nepláče,
0: oddychla si. A to ostatní Rumcajsi? Je tvoje věc. Obr rabiják se pohodlně usadil a rozsedl studánku.
5: Na to se rád podívám.
0: Rumcajs už neměl pro obra ani myšlenku. Zahodil klobouk do křoví, schodil ze sebe kazajku z bukové kůry a dal se do skály. Jenže ona tam vězí, jako by jí slil. Rumcajs od stropu i od prahu, ale jen si marně zurážel nehty. Byl do skály ramenem a obolel si je. Obr rabiják udělal z hromhuby špuličku a liboval si.
2: To už ze mě spadlo nejmíň 7 centů zlosti.
0: Manka už spolikala půl skleničky slz. Když ale bylo nejhůř, vyhrabal se Rumcajsovi upatý jezevec.
3: Je, to jsem dálka,
0: povídá a strčil čenichem Rumcajsovi do lítka. Rumcajs o krok ustoupil a jezevec si ofoukl tlapky a jemně je položil pod skálu. Potom pracoval jako dlátky. Kam se Rumcajs nedostal silnými prsty, tam jezevec jemnými tlapkami otevřel štěrbinu.
3: A teď zas ty,
0: povídá Rumcajsovi. Rumcajs obemkl v náručí skálu z hora až dolů a odvalil ji z vchodu do jeskyně. Za skálou vyšel Cipísek. Oči měl ještě plné spaní. Povídá.
4: Jak se v jeskyni setnilo, tak jsem usnul a tak jsem spál.
0: Po jezevci už tam zbyla jen hromádka hlíny. Obr rabiják teď měl naloženo za Rumcajze, Manku a Cipíska 3x9 centů zlosti. Sotva se odtáhl do skal.

0: otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: Tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. S Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No... Tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. No. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, jú?
0: Ne, ne.
2: Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne.
2: A...
1: Co je? Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenou hru, ne? Pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justino. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justino, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba? Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte, Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tonons. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také pod koní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Je! Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
2: ahoj,
1: příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.
3: Myslím, že narozeniny a štědrý večer jsou nejkrásnější dny z celého roku. A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo 7 let. To bylo takhle. Probudila jsem se brzo. To jsem ještě bydlela s Lasem a Bosem v jednom pokoji. Lase a Bose ještě spali. Spím v posteli, která vrže. A tak jsem se schválně hrozně převracela, aby se Lase a Bose probudili. Zavolat jsem na ně nemohla, protože když člověk má narozeniny, musí ležet a dělat, že spí, dokud mu nepřijdou gratulovat. Ale ti dva si klidně spali, místo aby mě obskakovali. Já jsem ale tak hrozně vrzala postelí, až se nakonec Bose posadil a podrbal se ve vlasech. A potom probudil Lase a oba se vytratili na půdu a po schodech dolů. Slyšela jsem, jak v kuchyni zacinkali hrníčky na kávu a byla jsem tak zvědavá, že jsem ani nemohla klidně ležet. Konečně jsem uslyšela na schodech dupot a zavřela jsem oči tak pevně, jak jsem nejvíc mohla. A pak, bum, dveře se otevřely. A stál tam tatínek s maminkou, Lase a Bose a Agda, naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami. A na něm byl z cukrové polevy nápis Lisa 7 let. Ten koláč upekla Agda. Ale dárky tam nebyly. A já jsem si už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou povídá, vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel také nějaký dárek. Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení a vyzunkla jsem tu čokoládu 1, 2. Potom mi maminka zavázala oči ručníkem a tatínek mě několikrát otočil kolem dokola a pak mě vedl někam. Ale kam, to jsem neviděla. Slyšela jsem, že Lase a Bose běží vedle mě a taky jsem to cítila, protože mě každou chvilku štípli a řekli, hádej, kde jsi, hádej, kde jsi. Tatínek šel se mnou po schodech dolů a potom pořád dokola a jednu chvíli jsem cítila, že jsme venku, ale pak jsme zase šli nahoru po schodech. Nakonec mi maminka sundala ručník. A byli jsme v pokoji, který jsem ještě nikdy předtím neviděla. Alespoň jsem se nepamatovala, že bych ho byla předtím viděla. Ale pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla jsem naproti štít norgordenského statku. A tam stáli v okně Brita a Anna a mávali na mě. A tak jsem poznala, že jsem v babičině starém pokoji a že mě tatínek tak dlouho vodil sem a tam, jenom aby mě spletl. Babička u nás bydlela, když jsem byla ještě malá, ale před několika lety se odstěhovala k tetě Frídě. Od té doby měla maminka v tom pokoji tkalcovský stav a velké hromady hadříků, co se z nich tkají koberečky. Ale teď tady nebyl žádný tkalcovský stav a žádné hadříky. Teď to byl tak krásný pokoj, že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Maminka řekla, že tam opravdu kouzelník byl. Ale že to byl tatínek a vyčaroval pro mě pokojíček. A dočista jen pro mne samotnou. A to byl ten dárek. Byla jsem tak šťastná, že jsem radostí křičela, protože to byl ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem kdy dostala. Tatínek říkal, že maminka taky pomáhala čarovat. Tatínek vyčaroval tapety. Moc rozkošné tapety se spoustou malinkých kytiček a maminka vyčarovala záclony do oken. Tatínek byl celé večery ve své truhlářské dílně a tam čaroval kulatý stůl a poličku a 3 židle. A všechno to omaloval bílou barvou. Maminka zase vyčarovala koberečky z barevných hadříků, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Sama jsem je viděla, jak je minulou zimu tkala, ale nemohla jsem přece vědět, že je dostanu. Taky jsem viděla, jak tatínek dělá nábytek, ale tatínek vždycky v zimě dělá nábytek lidem, kteří to sami nedovedou, takže mě vůbec nenapadlo, že to je pro mě. Lase a Bose hned táhli moji postel přes celou půdu do mého nového pokoje a Lase řekl, a stejně budem k tobě vždycky večer chodit a vyprávět ti o strašidlech. Ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky. Mám 4 malé panenky a 3 velké, protože jsem si od malička schovávala všechny panenky, co jsem dostala. Malým panenkám jsem udělala hezký pokojíček v poličce. Nejdřív jsem tam položila kousek červené látky jako kobereček a potom jsem tam dala svůj malý nábyteček pro panenky, který jsem dostala k Vánocům od babičky a pak postýlky a panenky. A měli teď taky svůj vlastní pokoj, jako já, přestože neměli narozeniny. Velkou postýlku, ve které ležela Bela, jsem postavila do kouta těsně vedle své postele. A kočárek, ve kterém leželi Jeníček a Mařenka, jsem postavila do druhého kouta. Ach, ten byl tak krásný, ten můj pokoj. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje a přinesla jsem si svoje krabice a věci, které jsem měla v jejich skříni. A Bose řekl, no prima, konečně bude mít člověk víc místa na ptačí vejce. Mám 13 knížek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poličky a všechna svoje švédská jara a krabice s obrázky. Ve škole si obrázky vyměňujeme. Ale já mám 20 obrázků, které bych nevyměnila za nic na světě. Nejhezčí je velký anděl v růžových šatech a skřídly. To všechno jsem si dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem dostala svůj vlastní pokoj.

0: Co to bylo? To byli vlci.
1: Vlci v gramofonu, to je blbina.
2: Nebo Drákula. Nebo?
0: Co?
2: Nebo to... Mám to říct?
0: Sválně.
2: Já to řeknu, ale budeme se bát.
0: Nešť.
2: Nebo jestli to nebyl duch...

0: přes noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní.
0: Praskání, nahání, strachu člověku v nočním hladu.
1: Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu.
0: Boty dubou po schodech, do mě straší duch.
1: Náhle, táhle začne pištět, prás a zbyl po něm kuch.
0: Ve vítíři nahoře, vytřeštěná tvář.
1: Dlouhá čouhá stamen ruka a

Zebra. Zebra je vzácné zvíře. A každým rokem je vzácnější a vzácnější. A nedivte se, zeber je čím dál míň. Stávají se z nich obyčejní koně, hnědí nebo černí. Zeber je čím dál míň. A jak by nebylo, pruhovaná trička nejsou k dostání.

0: My jsme čerti, extra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
1: Murisi, murisi, hu, hu, hu, bap, bap, bap. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, to do pekla nosíme.
0: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
1: Murisi, murisi, hu, hu, hu.

0: pondělí ráno na první vyučovací hodině se ptá Libor Petra, kolik je hodin?
1: 8:45.
0: Libor na to rozmrzele. Ach jo, ten týden ale pomalu utíká.
2: To moc trpělivosti ten Libor neměl, viď?

Host

o gaviálovi, který rozkvetl. Po břehu řeky Gangy se procházel gaviál indický. Chodil sem a tam,

0: a zpátky. Byl sám a bylo mu na světě smutno. Oh, nikdo mě nemá rád. Nikdo se mnou nechce kamarádit, fňukal. Prý jsem moc ošklivý. Jeden starý buvol, který se přišel ke Gaviálově řece napít, mu dokonce řekl, uhni ty zubaté strašidlo. A přitom každý ví, jak tihle špinaví buvoli příšerně vypadají. Jindy k vodě přiběhl tygr. Ten byl naopak velice krásný. Gaviál na něm mohl oči nechat a už z dálky ho zdvořile zdravil. Jenže nafoukaný tygr ani neodpověděl. Jen se po Gaviálovi ohnal prackou. Jede, šeredo! Jakoby u tak veliké řeky nebylo dost místa pro všechny. Pak dorazil slon. Gaviál ho viděl, jak se blíží a připadal mu čím dál větší a vznešenější. V Indii sloni nosí štěstí a Gaviál se těšil, že štěstí přinese slon i jemu. Jenže slon ho v té spoustě bláta, co ho bylo na břehu řeky, vůbec neviděl.
1: Pozor, zašlápneš mě,
0: vypískl Gaviál. Ale slon měl velikánskou žízeň a pil tak hlasitě, že Gaviála ani neslyšel. A když se dost napil, naplácal si na záda bláto a jak důstojně přišel, tak zase odešel. Vlastně bylo štěstí, že mě nezašlápl, pomyslel si Gaviál. Sloni štěstí nosí, i když o tom sami nevědí. Mně ho slon také přinesl, ale veselý nejsem. Myslím, že jsem pořád smutný. Nemám kamarády, nikomu se nelíbím, nikdo mě nemá rád.
2: Takhle pořád kolem dokola lamentoval ten Gaviál. Pak se na sebe podíval do vody a div se nerozplakal.
1: Jsem šeredné, zubaté strašidlo s divnou bambulí na nose.
2: Ale ta bambulka je přece roztomilá. Směl bych se posadit?
0: Ozval se tenký hlásek a hned vedle Gaviála se něco barevně zatřepetalo.
2: Dovolíš?
1: Gaviál údivem otevřel pusu a zas ji zavřel. Klap! A kdo jsi?
2: Přece motýl,
0: zasmál se hlásek. Ty mě nevidíš?
2: Gaviál trošku zašilhal a uviděl zázrak. Na nose, přímo na té protivné bambuli, seděl nádherný duhový motýl a mával křídly.
3: Tady je tak krásně, tohle je pravé místečko pro mě. Moc se mi u tebe líbí, celý se mi líbíš, švitořil ten motýl. Budu ti říkat Gavi, smím?
0: Gaviál nemohl uvěřit svému štěstí.
1: A tobě nevadí, že jsem ošklivý krokodýl?
3: Ale Gavi, ty přeci nejsi krokodýl,
0: poučoval ho motýl.
3: Krokodýlů je v téhle řece spousta. Kdo je dneska tady krokodýl? Jenže ty jsi vzácný, nádherný Gaviál. Nepovozil bys mě trošku? Můj milý Gavi.
0: Tehdy Gaviál přestal být smutný a zvesela vlezl do vody s kamarádem motýlem na nose. Pak si spolu už jen pluli vodami řeky Gangy. Gaviálovi koukal z vody jen ten kousek nosu s bambulkou a na ní motýl rozložil svá barevná křídla tak, že vypadal jako plovoucí květ. Když se pak přicházeli k řece napít buvol, tygr nebo slon, pokaždé se divili, jak tomu ošklivému Gaviálovi najednou překrásně rozkvetl nos.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku. Já jsem pes a kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
5: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Dobrý večer, děti. Jistě jste už někde slyšeli o tom, že je u nás v republice veliké velikánské město, které se jmenuje Brno. A váš tatínek jednou do toho města musel jet. Maminka mu říkala, nic si nezapomeň, vem si sebou náhradní oblečení, nůž, baterku, ještě jedny boty, mapu toho velkého města a vůbec všechno, co potřebuje člověk na takovou cestu. Tatínek pokyvoval hlavou a balil si věci. Ale maminka měla obavu, aby se tatínek z tak daleké cesty vrátil živ a zdráv. A proto mu dávala další a další rady, jak nezapomenout na to a ono. A vem si spacák, kdybys zabloudil, a taky sirky si vem, kdyby si spotřeboval rozdělat oheň a nějakou píšťalku a řechtačku, kdyby tě přepadli divoši a chtěli ti ublížit, abys je zahnal. Třeba by tě chtěli chytit a upéct a sníst. A co bysme bez tebe dělali? Děti jsou ještě malinké. A maminka si představila, jak by to bylo bez tatínka a dala se do pláče. Tatínek jí konejšil, že se za pár dnů vrátí, ale maminka jen zlikala. A jak se s ním a domluvíš, vždyť ani brněnsky neumíš. No, to musel tatínek uznat. Skočil ještě honem do obchodu a koupil si slovník, takže už byl připraven na všechno. A tak sebral kufr, dal mamince pusu, podíval se na vás, jak ležíte v kočárku a hrajete si se štěrchátkem a odjel. Jel dlouho a dlouho neznámou krajinou a vlak hučel. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. A tatínek usnul. Když se probudil, viděl z okénka domy a lidi a vypadalo to zrovna jak u vás. A ozvalo se hlášení. Vážení cestující, za několik minut zastavíme ve stanici Brno hlavní nádraží. Tak kdo tam vystupuje, ať vystoupí hned, jak vlak zastaví. Raz, dva, tři, už zastavuje. Kdo vystupuje, tomu dobře je. A kdo jede dál, ten zas jede dál. Konec hlášení. Tatínek honem vystoupil a šel před nádraží. Tam jezdili tramvaje a auta, chodili lidé a všechno bylo úplně normální. Tak, jak to tatínek znal. Dokonce svítilo sluníčko. A tak tatínek vykročil do města pěšky, že se trochu projde. Ale najednou se úplně zatáhlo nebe a ozval se strašlivý řev a plesk a bum. A uprostřed náměstí přistál takový zelený netvor. No, lidi křičeli a zděšeně prchali a spínali ruce, že prý drak a tak podobně. Tatínkovi se to hned nezdálo a šel až k té potvoře a povídá. Promiňte, vážený netvore, že se tak ptám, ale kdo pak račte být? A ten netvor povídá takovým hrubým hlasem. Já jsem brněnský drak a sfutruju každýho, kdo se bude nějak šprajcovat. Tatínek sice nerozuměl všemu, ale že je to ten drak, tomu rozuměl. A na ostatní se podíval do slovníku a povídá. Neračte se zlobit, ale podle mého názoru nejste žádný drak, ale obyčejný krokodýl nebo aligátor. Já to tak podrobně zas nepoznám. Tak tady nestrašte lidi a vlezte si třeba tuhle do kanálu. Krokodýl se trochu zastyděl a skutečně zalezl do kanálu a už ho nebylo vidět. Až prý se vynořil zase v Americe a strašil tam lidi, ale to už mezi tím snad nějak vyrostl. Na náměstí se zase všechno uklidnilo a tatínek šel dál. Šel a šel, až přišel k velkému hradu. Tam se u takových dvířek houfovali lidé, tatínek se šel podívat, co se to děje. Najednou se dveře otevřely a lidé se i s tatínkem octli uvnitř v temných chodbách strašidelného vězení a poslouchali, co jim vykládal jeden divný pán.
1: Tak jsme tady v hladomorně na špiláku,
0: kterýmu se říkalo žalář národů. A v těchto kopkách mučili lidi. Přivázali je a kapali jim z nějaké flaše vodu na palicu, ať jste ho zmagořili. A tady kzasi byl zavřený ten slavný Lotr Babinské, který dělal strašnou neplechu, ale pak už byl hodné. A zavřených tady bylo plno, tak dávejte bacha, ať taky tak nedopadnete. A teď už jdete dom na zle. Tatínek jen zíral na to hrůzné vězení, ale to už ho spolu s ostatními vypustili ven, na čerstvý vzduch. Všichni pochodovali dál, dolů z kopce a po chvíli přišli na takové náměstíčko a že zase něco pěkného uvidí. Vyšli pár schůdků, zase se otevřely dveře a potemnělá chodba pohltila všechny i s tatínkem. Někdo vpředu zařval. Tatínek se lekl, ale už málem zařval taky ještě větším leknutím. Z výklenku na něho civěla tulepka, tu zase z nějaké trůhly vysušená mrtvola, oblečená do barevných cárů. A tak šli všichni potichu kolem těch vysušených neboštíků a paní, co je vedla, vyprávěla. Toto jsou mumie, tak se temu říká, když se veme nějaká mrtvola, položí se tady k někde a jak proudí ten luft, sucho je tady a ten mrtvý vyschne a zbydou jenom kosti potažený kůžou. A to je ten slavný vysušený pandur Trenk, tady ho vidíte, kdo teda jako chce. Tatínkovi už to ale stačilo. Sevřel pevně držadlo kufru a ještě slyšel, jak někdo říká. A půjdeme se ještě mrknout na ty fotky od mrtvýho moře a pak ke hrobům brněnských slavných, souhlasíte? To už ale slyšel tatínek z dáli. Hrdině pochodoval zpátky na nádraží, tam si koupil lístek zase domů, za chvilku přijel vlak, tatínek nasedl a už jel. Když přijel domů, byla maminka ještě vzhůru. Vyptávala se, jak bylo v Brně, jaká byla cesta a tak. Tatínek všechno vyprávěl, všechno doslova. Maminka spínala ruce a divila se a lekala, vlasy jí vstávaly hrůzou na hlavě, když to všechno vyslechla. Uvařila tatínkovi bylinkový čaj na uklidnění, sama se taky napila a povídá. No, to jsem ráda, že ses nám přece jenom vrátil živ a zdráv. Po těch hrůzách bych se ani nedivila, kdyby ses tam někde složil. Ale ty jsi to všecko přečkal jako statečný a silný náš milovaný tatínek a už jsi zase doma. Už mě tam do té brněnské hrůzy nepojedeš. A co bylo potřeba vyřídit, to uděláme po telefonu. Ty chudáčku náš, hrdino, to by nikdo nevydržel. Tak pojď, půjdeme radši spát, ať se z toho vyspíš. A vy teď už běžte taky spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Je to je škoda, že už je po všem.
3: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
4: Já už to mám vymyšlené. Víte co, budeme si jich vybrat pohádky. Já jich znám plno od nás kina. O perníkové karkulce, o sedmi sněhurkách, no rozdě spousty.
5: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, to jistě neznáš.
2: Jak si housenka pletla kabátek?
5: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala.
6: Co pak je teď v módě?
5: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá, podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést
7: bílou.
2: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
5: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
7: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
5: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil zlatohlávek.
2: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
3: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
5: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
4: Dobře, i tak, když byla hloupá.
3: A marnivá.
2: To já bych nikdy nechtěla být jiná, nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
4: No pardon, pardon, to já ne.
2: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
5: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
4: Já ne, Ferdo.
5: A co pak si kobylka, pytlíku?
4: A kobylka? Jaká kobylka?
5: Obyčejná luční kobylka, schovaná v Heřmánkovém houští.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Seděli jsme na pravém břehu na navigaci, až tam, co se stýká revír Bránický s Modřanským, a zase nás bylo o jednoho víc. Václav Vaněček v umačkané zelené kazajce a kalhotech s ustaranýma, nevyspalýma očima. Valenta oblečený po mlynářsku, Věnceslav V. Vltavský na sobě novou olivově zelenou kamizlu s kostěnými knoflíčky. Podschalský vodník Volejník v hrubé pracovní haleně s velkými kapsami, které má stále plné vlasců a háčků, režních nití, plováků a splávků. Bránický Vilém Vrbovec byl dnes bez šály a čepice, ale s Hubertusem alespoň přes ruku. Před chvílí jsme vyšli kus proti proudu od Barandovské skály a přeplavali sem, abychom si mohli v klidu promyslet, co všechno jsme od včerejška zjistili. Bylo toho nemálo, ale nic zrovna pro radost. Co jsme zjistili všichni před Barandovskou skalou? Vodníci se pod Barandovskou skalou dívali a rozhlíželi, potápěli se a prolezali po břehu. Viděli stopy velikého kapra ve vodě a dokonce i na břehu a dohodli se, že to byl Kulda.
1: To byl Kulda.
0: Našli mezi kamením velkou zlatou šupinu a hned řekli, že je Kuldova.
2: Je Kuldova.
0: Viděli lidské stopy, takhle trochu výš, a poznali, že ty stopy jsou od lehkých polobotek, jaké se k vodě nenosí.
2: Kde pak k vodě?
0: A ještě kousek vedle stála prý menší káť s vodou. Zapsal jsem to všechno do zápisníku, obkreslil stopy a vložil mezi lístky tu zlatou šupinu, jak se sluší na toho, kdo vede pátrání. Když se Valenta poptával všech, kdo viděli Kuldu na Malostranské straně minulý pátek schánět rybí lahůdky, zjistil jednu věc, ale ta stála za to. Několik vodních šneků, dva kapři a malý úhoř Aleš se shodli, že Kulda kapří lahůdky neodnášel k čertovce, ale jak je našel, hned je polikal. Scháněl prý je až do večera a snědl toho takovou spoustu, že by to stačilo pro hojnou kapří rodinu a ještě by se leckdo přiživil. A ptal se, kde koho potkal, jestli si myslí, že po tom všem jídle je ještě tlustší a ještě větší než dřív. A kdykoliv slyšel, že je, tvářil se velice šťastně. Václav Vaněček se konečně začal vyptávat, jak to bylo s Kuldou poslední dny předtím, než zmizel, a dověděl se lecos. Především zjistil, že ten kapr, co s Kuldou skutečně mluvil minulý týden ve čtvrtek, nebyl jen tak obyčejný kapr, ale takzvaný solo kapr, známý rybí spolupracovník všech pražských novin a časopisů. Za druhé se dověděl, že Kulda ještě v pátek z večera zaplul kus dolů po řece k bagru, co těží písek. A tam se v písku třel a válel, čistil a cídil, až se leskl jako měděná pánev a zářil jako slunce. Věnceslav V. Vltavský a já jsme zjistili, že po obou březích Vltavy, od Modřan a Chuchle až po Karlův most, nemluvilo se o ničem jiném, než o nebývalém velekaprovi, kterého měli spatřit dva rybáři. A od neděle se do Smíchovského přístavu a nejbližšího okolí scházelo, sjíždělo a zbíhala taková spousta rybářů, že se ani k vodě vejít nemohli a museli čekat ve frontách, když si chtěli nahodit udici. Byli tam dokonce spatřeni dva černoši, jeden Číňan, ale potom se ukázalo, že to jsou pracovníci pražských velvyslanectví. Jenomže, jak plynuli dny, přestávali věřit i rybáři, a ti věří ledačemu. Až pak najednou uslyšel Věnceslav V. Vltavský, když takhle popolední seděl v jedné kavárně na nábřeží, jak se těch rybářů zastali dva pánové od filmu. Takový kapr skutečně existuje, říkali. A jeden z nich dokonce dodal, že toho kapra jednou všichni na vlastní oči uvidí. O tom všem jsme si povídali na pravém břehu u vody, až na hranicích revíru Bránického a Modřanského. Slunce pálilo, kameny dláždící břeh byly teplé, že bys na nich kafe ohřál, voda se líně lepila na břeh a tráva voněla ostrou, suchou vůní červnových trav. Vodníci seděli v mělku u břehu, jen jim hlavy nad vodou koukaly.
1: Když si dáme dohromady všechno, co jsme právě zjistili, a když se nad tím zamyslíme, vyjde nám jenom jedna věc. Kuldu mají filmaři.
2: To je rána.
1: Ale co víc, už to tak vypadá, že Kulda šel s nimi sám a dobrovolně. A ještě se na tu cestu notně přichystal. Chtěl být co nejtlustší, největší a nejzlatovější, však pro toho asi ti rybáři tak dobře viděli.
3: Nevývratný důkaz o tom arcitě nemáme, ale podle všeho to jinak ani nemohlo být.
2: Ale co teď?
4: Tady může pomoci akorát velebný vavřinec.
1: Ale ještě by měl tuhle Věnceslav V. zjistit, kde Kulda je a jak se celá věc má.
2: Tak.
1: Když je v té vážnosti v kruzích uměleckých, jistě se s někým domluví.
3: To bude maličkost. Do zítřka to máme. Pánové?
0: Ale všechno to nakonec pokračovalo ještě ten samý večer. Seděl jsem doma, unavený vším tím pátráním, cestováním a přemýšlením. A v tom se zvenku potichoučku ozvalo.
2: Kam běží modrá liška?
0: Na kampu.
2: A co neze v hubě? Zelenou ratolest, dobrý večer.
0: Vyklonil jsem se do toho dobrého večera. Před oknem je strom a na něm sedí Václav Vaněček. Bydlím na Vltavském nábřeží, tak to měl po vodě blízko.
2: Máme hlavní a generální poradu. Já vím, že se ti chce spát, ale máme hold hlavní a generální poradu.
0: A tak jsme za chvíli seděli na staroměstském břehu pod Křížovnickým náměstím. Ani jsem do té chvíle nevěděl, kudy se tam člověk dostane. Byla krásná letní noc, stříbrná i černě sametová. A tady dole, tak hluboce tichá, jako bychom byli ponořeni až na dno všech věků starého města pražského. Poradě předsedal na svém území sám stařešina pražských vodníků Vavřinec Velebný a už z toho je patrno, že to byla opravdu porada generální.
5: Je to tak, jak jsme se všichni obávali. A jest na nás, abychom něco podnikli, dokud je čas. Zde přítomný Věnceslav V. Vltavský, právoplatný vodník nového města pražského, využil veškeré své proslulosti na březích Novoměstském i Smíchovském a tak jsme se mohli sejít dnes.
0: A potom pokynul novoměstskému vodníkovi, aby promluvil. Věnceslav V. Vltavský povstal a brzy jsme věděli, jak to všechno bylo. Minulý čtvrtek připlul na čertovku solo kapr právě tou dobou k večeru, kdy věděl, že se Kulda po jídle proplouvá. Někde si zjistil, že ho tehdy nejspíše natrefí samotného, a taky vyzkoumal, že právě v ten čas podvečerní procházky mívá Kulda nejlepší náladu. Měl pak s Kuldou dlouhou řeč o tom, jak jeho na čertovce škoda, ba ani po celé Vltavě není pro něj to pravé místo. U filmu, sliboval mu, čeká jej teprve velká sláva a veliké peníze, veliký život a velké plány. Takový kapr, povídal, měl by být známý po celém světě a nejen několika vodníkům a lidem od vody pro radost. V Filmaři vzkazovali Kuldovi, že s ním pro začátek chtějí natočit několik reklam. Jednu na rybí konzervy a dvě pro turistickou kancelář a ještě jednu o stavu vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. Když to dobře půjde, měl pak pracovat na dvou velkých filmech a nejspíš jet jako nová hvězda na festival až do italských Benátek. A to, jak pravil solo kapr Kuldovi, je to první město pro ryby. Dokonce i místo ulic mají kanály. To všechno se Kuldovi moc líbilo. Ale přece jen měl čertovku rád. Však tu vyrostl do nedostižné mohutnosti. Znal tu kde jaký kámen a kde kdo znal jej. A potom měl už svá prastará léta a to se život těžko mění. Solo kapr ale mluvil a sliboval, chvástal se i vnucoval a Kulda se tvářil tak i tak. Nakonec prý ale rozhodlo, že v jednom z těch filmů měl hrát dokonce velrybu. Tehdy starý kapr podlehl lákání a uvolil se, že se s filmaři sejde. Právě pod Barrandovskou skalou v červnovou sobotu v podvečer. A do týdne měl podepsat smlouvu na 5 let. Tohle všechno novoměstský vodník vyposlechl a vyzkoumal. Ale udělal ještě mnohem víc. Zjistil totiž, kde Kulda na Barrandově přesně je. A pak přemluvil jistého pana Komínka, který dělal ve filmových ateliérech údržbáře a ten mu slíbil, že mu toho zajímavého kapra docela tajně ukáže. A to měl být základ celého vodnického plánu. Spolu s těmi dvěma měl do ateliérů proklouznout i stařešina pražských vodníků, Vavřinec Velebný, aby s kaprem promluvil moudrou řeč.
2: Nikdo nemůže nic podezřelého zpozorovat, protože se bude mluvit po rybým způsobu, který není vůbec slyšet.
0: Jak pak ale se mohou ti filmaři domluvit s Kuldou, když neznají nic rybí řečí?
5: Když člověk dokáže pomalu a zřetelně pohybovat rty a když se ryba dívá přímo na něj, může rozumět i řeči lidí. Vy ovšem rybímu mluvení neporozumíte. Ryba vám jen může různě naznačit, co chce. Stejně jako když pes vrtí ocasem, kňučí, vstyčuje nebo klopí uši, vždycky to něco znamená. Jenom je třeba vědět, co, a pak se můžete domluvit.
4: A taky může ryba číst, když je vzdělaná. Takže napsat se jí dá leco.
2: A kdo pak říká, že když je ryba obzvláště inteligentní, že by se nemohla naučit trochu psát? Takovej kapr, jako je Kulda.
4: Nejlepší ale je umět mluvit po rybím, nad to není. Jenže to dovedou jen vodníci.
0: Když mi tohle všechno vysvětlili, zbývala nám na poradu ještě ta nejtěžší věc. Barrandovské ateliéry jsou vysoko na kopci nad Prahou, lán světa od řeky. Tak daleko bez vody žádný vodník nevydrží. Brát vodu sebou si vodníci nemohli, protože by to na nich jejich hastrmanství každý hned poznal a ani by je ke Kuldovi nepustili. A po cestě nahoru nebylo nikde nic, kde by se mohli ovlažit. Vymýšleli jsme kdeco, ale nakonec nám zůstalo jen to jediné. Déšť. Voda přirozená a proto nenápadná. Voda, kterou si nikdo nemusí brát sebou a přitom je všude. Bylo už po půlnoci, když jsme se všichni obrátili k starému a moudrému vůdci všech pražských vodníků.
4: Jsi z nás nejstarší.
2: Víš, co nikdo neví.
3: Znáš čáry, kouzla, všelijaká proměňování.
4: Udělej, ať zítra prší.
0: Dědičný hastrman staroměstský, Vavřinec Velebný, mlčel a přecházel po nás hlubokýma, moudrýma očima.
5: Počasí je tak daleko, že tam nedosáhne žádné čarování a kouzlení. Počasí nemůžeš uchopit, a proto je nemůžeš ani začarovat, ani přeměnit. Hodně už jsem viděl, ledaco jsem se naučil. Dovedu počasí předpovídat, tak, jak je lidé nikdy předpovídat nedovedou, ale jenom předpovídat, říkám vám, ne dělat. Mám v pozornosti rosničky a mravence, ryby i ptáky, vody nadzemní i podzemní, všímám si, jak je cítit vzduch a jak se objevují mlhy, jak je slyšet zvony a odkud fouká vítr. Vím, jak roste tráva pro déšť a jak se chystají na bouřku květiny. Sleduji barvu slunce i barvu měsíce, vzhled kamenů Karlova mostu i to, co se děje v mém těle. Uvažuji o každém zvlášť a o všem dohromady. A pak vždycky vím, co bude.
0: Chvíli bylo ticho. Ani voda nezašplouchla. Po nějakém čase se staroměstský vodník pomalu zvedl.
5: Myslím, že déšť přijde brzo. Máme dobrou naději.
0: A odešel se podívat všude tam, kam se v noci může podívat, poslechnout si všechno, co si v noci může poslechnout. Čekali jsme na něj v té černostříbrné noci a povídali si nejrůznější věci. Valenta kouřil fajfku a většinou mlčel, jen občas se ohníčkem ozářil. Podskalský Vojtěch Vrbovec mlčel ještě o něco víc. Věnceslav V. Vltavský kouřil doutník z rákosu a vyprávěl nám, jaký musí být, aby dobře chutnal, kdy se musí řezat a jak se musí ukládat, kdy se smí převážet a jak se má kouřit. Vyprávěl o tom, jaké doutníky rostou tam, jaké onde, a Václav Vaněček mu do toho občas kýchnul, jak si šňupl z březové tabatěrky.
2: To panečku hlavu protáhne.
4: A rozum zbystří.
0: Potom přišel potichu Vavřinec Velebný, následován svým černočerným měsíčním stínem a tvářil se na první pohled spokojeně.
5: Zítra bude pršet nejpozději do večera, tak abychom byli připraveni.
0: A měsíc, jako by to slyšel, začal mít malounko kolo.

0: Jeden malej, Betl. Žebrák, neboli Pepík.
1: Trestám.
2: Seděli jsme na lávce u kola, hráli mariáš a čekali, s jakou se vrátí Vavřinec Velebný a Věnceslav V. Vltavský ze své výpravy za kaprem Guldou. Byl zase letní podvečer a hustě, teple a vytrvale pršelo. Nade mnou natáhli vodníci velkou plachtu, sami seděli spokojeně venku na dešti. Kartám dešť taky nevadil, jelikož to byly karty vodnické. Vedle mne pod plachtou stál ještě veliký hliněný čbán, aby se dešťová voda s pivem nepomíchala. Byl to velice starý, bachratý a hluboký čbán, ještě z těch dob, kdy se na Kampském plácku konávaly známé hrnčířské trhy a hastrmani z Prahy a okolí tu kupovali hrníčky na dušičky. Dívali jsme se do karet a déšť pleskal. Je nutno říci, že s vodníky se hraje mariáš náramně snadno, i když ho pravda dobře umějí. Zásadně ale hrají jen v barvě zelené, občas ještě tak v červené, neboli lepší. Ale kůle nebo žaludy nikdy nehlásí, i kdyby měli sebe krásnější list. To potom raději utečou do všelijakého betla či durcha, jako právě teď Vaněček. Hraje se ovšem jen o stříbrné a zlaté rybí šupiny, takže na tom člověk nijak nezbohatne. Václav Vaněček položil karty a přistrčil nám každému po jedné zlaté.
3: To není žádná hra, já se nemůžu soustředit, trumfy nepočítám, přehazuju se, mají mazat, zapomínám a tuhle jsem si nechal od Valenty už rad 137 zelených.
2: Byla to pravda. To je tak, když člověk na něco moc čeká. Však si dobře pamatuju, jak jsem na štědrý večer z té sebelepší večeře nic neměl. A teď to bylo stejné. Staroměstský s Novoměstským byli už dobře půl dne pryč. A my měli všichni tři vevnitř nějak napjatě.
1: Že ale prší.
3: To jo.
4: Řeknu vám, že se musím pořád podivovat, jak to počasí Velebný Vavřinec přesně předpověděl. To je opravdu kunšt.
1: Ten toho ví, že ani sám neví, co všechno ví.
3: Někdy se až diví, co všechno ví.
1: A vždycky dovede toho, co ví, použít pro ty ostatní. Pro zvířata, lidi i hastrmany.
3: Aby se jim ulevilo, když je jim zle.
1: Aby jim bylo líp, když jim zle není.
3: Aby se dalo do pořádku, když je něco v nepořádku.
1: A když je to v pořádku, aby ten pořádek zůstal.
2: A pak už jsme jen tak seděli a povídali a hnedle na nás přišla lepší nálada, až jsme docela věřili, že všechno dobře dopadne. Valenta začal vyprávět o jednom člověku, co dělal na malostranských palácích štuky a umítky, a Valenta s ním jednou prohrál 2/7 v hostinci u dvou srdcí. Ještě kdysi, když tam bývaly stoly z bílého lipového dřeva, v sobotu hrála muzika a otevřeno měli od 6 ráno do půlnoci. A my s Václavem Vaněčkem hned k tomu, jakže je to s paláci na Malé Straně. Jak měl Valenta hrát ty 2/7, aby o mě nepřišel. A jak to vypadalo u dvou srdcí ještě kdysi, když tam byly stoly z nenatřeného dřeva a v sobotu hrála muzika. Taková to byla dobrá nálada. Déšť dělal ďupky na vodě, hustě vedle sebe, lávka voněla mokrým dřevem a nad kampou se zvedala pára. Plulo kolem několik grundlí, blízkli po nás bříškem a já jim hodil kus rohlíku. A tu se pod rohlíkem udělal vír, sousto se v něm zatočilo a zmizelo jen to mlasklo. Vaněček vyletěl, až slávka hnula. Pod vírem se z vody vynořila ohromná kapří hlava, zlatá, trochu do černa. Vaněček spustil něco rybí řečí a skočil do vody.
1: Nadávám mu, ale hned se s ním devítám.
2: chvíli jsem stál na lávce. Potom jsem přelezl zábradlí a vydal se v tom teplém dešti domů. A jen jsem vycházel na kraj Kampského plácku, jdou proti mně od parku Vavřinec Velebný s Věnceslavem Vévou. Jsem ho viděl! Volám na ně, ani jsme k sobě ještě nedošli. A oni se oba taky na dálku usmívají samou spokojeností.
4: Tak vám gratuluju. To musela být práce, co?
5: No, jak která? S Kuldou to celkem šlo. Horší bylo, než jsme se dostali k vodě.
2: A pak mi vyprávěli jenom tak něco docela v rychlosti. Pršelo a šla už tma a oba byli hodně unavení. Vodníci nejsou zvyklí daleko chodit. Kulda za ty dny, co pobyl tam nahoře, viděl, že to není jen tak leciaká věc přijít ke slávě u filmu. Že bude muset všelico znát a taky leckoho znát, pořád něco schánět a pořád s někým jednat, dělat spoustu věcí, které se mu dělat nechce a zase nedělat to, co by se mu dělat chtělo. A tak s ním Vavřinec Velebný nerozprávěl ani moc dlouho. Pravda, přemlouvat ho trochu musel. Jednu reklamu už s Kuldou natočili a tak se cítil být přesto všecko kaprem od filmu. Ale to by tu nesměl být Hasterman Staroměstský, stařešina pražských vodníků, který má vážnost po celé Vltavě, mnoho ví a dovede promluvit vždycky tu správnou řeč. Co všechno si spolu povídali, nevěděl ani Věnceslav V., jelikož musel v druhém koutě zabavovat údržbáře pana Komínka. Ale po pár minutách se už Kulda těšil, jak si zaplave v Čertovce. A protože v tom dešti pořád někam zatékalo, zavolali právě v tu chvíli pana Komínka, aby šel vykonávat svou údržbářskou povinnost. Jenomže, jak teď honem vynést Kuldu ven, aby si toho nikdo nevšiml? Kulda není jen tak obyčejný kapr, aby ho šlo strčit pod košili, jako kde jako upytlačenou rybičku. Ale protože se tu sešli jeden vodník moudrý a jeden vodník mazaný, vymysleli vkrátku báječný plán. Vavřinec Velebný vyšel důstojně z budovy ateliérů a zahnul za roh. A tam mu Věnceslav V. Vltavský poslal Kuldu dolů velikou okapovou rourou, od deště pěkně mokrou, jí jen to zasvištělo. Místo kapra nechal v akváriu dopis, psaný na vodnickém papíře, co se nějakou vodou nerozmočí. V něm Kulda oznamoval, že se vrací do Čertovky, aby žil jako dřív. Ba zříká se i odměny za ten natočený reklamní film. Z těch peněz měli filmaři kupovat každým rokem o Vánocích jednoho kapra a vypustit ho slavnostně na svobodu pod Barandovskou skalou, právě tam, odkud odnesli Kuldu. Snad to budou dělat. Uvidíme. Nakonec ale všechno nebylo přece jen tak jednoduché. Seběhli se dva vrátní, tři režiséři a dokonce i jedna uklízečka a za chvilku z toho byla docela pěkná honička, no jako ve filmu. Vodníci běhali s Kuldou po barandovských stráních, museli se s ním schovávat v barandovském bazénu, dvakrát kapra ztratili, dvakrát zase našli a nakonec se dostali do Vltavy Hlubočepským potokem. Podrobněji jsme si už ale tohle všechno vyprávět nemohli. Vavřinec Velebný začal od únavy usínat a museli jsme ho doprovodit na malostranskou náplavku, odkud odplaval domů. Až příště potkám Václava Vanečka, však mi řekne, co spolu Vavřinec Velebný a kapr Kulda mluvili a jak to všechno dopodrobna bylo. A já to povím i vám. Když jsem šel od náplavky k parku, zamával jsem ještě na modrou Nišku. Běžela na kampu a v hubě nesla zelenou ratolest.

pominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus. Úspěchy nás neminou, vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmínit.

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové?
2: Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.
3: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
4: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
3: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
4: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
3: A byl jsi u pana doktora?
4: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl choť být i trochu protivný.
3: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
4: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
3: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
4: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
3: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
4: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
3: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
4: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
3: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
4: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
3: To jsem rád.
4: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je
3: veselá mysl,
4: půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: jak se pan učitel málem utopil. Lhocké děti měly tělocvik. Paní učitelka tělocviku byla zrovna ve švestkové lhotě a musel zaskočit pan Kalousek. Učitel Kalousek má kulaté bříško, protože rád mlsá a nosí klobouk jako pralinku. Je moc hodný, jenom někdy pouští hrůzu, aby se ho děti bály. A stejně se ho nikdo nebojí. Bylo krásně a děti měly na rozvrhu plavání. U lhoty je rybník, který je tak pěkně kulatý, že se mu říká koláč. Pan učitel tam celou třídu vzal. Měl na hlavě ten svůj pralinkový klobouk, aby náhodou nedostal úpal. Všechny děti se hrozně těšily. Jen větříčci měli náladu pod psa. Abyste věděli, oni neumí plavat. V tělocviku jsou moc dobří, v běhu dokonce nejlepší ze všech, protože běhají jako vítr. Ale vody se bojí jako myši koček a kočky psů. Tak jen tak otráveně poletovali kolem a občas odehnali nějaký ten mráček. A ke všemu se jim posmíval ten protivný kluk Dělbuch. Vymyslel si na ně rýmovačku.
1: Hody, hody do provody, větrové se bojí vody. Větrníci ze lhoty, strachu plné kalhoty.
0: A omílal ji pořád do kolečka, aby větříčkové měli vztek. Pan učitel stál na skokanském prkně, aby na všechny dobře viděl, a volal.
2: A dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama, tak.
0: Uměl knížku o plavání celou naspaměť. Učil se ji včera do půlnoci. Věděl, že některé děti už plavat umí. Třeba Jajda plave jako ryba. A Dělbuch plave přímo jako velryba. Dělbuch dostal chuť se předvést, hlavně kvůli Jajdě. Byl rád, že větříčci ve vodě nejsou, protože měl Jajdu jenom pro sebe. Tak nekoukal vpravo vlevo, rozběhl se po skokanském prkně a skočil šipku, aby Jajda viděla. Šplouch, udělal koláč. A ještě jednou šplouch. Jak se Dělbuch řítil, srazil do vody i pana Kalouska. A to byl malér. Pan učitel totiž vůbec neuměl plavat. Všechno plavání znal jenom z knih.
3: Pomoc!
0: Zavolal zděšeně a zmizel. Zrovna tam, kde byla největší hloubka. A už se na hladině houpal jen ten černý klobouk ve tvaru velké pralinky.
1: Pan učitel se topí!
0: Pištěli vylekaně děti. Jajdu ani nenapadlo pištět. Skočila do vody a pana učitele chytla. Vytáhla ho na hladinu, ale už neměla sílu doplavat s ním na břeh. Jenže Jajda si vždycky ví rady. Vykřikla,
1: Vychuro, Radovánku, honem dělejte vlny a pořádné.
0: Větříčci foukli ze vší síly. Na koláči se zvedlo vlnobití, jaké ten malý starý rybník nepamatoval. Velká

0: A vlna vyhodila pana Kalouska až na břeh. Rozplácl se tam jako leklý kapr, ale nedýchal. Děti stály kolem a moc se bály. A nejvíc ze všech se bál Dělbuch. Však to taky byla jeho vina. Bál se tolik, že dokonce tichounce špitnul. Hle, větrníci, udělejte něco, aby se pan učitel probudil. Radovánek si samým přemýšlením zamnul čelo. Ty, bráško, myslíš, že bychom svedli umělé dýchání? Sklonil se a jemně foukl panu učiteli do úst. Ten lehounce zčervenal, ale nic víc.
1: Pusť mě k tomu,
0: odstrčil ho Vychura a foukl on. Pan učitel zrudl jako zralé rajče a je, vznesl se vzhůru do oblak.
2: Co se to se mnou děje?
0: Křičel z výšky na skoprnělé děti. Ty s tomu dal, Vychuro, chytla se za hlavu Jajda. Že ty s pana učitele přefoukl?
3: Nebojte se, zavolala směrem vzhůru. Zkuste v tom vzduchu plavat jako ve vodě.
2: Když já to neumím,
0: halekal pan Kalousek zoufale a stoupal pořád výš jako balón.
3: To nic není, my vás to naučíme.
0: A všechny děti sborem předříkávali.
3: A dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama, tak.
0: Vydržte, my vás nenecháme spadnout. Zavolali větříčci a vznesli se. Donesli panu Kalouskovi ještě mokrý klobouk, aby ho letní slunko nespálilo. A pak už jen foukali a nadnášeli ho. Pan Kalousek dělal ve vzduchu plavecká tempa a najednou ho to začalo úžasně bavit. A oba bratříčci plavali A2-3 s ním. Potom se lehce snesli na trávník. Sluníčko pana Kalouska usušilo. Jeho nafouknuté tělo splasklo.
2: No vida, řekl pan učitel spokojeně, vy jste mě děti naučili plavat. Tak to vám moc děkuju.
0: A nás vlastně taky, napadlo větříčky. Už plaveme jako ryby, i když jen ve vzduchu. Pak šli všichni zpátky do školy. Dělbuch byl strašně rád, že pana Kalouska neutopil. Byl rád, že na něj nikdo nežaloval. Vlastně ti větrníci nejsou tak špatní, říkal si v duchu. Tou rýmovačkou už je zlobit nebudu. Pan učitel všem napsal splavání jedničky s hvězdičkami a starý rybník Koláč se hřál v odpoledním slunku a větříčci na něm dělali vlnky. Ale už jen pomalé a jemné, jako by česali vodu maličkým větrným hřebínkem.

0: vtip.
1: Potkají se dva šneci.
2: Jak to, že nemáš ulitu, ptá se jeden.
3: Ale utekl jsem z domova,
1: odpoví druhý.
4: Já bych nikdy neutekl.
5: Hrnande, už máme zbraně, hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj.

0: zlý pryč.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hoď si reček, si to křič.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hrrr, na ne, už máme zbraně.
2: Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj.
0: S uleželým střelím

0: Máme tady čtvrtou radu.
1: Jak se umíš chovat, když jdeš nakupovat?
2: To je nějaké umění. Prostě přijdu, nakoupím a odejdu.
3: Jo, bez placení.
1: No je snad samozřejmé, že zakoupené zboží musí zaplatit.
0: Ano, ale ledacos pro každého samozřejmé není. Máničko, ty jsi například řekla, přijdu.
2: No, a to se mám připlazit.
3: To ne, ale pozdravit.
2: Jo. Já kolikrát v samoobsluze pozdravila, plno lidí tam bylo a ani človíček mi neodpověděl. No, tak proč bych zdravila?
3: To fakt, proč bych zdravila?
0: No počkejte, poněvadž ve veřejné místnosti zdraví pouze ten, kdo přichází a odchází.
1: Ano, tak je to správně.
2: Ale v malé prodejně mě prodavačka přivítat má. Jsem přece zákaznice.
0: No, a to ti má postavit slavobránu.
1: Jo.
3: No, ručičko líbá, milostivá slečinečko.
0: Ale no tak.
3: Račte za 20 haléřů družníčka. No, mám vám to donést z domu, abyste se mě unavinkala. Nožičku líbá.
2: No, náhodou, nožičku líbá. My říkat nemusí.
1: A to ostatní, ano, Máničko. Prosím tebe, ty přece nakupuješ, ona prodává. Mezi vámi je normální vztah, jaksi
3: člověka k člověku.
0: No, správně. A proto i tady platí pravidla slušného chování.
1: Já bych dal takový příklad, paní Kateřino.
0: Ano, prosím.
1: Například přijdeš do uzenářství, že ano, a postavíš se tedy před toho prodávajícího a neřekneš jeden párek.
2: No jasně, to vím. Dva párky. Musím pamatovat taky na bábinku, že?
0: Ale ne, tak to pan Stejbl
1: neubude, když...
2: Když ponesu tři.
1: Ne, když řekneš prosím dva párky. Rozumíš, to prosím tam hraje.
2: Ano.
1: Slyšíš to, cítíš to?
0: Ano, správně. Ano. A nebo, když stojí v samoobsluze fronta na košíky, Máničko,
2: postavím se na konec, no jo.
0: A proč tak mrzutě, Máničko? Máš zdravé nohy? Máš? Jsi nemocná? Nejsi? No tak tu chvilku tady stát vydržíš, ne?
2: No jenomže každou chvilku tě někdo odstrčí a postaví se před tebe.
3: To je fakt.
0: Přede mne?
2: No já stojím ve frontě a tebe odstrčí. Tebe by nikdo neodstrčil. Ale malou holku? Oje.
3: No jo. A když se lze uslyší, že se nemá hádat, že snad nejde k ohni, že je drzá, nebo
2: ano,
3: dokonce, že je...
2: Jo, to mi říkají, Urvínku. Mluv radši slušně,
1: že... Počkejte, no tak hádat se pochopitelně nesmíte, ale požádáte nějakou důvěryhodnou paní, aby...
2: Aby mě pustila před sebe.
1: Ne, myslím to tak, Máčko, že... No tak když už chceš požádat zrovna ty, tak požádáš, aby se tě zastala.
0: Ano.
1: Žáno, to...
0: A Máničko, ty bys nikoho před sebe nepustila?
3: To by byla hloupá, paní Kateřino.
0: Vane, ohleduplná.
3: Ohleduplná?
0: No jistě.
3: To jako, že ráno by se postavila na konec fronty a večer by tam ještě stála, jo? Tomu říkáte ohleduplná.
0: Ano, ale ne.
3: Byla hloupá.
0: No to ne. A nebude přece dávat přednost každému. Ale pustit před sebe starého, nemocného člověka nebo budoucí maminku.
2: No, tak to je něco jiného, ale to si neřekla.
3: Jo.
0: No.
1: A co máš vědět, než jdeš do obchodu schválně?
2: No to prosím, jestli mám peníze.
1: No,
0: ale Máničko,
1: tak samozřejmě, ale především, Máničko, musíš vědět, co chceš koupit.
0: Ano.
3: No jo, aby si nešla k řezníkovi pro mlíko.
1: Počkej, tak jsem to nemyslel. Já to myslel jako, aby s dlouhým vzpomínáním nezdržovala, rozumíš?
3: Jo tak, jako že bych si to měl...
1: No, že bys si to měl třeba napsat na papírek.
2: No, na papírek.
3: Jo takhle, no tak to jsem zkusil. A řeknu ti rovnou, tati, vůbec mi to nepomohlo.
0: Přece si na něco zapomněl.
3: No, na ten papírek.
2: No.
1: A taky si pamatuj, Hurvínku, že při placení není žádná neslušnost přepočítat si účtenku, ovšem pokud...
3: Umím počítat.
1: No tak bez toho by to snad nešlo.
3: To je fakt.
1: Ovšem pokud součet nesouhlasí, bylo by zase neslušné...
3: Na to upozornit?
1: Ale...
3: Tak proč to mám přepočítávat?
2: No přece, aby ses pocvičil v počte.
1: Ne, nemyslím. Prostě upozorníš na to, ale slušně.
3: Slušně? Jak můžu někomu slušně říct, že mě lohnul, tatí?
1: A jinak to vyjádřit nemůžeš?
3: No, mohl by taky říct, že mě vzal na hůl.
1: Ale Horvínku, nejde to obsat nějakou otázkou?
2: No, tebe taky nic nenapadne, Horvínku.
1: No, Máničko, zkus to ty.
2: Zeptáš se. No? Ano. Prosím, promiňte, nechci se vás dotknout, ale nepropadl jste náhodou z počtu.
4: Ale Máničko,
1: Máničko, reším. No. Moc hezky jsi to řekla, no, ale takhle ano. Taky ne. No, tak ne, no. Stačí snad říct, promiňte, prosím, nezmýlil jste se, nebo nezmýlila jste se, protože zmýlit se, no, může každý.
0: Ano. Ano.
1: Tím končíme s nakupováním.
5: Digi básnička.
6: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: A teď ještě jednou.
6: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
7: Veselé zpívejte, kohouti, ať se mé srdéčko narmoutí. Zpívejte, kohouti, už je den, za přáhným koničky pojedem.
8: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Pigim!
9: Malý princ šel dlouhopískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: Kdo jste?
12: Jsme růže.
10: Aha. Moje květina mi vyprávila, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
9: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila liška.
13: Dobrý den.
10: Dobrý den. Kdo jsi?
13: Jsem liška.
10: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
13: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
10: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
13: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
10: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
13: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
10: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
13: To znamená vytvořit pouta.
10: Vytvořit pouta?
13: Ovšem. Ty jsi pro mne jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
10: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
13: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
10: To není na zemi.
13: Na jiné planetě.
10: Ano.
13: Jsou na tvé planetě lovci.
10: Nejsou.
13: To je zajímavé. A slepice?
10: Také ne.
13: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
10: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
13: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
9: A tak se malý princ ochočil Lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
13: Budu plakat.
10: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
13: Ovšem.
10: Ale budeš plakat.
13: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
9: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
10: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná 100 000 jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem jí chránil. Je to má růže.
9: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
10: S Bohem.
13: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
10: Co je důležité, je očima neviditelné.
13: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
10: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
9: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
8: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

O netopírovi, který nechtěl platit daň. Pohádka ze Sikkimu. Před mnoha a mnoha lety žil jeden netopír. Přiletěl za ním král všeho ptactva a žádal ho, aby zaplatil daň. Tak jako všichni ostatní poddaní. Netopír ale na ptačího krále jen vycenil zuby a ušklíbl se. Proč bych platil zrovna tobě? Což pak mám zobák a peří? Jen si mě dobře prohlédni a uvidíš, že jsem poddaný krále myší. Běž si vybírat desátky mezi svými. Taková drzost ptačího krále rozzlobila, protože musel odletět s prázdnou. A tak hned druhý den všechno pověděl králi myší. Ten, když to slyšel, vydal se za netopírem. Požádal ho, aby mu zaplatil daň. Jen se na mě podívej, vidíš? Mám křídla. Mým vládcem je tedy král ptáků. A tak i myší král odešel s prázdnou. Hned se proto vydal za ptačím králem, aby se poradili, co udělají s tím neomaleným netopírem, který si z nikoho nic nedělá. Po dlouhé poradě se usnesli, že na vzpurného netopíra pošlou svoje vojska a zabijí ho. Jenže milý netopír to slyšel, protože byl celou dobu zavěšený za oknem a nikdo si ho nevšiml. Hned letěl a všude rozhlásil, že má tisíce příbuzných a jestli se mu něco stane, bratři netopíři ho pomstí. Oba králové se zalekli a raději netopíra nechali na pokoji. Od těch dob netopír, na rozdíl od všech obyčejných smrtelníků, nemusí nikomu platit daň. Dobře však ví, že na něj kvůli tomu všichni mají spadeno a tak se ve dne skrývá a vylétá až po západu slunce.

Blešák a profesor. Byl jednou jeden vzduchoplavec a ten špatně skončil, balón praskl, vzduchoplavec sletěl a rozbil se na cimpr-campr. Chlapce 2 minuty předtím poslal dolů padákem a to bylo klukovo štěstí. Nic se mu nestalo a teď si žil a měl obrovské znalosti, aby se mohl stát vzduchoplavcem. Jenže neměl balón ani prostředky, aby si ho opatřil. Žít ale musel. A tak se dal na kouzelnické kousky a namluvení zevnitř. Říká se tomu břichomluvectví. Mladý byl, dobře taky vypadal, a když si dal na růst knírek a opatřil si pěkné oblečení, bývalí by ho mohli klidně mít za mladé hrabátko. Dámám se líbil a jedna pana tak propadla jeho kráse a jeho kouzelnickým kouskům, že se s ním vydala do cizokrajných měst i zemí. Tam si říkal profesor. Nic menšího mu nestačilo. Neustále myslel na to, že si opatří balón a se ženuškou v něm vzlétne. Ale zatím na to ještě pořád neměli prostředky. Však se k ním dostaneme, říkal. Jen aby, říkala ona. Vždyť jsme ještě mladí a já jsem teď profesor. Drobky jsou taky chleba. Ženuška mu svědomitě pomáhala, seděla u vchodu a prodávala lístky na představení. V zimě to bylo poněkud mrazivé potěšení. Taky mu pomáhala při jednom kouzelnickém kousku. Položil manželku do stolního šuplete, bylo to velké šuple, tam ona pak přelezla do zadního šuplete a v předním šupleti nebyla vidět. Bylo to jako zrakový přelud. Jenže, když jednoho večera vytáhl šuple, byla dočista pryč. Nebyla v předním šuplíku, ani v zadním šuplíku, nebyla v domě, nebylo po ní vidu ani slechu. A to byl tedy ten její kouzelnický kousek. Už se nikdy nevrátila. Bylo jí to líto, jemu to taky bylo líto. Měl po náladě, už se nemohl smát a dělat kousky a taky lidi přestali chodit. Výdělky byly špatné, ošacení bylo čím dál horší. Nakonec už měl jen jednoho velkého blešáka. Zdědil ho po manželce a proto ho měl moc rád. Tak ho tedy vycvičil. Naučil ho kouzelnické kousky, naučil ho dělat k poctě zbraň a střílet z kanónu. Ale malého. Profesor byl na blešáka pyšný a blešák byl pyšný sám na sebe. Něco se naučil, měl v sobě lidskou krev a poznal různá velkoměsta. Viděli ho princové a princezny a milostivě mu tleskali. Tak to bylo vytištěno v novinách a na plakátech. Věděl, že je slavný a dokonce dokáže uživit i samotného profesora. Pyšný byl a slavný byl a přece jen, když s profesorem někam cestoval vlakem, jezdili 4. třídou. Ta totiž dorazí do cíle stejně rychle jako ta první. Spojoval je nevyřčený slib, že jeden druhého nikdy neopustí, nikdy neuzavřou manželství, blešák zůstane starým mládencem a profesor vdovcem. Takže to vyšlo beze zbytku. Kde je největší sukces, pravil profesor, tam se nemá jezdit 2x. Byl totiž znalec lidí a to je taky znalost. Nakonec už jezdil celý svět, jen v zemi divochů ještě nebyl. A tak si usmyslel, že se vydá do země divochů. Tam sice pravda, tak profesor věděl, požírají křesťanské lidské bytosti, ale on nakonec nebyl opravdový křesťan a blešák zase nebyl opravdová lidská bytost. Proto tedy usoudil, že se můžou vydat na cestu a že je čeká dobrý výdělek. Cestovali parníkem a plachetnicí, blešák předváděl svoje kousky a tak měli cestu zadarmo a dorazili do země divochů. Tam vládla malá princezna. Bylo jí jen 8 let, ale vládla. O moc připravila tatínka a maminku, protože měla pevnou vůli
a byla nevídaně půvabná a nezbedná. Jakmile Blešák udělal k poctě zbraň a vystřelil z kanónu, okamžitě se do něho zamilovala a prohlásila: ten a žádný jiný. Láskou byla celá divoká, a to prosím už předtím byla divoška. Moje milá, rozumná holčičko, pravil její otec, kdyby se z něho aspoň napřed dala udělat lidská bytost. To nech na mě, starej, odsekla, a to bylo dost nevychované na princeznu, když mluví s vlastním tatínkem. To víte, byla divoká. Posadila si Blešáka na ručku. A teď si lidská bytost a vládneš spolu se mnou. Ale musíš dělat, co chci já. Jinak tě zabiju a profesora s ním. Profesorovi přidělili velkou síň, tam měl teď bydlet. Zdi byly z cukrové třtiny, mohl si je olizovat dle libosti, ale on nebyl na sladké. Na spaní mu dali houpací síť, bylo to, jako by ležel v balónu, v tom, co si vždycky přál a co na něj neustále myslel. Blešák zůstal u princezny, sedali na ručce a na útlém krčku. Vytrhla si z hlavy vlas a ten musel profesor uvázat Blešákovi za nohu. A ona ho měla přivázaný na velkém korálu, který měla v ušním lalůčku. To byly, panečku, krásné časy pro princezničku. Ostatně pro Blešáka taky, říkala si. Profesorovi se to ale nezamlouvalo. Byl přece světoběžník, nade vše rád cestoval od města k městu a v novinách se dočítal, jaký je vytrvalý a šikovný, když naučil Blešáka veškerým lidským činnostem. Den za dnem se houpal v síti, lenošil a dostával prvotřídní stravu. Čerstvá ptačí vejce, sloní oči a pečená žirafí stehna. Lidožrouti nežijí jenom z lidského masa, to je delikatesa. Nejdelikátnější ze všeho, říkala princeznina matinka, je dětské ramínko s ostrou omáčkou. Profesor se nudil a rád by se býval ze země divochů dostal pryč, jenže Blešáka potřeboval sebou, to byl přece jeho zázrak a jeho obživa. Jen jak ho tak asi odchytit a získat, to nebylo tak snadné. Napnul všechny své myšlenkové schopnosti a pak zvolal: už to mám. Otče naší princezny, dopřejte mi něco na práci. Nemohl bych třeba vycvičit obyvatele vaší země, aby se uměli představovat? V největších zemích se tomu říká jemné způsoby. A co bys mohl naučit mě? Zeptal se princeznin tatínek. Svoje největší číslo, prohlásil profesor. Vystřelit z kanónu, až se celá země zatřese a s nebe spadnou upečení ti nejlahodnější ptáčci. To byste uviděl ránu. Sem s kanónem, přikázal princeznin tatínek. V celé zemi však neměli jediný kanón. Jen ten, co si přivezl Blešák, a ten byl moc malý. Uliju vám větší, prohlásil profesor. Jen mi k tomu poskytněte prostředky. Potřebuju jemné hedvábí, jehlu a nit, lana a provazy, jakož i žaludeční kapky na balóny. Ty balón nafouknou, odlehčí a vynesou do výše. Ty vydají v žaludku kanónu tu pravou ránu. Všeho, co si žádal, se mu dostalo. Celá země se seběhla, aby uviděla ten veliký kanón. Profesor je svolal, až když měl balon připravený, jen ho nafouknout a vzlétnout. Musím ho dostat nahoru, aby se ochladil, vysvětlil profesor a usadil se v koši pod balónem. Sám ho ale nestačím řídit. Potřebuju zkušeného druha, aby mi pomohl. To tady neumí nikdo jiný než Blešák. Poskytuji své svolení, ale jen velice nerada, pronesla princezna, podala Blešáka profesorovi a ten si ho posadil na ruku. Pustit lana a provazy, přikázal. A jedem balón teď. A všichni mysleli, že řekl kanón. A balón stoupal výš a výš až nad mraky, pryč ze země divochů.
Malá princeznička, její tatínek a maminka i všechen lid tam stáli a čekali. A čekají dodnes. A jestli nevěříš, tak si zajeď do země divochů. Každé dítě tam mluví o Blešákovi a profesorovi. Myslí si, že se zase objeví, až se kanon ochladí. Jenže oni nepřijedou. Jsou doma tady u nás, ve své vlasti. Jezdí vlakem první třídou, nikoli čtvrtou. Mají dobré výdělky a veliký balón. Nikdo se jich neptá, kde k balónu přišli nebo odkud ho mají. Jsou to zámožní lidé, vážení lidé, Blešák a profesor.

Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád. Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle. Tvůj cit nelže, tak proč se bát?

0: 이게 하란가.
1: Tančí doma u lidí, pěkně přitom uklidí. Co je to?
0: Kdo pak ví?
2: To já vím, to já moc nerad. Já nerad uklízím. Já si radši zasportuju.
0: Kdo pak tančí, když uklízí? Lux?
2: Ale ne.
0: Mop.
2: Dává se na to hadr.
0: Hadr. Když se třeba vytírá, tak se vytírá hadrem a ten hadr se omotá kolem koště. Je to koště.
2: Ano.

0: jak měl rákosníček starosti s módní přehlídkou.
1: Mně se to snad jenom zdá,
0: žasl Skřítek, když se díval do hlubiny pod hrází.
1: Jak to tak vypadá, tak některá dnešní ryba už roupama ale neví, co by na sebe navěsila. Ještě mě poblázní celý rybník. Místo pořádných šupin to má závojíčky a já nevím, co ještě. Ale já ti tu tvou parádu zatrhnu, to uvidíš.
0: Dál už to nedořekl, protože mu ujeli nohy, svalil se do vody, až to žbluňklo. Moc si z toho nedělal, poněvadž stejně chtěl tam u dna udělat pořádek. Jen si vytřepal žabinec z trička a vyklepal vodu z ucha, spustil bandurskou.
1: Tak koukni ty rybo,
0: mračil se rákosníček.
1: Která ty vlastně jsi? Plaveš si, jako když vlaješ, a v hlavě máš určitě jen samé fintění.
2: Já jsem závojnatka, odpověděla samolibě ryba. Ozdoba akvárií a zahradních rybníčků.
1: Milá zlatá, usmál se rákosníček, tak to jsi na úplně špatné adrese. Tady je totiž bažina to puškvalcový rybník Brčálník.
2: To vidím,
0: odsekla přezíravě závojnatka.
2: Jste tu nejmín 100 let za současnou módou. Například zde, prosím.
0: Obrátila se k žasnoucímu karasovi.
2: Taková fádní jednobarevnost se přece už dávno nenosí. Květinové vzory, to je teď šik, ovšem pouze s vhodnými doplňky.
0: Skřítek na ní koukal celý vyjevený a karas nevypadal o nic líp. Ryba fintilka se zablnila jako manekinka na módní přehlídce a oslovovala mřenky i bělice, které se k té podívané sjeli ze všech koutů Brčálníka.
2: A vy, mé drahé, milé dámy, přece nechcete vypadat jako pouhé bělice obecné. Pro drobné rybky je vhodný nějaký jemný vzoreček, který ovšem zdůrazníme blízkavou nášivkou z korálku.
0: Rosnička Anička měla z toho všeho oči navrch hlavy a po rákosovém žebříčku honem popolezla výš, aby lépe viděla. To ovšem neměla dělat, protože jak si jí závojnatka všimla, hned na ní spustila.
1: Ale co to vidím? Taková brčálová barva? No to tedy ne. Na vycházky v rákosí vždy volíme pouze něco plážově světlého.
0: Pak se zavlnila znovu a prohlásila.
2: Když dovolíte, mé dáme, poněkud vám pomohu k tomu, aby i ten váš bažinato puškvarcový rybníček měl vysokou úroveň. Takže za mnou, prosím, za mnou.
0: A vy, obrátila se k rákosníčkovi, vy nás teď laskavě omluvte. Když všechny ryby i s rosničkou zmizely za přivisem vodních řas, nastalo v rybníku velké špitání a chichotání. To už se Skřítek neudržel a rozlobeně volal.
1: Vy jste mi ale všechny dohromady úplně, ale zcela úplně hloupé. Vy si klidně vyměníte nenápadnost za nápadnost. Vždyť si vás každý na první pohled všimne.
2: No ano, ozvalo se za oponou z vodních řas. O to nám ale právě jde. Nástup, dámy, nástup.
0: A pak začala ta slavná módní přehlídka, jakou Brčálník ještě nikdy předtím nezažil a jak si rákosníček povzdechl, snad už raději nikdy znovu nezažije. Nejdříve vyplul karas a nesl se pyšně jako páv, jenomže popravdě řečeno vypadal spíše jako šašek. Za každou první šupinou měl zastrčený stulíkový kvítek a za druhou zase květ blatouchu, jenom bambule na nose mu scházela. Po něm se objevily bělice i mřenky a byla to také náramná podívaná. Chlubily se krajkovými ornamenty z vodních kapradin, které vylepšily blízkavou perletí z rybničních škeblí. Korunu tomu všemu ovšem nasadila Rosnička. Byla celá obalená žlutým pískem a tak zářila na všechny strany jako sluníčko. Skřítek chvíli lapal po dechu a jen co ho zase popadl, všechny ty rybí manekínky i manekína rázně vypeskoval.
1: Tak už dost těch pošetilostí. Vy snad ani nevíte, na kolik kilometrů je ta vaše bláznivá paráda vidět.
2: Nic si nenechte namluvit, mé drahé dámy, ozvala se uraženě rybka závojnatka.
1: Jen ať nás svět obdivuje. To je ovšem ta největší hloupost, jakou jsem kdy slyšel,
2: hněval se Rákosníček.
1: Co když přiletí čáp? Nebo jiný žabí a rybí nepřítel. No, co potom uděláme? Přece se nepředvádíme, ale naopak rychle splýváme s okolím.
2: A hned předváděl jak. Protože měl zelené tričko, stačilo skočit do nejbližšího chomáče žabince a hned v něm zmizel. Jenom oči a uši tam svítily.
1: To jsem byl krásně neviditelný, co?
2: Chlubil se, když vylezl ven, ale ryby se jenom hyhňaly.
1: Tak prosím, prosím, žádné úšklepky. Teď si to hezky zkusíte zase vy.
2: No přece si neumažeme svou parádu. Bránili se ty parádnice. Skákat do žabince nás ani nenapadne. Ale napadlo. A jak rychle. Stačilo, aby se na hladině rybníka objevil stín létajícího ledňáčka, který scháněl něco do zobáku. Všechna rybí paráda byla teď spíše na obtíž. Každý se jí chtěl honem zbavit a někam schovat. Najednou byl žabinec pro všechny skoro malý, ale nakonec v něm zmizel kdekdo. Když nebezpečí pominulo, bylo všude tak, jako na začátku. Jenomže nyní už i mřenky a bělice věděli, že rybník brčálník není akvárium a že každá pořádná rybniční ryba si musí na nějaké exotické parády dát zajít chuť. Takhle je zase Rákosníček rád viděl a proto se s nimi rozloučil v dobrém.
1: Milé a drahé dámy, povídal a trochu se přitom pochechtával. Až budete zase někdy potřebovat poradit s praktickou módou, zavolejte, o to je tu přece kdo? No, Rákosníček.
2: Pak se uklonil na všechny strany a protože už ho tady nebylo zapotřebí, šel o tom všem, co opět prožil, vyprávět Raku Vavřincovi.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi.

časem prý vzpomínka o korál a potom v dým se nám změní. Vzpomínám na pana doktora.

0: zlatá srně. Nesmíš dupat jako slon. Šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
4: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
3: Vochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá.
4: Co pak chceš, Vochomůrko? Vejce, ale veselé,
3: řekl Vochomůrka. Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařezové chaloupce.
4: Uf, jach, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Vochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
3: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
4: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
3: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Vochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Vochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Vochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
4: Přece si nenarazím nos.
3: Zaprskal tchoř Šuperka, který sehnal 3, přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: Jen písek, písek a zase písek. Malý černý pejsek je čím dál smutnější a smutnější, až konečně zapláče.
1: Jestli už brzy nepřijde nějaký patník, tak... Tak co?
2: Tak se počůrá.
3: Do našeho rybníčka

0: jednotkové a šmakovinky. Vítáme vás, Pigim, u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj!
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladěulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
2: Mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky, sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
0: Jen se neboj, Piggy, to... budeš překvapen.
2: Jenom aby.
0: A budeš se olizovat až za ušima.
1: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
0: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky.
2: Jen jestli budou sladěučké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru.
1: Oho.
0: Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: Já vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu.
1: Mám.
0: Prášek do pečiva.
1: Tady.
0: A vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat. Ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak jsi na tom s mrkví, Piggy?
1: Už to nesu. Račte.
2: madame.
0: To je legrace, jak to mluvíš?
2: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
2: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám.
0: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robotku, míchej.
2: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
2: Míchám.
0: Piggy, ukaž. Myslím, že už to bude stačit.
2: Míchám.
0: Stačí, Piggy. Dost, Piggy.
2: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
2: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat. To stačí, Piggy.
2: Zvolte tlačítko s funkcí. Vypněte.
0: Co mám dělat?
2: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
2: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře, dobře. Tak tě svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
2: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To víš, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
2: Robot Piggy v režimu klidu. Těsto v režimu klidu.
1: Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka.
0: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
1: Můžu já?
0: Půjde to bez robota. Aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
1: Dobře, já už budu hodná.
0: Ty jsi hodný pořád, Piggy. I když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
1: Tak jo. Promiň, teď už budu normálně fofrovat.
0: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
1: K válu válným válečkem.
0: Prostě válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
1: Mám.
0: Jde ti to výborně.
1: Je, to je jako bouře.
0: Ještě tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vyk.

0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale víte ti doma, určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvar vykrajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy. Všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou, třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
1: Ahoj!

Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: motýl. Motýl dostal zálusk na nějakou milou. A to u motýla znamená nějakou tu hezonkou kytičku. Hleděl na ně. Každá seděla hezky klidně a rozvážně na svém stonku, jak se na panu sluší a patří, když ještě není zasnoubená. Jenže kytiček tu rostlo tolik, že bylo obtížné vybrat si z nich jednu. A motýlovi se do toho ani pouštět nechtělo. A tak si radši zaletěl rovnou ke kopretině. Říkají jí taky Markétka a ví se o ní, že dovede věštit budoucnost. Je tomu opravdu tak, protože když jí milenci otrhávají okvětní lístečky jeden po druhém, ptají se nad každým. Má mě ráda? Nemá mě ráda? Láskou se souží? Po jiném touží? Nebo něco na ten způsob. A každý se vždycky vyptává svým vlastním jazykem. I motýl přilétl, aby se zeptal. Ale lístečky jí neotrhával. Radši ji na každý hezky políbil, protože byl toho názoru, že po dobrém jde všecko vždycky nejlíp. Milá kopretinko Markétko, začal. Vy jste ze všech kytiček ženská nejchytřejší. Umíte věštit. Povězte mi tedy, dostanu tu nebo tu? A koho dostanu? Když se to dozvím, můžu za ní rovnou zalítnout a požádat ji o ruku. Ale Markétka mu vůbec neodpověděla. Nelíbilo se jí totiž, že jí říká ženská. Je přece pana taky, jaká pak ženská. Zeptal se po druhé a zeptal se po třetí a když mu stále neodpovídala, přestalo ho to vyptávání bavit a prostě a jednoduše odletěl na námluvy. Bylo to brzy z jara. Všude kvetly sněženky a krokusky. Ty jsou velmi úhledné, říkal si motýl. Moc pěkné školačky, ale poněkud nevyzrálé. Jako každý mladík poohlížel se i náš motýl radši po děvčatech starších. Pak zalétl k sasankám, ale ty se mu zdály zatrpklé. Fialky zase moc romantické, tulipány příliš parádivé, narcisky moc maloměšťácké, lipové květy poněkud malé a navíc měly široké příbuzenstvo. Jabloňové květy vypadaly sice na pohled jako růžičky, jenže dnes se rozvinou a zítra do nich foukne větřík a opadají. To by bylo jen krátké manželství, říkal si. Nejvíc se mu zamlouval hrách. Byla to pěkná květinka, hezky červená a bílá, taková domácí dívenka, co dobře vypadá a přitom se hodí i do kuchyně. Už jí málem nabídl sňatek a v tom si všiml, že těsně vedle ní visí lusk a na špičce má uvadlý květ. Kdo je tohle? Zeptal se. Moje sestra, odpověděla hrachová květinka. Ale tak takhle budete jednou vypadat? To milého motýla vyděsilo, takže radši zase letěl dál. Po plotě se pnuly kvítky zimolezu. Jedna slečenka vedle druhé, dlouhá tvář a žlutá pleť. To ne, takové se mu nelíbí. A co se mu tedy vlastně líbí? To se ho budete muset zeptat. Přešlo jaro, přešlo léto, a nastal podzim a motýl si stále ještě nevybral květinu.
1: Květiny se mezi tím začaly oblékat do těch nejkrásnějších šatů. Ale k čemu jim to bylo? Protože kde byl konec svěžímu vonavému mládí? A srdce k stáru právě vůni čím dál tím víc potřebuje. A té Jiřiny a Ibišky zrovna moc nepobrali. A tak motýl zalétl k Mátě. Ta nemá sice květ, ale za to je celá jako květ. Voní od kořínků až po vrcholek. Květinovou vůni má v každičkém lístku. Tu si vezmu. A tak ji konečně požádal o ruku. Máta celá strnula, skoprněla, až nakonec řekla: přátelství a nic víc. Já jsem stará, vy jste starý, docela dobře bychom mohli žít jeden pro druhého, ale sňatek? To ne. Přece nebudeme v tomhle pokročilém věku všem prosmích. A tak nakonec nedostal motýl žádnou květinu. Hledal příliš dlouho a to se nemá. Motýl zůstal, jak se říká, starým mládencem. Bylo pozdě na podzim, pršelo a byla plískanice. Studený vítr fičel starým vrbám za krk, až to v nich vrzalo. Kde pak lítat venku v letních šatech? Však taky motýl nikudy nepoletoval. Před časem náhodou zalétl dovnitř do domu, tam se topilo a bylo tam teplo jako v létě, takže si mohl žít, jenže žít to nestačí, pravil. Jeden musí mít sluníčko, svobodu a nějakou tu květinku. A tak se rozlétl k oknu. Tam ho uviděli, chvíli obdivovali, ale pak ho nabodli na špendlík a strčili do vitríny. Víc pro něho udělat nemohli. Tak. A teď sedím na stonku, stejně jako květinky, pravil motýl. Ale moc příjemné to zrovna není. Je to asi jako být ženatý. To se jeden taky nemůže ani hnout, říkal si aspoň jen tak pro útěchu. To je teda pěkná útěcha, posmívali se kytičky v květináči. Kytkám v květináči se nedá tak úplně věřit, usoudil ale motýl. Moc se stýkají s lidmi.

0: Jak se štěňátko vydalo na cesty. Jaro vytahovalo kytičky ze země, tráva se zelenala a na dvorku bylo veselo. Všichni se zbíhali, aby jim neutekly žádné novinky. Slepice s kuřátky, kravička s telátkem, žabičky, pan kačer, králíci a ovšem také naše štěňátko. I pár myšek se krčilo v koutku a včeličky jim létaly nad hlavami. Proč ten rozruch? Proč ta sláva? To Špaček se vrátil ze svého zimního pobytu a teď všem vypravoval, co viděl, co zažil a jak se měl v dalekých krajích.
1: Nikdo z vás neví, jak svět za humny vypadá.
0: Naparoval se.
1: Myslíte si, že všude jsou jen pole, louky, náves, bláto? Jsem tam nějaký ten rybník, ale já viděl města. Města, která byla větší než 50 našich vesnic, možná než 100 našich vesnic.
0: Pyšně se rozhlédl kolem, jaký udělal dojem a načechral si peříčka. Zvířátka posedávala ani nedutala. Jen telátko slabě zabučelo a hned dostalo od maminky přes zadeček.
1: Ale co města? Města mě moc nelákala. Tam je jen spousta lidí, co pořád někam spěchají a spousta aut, co troubí. Městům jsem se raději vyhýval a vzal jsem to kolem přes lesy a hvozdy. Lesy hluboké, hvozdy černé. No potom jsem se dostal do hor. A ty hory byly tak vysoké, že mi málem kvidilka upadla, než jsem je přeletěl. A mezi nimi byla jezera, kde z jednoho břehu nedohlédneš na druhý. Dovedete si to představit?
0: Rozhlédl se, jestli pozorně poslouchají. Všichni vrtěli hlavami, že nedovedou, jen králík ne.
1: Králíku, ty spíš?
0: Zamračil se Špaček.
2: Kde pak bych spal?
0: Probral se honem králík a napil se vody.
1: A koruna všeho, milý zlatí?
0: Pokračoval Špaček po dramatické pauze.
1: Já viděl moře. Víte vy vůbec, co to je moře? Nevíte. Moře není žádný velký rybník ani jezero. Je to taková spousta vody, že ji ani měsíc na nebi neobhlédne, ani sluníčko nestačí dojít z jednoho konce na druhý.
0: Sluníčko na nebi si myslelo své, ale nechalo Špačka mluvit. Jen ať se vypovídá, vždyť ani on neví, jak je moře veliké.
1: A to moře je plné velryb, které jsou velké jak lodě. A kolem nich skáčou hejna stříbrných ryb. Vyskakují nad hladinu jak ptáci, létající ryby. O tom jste ani neslyšeli.
0: No to se ví, že jsem neslyšelo. Vzdychlo štěňátko samo pro sebe. Nic jsem neslyšelo ani nevidělo. Jsem jen hloupé vesnické štěně. A bylo náramně smutné. Proč se může Špaček vydat na takovou dalekou cestu a ono se musí spokojit se zaprášeným dvorkem a mrňavým rybníkem? Proč nemůže vyběhnout na vysokou horu a z jejího vrcholku se rozhlédnout po půlce země koule? To totiž Špaček zrovna vykládal, že takové vyhlídky jsou všude, jen ne tady v tom našem Zapadákově. Všichni šli spát, na Špačka zapomněli, ani mu moc nevěřili, ale štěňátko o jeho vyprávění celou noc přemýšlelo. A trápilo se. Proč nemůže žít tam, kde jsou ty vysoké hory a velká města a moře? Moře by chtělo vidět ze všeho nejvíc. Moře s velrybami, velkými jak lodě. Vždyť ani neví, jak taková loď vypadá. Určitě ne jako lodička, v které kluci skotačí na rybníku. O, jak se litovalo, že se nenarodilo někde jinde. Štěňátko usínalo smutné, ale probudilo se veselé. Co není, může být. Když to dokáže Špaček, proč bych to nedokázal já? Rozhodlo se, že o tom nikomu neřekne. Vyprosilo si v kuchyni pár placek, zbalilo je do ranečku, hodilo si ho přes rameno a vydalo se na cestu.
1: Kam pak tak pospícháš? Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň.
0: Volali za ním žabičky, ale štěně dělalo, že neslyší. Na takovou velkou cestu přece nemůže tahat žádnou žabí omladinu. Za chvíli by fňukali, že je bolí nožičky. Vyrazilo skoro v poledne a když se přiblížil večer, už ho taky nožičky pěkně bolely. Ještě, že tam byl potok, kde se mohlo napít chladné vody a že mělo v ranečku placky. Chtělo sníst jen jednu, aby mu zůstalo něco na zítřek, ale placky byly tak dobré, že zbaštilo všechny. Něco k jídlu v té cizině určitě najde. Špaček neříkal nic o tom, že by si musel dělat zásoby. Našlo si kupku sena, svalilo se do ní a spalo pokojně celou noc. Ráno štěňátko vyskočilo, napilo se z potůčku a hajdy na cestu. Pořád čekalo, kdy uvidí ta velká města a vysoké hory. Ale kolem se jen táhla pole s rašícím osením a sem tam nějaký hájek. Asi to k tomu moři bude pěkně daleko. V břiše mu kručelo, ale žádné placky u cesty nerostly, natož, aby tam byl buřtík. Zaradovalo se, když v příkopu našlo jablíčko, ale bylo asi z minulého podzimu, protože chutnalo moc divně. Večer už mělo velký hlad a když vidělo poblíž cesty chaloupku, ve které se svítilo, opatrně zaklepalo na dveře. Snad dají pocestnému kousek chleba a trochu mlíčka. Ale to si dalo. Kde se vzal, byl tu velikánský pes a štěkal, a kdyby štěňátko honem neuteklo, asi by ho pokousal. To není jako u nás, myslelo si štěně smutně. Pomalu se vleklo dál, až u starého dubu našlo mezi kořeny jamku a tam se skrčilo. V bříšku mu kručelo a moc litovalo, že si nějakou tu placku nenechalo. Ráno se mu už ani moc na cestu nechtělo. Ale co by to bylo za štěňátko, kdyby se takhle hned vzdalo, když se špaček dostal až k moři? Ale špaček má křidýlka. Vítr ho nadnáší, nemusí si šoupat nožičky po kamení. A nachytá si mouchy. Trochu smutně ťapkalo dál. Konečně se v dálce objevilo něco velikého, vysokého a špičatého. To bude jistě hora, zaradovalo se a hned se mu běželo veselej. Teprve teď ho napadlo, že vlastně neví, jak taková hora vypadá. O tom špaček nic neříkal. Je celá z kamení? Nebo je porostlá mechem? Roste na ní něco dobrého? To bylo teď moc důležité, jestli na ní roste něco dobrého. Doběhlo na úpatí a radostně se pustilo vzhůru. Jo! Co je to? Zakviklo štěňátko, když se hned o něco píchlo do pacičky. Konzerva. Otevřená konzerva tu byla. A ke všemu prázdná. To je ale divná hora. Z čeho vlastně je? Támhle vidělo hrnec. Támhle zas rozbité láhve. Kusy papíru a pytlíky. Vůbec se mu to nelíbilo. Hora se pod ním všelijak hýbala a na hlavu mu spadl kus dřeva, až se mu udělala boule. No tohle už nikdy nebude špačkovi věřit. Pak najednou ucítilo vůni, kterou dobře znalo. Hurá! V jednom z těch pomačkaných pytlíků objevilo krajíc chleba. Byl tvrdý a okoralý, ale štěně ho sluplo jako báječnou pochoutku. Neříká se nadarmo, že hlad je nejlepší kuchař. Ale ostatní pytlíky byly prázdné. Našlo jen pár zkažených brambor a do těch se mu nechtělo. Šláplo na něco slizkého a ošklivého a sjelo po zadečku dolů. Jsem sice statečné štěňátko, ale šplhat po těch ošklivých věcech zase nahoru nebudu.
3: Rozhodlo se.
0: Špaček si to vymýšlí. Hory jsou jen smetiště a on z té výšky nic nevidí. A kdo ví, co je v tom moři?
3: Natáhlo se do trávy a lízalo si rozříznutou tlapku. Ale brzy usnulo, protože bylo hrozitánsky unavené.
0: Na oblohu se vykulil měsíček a paprskem pohladil zmožené štěňátko. Ach, ty malý neposedo, ty jsi zdal, ty můj statečný cestovateli, vždyť ty bys teď ani netrefil zpátky. A hned zavolal na hvězdičky, aby mu svými kouzly pomohly. Hvězdičky se radovaly, že udělají dobrý skutek. Měsíc z nich svými paprsky spletl kolem pejska síť a už ho nesl do výšky a do dálky. Štěně se probudilo a udiveně zíralo dolů na krajinu zalitou jasným měsíčním svitem. Ach, tady jsou ty hluboké lesy a černé hvozdy. Tady jsou světlem zalitá města. A kolem nich vysoké hory. A v dálce se blížilo něco obrovského stříbrného a dýchalo to mocným dechem sem a tam. Z hladiny se vynořila velikánská ryba a kolem ní skákalo do výšky hejno stříbrných rybek. Tak to je to moře, žaslo štěně. Špaček mluvil pravdu. Je to nejkrásnější voda na světě. Měsíc povozil štěně do sytosti nad mořskou hladinou a potom ho s pomocí hvězdiček nesl zpátky nad městy, horami, řekami a lesy, až na louku za dvorkem. Ráno se štěně probudilo a překvapeně zíralo, kde to je. Žádná ošklivá hora, ale také žádné moře ani lesy. Jen jeho boudička a před boudičkou miska plná dobrot. Mělo velikánskou radost, ale vůbec nechápalo, co se to stalo. Zdálo se mu to všechno, ale jestli se mu to zdálo, tak od čeho má rozříznutou packu? Nejdřív si pěkně naplnilo bříško a pak se rozhodlo, že teď bude všem vyprávět, co zažilo. Ale vždyť by mi to nikdo nevěřil, vzdychlo si. Co pak štěňátka létají?
3: Mrklo na sluníčko, které všechno vědělo, a smálo se.
0: Bude to naše tajemství, sluníčko, zavolalo štěně. Tvoje, moje, měsíčka a hvězdiček.

0: figy hádanka.
1: Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už, lenoši, dlouho spát se nesluší.
2: Co je to?
3: To já vím, to je budík.
0: Kokrhání, kokrhání,
3: no?
0: Kdo kokrhá?
3: Kokrháš, ty kokrháš.
0: No tak teď kokrhá kocour a prasátko. Kohout kokrhá, ano, je to kohoutek.

0: prasátko.
1: Tak čti. Mm-hmm.
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Já havrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
4: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
3: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat.
5: Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
4: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
3: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
4: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
3: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
4: Tak a teď se jde na dříví
3: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
5: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
4: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu a podpálím je. Ta budou hořet. Teď ale potřebuji ještě papír.
3: Pak pronesla druhé zaklínadlo. Na nebi to zahučelo, zašumělo, jako by se sem k vrcholku hory slétala obrovská hejna netopírů. Byly to kouzelnické knihy velkých čarodějnic. To třetí zaklínadlo bylo ze všech nejlepší. Odčarovala totiž velkým čarodějnicím jejich umění. Ani jedna z nich už neuměla čarovat. A protože už taky neměli kouzelnické knihy, nemohli se tomu nikdy znovu naučit. V údolí odbíjela půlnoc.
4: Tak,
3: spokojeně zvolala malá čarodějnice, a dáme se do toho.
4: Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc.

0: podpálila košťata a kouzelnické knihy. Byla to kouzelná hranice, že krásnější ani být nemůže. Plameny třaskaly a praskaly a šlehaly vysoko k nebi. Malá čarodějnice tančila sama s Havranem a Braxasem kolem planoucí hranice až do rozbřesku. Byla teď jedinou dobrou čarodějnicí na světě, která uměla čarovat.
1: Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc!
0: Jásala malá čarodějnice, až se to rozléhalo po celé skalnaté hoře.
1: Hopsa, hejsa, je Filipo Jakubská noc! Je Filipo Jakubská!

0: to úplně bílé a leze to pod zemí. Co je to?
1: To nevím.
0: Krtek v noční košili.
1: Yeah.

dnes bude třetí bál a princ jen smutně vzdychá. A stejně tak pan král má prince krásná cizinka, ráda či nerada. Potom se právě koná teď velká porada.

dech. A koho to sem vede, pan rádce po schodech. Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy, a nač v těch sudech lep?

0: s mlsnými fousky. Moji milí mrsotkové a šmakovinky, vítám vás při další lekci vaření s Veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš, jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí Krakonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupy, hupy, hup. Ahoj, Laskunko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy, rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív a tě houpe, říkala. Představ si, děs, běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme, schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: No, jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šupo, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkal jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává. Máslo,
0: tady je, koukej, máslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No,
0: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně!
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i takhle.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo.
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutné.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupr, eňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, Laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

0: nečištěných zoubcích. Tak už? Naléhavá otázka se nesla domem dnes ráno, snad už po 150. Kdy už půjdeme? Ozvalo se pro změnu. Až si vyčistíš zoubky, odpověděla babička a bylo jasné, že nemá cenu smlouvat. Až si Zuzanka vyčistí zoubky, vyrazí. Kam? No přece na pouť. Je sobota. Konečně sobota a ona půjde s babičkou na pouť. Vždyť se na to těší celý týden. Ale abychom to nezamluvili. Zoubky. Zuzanka rozmrzele vstoupila do koupelny. Otočila kohoutkem. Prout vody se vyřítil stejně nedočkavě jako vozíčky z vrcholu horské dráhy. Zuzance při té představě jemně zašimralo v žaludku. Ten pocit vážně miluju, pomyslela si. Horská dráha je fakt bezva. A co teprve centrifuga, řetízák, lochneska, houpačky a těch dobrot. Cukrová vata, zmrzlina, pražené mandle, turecký med. Jdeme! Z natěšených představ je vytrhlo babiččino zavolání. Jupí! Vykřikla holčička, bleskově zavřela kohoutek a vyběhla z koupelny. Zuzančin kartáček smutně vykukoval z kelímku a jeho suché štětinky jakoby říkali: tak zase nic. Připadal si strašně zbytečný a není divu. Všechny ostatní kartáčky spokojeně osychaly a jejich štětinky oddychovaly po dobře odvedené práci. Jen on už několik dnů, vlastně týdnů, čekal. Čekal, až se Zuzanka umoudří a začne si čistit svoje malé mléčné zoubky. Zuzanka s babičkou dorazili na pouť. Čím začnu? Rozhlíželo se děvčátko. Ampliony kvílely jako o život a vyzývaly k okamžité návštěvě rozličných atrakcí. Hudba hrála tak hlasitě, že donutila přítomné pohybovat se v jejím rytmu. Z každého koutu se vynořovaly pouťové dobroty, až se sliny v ústech zbíhaly. Jednu cukrovou vatu, prosím. Objednala si Zuzanka první z laskomin a fascinovaně sledovala, jak se růžová vlákna lehonce ovíjí kolem dřevěné špejle. A pak se to stalo. Zuzanka okusila první sousto. Lahoda. Sladká chuť se jí rozlila na jazyku. Už se třásla na další sousto. Jenže co to? Nedokázala otevřít pusu. Zuby i rty byly těsně semknuté a ať se snažila, jak chtěla, nepodařilo se jí je pootevřít ani o milimetr. Jakoby jí pusinku stiskla neviditelná ruka a zoubky slepilo to nejpevnější vteřinové lepidlo. Po několika neúspěšných pokusech Zuzanka vstekle mrštila cukrovou vatou do odpadkového koše. Ty nebudeš? Podívala se babička. Zuzanka zavrtěla hlavou a rozladěně vyrazila vpřed. Zuzi, počkej, kam se ženeš? Volala za ní překvapeně babička. Na centrifugu, chtěla odpovědět holčička, ale místo toho se ozvalo jen... Bože, dítě, co se to s tebou děje? Provrtávala je babička zkoumavým pohledem. Zuzanka pokrčila rameny a dala se do pláče. Po tvářích se jí koulely slzy jako hrachy. Ramínka se otřásala. Neplakej, holčičko, konejšila je babička. Tobě není dobře, viď? To bude nějaká viróza. To je jako, když to na člověka hodí. Pojď, Beruško, půjdeme domů, odpočineš si a uvidíš, že ti bude hnedka líp. A tak šli. Zuzanka odevzdaně míjela střelnice obtěžkané pestrobarevnými květy papírových růží, houpačky letící až do mraků i stánky s bohatě zdobeným perníkem. Bývala by koupila ten s nápisem Mamince nebo Moje zlatíčko. Ale co pak si o něj může říct? Se svěšenou hlavou prošla kolem strašidelného zámku. Jindy býval zlatým hřebem poutě. Dnes mu však nevěnovala jediný pohled. Stejně jako Šaškovi lákajícímu k návštěvě malinkatého varieté svým Ne, prohloupí, kdo k nám vstoupí! A ctěná dámo, ctěný pane, uvidíte nevídané! Doma se bez jediného slova schoulila do dědečkova ušáku a doufala, že se zbaví myšlenek, které se jí zběsile honily hlavou. Vlastně jedné jediné myšlenky. Proč? Proč má ústa zamknutá jako těžké dubové dveře? Proč jsou zavřená jako brána, která už dávno ztratila svůj klíč? Klíč! Myšlenka prolítla hlavou jako blesk z čistého nebe. Ale já přece mám klíč, křičela Zuzanka v duchu a řítila se chodbou rovnou do koupelny. Třesoucí se rukou nanesla pastu na zubní kartáček a s napjatým očekáváním ho zvedla k semknutým rtům. Ústa se otevřela. Jo, funguje to. Kartáček se mohl pustit do práce.
1: Konečně!
0: Pečlivě a systematicky očistil každý zoubek, každou štěrbinku. Nevynechal jediné místečko. Po dobře odvedené práci šťastně oddychoval v kerýmku. Musel rychle nabrat síly. Zuzanka ho bude znovu potřebovat už brzy ráno. Půjde totiž s babičkou na pouť.

0: Čarovná zahrádka. Když se pučmeloud oženil, daroval své nejmilejší pučmeloudce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik, a pučmeloud na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď pučmeloud nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
1: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
2: Ale co pak se mě někdo bojí,
0: stěžoval si pučmeloud.
1: No když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž, už běž, budu ti držet všechny palce.
2: Pane jo, tolik palců najednou mě ještě nikdy nikdo nedržel.
0: Pomyslel si pučmeloud.
2: To bych mohl zase jednou zkusit postrašit čmeláky.
0: A šel a fouknul Čmeldovi a Brumdovi do komína.

0: a Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brunda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had! No je to jasné, jsme v džungli. Ten had na nás syčí, mračil se Brunda. Já nejsem had, já jsem želva. A nesyčím, ale říkám pst. A pst říkám, aby vás neslyšel kolibřík, řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda. Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pšt. Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo? Pšt. Řekla želva a potopila se. No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci. Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě. Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
1: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor. Pšš, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
1: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
1: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
0: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
1: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
1: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
0: Ale copak my jsme nějací kolibříci, my jsme čmeláci, kolikrát to máme ještě opakovat? Rozlobil se Brunda doopravdy. A nestrkej pořád do mě. Pozor, bráško, vykřikl Čmelda. Brunda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ. Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brundovi. Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček. Ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
1: Pomoc! Pomoc!
0: Naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
2: Kdo jinému jámu kopá? Že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku. Ale my ti pomůžeme, řekl Brunda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brundou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup! No a pak už jenom rup. A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
2: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
1: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
0: řekl kolibřík.
2: To byste prve koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět. Víš, máme to daleko.
0: Inu, každý je doma někde jinde. Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.

radica zeničko. Semínka, semínka, třeba jsou malinká. Trefí vždycky, vždycky, vždycky na sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Pod neprášky, jsou to hrášky, bez

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: No jo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě.

0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka. Když si je vezmu, co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou pušmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlích vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Zato Čmelda s Brumdou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

Za loukou, na protější straně údolí, tekl veliký potok. Skoro říčka. Ale my jsme měli zakázáno k němu chodit sami, protože jsme neuměli plavat. A babička se bála, aby se nám tam něco nestalo. Však nám taky o tom, co by se mohlo u potoka přihodit, zpívávala písničku. Jmenuje se Holka modrooká, nesedávej u potoka. Tak, jen co dám váleček do hracího strojku, tak ti ji taky zaspívám. Tak. Zase ti ale nejdřív povím její slova. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je velká voda, ve meli tě bude škoda. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam. A teď, když už víš, co všechno se může té modrooké holce u potoka stát, natáhnu hrací strojek a celou písničku ti zaspívám.

0: figy hádanka.
1: Běží, běží bez otěží, pořád běží, věčně sněží. Z kluků dělá stařečky, z děvčat dělá stařenky. Kdo je to?
2: Tak co, už víte?
3: Nějaký smutný.
0: Víš, co jsou otěže?
2: Nevím.
0: Víš, jak někdy na pouti bývají koničci, na kterých se můžeš svést?
2: Jo, ty mám rád.
0: Tak mají takovou uzdu, otěž.
3: No, provázek takovej, no.
0: Takže běží, běží, bez otěží, znamená, že to nikdo neřídí.
2: Aha, že to plyne.
0: Samo.
2: Aha. A z kluků dělá stařečky. A z děvčátek stařenky.
0: No jo, tak proti času nic nesvedeš.
2: Právě, je to čas.
4: Na Krkonošských horách vládne od nepaměti Krakonoš a pod horami se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. A co lidi pamatují, nejhorší byl Trautenberg. Pro krejcar by hnal blechu na Sněžku a čert by u něho službu nevydržel. A tak není divu, že Anče, Kuba i Hajný, kteří milost pánovo krobiánství snášeli pěkných pár zim, měli toho akorát dost. A když jim Krakonoš nabídl přebejvání, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s pánem Bohem. Když dojeli, kam jim byl Krakonoš poručil, vykřikla Anče: Kubo, štípni mě, jestli se mi to nezdá. Nezdálo? Uprostřed palouku stála chaloupka, jako malovaná, a ve dveřích je vítá sám Krakonoš. Jemnost, pane Krakonoši, to si snad ani nezasloužíme, vzliká Anče a slzy jí tečou jako dva horské pramínky.
5: No tak, Anče, zlobí se na oko Krakonoš, kropíš a ještě si ani nezasela. Tady máš pytlík semínek, abys nemusela běhat pro koření po horách. A hleď, ať přijdou do země, než sejde rosa. To se jim nejlíp klíčí. Poradil ještě a byl pryč. Anče, Kuba a Hajný překročili práh nové chalupy a byli by se z ní těšili a radovali do večera, kdyby Anče nevzala komando. Kubo, Hajnej, nanoste všechno dovnitř, já jdu na ty semínka. Vytlačila v záhonku kolíkem důlky, do každého nasypala semínek po hrstičce, to aby jim nebylo pod zemí smutno, pokropila je vodou ze studánky a mějte se k světu. A pak už pospíchala dohlížet na to veliké stěhování. Slunce ještě nezapadlo, když věšila poslední záclonku a přišlo jí podívat se z okna. Očím nevěřila. Záhon, do kterého ráno zasadila semínka, byl teď samý květ a tisíc vůní. Kubo, Hajnej, pojďte sem, volala Anče. Kdo to kdy viděl, aby v jednom dni něco vyrostlo, natož vykvetlo? Nepřestávala se divit Anče.
6: To je proti lidskému rozumu, mudroval Hajný, ale Kuba řekl, že semínka byla od Krakonoše a co je od Krakonoše, nedá se měřit žádným rozumem. Anče utrhla od každého koření po květu, hodila do hrnce a kdyby vůně uměly zpívat, zněly by nad Plotnou kůry andělské. Druhý den, sotva slunce vstalo, přiběl Hajný do sednice a volá: Lidičky, já vám měl krásný sen. Tadyhle v prostředku stála kolíbka a v ní kluk jako buk. Než se Anče stačila začervenat, zaburácel odhor Krakonošův hlas. Co se zdá první noc, to se taky splní. Splní, splní, opakovala vesele ozvěna. Zatímco Anče, Kuba a Hajný šťastně a spokojeně hospodařili ve své chaloupce, žil Trautenberg sám jako jezevec. Děně ho vystřídalo, že by je nespočítal, ale žádný se mu nezavděčil. Že by však pro Anče, Kubu a Hajného vzkázal, kdepak, pýcha mu nedovolila. Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby ho jednou po ránu první květnovou neděli neprobudil křik. Máme kluka, máme kluka, kluka, kluka. to ozvěna roznášela Kubovu radost od hory k hoře. Trautenberg se vyhrabal z postele a s funěním a hekáním se vydal na cestu, kterou mu utekla ta Himmellaudon nevděčná čelátka. Heiny zrovna nesl pro malého kolíbku, co mu ze dřeva vyřezal, když tu vidí odzdola k chaloupce Supe Trautenberg. Ale je to vůbec on? Kabát na něm visí jako na strašáku, tvář má propadlou. A než se Heiny rozmyslí, jestli je to Trautenberg nebo jeho duch, ozve se na celý hory. Himmellaudon donnerwetterkruzeis element, co na mě takový ráž? Je to milost, pán, oddechl si Heiny. Kde pak by duch dovedl takhle sakrovat? A to už se Trautenberg žene rovnou do sednice. Koukám, že vás přibylo, houkl místo křesťanského pozdravení. Anče leknutím upustila pekáč a vykřikla. Milost, pane, co se vám stalo? Vždyť vy jste jen do truhly položit. A Trautenberg hned. Já už ty truhle skoro ležím. Nikdo mi neposlouží, hrníček vody nepodá. Naříká slzu z okamačka a přitom pokukuje, co na to Anče. Ta duše soucitná už má oči na vodě a to se Kubovi pranic nelíbí. To víte, milost pane, zkouší zastavit Trautenbergovu brečavou notu. Lidi se sejdou a zase rozejdou. No právě, obrací to Trautenberg, rozejdou a zase sejdou. Světničku máte u mě pořád, i toho klučinu bych ohlídal, na kolenou pohoupal, vemlouvá se hlasem andělským, a kdyby chtěli, slíbil by jim Sněžku i s Krakonošem. Mlčeli. Na jednu stranu jim bylo milost pána líto, ale zase jít ze svýho. V Trautenbergovi zlost zrovna bublala, ale věděl, že s křikem nic nepořídí. Vidím, že se z vás všechna outrpnost vytratila, zavzdychal. Ale jednou si vzpomenete, že jste nechali člověka v neštěstí. Vyšel ze světnice a ploužil se cestou dolů, jako by to byla jeho poslední. To už Anče nevydržela. Kubičku, zaprosila. Každý se někdy ocitne v úzkých. A když milost pán sám přišel... No jak myslíš... zavrčel Kuba. Ale já se napřed poradím s Krakonošem. Krakonoš Kubu vyslechl, ale radu mu nedal. Milý Kubo, to si musíte rozhodnout sami. Já vás na opratí nedržím. A kam pak bych přišel, kdybych měl každého vodit za ručičku jako malou chasu? Jak Kuba odešel, tak zase přišel. Večer seděli Anče, Kuba a Heiny kolem kolíbky a hlavy jim brněly ze samého přemýšlení. Rozum říkal, zůstaňte, kde jste. A cit zase, lidi si mají pomáhat. A protože měli srdce neokoralá a k lidem do kořán, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s Bohem chaloupko nebyla s nám souzená. Cesta jim byla dlouhá. To vždycky, když jde člověk nerad. Ale někdy musí, aby si jednou nevyčítal, že nechal druhého v nouzi bez pomoci.
7: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
0: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
7: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
0: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
7: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
8: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
7: Ahoj, Justýno.
8: Vy jste začali beze mě.
0: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
7: No, nešla.
0: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme... jsme začali bez tebe.
8: No, no to je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě... A vy? Já tady vůbec nemusím být.
0: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
7: Tak.
0: A nemusíš se rozčilovat, no. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
8: To tedy nemohli, Piggy, to tedy nemohli. Beze mě znamená bez koblíšku.
7: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
8: Takže si to rozmyslete. No?
7: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
8: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
7: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
8: Aha. No tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
0: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
8: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má v

0: asi máš tuhle tu tetu, že?
1: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tyhle ty tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
3: dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížků.
3: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
1: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
1: Ne, já mám slovíčkový oříšek. A ten začíná? Všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
3: Prosím tě, Justino, už jen poslouchej a hádej. Hugo mluví.
1: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justino?
2: Co? Prosím?
1: No co, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
3: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
3: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku, kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc, chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
1: Prr, počkej, Justino, já nemám dietu.
3: Ní ani dietetu.
1: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
3: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
1: Ano.
3: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to týká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
1: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
1: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
3: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
1: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
3: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
1: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
3: No potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
3: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
1: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá.

0: dohodnout z domácnostního hlediska.
1: Justino, prosím tě, neho to doříct.
0: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
2: Prostě, všude je chléb o dvou kurkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
0: Já jsem to pochopila.
1: No?
0: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
2: Ale...
0: Já jsem domácnostní kachna Justína,
2: Justino.
0: A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
2: prosím,
0: které by
2: zastav...
0: nebylo absolutně nejlepší.
2: Ale to přece není...
0: To jsou výmysly.
2: To není to... tak.
0: Ale Hugo, ty...
2: No, já jsem to tak nemyslel.
0: Ale, jdi pryč. A Hugo... Žádné koblížky,
2: ale...
0: ani jeden nedostaneš, nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo, když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
2: Ale Justino, to byl přece oříšek, já bych si ten koblížek dal tuze rád.
1: Hugo, nech to plavat, máš bod, byl to parádní oříšek, vezmi si koblížek, Justina ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá, viď, Justino? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
0: Ten už se ukázal, teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval, vysvětloval.
2: Jak zněl ten můj oříšek, Justino?
0: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
0: Jo, bylo to tak.
1: Dneska
2: nebylo.
1: Je největší oříšek vysvětlit, Justině, že tvoje dieteta louská oříšky
0: teta.
1: Umí ve stínu na zahrádce.
0: No, to je ohromná legrace tohle. Ohromná legrace. Hugo!
2: No co?

se tvá zvůla a já jsem tvůj dech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá zvůla a já jsem tvůj dech. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: já jsem vás můra a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můra a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, ty můžeš jen lká. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Josefčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Jezevčíci, ti si hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jo. Vždycky, abych čekala já na něho.
1: Mani, ty už seš tady?
0: Ne, nejsem.
1: Jak vidíš, čekáš dlouho?
0: Nečekám vůbec.
1: Tak co to děláš?
0: Přemýšlím.
1: A na co myslíš?
0: Na nic.
1: Škoda, já myslel, že na mě.
0: No teď.
1: Aha, tak to já zase půjdu.
0: Ne, počkej, Horvínku, pojď sem. Nikdo. Pojď, budeme dělat hlouposti.
1: Tak jo, hele, převrátíme tuhletu lavičku.
0: Ale ne, tak jsem to nemyslela.
1: A jak teda?
0: No, všimni si těch dvou na vedlejší lavičce, no.
1: Já koukám na ně, no, a co?
0: Hádej, co dělají, no?
1: No, nevím, no. On jí chce ukradnout z pusy žvejkačku.
0: Ale ne. Hurvinku, co ti dává pan Spejbl před spaním?
1: Multivitaminovou tabletku.
0: Ale to taky. Ale co? Pusu. Pusu ti nedává?
1: No, když je ještě vzhůru, když se vrátím domů, tak jo.
0: A líbí se ti líbání?
1: Ne.
0: Proč?
1: Vždyť je to nehygienické.
0: Jak to?
1: Pak to. Taťulda pořád líbal našeho kanára. A ten z toho pošel.
0: A co taková láska? Tatě nic neříká.
1: Co je s ní?
0: No, kdyby se chtěl oženit.
1: Já si ženit nebudu.
0: A proč ne?
1: To bych pak měl děti. A ty by mě ukradli všechny moje hračky.
0: Ach jo, s tebou není vůbec žádná zábava. Tak já už raději půjdu.
1: Počkej, kam jdeš?
0: K jednomu milionářovi na večeři.
1: Páně, a kam to bude?
0: K McDonaldovi.
1: A s kým tam jdeš?
0: S Jarouškem.
1: Páni, s tím třeba s prdélkou?
0: No co? Pusu? Tu mi ještě nedal. Ale brýle mi už rozbil třikrát.
1: Hele, a můžu jít s vámi?
0: Jo, ale až budeš vědět, co je to láska. Měj se, haha.
1: Páni, asi si ji přece jenom vezmu. Je to třída. A navíc se jí líbím, takže má vkus. No jo, ale Lucka má zase tak krásně chlupatý morče. Ach jo.

0: Piggy vtip.
1: Malý Tomáš chce koupit mamince k narozeninám kuchařskou knihu.
2: Máme dvě, jednu za 120 korun, druhou za 80 korun. Kterou si vybereš?
1: Stačí ta menší, my tolik nejíme.
0: To by bylo báječné, kdyby z kuchařských knih pádala rovnou už uvařená jídla.
1: Yeah.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kapitola 11. U růží. Byla to opravdu růžová brána. Zdobily ji obrazce vysázené z rubínů a vypadaly nadýchaně jako nejjemnější krajka. Šedozelená přistoupila k podlouhlému zrcadlu ve středu, dýchla na ně a na zamženou plochu napsala prstem. Eniky, beniky, rikety, pikety. Zrcadlo se pootevřelo a v odkrytém okénku se objevila hezká hlava vosy.
1: Čím vám mohu sloužit, excelence?
0: Zeptala se medovým hlasem.
2: Potřebuji kočár, abychom se dostali rychle do paláce růží, protože jsme se opozdili.
1: K službám, excelence.
0: Rázem jednotlivé části brány sklouzly jedna do druhé a vytvořily elegantní kočárek, do kterého se zapřáhly čtyři vosy. Jejich křídla se rozvířila jako vrtule letadla a už jsme ujížděli korálovou alejí. Dojeli jsme na nádvoří růžového paláce a tam nás uvítalo sedm šípkových poupat, kterým výborně slušel jejich spola rudý a spola zelený stejnokroj, stejně jako jejich ušlechtilé chování. Poupata nás zavedla do sálu, kde všechny stěny byly vyloženy zrcadly.
2: Na konci sálu je chodba a ta vede přímo k fialkám,
0: řekla mi šedozelená. Ale marně jsem se dívala po té chodbě. Na zdech, na stropě, na podlaze, všude se zrcadlil můj obraz. Brzy jsem ani nedovedla poznat, kde vlastně v tom sále stojím. Dostala jsem závrať a musela jsem se opřít o žábu, abych neupadla.
2: Neboj se, Aničko,
0: uklidňovala mě šedozelená.
2: V těch zrcadlech bydlí skřítkové, kteří by nás chtěli zatáhnout do svých skleněných pokojíčků, ale zapomínají, že my nemůžeme žít bez vzduchu jako oni. Jen pěkně otevři oči. Však uvidíš, že skřítkové poznají, jak se marně namáhají a vymažou tvůj obraz jako gumou.
0: Opravdu. Žasla jsem, když jsem viděla, jak můj obraz mizí počínajíc s hlavou a pak už jsem se mohla pohodlně rozhlížet po sále. Všude byly jen polštáře, lenošky, křesla, lehátka a pohovky, na nichž polo seděly a polo ležely růže a vybraně se spolu bavily. Hlavičky se jim vynořovaly z pěny krajek. Růže se neustále pudrovaly velikými pudrovátky a jak dýchaly, vzduch kolem nich byl plný vůně. Ale co bylo nejpodivnější, stále volali na dlouhá zrcadla, která k ním přibíhala na jejich sebemenší pokyn. Růže si tu přibarvily trochu rty, tam upravili pěkně řasy a pak propouštěli s úsměvem zrcadla, která se jim zdvořile uklonila a spěchala k dalším růžím, jež na ně už čekali. Jakmile šípkové poupě ohlásilo šedozelenou, všechny růže se zvedly a postavili se do špalíru. Šedozelená jim obřadně tiskla drobné ručky, které jí podávaly. Byla jsem velmi hrdá na takové krásné přivítání a hluboce jsem se růžím uklánila, jako kdyby ty rozkošné krásky vítaly také trochu i mne. Došli jsme už na konec sálu a chtěli jsme vstoupit do chodby, jež vedla do jeskyně fialek, když z ní vyběhl kos a udýchaně volal.
3: Konečně jsem vás našel, excelence. Hledám vás už půl hodiny. Královna Flóra přijela s velkým spěchem a volá vás.
0: Žába silně zbledla a spozorovala jsem, že se zachvěla.
2: Vždyť její výsost měla přijet až za měsíc,
0: zašeptala šedozelená.
2: Uložila mi přece, abych dnes odpoledne předsedala plesu, který se pořádá na rozloučenou s fialkami.
3: Muselo se přihodit něco neobyčejně vážného,
0: přiznal Kos.
3: Protože královna má velmi špatnou náladu. Povídá se, že skupina malých holčiček zničila na lukách víc než polovinu pryskyřníků, které byly poslány dnes ráno na zem.
0: Při těch slovech jsem cítila, jak se mi třesou nohy. Šedozelená, které bylo stejně nevolno jako mě, na mě kývla a řekla Kosovi.
2: Dobře, oznamte její výsosti, že přijdu okamžitě.
0: Kos i hned odletěl. Rozčilené růže se zas vrátily na svá lehátka a šedozelená mě zatáhla do jednoho kouta a šeptala mi.
2: Za nic na světě tě tady už nikdo nesmí vidět. Nevím, co by se s tebou stalo, kdyby se Flóra dozvěděla, že jedna malá holčička pronikla až do jejího království. Zvláště je-li Kosova zpráva pravdivá.
0: Za řeči vytáhla z šatů maličký zlatý klíček a zaklepala jim na stěnu. Jedno zrcadlo se pootevřelo a uvnitř se objevilo točité železné schodiště.
2: Se běhni po těch schodech,
0: dodala šedozelená.
2: Tam dole najdeš starou jabloň a ta ti ukáže cestu k domku, kde bydlí pšenice. Je to má nejlepší přítelkyně. Je velice hodná a schová tě do té doby, než pro tebe přijdu a odvedu tě na zem.
0: Objala jsem žábu a poděkovala jsem jí hlasem, který se chvěl slzami. Jakmile jsem vkročila na schody, zrcadlo se za mnou zavřelo a snad navždy mě odloučilo od té, která jediná mě mohla zachránit.

0: pořád k ověrce, která se dloubala v nose. Věrka se začala dloubat v nose dříve, než uměla chodit. Její ukazováček náhodou objevil dva malé otvory přímo nad ústy, vnikl do jednoho z nich a velmi se mu tam zalíbilo. Od té doby se jen málo kdy stalo, aby Věrka neměla v nose jeden, dva nebo i tři prsty. Usmívala se z kočárku, dívala se na ptáčky a zelené listy a slyšela, jak okolo ní hovoří.
1: No to je pěkné, děvčátko, jak se pěkně dloubá v nose.
0: Všichni se smáli, potom se někdo naklonil nad kočárkem a šibalsky pohrozil Věrce prstem.
1: Ty, ty, ty.
0: Později, když byla Věrka větší, nesmál se už nikdo. Při nedělním obědě všichni zaraženě mlčeli a dívali se, jak Věrka jednou rukou jí a druhou se dloubá v nose. Jen dědeček zlostně kroutil hlavou a vždy říkal:
2: až budeš velká, budeš mít nos jako okurku.
0: Věrka se dala do pláče a hned bylo po nedělním obědě. Všichni vyskočili a začali ji utěšovat. Někdo křičel na dědečka, jiný nahněvaně bouchal dveřmi a vyprávěl o starobinci a o tom, že někteří lidé neumějí včas odejít. Další utíral Věrce slzy a strkal jí do úst lžičku s polévkou. Jen dědeček uraženě mlčel a nahlas nad talířkem srkal. Potom dědeček zemřel a vypadalo to, že Věrka bude mít pokoj. Při obědě se vesele dloubala v nose a s panenkami a plyšovými medvědy si hrála tak, že je celé dny učila to samé. Všichni z toho byli nešťastní. Zdálo se jim, že Věrčin nos se pomalu zvětšuje a mění na okurku. Doufali, že se věci změní, když Věrka začne chodit do školy, naučí se psát a číst a postupně na dloubání v nose zapomene. Koupili jí aktovku a pouzdro a často se jí ptali, jestli se do školy těší. Věrka se vždy zamyslela, povrtala se v nose a potom řekla, že ano. První den ve škole se jí velmi líbilo. Seděla v lavici, ve vlasech měla pěknou mašli a pozorně poslouchala učitelku. Ta povídala o písmenkách a některá z nich pečlivě psala na tabuli.
1: Abychom se navzájem poznali,
0: povídala paní učitelka,
1: každý z vás se nám představí.
0: Každé dítě se pěkně postavilo a povědělo své jméno. I Věrka řekla své jméno. Učitelka se na ní chvilku dívala a potom začala hovořit o různých zlozvicích. Nejdříve dětem vysvětlila, co to je zlozvyk.
1: Zlozvyk je něco, co děláme a přitom to dělat nemáme. Například, když se někdo dloube v nose, tak to je zlozvyk.
0: Vyzvala děti, aby i oni pověděli, jaké zlozvyky znají. Přihlásil se Honza a řekl, že jeho otec má takový zlozvyk, že vždy, když se rozněvá, vezme sekeru a všechny je hojí okolo domu. Učitelka pokývala hlavou. Potom se přihlásila Katka.
3: Její maminka má takový zlozvyk, že nikdy po sobě nespláchne záchod.
0: Učitelka opět pokývala hlavou. Potom se přihlásila Evička.
4: Její dědeček má takový zlozvyk, že se vyklání z okna do té doby, dokud nevypadne ven.
0: Ale to už naštěstí zazvonil zvonek a skončila první vyučovací hodina. Doma se všichni zvědavě ptali, jak se Věrce ve škole líbilo.
1: Líbilo se mi tam,
0: odpověděla Věrka. Všichni byli rádi. Představili si, že se Věrka bude dobře učit a potom z ní bude letuška v letadle.
1: A co jste se učili?
0: Ptali se dále. Věrka jen pokrčila rameny a strčila si prst do nosu. Všichni se zamysleli a potom si řekli, že časem se to určitě zlepší. Další dny ve škole byly stejné. Děti dostali knihy a sešity a začaly se učit různé věci. Věrka s dloubáním v nose nepřestala, právě naopak. Vrtala se v něm víc a víc. Učitelka se na ní často přísně podívala a přitom klepala tuškou po stole. Jednoho dne to nevydržela a prudce vyskočila od stolu.
1: Jsou mezi námi děti,
0: řekla,
1: které mají velmi ošklivé zlozvyky. Například, že se dloubají v nose.
0: Celá třída stichla a podívala se na Věrku.
1: Pojď k tabuli, Věrko.
0: Věrka vytáhla prsty z nosu a postavila se před tabuli. Učitelka se začala procházet po třídě a pustila se do vykládání. Opět vyprávěla o různých zlozvicích.
1: Ona, jejich učitelka, už totiž učila hodně dětí. Byly mezi nimi i takové, které měly různé zlozvyky, ale ona je to odnaučila. Například takový Jarek. Ten se rád nahlas a bez příčiny smál, ale ona, učitelka, ho tohoto zlozvyku odnaučila. Jarek je nyní inženýrem a už se nesměje. I Věrka má zlozvyk a ona, učitelka, jí ho velmi ráda odnaučí.
0: Učitelka zmlkla a všechny děti se opět podívaly na Věrku. Ta se dloubala v nose a dívala se z okna. Učitelka se rozzuřila. Byla to stará žena a ve svém učitelském životě zažila už všechno možné, ale tohle ne. Začala křičet a dupat nohama. Její křik byl tak pronikavý, že v koutě prasklo umyvadlo. Všechny děti se strachem rozplakaly a schovaly pod lavice. Jen Věrka klidně stála, vrtala se v nose a dívala se na učitelku, jak tříská pravítkem do stolu, vyhazuje květináče oknem ven, převrací svůj učitelský stůl a potom s otevřenými ústy, vytřeštěnýma očima a s naběhlými žílami na krku vybíhá ven ze třídy. Doma se všichni z této události zděsili. Seděli v kuchyni, drželi si hlavy v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věrka seděla na stoličce a dloubala se v nose. Co budeme dělat? Zeptal se někdo. Na stole ležel dlouhatanánský dopis od ředitele školy, plný temných výhrůžek a požadavků. Když se Věrka nepřestane dloubat v nose, nesmí chodit do školy. Učitelek je málo a jsou vzácné. Věrčina učitelka se zbláznila a nemají za ní náhradu. Děti utrpěly šok. Rodiče jsou pobouřeni. Na konci dopisu bylo 10 vykřičníků a roztřesených ředitelů v podpis.
1: Měli bychom jí zašít nosní dírky,
0: navrhl někdo.
1: No ještě to tak, povídal někdo jiný, aby se začala dloubat někde jinde. A co takhle svázat jí ruce za zády?
0: Řekl někdo. Všichni se zamysleli, ale ani tento nápad nepřijali. Potom se rozhodli, že navštíví lékaře. Nejlépe nějakého odborníka, který se už dlouho zabývá dloubáním v nose a zná všechny způsoby, jak vyléčit tuto strašnou a zákeřnou chorobu. Druhý den se tedy všichni vydali k doktoru Hroznofovi, nejznámějšímu specialistovi na boj s dloubáním jako takovým. V čekárně byly bílé stoličky, bílý stůl a bílé stěny. Bílé dveře ordinace byly obložené bílou koženkou. Všichni mlčky seděli a vyplašeně se dívali na obrázky rozvěšené na stěnách. Na všech byly těžké případy dloubání v nose. Muž, který měl v nose strčenou celou nohu. Rodina s nosy většími než hlava. Dědeček, který se dloubal v nose dřevěným kůlem a chlapeček, který se dloubal jen v jedné nosní dírce a ta se mu zvětšila tak, že vypadala jako otevřená ústa. Dveře ordinace se otevřely a zazněl přísný hlas. Další. Doktor Hroznov byl tlustý, v bílém plášti, s nosem jako opaka. Dlouho Věrku pozoroval, ukázal jí různé obrázky a dával podivné otázky.
3: Přitom se musela dloubat v nose nejprve jednou rukou, potom druhou a nakonec oběma. Do nosu jí svítil baterkou, dával jí tam různé lesklé nástroje a díval se zvětšovacím sklem. Všichni tiše seděli. V ordinaci bzučel nějaký přístroj. Potom si doktor odkašlal a pustil se do psaní. Občas se podíval na Věrku, která se opět vrtala v nose, potom na ostatní, kteří na něho vyvalovali oči a nervózně polikali. No, je to vážné, řekl potom. Začal zdlouhavě vyprávět o dloubání v nose. Zmínil se o několika nejtěžších případech a způsobech jejich léčby. Potřebovali bychom speciální nástroje, zdůraznil. Potom ještě řekl několik cizích slov, která zazněla jako rozsudek smrti. Všichni sebou polekaně trhli.
5: Máme to chápat jako stav beznadějný? Zeptal se kdosi.
3: Doktor mlčky přikývl. Je to nevyléčitelný případ dloubání v nose. Dodal, strčil si prst do nosu a důkladně se v něm povrtal.
5: A co máme dělat? Ozval se čísi prosebný hlas.
3: Doktor rozpačitě pokrčil rameny. V případech, jako je váš, to obyčejně končí tím, že postiženému zarostou prsty do nosu. Jednoduše je už pak nikdy nebude moci vytáhnout ven. Nastalo mrtvé ticho. Všichni se dívali na Věrku a její prsty lačně zastrčené v nosních dírkách.
5: A kdy k tomu dojde?
3: Zeptal se někdo plačtivě. Doktor se zamyslel. Možná zítra, možná za 2 roky, to nikdo neumí přesně odhadnout. Všichni se zvedli, doktorovi pěkně poděkovali a zaraženě se odebrali domů. Věrka šla ten večer brzo spát. Podívala se na večerníček, vyčistila si zuby a když si lehla do postele, všichni přišli popřát dobrou noc. Stáli v jejím pokojíčku, jako by ještě chtěli něco říct. Upravovali jí deku a polštářek, obložili jí panenkami a plyšovými medvědy, vrtajícími se v nose a potom po jednom odešli. Věrka si strčila všechny prsty do nosu a zavřela oči. Z kuchyně k ní přes stěnu doléhaly hlasy. Všichni tam seděli a o ničem se rozčileně dohadovali. Některé hlasy byly plačtivé, jiné rozzuřené. Potom někdo dlouho mluvil. Kdosi se rozplakal a ostatní se ho snažili utišit. Potom nastalo ticho a Věrka sladce usnula. Ráno bylo v celém bytě ticho. Věrka vstala z postele a otevřela dveře svého pokojíčku. Byt byl prázdný. Všichni byli pryč. Sebrali všechno, co mohli odnést a potichu jeden po druhém se vytratili. Jedni se schovali v lese, jiní šli do sousedního lesa, další odcestovali do vzdálených krajin, kde si změnili jména. Neuměli se smířit s představou, že Věrka se už nikdy nepřestane dloubat v nose. Báli se, že jednoho dne jí zarostou prsty do nosu, oni s ní půjdou po ulici a všichni budou vykládat. Aha, to je ta Věrka, co se tolik dloubala, až jí zarostly prsty do nosu. Aha. Tak zůstala Věrka sama. Sedla si na stoličku, začala se dloubat v nose a přemýšlela. Chvílí bylo smutno, ale potom se rozveselila. Může se přece dloubat v nose, kdy jen bude chtít. Nikdo jí to nebude zakazovat ani jí nutit, aby pěkně jedla, seděla nebo si hrála a přitom neměla v nose ani jediný prst. Tak se i stalo. Věrka byla šťastná. Vesele se dloubala v nose od rána do večera a vůbec jí nevadilo, že se jí postupně zvětšil a vypadal jako okurka. A to ještě netuší, co jí čeká, až jí prsty v nose zarostou. Ha!

hostina. Jestli pak už to znáte, že bude hostina. Ke štěstí už mi chybí oběd a k němu had, pak s vámi řečí rybí.

0: Figy hádanka. Vrtá dřevo.
1: Vpravo, vlevo.
0: Vrzy, vrzy, vrz.
1: Provrtá se skrz.
0: To je to. Kdo pak vrtá dřevem? Vrzy, vrzy, vrz. Vrzy, vrzy.
1: Vrtačka.
0: Vrtač, vrtač, vrtačko toč. Vrtačko toč, vrzo toč.
1: Vrto toč.
0: Červo toč.
2: Nákupy. Muž v pánském oddělení obchodního domu Barkridge's držel Paddingtonův klobouk mezi ukazováčkem a palcem na délku paže. Znechuceně si ho prohlížel. Předpokládám, že mladý pán již tohle nebude potřebovat, vidíte, madam. Ale budu, rozohnil se Paddington, mám ho už od malička. A nechtěl bys nějaký pěkný nový Paddingtone? Optala se paní Fousková spěšně. Nějaký pro lepší příležitosti. Paddington se na chvíli zamyslel. Možná nějaký pro horší příležitosti, jestli si přejete, prohlásil. Tenhle je můj nejlepší. Prodavač se zlehka otřásl, odvrátil zrak a položil doličný předmět na vzdálenou stranu pultu. Alberte, zavolal na mladíka, který se potoukal vzadu v obchodě. Podívej se, co máme ve velikosti 478. Albert se zanořil pod pult a začal prohledávat krabice z klobouky. A když už jsme tu, chtěli bychom nějaký teplý kabát na zimu, nějaký s kapucí a přeskami, aby se mu snadno zapínal, a také pláštěnku na léto, oznámila paní Fousková. Prodavač se na ni povýšeně zadíval. Neměl medvědy příliš v lásce a obzvlášť tento po něm od chvíle, když zmínil ten zatracený klobouk, podivně pokukoval. Zkusila již madam oddělení se zlevněným zbožím, začal, nebo třeba něco v armádě spásy? To jsem rozhodně neskusila, rozčívala se paní Fousková. Armáda spásy, no takovou nehoráznost jsem v životě neslyšela. Ty snad ano, Paddingtone? Ne, přisvědčil Paddington, který neměl nejmenší tušení, co to armáda spásy vlastně je. Nikdy. Zle se na prodavače podíval a ten raději sklopil zrak. Když chtěl, uměl se Paddington dívat velmi pronikavě. Byl to velice ostrý pohled. Jeden z těch, kterého naučila teta Lucie, a on si je schovával pro zvláštní příležitosti. Paní Fousková ukázala na modrý kabát s červeným lemováním. To je přesně to, co hledáme. Obchodník stěžka polknul. Jistě, madam, samozřejmě, madam. Pojďte za mnou, pane, pobídl Paddingtona. Paddington se držel pár kroků za prodavačem a stále na něj zarputile zíral. Mužův zátylek nabral temně rudou barvu a prodavač si nervózně mnul límeček. Když procházeli okolo pultu z klobouky, vykoukl Albert, který celý život žil ve strachu ze svého nadřízeného a teď jen nevěřícně sledoval události okolo sebe. Ukázal Paddingtonovi palec obrácený vzhůru. Paddington na něj zamával packou. Začínal se dobře bavit. Nechal prodavače, aby mu pomohl kabát obléknout a pak se obdivně prohlédl v zrcadle. Byl to první kabát, který v životě měl. V Peru bývalo velké horko a tak, ačkoliv ho teta Lucie přiměla nosit klobouk, aby nedostal úpal, na jakýkoliv kabát bylo vždy příliš teplo. Podíval se na sebe do zrcadla a překvapilo ho, že nevidí jen jednoho, ale celou řadu, dlouhou řadu medvědů táhnoucích se kam až oko dohlédne. Vlastně, ať se podíval kamkoliv, všude byli medvědi a všichni vypadali velice elegantně. Není ta kapuce příliš velká, starala se paní Fousková. Letos se nosí velké kapuce, madam, je to nejnovější móda, vysvětlil prodavač. Chtěl dodat ještě něco o tom, že Paddington má beztak poměrně velkou hlavu, ale raději si to rozmyslel. Medvědi bývají poněkud nepředvídatelní. Nikdy nevíte, co si zrovna myslí, a obzvlášť tenhle vypadal, že má vlastní rozum. Líbí se ti, Paddingtone? Zeptala se paní Fousková starostlivě. Paddington vzdal počítání medvědů a otočil se, aby se na sebe podíval zezadu. Myslím, že je to ten nejkrásnější kabát, jaký jsem kdy viděl, prohlásil po chvíli rozvažování. Paní Fousková i prodavač si zhluboka oddechli. Dobrá, tak to bychom měli teď ještě klobouk a igelitovou pláštěnku. Přešla k pultu, kam Albert, který stále nemohl z Paddingtona odtrhnout obdivný pohled, vyskládal celou hromadu klobouků. Byly tam buřinky, slamáky, plstěné klobouky, barety a dokonce malý cylindr. Paní Fousková se na ně pochybovačně zadívala. Když to je složité, zadívala se na Paddingtona, především je tu problém s jeho ušima, poněkud vyčnívají. Mohli byste mu na ně vystříhnout díry, nadhodil Albert. Prodavač ho zmrazil pohledem. Vystříhnout díry do klobouku z Barkridge's? Něco takového jsem jakživ neslyšel. Paddington se otočil a upřeně se na něj zadíval. Zakoktal se prodavač. Já dojdu pro nůžky, řekl potichu. Já myslím, že to vůbec nebude třeba, vložila se do toho paní Fousková spěšně. Nejde přece pracovat do kanceláře, takže nemusí mít nic výjimečně elegantního. Třeba ten vlněný baret je moc pěkný, ten z bambulí. Zelená se pěkně hodí k tomu novému kabátu a navíc, až bude zima, může si baret natáhnout až přes uši. Všichni se shodli, že to Paddingtonovi sluší. A ten, zatímco se paní Fousková dívala po pláštěnce, se na sebe znovu odběhl podívat do zrcadla. Zjistil, že se baret poměrně těžko smeká, protože spodní část je pevně zachycená za uši. Ale když zatáhl

0: výtahů měl dokonce i vlastní eskalátor. Paní Fousková u dveří zaváhala, potom pevně popadla Pedding na zatlapku a vedla ho směrem k výtahu. Eskalátorů měla pro jeden den až. Jenže pro Peddingtona bylo nové všechno, nebo alespoň skoro všechno, a rád zkoušel zvláštní věci. Po několika vteřinách ve výtahu se nicméně skálopevně rozhodl, že dává přednost eskalátorům. Ty jezdí krásně hladce, kdežto výtahy... V první řadě se tam cpali davy lidí ověšených taškami a balíčky, kteří byli tak zaneprázdnění, že si medvídka vůbec nevšimli. Jedna paní mu dokonce na hlavu odložila nákupní tašku a zatvářila se velmi překvapeně, když ji Peddington odstrčil. V jednu chvíli se mu zdálo, jako by mu spodní půlka těla zaostávala za tou druhou, a sotva si na ten pocit trochu zvykl, dohnala druhá půlka tu první a dokonce jí, než se stihli otevřít dveře, ještě předběhla. To se po cestě dolů stalo čtyřikrát. A tak si Peddington oddychl úlevou, když muž, který měl výtah na starosti, oznámil, že jsou v přízemí. A paní Fousková ho vyvedla ven. Pozorně se na něj zadívala. Pro pána Peddingtone, vždyť ty si celý bledý, je ti dobře? Je mi špatně, odpověděl medvídek. Nemám rád výtahy. A také lituji, že jsem si dal tak velkou snídani. Je mi ne, paní Fousková se rozhlédla. Juditka se vydala nakupovat na vlastní pěst a teď nebyla nikde v dohledu. Budeš v pořádku, když se na chvilku posadíš, zatímco se dojdu podívat po Juditce? Zeptala se. Peddington klesl na kufřík a zatvářil se žalostně. Dokonce i bambule na jeho čepici vypadala schlíple. Nevím, jestli budu v pořádku, ale pokusím se, odvětil. Já si pospíším, jak jen to půjde, a potom si můžeme vzít taxík a jet domů na oběd. Peddington zasténal. Chudáčku Peddingtone, litovala ho paní Fousková. Tobě vážně není dobře, když ani oběd nechceš? Když znovu řekla slovo oběd, Peddington zavřel oči a zasténal ještě hlasitěji. Paní Fousková po špičkách odběhla. Peddington nechal oči pár minut zavřené a po chvíli, když už se mu udělalo lépe, si všiml, že mu čas od času ovane tvář příjemný chladný větřík. Opatrně otevřel jedno oko, aby se podíval, odkud přichází. A zjistil, že sedí u hlavního vchodu do obchodu. Otevřel i druhé oko a rozhodl se podívat okolo. Když zůstane venku těsně u dveří, uvidí, až se budou Juditka s paní Fouskovou vracet.
1: Tak pojď honem, Higgy. Pojď se posadit a poslouchej.
2: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
1: Tak co by si s Piggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
2: Co?
1: Kocourkov.
2: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka, Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
1: Kdepak, vyhrál jsem bod.
2: Kdo?
1: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
2: No to se jim tam asi nežilo dobře.
1: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá, a zeptal se ho, co? A to se německy řekne was.
2: Was?
1: Was. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
2: Vás!
1: jakože ten kocour pak bude lovit a žrát.

0: Vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem. No, a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Jo, aha. Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci, že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
1: Jo.
0: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda. Kocourkov!

0: obroucí halo celé rodiny, potřebujem přes něj jdoucí přesýpací hodiny.
1: Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový, do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne.

Figy básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
1: Támhle, podívejte, támhle letí.
2: Zas nějaký vrtulník nebo co?
1: Letí nějak tichounce.
3: Labutě, vždyť jsou to labutě.
0: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
1: Hej,
3: pojďte sem k nám, tady jsme,
0: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
3: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
1: Nedá se tu dýchat.
0: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: A jak se to otevírá? Zajímá se v obchodě zákazník.
1: Nebojte se, návod je uvnitř, ujišťuje ho prodavačka.
2: Já tomu nerozumím.
3: Že si to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Egon je největší kamarád. Pan Vavřinec nikdy Hihlíkova dědu neviděl a jeho návštěva by mu rozhodně udělala radost. Ale jednu radost mu už dneska udělali jeho žáci. Luboš, Michal a Prokop zahráli na té školní akademii moc dobře a pochvalu od ředitele hudebky dostal i jejich učitel. Mohl se tedy spokojeně vrátit domů, kdyby nemyslel na Jihlíka a na to, že bar Kilimandžáro rozhodně není místo, kde by se měl slušný lichožrout zdržovat. A tak se tam pozdě večer vypravil, bez trumpety, tentokrát jenom jako host. V okolních ulicích bylo prázdno, žádné auto tu nestálo. Proti Kilimandžáru se tyčil vysoký jeřáb a na vratech byla cedule zavřeno. Přesto se dovnitř dostala parta pankáčů. Hráli trochu falešně a hodně nahlas. Pan Vavřinec si dal pivo na vysoké stoličce u barového pultu. Odtud byl nejlepší rozhled po sále. Po svých zkušenostech měl už na lichožrouty nos. Objížděl očima všechny skuliny a temné kouty, kde by se mohly objevit. Dneska tu ale nebyli. Kudla Dederon jim ponocování zakázal, protože zítra je čeká velká akce s názvem Výkupné. Najednou ucítil, jak ho někdo tahá za nohu. Byl to Hihlík. Choval se nezvykle obezřetně a tajemně. Naznačil Egonovi, že ho má následovat a rychle se prosmíkl do chodby za šatnou. Odtud vedli polorozpadlé schody do suterénu. Hihlík hopsal před ním. Celou dobu mlčel. Teď vklouzl do otevřených železných dveří. Egon pokrčil rameny a vešel za ním. Až tady Hihlík promluvil. Egone, ty jsi můj největší kamarád.
2: Proč tak najednou?
1: Zeptal se pan Vavřinec poněkud zatrpkle. Protože kamarádovi se nemusí nic vysvětlovat. Hihlík ukázal na dva obrovské igelitové pytle v rohu místnosti. Tyhle pytle, prosím tě, rychle popadni a zmiz, nebo to se mnou špatně dopadne, řekl. A Hihlíkův největší kamarád pytle popadl a zmizel. Měl takový neurčitý pocit, že ho někdo z úkrytu pozoruje, ale třeba se mýlil. V jedné uličce za Kilimandžárem se podíval, co to vlastně nese. Panešky, mám, zvolal jako pan Liku. Už se těšil na Číňanův rozesmátý obličej, až mu zachráněný lup ráno přinese. O Hihlíka se nebál. Všiml si, že našel svůj amulet. Třeba, že sám na žádné amulety nevěřil, řekl si, že nějaký mít není zas tak špatné. Když člověk nebo lichožrout může věřit sám sobě, proč by si nedopřál i víru v nějaké to kouzlo? Že ano?
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

είναι το πυρί κόουσλαγι. Σιμσαλαπούμ, πιμ, bonjour. Bonjour, gropak vás to zdraví takhle krásně. Bonjour, dobrý den, přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat 2 kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno prčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku nebo lehounký míček. No, namiřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud ji chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace, to je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku, rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo. Vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly. Hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. Jeden bude na tabák, jeden na kořálku, jeden na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal 2. groš a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil groš žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: Jeden groš nebo nic, už i chleba oželím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá:
Nechci, aby slitoval, že z poslední grož dal chudému. Almužna nese úroky. Vyvol si tři věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě dvě věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nadspávat a předspořád kouřila. Stařiček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal. Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá, budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou nelitoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat. Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zasplná. Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc. Voják ho zhlédl a skřikne šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním nad vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí, špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá, žádné strachy, tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá, a já bych přece na strašidlo vyzrál. Kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc.
Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se 12. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil, jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem, jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit. Ale v tom starý voják vzkřikne, šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani, co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert. Skákal po sále, řičal a dupal, ale vojáci jako by nic. Hráli dál. Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá, jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil. Chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne šup do brašny a už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí, lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta, jaký to způsob takhle vyvádět, my tu ani do karet nevidíme, hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem, čeho se opovažuješ, bídný červe? Ale voják jen rukou mávl a zavolal, šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják. Je čas k uspaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A to všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu a hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení, chrápali, jako když pilou řeže, a pod stolem v brašně, co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják, budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří.
Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnili jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá: ty sem nepatříš, měl jsi na vybranou, ale na nebe si nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezdrohý čert. Schlédne vojáka a křičí: toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. Šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se, ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam dodnes.

0: Na větvi visí dva lenochodi.
1: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
0: Druhý den taky.
1: A třetí to samé.
0: Čtvrtý den pootočí jeden lenochod hlavou a ten druhý říká.
1: Ty jsi nějak nervózní.

naše princezna je hrozně zmlsaná, v ničem se nevyzná a potají. Když mívá náladu, tak chodí krást marmeládu, kde kdo to ví,

0: logopedická pohádka na L ve všech pozicích bez R a Ř.
1: Malá lesní víla. Žila byla malá lesní víla. Víla stále tancovala. Tancovala za svitu luny i za jasného sluníčka. Tancovala v lese, na paloučku i na louce. Tancovala lehce a ladně, jak už tak víly tančí. Jednoho dne se však stalo, že nekoukala kam šlape a chytila se do pytláckého oka. Bolelo jí

0: Jak malá lesní víla slíbila, tak se stalo. Myslivci se už dlouho líbila lesníkova Libuška, ale věděl, že ani lesník, ani jeho žena s jejich láskou nesouhlasí. Snil o tom, jak se Libuška stane jeho ženou, budou mít spolu děti, malou myslivnu a společně budou pečovat o všechny laně, koloušky a jeleny. Stalo se, že další den sám lesník vyhledal mladého myslivce a pověděl mu.
1: Milý myslivče, vím o tvé lásce k naší Libušce, však líba o ničem jiném nemluví. Souhlasíme s manželkou s tím, aby se Libuška stala tvojí ženou.
0: A tak mladý myslivec a jeho sličná Libuška měli ještě to léto svatbu. O té jejich veselce se mezi lidmi dlouho povídalo. Zatancovala jim tam totiž i malá lesní víla. Každý tajil dech, neboť tancovala tak lehce a ladně, jak už víly tančí. A dokonce i pytlák slíbil, že už nikdy nebude pytlačit, aby malé lesní víle neublížil. Zanedlouho měla Libuška s myslivcem chlapečka a holčičku a všichni společně pečovali o laně, koloušky a jeleny. Hlídali celý les. Dbali o to, aby se malé lesní víle již nikdy nic nestalo. A ona jim na oplátku lehce a ladně tancovala, tak jak víly tančí.

0: Jedničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jedno.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: zetry mrši slonice, nesmyslíky s tygrenkama dá. Žirafy, Africe, zetry mrši slonice, nesmyslíky s tygrenkama dá. Žirafy, Africe, zetry mrši slonice, nesmyslíky s tygrenkama dá. Žirafy, Africe, zetry mrši slonice, nesmyslíky s tygrenkama dá. Žirafy, opice, zebry, hruši, slonice, nesmyslíky s tygrem kamarád.
1: Tak, a teď máme z oránu i zase to. A co přijde nyní?
2: No přece sklizeň.
1: A kdy?
2: V létě.
3: A kdy začíná léto?
2: Říká se, že na svatého Jána otvírá se k létu brána.
3: Léto, to je vlastně na zeleno natřená zima.
4: Léto, milé léto, co s nám přineslo? Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modrého, bílého i červeného.
2: Je léto, je krásně, šup z postýlek a do práce.
3: Co je to za nápad? Máme přece prázdniny.
2: Vy? Ano. Ale na lidi z vesnice čekala spousta práce.

0: Vstaň ráno, peč v dolky pro holky a koláče pro sekáče.
1: To se vám řekne, ale když začne skřivánek povrzávat, nechce se z postele ráno vstávat. Zavrzá po nejprv, probudím se. Zavrzá po druhý, obrátím se. Zavrzá po třetí, den bílý. Tentokrát musím vstát, lidi milí.

0: 되게 하란가.
1: Umazaná od popela? Tančit s princem, to bych chtěla. Obujte jí střevíček, usměje se spodvíček. Kdo je to?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Princezna prasátko.
0: Ne, je to princezna, ale vlastně to ještě princezna není.
3: Od popela?
0: Popelka.

0: poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril. Moja zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a ta mi o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterým by se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl si k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kdepak, také by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat, musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a zpozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil, a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ?
2: Maki,
1: zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Junkem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Zhang zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě a rakety. Víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si? Ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní už se to blíží. Nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pustíte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
Vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

V Nemíče vsi žil sedlák Hrabota a měl všeho dost a všeho málo. Na co se Hrabota podíval, toho se mu zachtělo. Ať to byla červená kráva, lán pole nebo cíp lesa. Jednou tak obcházel své a ohlížel se po cizím a došel až k mezi, kde začínal jičínský obecní les. Byl to pěkný les, dával dost dřeva, ale pořád v něm taky dost dorůstalo, aby tam bylo dobré bydlení pro víly, ohniváče a mužíčky. Pohled na ten les vyhnal Hrabotovi slinu na jazyk. Tak ho mít. Od té chvíle mu nedalo, až zašel do Jičína na radnici k písaři. Koupil bych ten kousek lesa. Stejně je za kopcem, že tam z města ani nedohlídnete. Písař se odešel zeptat někam výš. Říkal je Hraboto, povídá, když se vrátil, že ten les můžeš mít, když městu Jičínu položíš do kasy 4 200 zlatých. Leda bych je načesal na švestce. A Hrabota hnal písaře znova výš, aby mu slevili. Písař musel sem a tam ještě několikrát. Nakonec sedláku Hrabotovi vyřídil. Říkali, že bys ho mohl mít za rovných 40 stovek. Ať je můj. A Hrabota přiklepl smlouvu kotníkem. Než vyšel z radnice na podloubí, už věděl, co s lesem, aby se mu to nejlíp vyplatilo. Dá to všecko pokácet, dlouhé dřevo prodá, něco taky strží od chalupníčku za pařezy. Na holině, co zůstane po lese, dá kopat na drahé kamení. Takového je v okolí Jičína dost, jen ho vyzvednout ze země. Když si všecko určil, zašel Hrabota nejdřív pod věž k hodináři Semerádovi. Budu pro tebe, Semeráde, mít nějaké drahokamení, větší kusy i drobotu, sumou asi za 43 stovek. Semerád si postrčil v oku hodinářské sklíčko. No, když to kamení bude mít dobré barvení a svit, takové vždycky potřebuju. Od věže šel Hrabota k staviteli Lohařovi. Mám pěkné dlouhé dříví, potřebuješ? O takové má stavitel vždycky nouzi, povídá Lohoř a plácli si. Pařezi rozprodal Hrabota chalupníčkům, co obvolal Porinku. A zamanul si ruce. Už mi zbývá jen pokácet ten les. Obešel ještě 12 nádeníků a řekl jim, aby ho zítra čekali s pilami a sekirami. Druhý den ráno se Forman Šejtroček probudil tak časně, že jeho žena Julča vedle z postele povídá: jen spí, ještě je čas na dvojí obrácení. A v tom někdo volá ze silnice. Už nedospím, zívl si Šejtroček a jde se podívat. Za vraty stojí Hrabota, v jejířském zlatek si šelestí od lani a volá: vstávej, Formane, je čas vozit. Nejdřív bych musel vědět, co povezu, povídá Šejtroček. Hrabota to odfoukl jako maličkost. Nejdřív dojedeme pro pár chlapů a pak odvezeme z lesa trochu dřeva. Taková služba se Formanovi hodí každou chvíli. Když si ale Šejtroček šel do světnice pro kus chleba, do kapsy a pro čepici, Julča mu povídá: něco ti řekl, ale nepověděl všecko. To já poznám. A když Šejtroček zapřahal k vozu žemlíčku, šlehl valach po Hrabotovi ocasem jen syklo. Já nevím, Hraboto, povídá Šejtroček a ani se mu nechce sáhnout do toulečku probič. Sedlák Hrabota sebou pansky hodil vedle Šejtročka na kozlík. Vzal si 3 zlatky? Tak jeď.
Nejdřív jeli po nádenících. Byli to chudí ptáci. Dlaň se jim otvírala na těch pár šestáků od hraboty. Sedlák každému odsvrnkl ostří u sekyry palcem a pak mu ukázal dozadu na vůz. Jak jich vzadu přibývalo, začalo se to šejtročkovi zajídat pořád víc. Hraboto, povídá, kde se sejde tolik ostrého železa, tam se těžko najde dobrý úmysl. A hrabota zas jakoby přebyl sedmu esem. Vzal si tři zlatky? Tak jeď. Šejtroček vezl plný vůz nádeníků a sekyr a hrabota nad tím panoval. Jak se blížili k lesu, šejtročkovi už se to všecko znelíbilo docela. Hraboto, povídá, ty chceš něco nekalého a já ti v tom nebudu pomáhat. Sedlák hrabota se po něm do třetice ohnal jako zaklínadlem. Vzal si tři zlatky, tak jeď. Šejtroček sáhl do kapsy a vysypal ty tři zlatky hrabotovi do klína. Tady je máš zpátky a už tě s nádeníky nesvezu ani k příštímu patníku. Hrabota strčil zlatky do holinky. Nesvezeš? Dojdeme. Nemáme už daleko. Seskočil z kozlíku, křikl na nádeníky a vede je k lesu. Šejtroček chvíli postal s vozem a dívá se, co bude dál. U lesa se sedlák hrabota postavil na skalku. Nádeníci zatím vybalovali pily z hadrového zavinutí a chystali si sekyry. V tom hrabota zatočil kloboukem a všichni se do toho dali. Padli na les. Od sekyr jim stříkají štěpiny, od pil se odsypává pilinami. Položil se krajní strom a ostatní se za ním kladou zadou. Ať se mi to dřevo nepotluče, volá ze skalky hrabota. Nádeníci se dosekávají pořád blíž k srdci lesa. Šejtroček si vyskočil na kozlík a otočil vůz zpátky k Jičínu. Chtěl už to mít radši všecko za zády. Sotva nádeníci začali hrabotou přikázané dílo, jen uhodila první sekyra a chroustla pila, zatroubila strážná sojka znamení. A víly, ohníváči a mužíčkové, co žili v lese, ji uslyšeli. Zběhali se na paseku a radili se, co proti tomu dělat. Jenže nebyla jejich pravá hodina. Víly neměly lehké a vytrvalé nožky, aby kruhem obskočili hrabotu a nádeníky a hnali je kvapíkem z lesa. Ohníváči při sluníčku sotva doutnali a mužičkové ospalostí sotva viděli. Sekyry bijí pořád blíž a pily zinkají už za houštím. Les už leží, jen na krajíčku zbývá trochu tyčkoviny, a v té se jako v remísku krčí přeplašené víly mužíčkové i ohníváči. Tohle tu přece nenecháme, bude to dobré na laťky k plotu, křikl hrabota. Sotva toti v remísku uslyšeli, vyběhli do pole. Víly se vezly na větru, ohníváči se kouleli jako zapálená povřísla a mužíčkové upalovali, až jim odpad lítali hrudky. Všecko se to žene, kdo ví kam.

Čejtroček zatím dojel domů. Valacha žemlíčku odvedl do stáje a sám odešel do světnice. Sedl si na židli se sukem a povídá Julče. Jíst nechci, pít taky ne. Všechnu chuť jsem nechal u hrabotova lesa. Ale kousek cukrkandlu bych si vzal, abych přemohl hořko pod jazykem. Julča mu ulomila krystálek cukrkandlu, Šejtroček ho převaloval v zubech a povídá. Nebudeš mi vyčítat? Trápíš se, Šejtročku, i tak dost, řekla na to Julča. Za oknem šlo slunce od jabloně k hrušni. Když se naklonilo za ořech, bylo už k večeru. Šejtroček pořád ještě sedí na židli se sukem a trápí se, že sedláku hrabotovi pomáhal zkazit les. Julča si pokojně velebí na stoličce a spravuje punčochy. Forman jich dost roztrhá, jak se na kozlíku opírá do palců. A v okně se začalo modřit a potom padl tmavý večer. Soužení je nejlíp zaspat, povídá Šejtroček a ohlíží se po posteli. V tom za oknem světle zavlálo a ohnivě zahořelo a zacupitali drobné nožky. Co je to? Povídá Šejtroček. Julča odhrnula záclonku, vykoukla a řekla. Přišli ti z lesa, je jich plný dvůr. Na dvoře povívá celý zástup víl. Jsou tu studánkové, potoční, pasekové i houštinářky, co se jich shledá v lese. Přidržují se každého kamínku, aby je večerní větřík neodvál. Ze tří stran se dívají tři ohníváči, svítí už pěkně do červena. Mezitím se chumelí hejna mužičků, jsou tu ti zborůvčí, brusinčí i z jiného drobného podrostu. Julča otevřela okno a zavolala, co pak tu všichni chcete? A oni na to, že les už není a nemají kde být, a pořád blíž k oknu, až zahlídli Šejtročka. To je ten, co vezl hrabotu, křikli víly ostřicovými hlásky. Mužičci už dupitají nahoře po půdě a odnášejí hrstičky sena. Ohníváčci se roztáčejí, div se nepodpaluje v šindelech. Co jsi se zasloužil, Tomáš? Povídá Julča Šejtročkovi. A vystoupila nejstarší víla a řekla, chystej se, Julčo, půjdeš zpátky k nám. S takovým nemůžeš být. Šejtročkovi klopítlo srdce. V tom ale Julča skočí k oknu a zavolá, aspoň mému formanovi dopřejte rozmýšlení, jak všecko napravit. Nejstarší víla na to, ať to tak je, ale jen chvíli. Julča hned, čím by ty z lesa zabavila, než Šejtroček vymyslí radu. Vílám dala pro zábavu pavučiny pozbírané na zahradě. Ohníváčům hrneček kolomaze, aby měli z čeho čoudit. A mužíčkům hrách na cvrnkání. Šejtroček zatím seděl na sukovaté židli a lámal si hlavu, jak se vykoupit. Nakonec mu přiskočila pravá myšlenka. Došel k oknu a zavolal na dvůr. Svezl jsem hrabotu, teď svezu vás a bude vyrovnáno. A zas vystoupila ta víla. Jenže kam nás povezeš? I to už měl Šejtroček rozmyšlené. Hrabotu jsem vzal k lesu, vás svezu k hrabotovi. Vyvedl ze stáje valacha žemličku a zapřáhl ho před vůz. Sám si vyskočil na kozlík a Julču vzal vedle sebe. Potom zavolal. Nejdřív nasednou víly
a pěkně mě za záda, aby je to jízdou nerozfoukalo. Doprostřed přijdou mužičci, aby na krajích nepřepadli. Ohníváči až dozadu, aby měli po větru volné šlehání. Když to všecko nastoupilo, šejtroček na žemličku ani mlasknout nemusel. S takovou mírou lesních sil za ocasem upaloval valach jako řek před Turkem. Kudy jeli volnou silnicí, zpívali si víly li, li, li a brousili si hlásky na tom, co ještě přijde. Mužíčci si kradli čepice, aby do příštích věcí neměli stuhlé klouby a ohníváči táhli do sebe vzduch, aby ho bylo dost pro příští šleání. Když ale jeli městem Jičínem, poručili šejtroček s Julčou ticho, aby je nezaslechl noční richtář. Když docházela míle k Nemičevsi, kde měl statek sedlák Hrabota, přitáhl šejtroček opratě a povídá těm na voze. Je vyrovnáno, konec cesty, teď už si poradíte sami. A vlání a sršení a dupitání, jak se to sesypalo z vozu. Šejtroček pokojně otočil a vydal se s Julčou zpátky k Jičínu. Sedlák Hrabota dávno ležel v posteli, ale spaní si odpíral, vystrkoval prsty spod peřiny a počítal na nich, kolik strží za dlouhé dřevo od lohaře, kolik zapařezí u chalupníčků a kolik zlatek mu zaplatí semerát za kameny. Venku se vyčasilo na měsíc, i ve světnici bylo dost světla. Hrabota se dopočítal, sklapl prsty a vstal z postele, že si to zapíše do kalendáře, aby do rána nezapomněl. Jenže jak sáhl po tušce, za oknem ohnivě šlehlo, až ho to povalilo zpátky do peřin. A zas už do okna bíle zaléhá, jako by se od rybníka tlačila mlha. A znova oheň a zas to bílé vlání. Do toho od sklepa z půdy odevšad dupotají malé nožky. Bouří se dobytek v chlévě a z kurníku vyletěly všecky slepice. Strachu má Hrabota dost, ale ještě víc starosti, co se mu to děje s celým majetkem. Popadl těžkou lucernu, s kterou se mohl i ohnat a vyběhl na dvůr. Tam krávy a voli v jednom tanci. Všecko se to utrhlo v chlévě odvázání. Každému dobytčeti sedí za šíjí víla a šlehá mu před očima závojem. Hrabota uhodil lucernou oprách a křikl: co je to za skotáctvo? Vždyť se mi voli vyběhají z masa a krávy z mlíka. Vílám, jako by to ani neválo kolem uší, vedou dál rajtaraj. Je pravá hodina. A já si své uhájím, křikl Hrabota a začne být lucernou po vílách. Jenže v tom se z kovárničky vykutáleli tři ohniváči. Chvíli srší dobytku za ocasem, chvíli zas připalují konečky došků na střeše u stodoly. Hrabota musel nechat víl, vyletěl z kazajky a hasí s ní ohníčky, aby se na střeše nerozhořelo. A co mu ještě stačí, oči vidí, že na hůře i na sýpce mu hospodaří mužičci nevětší než klásek. Trhají po stéble od sena, po zrnku ubírají z obilí a kdo ví, kam to roznášejí. Hrabotovi je, jako by mu po kousíčkách odštipovali duši. To je žhářství a zlodějstvo, křikl. A chce pročetníky, tíže si ostře poradí s vílami mužičky i ohniváči. Jenže v tom zas vystoupí víla a po dvoře se udělalo ticho. V tom tichu je slyšet, jak četníci chrápou ve své světnici k neprobuzení. Víla ukázala prst, aby si Hrabota všecko dobře rozmyslel a povídá mu.
Můžeš udělat buď tak, anebo jinak. Sedlák Hrabota odpověděl, že jsou to samé hádanky, ale už měl nahnáno. Postavil lucernu a bez kuráže řekl: když mi dáte se vším pokoj, vrátím vám les. Na to slovo rázem odvanuli všecky víly s větrem, ohníváči se odkutáleli jako podpálená povřísla a mužíci se rozběhli do rmenu. Jen na střeše stodoly zůstal stát malý plamínek. Stál tam přes noc a pak i ve dne, aby Hrabota při sluníčku nezapomněl, co při měsíčku slíbil. A pozítří hned časně ráno zabouchal někdo u šejtročků na vrata. Co zas nám kdo nese, povídá šejtroček. Julča ani nevzhlídla od zatápění v peci a řekla: Hrabota je to a bude chtít, abys pro něho vozil. Šejtroček jen hodil rukou: pro toho už nesvezu ani poleno, ani míly. Jen zapřahej, usmála se Julča. Pro dobrou vůli zapřáhl žemličku k vozu a vyjel z vrat. Tam stojí sedlák Hrabota. Co mi chceš, povídá šejtroček. Hrabota na to dost uvadle. Zapřaženo máš, tak pojedeme. Šejtroček se po biči zrovna nehrne. A kam? Nejdřív po školkách pro stromky. A kam je povezeme? Hrabotadiv nepřetrhl čepici v rukách. Tam, co stával ten les. A to pojedu rád, křikl šejtroček a sáhl pro bič. Stromků bylo dobrých 6 vozů. Když je svezli na to místo, kde dřív stával les, Hrabota si div knoflík po knoflíku neukroutil, ale řekl: pojedeme ještě pro nádeníky, aby stromky zasadili. A to pojedu tupl rád a s parádou, křikl šejtroček. Přivezl nádeníky s motykami a za 3 dny se na tom místě zelenal mladý lesík. Musíme ještě do Třetice ke mně na statek, řekl Hrabota a div si přitom kramflek neodrazil. Když přijeli na Hrabotu v dvůr, hořel tam na rozdrchlém došku na střeše u stodoly pořád ještě plamínek. Odvez ho rovnou k 7 peklům, křikl na šejtročka Hrabota, vletěl do stavení a třískl za sebou dveřmi. Pak sedlák Hrabota seděl u stolu a počítal, co ho stál nový les. Na volech ztratil na mase 70 zlatých, krávy se mu vyběhaly z mlíka za rovných 20, slepice se vylítaly ze 7 kop vajec. Zrna mu mužíčkové roznesli za půl sklizně a sena roztahali za půl senoseče. Nové stromky ho přišly na půl majlantu. Dohromady toho bylo za 9 000 zlatek. Šejtroček zatím vezl plamínek k novému lesu. Když tam dojeli, usadil ho na plácek mezi 2 stromky. Plamínek chvíli hořel sám. Potom se k němu přikutáleli ohníváči a zběhli se víly a přidupitali mužíčkové. Šejtroček 3 silně práskl bičem, až se na nebi sešlo na déšť a lesu sprchlo prozelený růst.

0: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
1: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
0: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
1: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím.
2: To byl revizor. A byl v práci.
1: Revizor.

0: Krk. Zrovna pokrk. A k tomu s ní nikdo vlídně nepromluví. Přijde k ní vysavač. Vyprázdní do ní sáček plný smetí a myslíte si, že se zeptá, jak pak se máš, milá popelnice? Nezeptá. Nebo si to přihrne popelník z kamen, odklopí popelnici víko a nasype do ní popel, jen se práší. Tolik popela, prosím vás, to zrovna dusí, až popelnice kýchá a... A ten nezdvořák popelník z kamen jí neřekne ani zdravíčko. Nemá to lehké, popelnice. Stojí na dvorku v koutě. Nikdo si jí nevšímá a snad se za ní ostatní i stydí, že je taková bachratá a pořád plná špinavých, ošklivých věcí. Vždycky ve středu přijede popelářské auto. Na to se popelnice velice těší. Středa je pro ně nejkrásnější den. Popelnice strčí hlavu do velkého bubnu na autě, který se pořád otáčí, a všechno do toho bubnu vyklopí. Panečku, to se jí uleví. Přitom jí popelářské auto dýzlovým hlasem povídá.
1: Fa-fa-fa-fa, nazdar, holka. Fa-fa-fa-fa-fa, to máme dneska pěkně. Fa-fa-fa-fa-fa.
0: Jednou, když popelnice byla zase plná popela, prachu a podobného neřádu, že se víko nedalo ani zavřít, přišel vysavač s pytlíkem smetí.
2: Já už nemůžu. Počkej chvilku s tím smetím, milí vysavači. Dnes přijedou popeláři, řekla popelnice.
3: Tohle ještě spolkneš. Jen pořádně otevři tu svou škaredou papulu,
0: povídá vysavač a nacpal jí všechno smetí do úst, až se jí udělalo špatně od žaludku. Hlavně jí to ale přišlo líto, že se rozplakala a plakala a plakala. Plakala ještě, když přijelo popelářské auto. Fa, fa, fa, fa.
4: Co to vidím? Co to vidím?
0: Povídá auto a popelnice mu všechno s pláčem vypráví.
4: Víš co? Pojeď se mnou, když jsou na tebe takový,
0: řeklo auto. Popelnice naskočila a už jeli.
4: To bylo. Popelnice viděla Karlův most, viděla Hradčany, navštívila popelářské muzeum a z Nuslí poslala pohlednici. Potom řekla,
2: to je krása, takhle cestovat. Ale já už bych, milé auto, radši domů.
4: Fa, fa, fa, fa, durdilo se auto. Co tě to napadá?
0: Víš dobře, že do Sluneční ulice jezdím až ve středu.
2: Co si tam ale beze mne s tím smetím počnou?
4: Co si počnou? Co si počnou? Po, po, po, po, po.
3: Jen se nestarej,
0: řeklo auto a přitom zůstalo. Za týden se nashromáždí nějakého smetí a odpadků. A kam s tím, když není popelnice? Vysavač měl pytlík naplněný k prasknutí. Popelník od kamen pro samý popel nebylo vidět, a všude prach a všude nepořádek.
2: Toto schytám,
0: pomyslela si popelnice, když ji ve středu popelářské auto přivezlo zase do Sluneční ulice. Ale co se nestalo? Vrátka se sama otevřela a řekla zdvořile,
5: račte vstoupit.
0: Hrubián vysavač pravil na uvítanou
2: Ruku líbám, milost paní.

a vůbec všichni byli jako vyměnění. Za ten týden poznali, jak potřebná je popelnice na nepotřebné věci.

0: Kolegy básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jsi s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou, jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízeli normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl.
2: Prosím tě, umíš tě vůbec zacházet?
0: A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdili s autobusem.
2: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu.
2: Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo?
0: Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si.
2: Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řek. Teda,
3: teda to byl skvělej stroj.
4: Figi hádanka.
5: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
4: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
6: Kouzelník!
4: Kouzelník anebo turecký princ Paša!
6: Je, turecký med, ten já rád!
4: Anebo turecký prasátko Paší!
6: Asi počkej, ne. To nebude
4: počkej,
6: ono.
4: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
6: zelený.
4: Zelený kobereček.
6: No, zelený.
4: Může být i na dvorečku.
6: Jo.
4: A můžou v něm růst i pampelišky.
6: A nebo jiný kytičky.
4: A dají se na něm dělat kotrmelce.
6: A skákat.
4: A je to
6: trávník.
7: Raz, dva.
8: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo, hlavní je, že ho to baví. Mám starou babičku, taky říká staré zprávy, taky ji necpeme, každý měsíc do opravy.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s hejlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
0: Hurvínek na Piggy!

0: Další, prosím.
1: Dobrý den. Prosím doktora Spejbla.
0: Moment, prosím. Už jste byl u nás v ordinaci?
1: Nebyl.
0: Nebyl?
1: Ne, prosím.
0: A kdy naposled?
1: Já u vás v ordinaci nebyl ještě nikdy.
0: Tak na to vezmeme novou kartu. Jméno, příjmení, dívčí jméno, rok a místo narození, povolání.
1: Jsem královský komorník.
0: Bydliště nynější, bydliště dřívější, bydliště budoucí, adresa nynějšího, minulého a budoucího zaměstnavatele a adresa toho, kdo vás nezaměstnává.
1: Sestřičko, já jsem královský komorník.
0: Já nejsem zdravotní sestřička, já jsem bratříček.
1: Bratříček? Já jaksi nerozumím.
0: Otec, matka, praotec, pramatka, děda, babička, sourozenci, strýc, teta, kmotr, kmotra.
1: Já nepřišel na žádné vyšetřování, já přišel...
0: Tak číslo občanského průkazu, staré číslo nového občanského průkazu, nové číslo starého průkazu a průkaz o starých a nových číslech.
1: Jsem královský komorník a chci naléhavě mluvit s doktorem Spejblem.
0: Tak na to potřebujeme novou kartu. Jméno, příjmení, dívčí jméno, rok a místo narození.
1: No to je neslýchané, poslyšte to, já vám...
2: Tady zahluk, co si přejete?
1: Jsem královský komorník její výsosti a hledám doktora Spejbla.
2: To jsem já. Kartu má ty, bratříčku?
0: Sím, ano, pane primáři.
2: Už jste u nás byl?
0: Nebyl, tati.
2: A kdy naposled?
1: Ještě nikdy jsem zde nebyl.
2: Že by na to musela být nová karta.
1: Jsem královský komorník a přicházím oznámit,
2: no, dobře,
1: že...
2: Dobře. Řekněte a...
1: Doktore Spejble, přicházím...
2: Řekněte a...
1: A...
2: Ještě jednou.
1: A...
2: A B...
1: B...
2: Uh-huh. Řekněte C...
1: C...
2: A D...
1: D...
0: Ať řekne E...
1: E...
2: Člověče, vždyť vám nic není. Proč za mnou vůbec chodíte?
1: Protože se máte dostavit, a to neprodleně, za naší princeznou.
0: No nazdar.
2: Pro pána krále? Ona přišla už na mě řada?
1: Ovšem, že ano.
0: Ona se furt ještě pořád nezasmála, princezna?
1: Bohužel ne.
2: Oni ještě vůbec nikdo nerozesmál? Nikdo z mých kolegů, doktorů, ji nevyléčil?
1: Nikdo. Povede-li se to vám, od mě na vás nemine.
2: A když se to nepovede?
1: Pak vás nemine pravý opak.
0: No jo, pane královský Koperníku, ono je to taky někdy těžký.
1: Poroučím se, doktore Spejble, poroučím se. Nezapomeňte... Neprodleně.
2: Potěšení bylo na mé straně.
0: A je to, tati.
2: Taky se musíš pustit každého toho. Od čeho tě tu mám?
0: Já myslel, tati, že je to pacient, že ano. Tak jsem začal vypisovat kartu a on to byl zatím on.
2: Vypisovat kartu? Tu si teď dej za rámeček kartu.
0: Když já myslel...
2: A jak to, že ji vypisuješ tuškou? Co je to za nepořádek? Tuškou. Modlí se vypisují karty tuškou.
0: Protože jsem pero musel půjčit, tati.
2: Komu? Jak to musel? No komu?
0: Tomu drakovi, tati. Tomu s třema hlavama, tati. Že potřebuje napsat dopis. Ten drak.
2: Komu potřebuje napsat dopis ten drak?
0: To já nevím. Ona mu jedna hlava mluvila přes druhou. Ale měl jsem z ní strach, tak jsem mu to pero radši půjčil. I dopisní papír.
2: No, to si mu měl ještě oblízat známku, aby to měl, jo, se vším pohodlím.
0: Já mu ji taky oblízal. A přilepil, tati. Teď už jistě píše. Všimni si, že za lesem ticho. Jinak se ty hlavy většině o něco hádají.
2: Já budu taky za chvíli ticho. Jestli princeznu nerozesměju, tak mě šoupne do hladomorny, až budu černej. To je dneska den.

0: A jako, že jsem tříhlavý drak, teď se bude spát, přát.
1: Já nevím, první hlavu, jestli by nebylo lepší tam prostě zaletět, že jo, zaletět.
0: Já ti nerozumím, druhá hlavo, nemůžeš mluvit trošku náraz?
1: Aby se tam spíš zaletělo.
2: Rádi zaletělo, do pes je do pes. Však když ju pošleme písemno, nabít
1: do pes musí mít taky titul, taky oslovení třetí hlavo, že jo, oslovení.
0: To musí mít oslovení.
2: Bez hlav, věc ví.
0: Ano, víc ve.
2: Tříhlavé drak, ne?
0: Ano.
2: Když se dáme metře hlavě dohromady,
0: no,
2: už vymyslíme i titul.
0: Ano, to už vymyslíme i titul. To vymyslíme i jaký mám titulovat?
1: No, tak třeba drahá Sani, že jo?
0: No.
1: Drahá Sani.
2: Nebo ctěná dračí svo.
0: Nebo Sani co? Drahá Sani co?
1: Počkej,
0: říkali jste...
1: Ctěná dračice.
0: Proč strašnice?
1: Dračice, ne strašnice, že jo? Dračice.
2: Ať napíše, překrásná Saňo.
0: Ano, ať napíše, tady to píšu já, že jo?
1: No ano, no překrásná tedy je, že jo? Překrásná. Jak se jí třeba krásně čoudí.
0: Čoudí?
1: Z čumáku, že jo?
0: Z čumáku, to se jí čoudí, tak krásně se jí čoudí z
2: čumáku. Plameně jí zhobelí.
1: Napiš tam, překrásná Saňi, vím, že žijete sama.
0: Ano.
1: Zrovna tak, jako ano. Já. Tříhlavý drak.
0: No ale nálaz a pomalu, protože já tu nestačím a vůbec nic neslyším.
1: Piš, osměluji se proto...
0: Co říkal?
1: Osměluji se proto...
0: Že se osměluješ, no jo.
1: Požádat vás o ruku.
2: Co požádat o ruku? Tak není žádná mlenářka nebo jiná člověčina, no ne, aby psal takový nesmysl.
0: No ne, tak já se osměluji.
1: Jaké nesmysl?
0: Nesmysl, jak jsi říkal
1: zase. Třetí hlavo, to je slušnost, požádat nám o ruku, že jo? O ruku.
0: A to se říká, že víc hlav, víc víte.
2: Je to přece Saň, ne?
0: No ano.
2: Je to dračica, že
0: ano, ano, dračica.
2: Takže musíš požádat o nohu.
0: Ano, o nohu, pravda, o nohu. Musím jí požádat o nohu. Já jí žádám o nohu, já jí žádám o nohu.
1: Víš, Anef, taky třeba slíbím, že jí každé ráno rozdělám.
0: Co pak?
1: V hubě,
0: oheň.
2: Ale to tež nende. Hoba je neslušný slovo.
0: To je neslušné slovo, hoba. To ne.
1: No tak, ať napíše v plamně.
2: No, vidíš, hned to vypadá věc zdvořile.
0: No jo, zdvořile. To je všecko krásné, ale jak takový dopis zakončujeme, co? Jak se takový dopis zakončuje, no, tak já to nevím.
1: Tak třeba čekám netrpělivě na vaši odpověď.
2: Jo.
0: To jako já čekám.
2: A takový dopis se končí mají taky veselé.
0: Ano.
2: Třeba koc, a tě bleche štípají celou noc.
0: A neskákej tady, neskákej tady, ty skáčeš po noze.
1: To je strašné, třetí hlavo, to je strašné.
2: Strašné, jo, no, ale je to legrace.
1: Počkej, podepiš to, ty hlavo jedna, pasta fidli.
0: Nás, jaký pak, co kdo mydlí?
2: Podepiš to. A pasta fidli.

0: Přeje si vzácná princezna buchtičky se šodou?
1: Nepřeje, komorníku. Buchtičky se šodou jsou moc sladké.
0: Přeje si vzácná princezna slavičí jazyčky s citrónem?
1: Nepřeje. S citrónem jsou moc kyselé.
0: Přeje si vzácná princezna mandle se šlehačkou?
1: Nepřeje. Mandle jsou moc hořké.
0: Přeje si vzácná princezna vůbec něco?
1: Ne. Vzácná princezna si nepřeje vůbec nic.
0: Tedy vzácná princezna si nepřeje vůbec nic.
1: Ne, já si něco přeju.
0: A co si přeje vzácná princezna?
1: Když já nevím. Když já jsem taková otrávená. A nikdo mi nepomůže. Nikdo mě z toho nevyléčí. Koho to jsem zase čerti nesou?
0: Pozval jsem další lékaře. No ovšem, doktor Aspirin. Vstupte, doktore.
2: Dobrý den. Nařídili jste, ať přijdu, no tak jsem přišel.
0: Doktore Aspirine, toto je naše vzácná princezna.
2: Toto?
0: Jak asi víte, doktore, vzácná princezna trpí vleklou nesmavostí. Chce být veselá, nechce být otrávená, chce se prostě vyléčit.
2: No pochopitelně, pochopitelně, jenomže já...
0: To se už nepodařilo 50 takovým lékařům, jako jste vy.
1: A všichni jsou teď v hladomorně. A vy tam půjdete taky, jestli mě nerozesmějete natrvalo a hned.
2: Ono je totiž u každé takové choroby zapotřebí.
0: Žádné vytáčky. A začněte, doktore.
2: No dobrá.
1: Komorníku, on si připravuje injekci.
0: To vidím.
1: Jo, a jakou velikánskou. Řekni mu, že injekci nechci.
0: Doktore, vzácná princezna injekci nechce.
2: Já léčím jedině injekcemi.
1: A bude to bolet.
2: A co vás napadá? To jen tak polechtáno, to se smíchy neudržíte. Podržte vzácnou princezničku.
1: Ne, ne, ne,
2: pane komorníku.
1: Ne, já nechci.
2: Ne, ne, ne, nohy ji strčím pod trohlu, aby
1: nekopala. Ne, injekci, ne,
0: Do žaláře nebo do hladomorny, vzácná princezna?
1: Ne, do vězení. Do žaláře i do hladomorny. Oh, to mi udělal schválně.
0: Tudy, doktore, tam už se o vás postará. Vstupte.
2: Ruku líbám vaše zářivosti. Já jsem, prosím...
1: Kdo je to?
0: To je další lékař, vzácná princezno.
2: Doktor Spíbl slunečnosti.
1: Do žaláře!
2: Ale urozená svítivost...
1: Do žaláře hned!
0: Tudy, doktore, tudy. Tam se už o vás postarají.
2: Ale slečno, princezno...
1: No... Do žaláře jako s tamtím.
0: Jistě, že vzácná princezno.
1: A oběma hlavy dolů!
2: Tak to vidíte, pane kolego, kdo z nás by se nadál, že budeme od dneška bručet spolu tady v žaláři.
3: Ano, ano, ano, a možná, že přijdeme o hlavu.
2: No to mě nejvíc mrzí. Co budeme dělat?
3: No, co kdybychom vzbouřili naše pacienty?
2: No, moji pacienti se cítí bezpečněji, když tu sedím, víte?
3: Aha. A co přepadnout žalářníka? Vezmeme mu klíče od žaláře a cupy dupy ven.
2: Člověče, teď je to úplný zápasník.
3: To je. Ale jak jinak ho připravit o ty klíče?
4: Patí!
2: No něco vymyslet musíme. A já vím co. Já už vím co.
4: Patí!
3: Podívejte se. Za oknem žaláře je váš hurvínek.
4: Patí!
2: Hurvínku, synáčku zlatý, ty jdeš jako na zavolanou.
4: Tati, co myslíš, že bych měl pro tebe udělat?
2: No to vím už docela přesně, hurvínku. Baječný koňák.
4: Cože?
2: Baječný koňák.
4: Tati, prosím tě, ty se potřebuješ dostat ze žaláře, a ne vaječný koňák.
2: Vždyť ty hlupáčku, o tom jde. My ho tady s panem doktorem Aspirínem dáme vypít žalářníkovi. Ten usne jako špalek, my mu vezmeme klíče a odmyky budeme venku.
4: A jak se dělá vaječný koňák?
2: Ale snadno, dávej pozor. Vezmeš 4 vejce a vanilkový cukr. Vejce rozklepneš a utřeš. Opakuj mi to.
4: Rozklepnu 4 vejce?
2: No dobře.
4: Vezmu hadra, utřu to.
2: Ale žádný hadr, cukr.
4: Co cukr?
2: No cukr, ten utřeš.
4: A není ho škoda?
2: Čeho?
4: Toho cukru?
2: A ten tam musí být.
4: A nestačilo by utřít ta věc jenom s žínkou?
2: S cukrem je utří, žínka ta ucpává krk.
4: Všecky čtyři?
2: Co čtyři? I 8 krků ucpe.
4: Jestli všecky 4 vejce, tatí.
2: No ovšem, ale jenom žloutky.
4: Bílky ne?
2: Říkám, že jenom žloutky, tak se rozumí samo sebou, že bílky ne.
4: A co mám dělat s bílkama?
2: Ale nic, co bys s nima dělal?
4: Nemusíme nazpat naspátek do skořápek?
2: A dej je do hrnku a do sklepa.
4: Do kterého?
2: Máme přeci jen jeden sklep, ne?
4: Ale hrnku máme plnou kredenc.
2: Tak do nějakýho umytýho.
4: Takový tam není ani jeden.
2: A to je nějaký problém? Vezmu špachtlí, vydlabu to, boškrbu to šmirgl papírem a hrnek bude jako novej.
4: A co udělám s těma žloutkama?
2: Nakapiš na ně kondenzované mléko.
4: Cože?
2: Kondenzované mléko. Ty nevíš, je to kondenzátor?
4: Vím, to je takový ten v elektrice.
2: No správně, podle něho se kondenzované mléko jmenuje kondenzované mléko. To nakapeš na žloutky a zaleješ čistým lihem, rozumíš?
4: Rozumím, tati.
2: No tak běž.
4: A kde vezmu ten kondenzátor?
2: Jaký kondenzátor?
4: Co mám zalít lihem?
2: Ale žádný kondenzátor, to mléko se žloutky.
4: Zaliju lihem.
2: No všem, ten mám v ordinaci.
4: Ten kondenzátor?
2: Ale ten líh.
4: A kde jsou klíče od ordinace?
2: No jako normálně, pověsil jsem je do psí boudy.
4: Do psí boudy?
2: No všem, takhle tam sáhneš a vezmeš si je.
4: A co kdyby mě přitom klofla sojka?
2: Cože?
4: Co kdyby mě přitom klofla sojka?
2: Tak vezmeš klacek a přetáhneš ji přes hlavu.
4: A kdyby mě klofla ještě jednou?
2: Tak ji přetáhneš ještě dvakrát. A co tam vlastně dělá sojka?
4: Kde?
2: Ve psí boudě.
4: Já nevím. Ona je tam sojka.
2: No zřejmě je, že ji tam ten pes nechá.
4: Se taky divím. A kdo ti řekl, že je tam sojka?
2: No nikdo, to slyším poprvně.
4: Já taky.
2: A kde je ten pes?
4: To taky nevím, snad v ložnici.
2: A toho tam necháš?
4: Já za ním nechtěl chodit, kdyby se zrovna převlíkal.
2: Tak jdi, vyžeň ho na dvůr a udělí ten koňák.
4: Čau, tatí. Připravte se k útěku.

0: Тихам, тихам,
1: тихам, тихам, тихам.
2: То člověčino.
3: Já taky, já taky.
2: Ty taky.
3: Hejme se, podívejme se, on tu byl pošťák. Že jo, on tu byl pošťák.
2: Cože, já ti nerozumím ani slovo druhá.
3: Že tu byl pošťák.
2: No tak mluv trošku nálas, no.
4: Čil tu byl, listonož, no přines psaní.
2: No, na mě taky jde spaní. Je, já bych spal. Je to bude asi tím horkem.
3: Podívejte se, ctihodný tříhlavý drak skalní.
2: Ano.
3: Počkej, co? Skalní sluj. U lesíka poštovní směrovací číslo 5.
2: To jsme my.
4: Řekl si, nejak pospíšila. Ta je do té veselky celá hr. Ští, co píše, druhá hlavu.
2: Ne, raději to přečtu, já vás by nebylo slyšet. Tak já. Můj milý tříhlavý draku. No ne, podívejte se, no tam má úhledný nohopis.
3: A píše, můj milý draku, že jo?
2: No píše.
3: Můj milý.
4: No však povídám, že je do té veselky celá hr.
2: Děkuji ti za nabídku k sňatku, ale tu svatbu pust z hlavy.
3: No, cože?
2: Tu svatbu pust z hlavy. Já si ve svých letech vezmu na starost 3 krky, to zrovna, to bych byla hloupá.
4: Však ona mě nechce.
3: Nechce, že jo, nechce.
2: Že jí blaze tvá san? No ne. To budu pořád sám.
3: Jako prst, že jo? Jako prst.
4: Jako kůl, co naň plot, příklouka, jo?
2: Oh, oh, oh, oh.

0: třetí. Tady je ten vaječný koňák.
1: Toto trvalo. Toto trvalo. Udělal jsi ho dost?
0: Simano, tatí, plnou flašku.
1: Tak ji uvaž na ten pro vás. Vytáhneme ji sem do okýnka.
0: Simano, tatí.
1: Udělej ještě jeden uzel.
0: Jsem udělal dva.
1: Tak udělej tři. Jistota, jistota.
0: Jsem udělal tři, ale řekl jsem jen dva.
1: Tak co říkáš dva, když jsou tři?
0: Já myslím, že když jsou tři, tak stačí říct dva.
1: Tak já ji vytáhnu. Doktore Aspiríne, podržte mi pro jistotu ten konec.
2: Ovšem, že ano, pane kolego, už ho držím.
0: Opatrně, tatí.
1: Žádný strachy, už je tady.
0: Co mám teďko dělat já, tatí?
1: Schovej se někam do chřoví a buď na dohled a na doslech. My počkáme, až přijde žalářník, že ano?
3: A pak to s ním sfouknem, že ano?
1: Já doufám.
3: Jestli tedy má rád vaječný koňák.
1: A proč by neměl? Leda, že by byl sražený.
4: No to snad ne. A proč by byl sražený?
1: Raději ho ochutnáme. To by tak scházelo, aby se srazil.

0: Okamžíček.
1: Není.
0: No, okazu.
1: A tak, není sražený?
0: Mně se nezdá. Lízněte si taky. Je sražený?
1: No jo, není. Není, leda trošičku nakyslý.
0: A to by tedy scházelo. Pojďte to sem. No, ještě to.
1: No.
0: Ne, nakyslý není. Možná moc sladký. Okoštujte to ještě jednou.
2: To spíš nahořklý.
0: Hrnáš, nestrašte mě. Počkej mi, jo.
1: Vám se nezdá? Nahořklý?
0: Ne. Ale nevím, jestli tam dost vanilky. A nebo jestli tam neměl dát ještě jiný koření.
1: Ukažte.
0: Co pak?
2: To nevím, leda, zázvor.
0: Třeba si dává do vaječného koněku zázvor?
1: A on se nedává?
0: No to se ví, že ne.
2: Prosím vás, zázvor.
1: A umíte tu písničku o tom zázvoru?
0: No to se ví, že umím. No, jakou vlastně?
2: Je žiliška k tamburu, nesatíte zázvor.
1: Jak se ani
2: poslýchám.
1: Tak to si zaspíváme.
2: Tati! Je Jiliška k táboru, nese pita zázvoru, Ježíš za ní pospíchá, že jí pita
1: rozpíchá.
0: Cože, rozpíchá?
3: Tati, co tam děláte takový vychrvál?
0: Mně se zdá, doktore, že se trošku líváte.
2: Lejvám, ale mě se chce spát.
0: Já vám dám spát. Koukněte se na mě. Chci se spát mě?
2: Nechce.
0: Ale nepodat dám se. Vy se teď trošku vyspinkáte, ale nejdříve si zaspíváme písničku.
2: Žilička k dávu.
3: A tady, buďte tam ticho.
2: Pospíchá, že jí.
3: Tati, co je?
0: Poslušně hlásím, pane žalářníku, že tu jsme oba dva v naprostém pořádku, akorát se nám chce spát, ale prosím vás, nezlobte se, už na vás nezbylo nic.
3: No nazdar, toto taťulda zase vyved. Teď abych šel až za princeznou a uprosil ji, jestli se dá.
4: Nařizuji, aby první, kdo za mnou přijde, usekl tomu drakovi hlavu.
5: Drak má ale tři hlavy, vzácná princezno.
4: No tak mu usekne všechny tři. Nebo přijde o hlavu on.
5: Velmi správně, vzácná princezno. Zrovna někdo jde. Vstupte.
3: Dobrý den.
4: Kdo to je a co chce?
5: Kdo jsi a co chceš?
3: Já jsem Hurvínek. A mám tady k uctivé slečně princezně urozenou prosbu, pane královský Koperníku. Jestli by mi pustila domů taťuldu, pane Koperníku, protože je mi bez něho strašně smutno a se spoustou věcí si nevím rady.
4: Řekni mu, komorníku, že musí nejdřív zprovodit ze světa draka. Chci, aby byl sticha.
3: A kdybych ho přemohl, tak byste mi pustila taťuldu?
4: No, to by se vidělo.
3: A když ho nepřemůžu?
5: Tak budeš o hlavu kratší. S Bohem.
3: No, má úcta. Tati, jsi tam?
0: No, ovšem, že jsem, Hurvínku.
3: Tak stač hlavu do okýnka, nemusím tolik křičet.
0: To nemůžu, synáčku. Já jsem přikovaný na řetězu.
3: Tati, já byl u princezny, aby tě pustila.
0: No vidíš. A co ona?
3: Já bych nejdřív rozsekal draka na cimpr-campr.
0: A co ty?
3: Já nevím. A co ty?
0: Já taky nevím. A co ty?
3: Já taky nevím. A co ty?
0: Pro pána krále, co pořád meleš to samý?
3: Já přemýšlím, jestli bych toho draka přeprál.
0: Tak o tom ani nepřemýšlej.
3: Kdyby ho přeprál, tak bych tě třeba dostal ven.
0: Jenže drak není jezevčík, víš? A není ani s jezevčíkem, jak si nejsou žádný ty, aby tak řekl, špásy.
3: Já bych se ho nebál, kdybych věděl, že ho přeperu.
0: No jo, jenže ho nepřepereš, tak se radši boj.
3: Kdybych věděl, že ho přeperu, tak bych se do něj pustil.
0: Radši se do něj nepouštěj.
3: Já se do něj klidně pustím. Jenže, co když ho pak nepřeperu?
0: Podívej se, s tímhle drakem se neper, Hurvínku. Tohle je docela hodný a užitečný drak.
3: Jak užitečný?
0: No jak, jako třeba síkorka.
3: Ten ptáček?
0: No jistě, ta, co se sbírá tolik škodlivého hmyzu, kolik sama váží.
3: A kolik sama váží?
0: To já nevím, chlapče, asi takových 10 deka.
3: Čili spotřebuje 10 deka škodlivého hmyzu, že ano?
0: No, pochopitelně.
3: Takže když spoliká 10 deka, tak už neváží 10, ale 20 deka.
0: Jak to?
3: Protože 10 deka vážila předtím, ne?
0: No jo, samozřejmě. No jo, to máš pravdu, samo sebou.
3: A 20-deková síkorka také se sbírá tolik, kolik sama váží?
0: No ovšem.
3: Takže pak váží 40 deka.
0: No jo, 20 a 20 je 40. Ano, ano, 40 deka.
3: To už je pomalu jako koruptev, že ano, tatí?
0: No samozřejmě, nebo jako malý bažant.
3: A se sbírá 40 deka hmyzu, takže když přiletí taková užitečná síkorka na dvůr o Vánocích, tak se pod ní prolomí klepadlo.
0: Prosím tě, co, ty tu plácáš o síkorka a mě jde o krk.
3: Já si to chtěl jen objasnit, tati.
0: Tak už je ti to doufám jasné.
3: No akorát, že když taková síkorka prolomí klepadlo, tak už pak vlastně není užitečná. Že ne, tatí?
0: Šmanko, te přestaň už s těma síkorkama a myslí na mě a na draka a ne na to, jakýma broukama se co živí.
3: A čím se vlastně živí drak?
0: Drak?
3: S tím ano.
0: No drak, drak se živí, to, že ano, to ví přece každý, že takový drak se živí, tím se živí, že ano, se živí.
3: Čím, tatí?
0: A víš, že máš? Báječný nápad?
3: Že jo.
0: No úplně báječný.
3: Tak vidíš, jaký mám vlastně nápad?
0: Že draci se vždycky živili těma, no, princeznama.
3: Že ano, tatí.
0: Tomu našemu drakovi něco je. Slyšíš ho? Jak vyvádí?
3: Já celou noc nespal, tatí.
0: Tak si vezmeš můj doktorský plášť a vypravíš se za ním.
3: Prohlídnu ho. Řeknu mu, řekněte a...
0: A když to řekne zastřeným hlasem, tak mu předepíšeš princeznu jako medicínu.
3: A když to řekne jasným hlasem...
0: Tak mu ji předepíšeš taky.

0: Čichám člověčinu.
1: Dobrý den. Takový velký drak a takový nářek. Co pak nám to schází?
0: Já ti nerozumím ani slovo. Nemůžeš mluvit trošku nahlas, Jaťu.
1: Já jsem doktor Hurvínek.
0: No, prosím.
1: A jdu se podívat, co vás trápí.
2: To ona mě trápí. Je. Ona mě nemá.
1: Vždyť přijdu o uši. Ticho! Kdo vás nemá rád?
3: To dračica poslala mě do pezirně. Nechce.
1: Já si ani nedivím, že vás nechce. Jen se podívejte, jak vypadáte. Kruhy pod očima, že by se na nich mohla houpat. Co vlastně jíte? Žaludek vás nezlobí?
2: No.
0: Právo.
1: To se teda nedivím, že takhle vypadáte. Co pak to je nějaká strava pro draka? Čím pak živili například vaši bábu?
0: Ježi babu, živí vždycky netopnými rama.
1: No prosím, a čím se živil například váš děda?
2: Děda.
0: Co?
2: Čím se živil děda?
0: Čím se živil
2: hlavou?
3: No princezna má přece druhá hlavu.
2: Princezna má.
1: Vidíte?
3: No, ten spocíval v dětské Habsburku a Hohenzollerno.
2: Babička
3: měla neradět v Lucemburgě.
0: A
1: žádnou řípu, ani Vojtěšku.
2: Erdek, drápy, já dostal chuť na princeznu.
3: Jo. Ale jsou v Chile ještě vůbec princezny?
1: To se ví, že jsou. Zrovna u nás na zámku.
2: Že by mi postavila na nohy. Že by neměl kruhy pod očičí.
3: Opuštěný!
1: Lid, když si odnesete princeznu, budu k vám chodit i s taťoldou sobotu, co sobotu, a opuštěný nebudete.
4: Sobotu,
3: na mou dušu, na sto hříchu.
1: Na mou duši, na sto hříchu.
4: Co to povídáte? Kam já to letím vlastně?
2: Pro princeznu první hlavu, že jo?
4: Pro princeznu, já

0: vzácná obludo na první nádvoří přistála strašlivá princezna. Vzácná princezno, na prvním nádvoří přistála strašlivá obluda.
1: Zase nějaký lékař?
0: Ne, vzácná princezno, drak s třemi hlavami uboural kus žaláře a schodil bránu.
1: Zavolejte stráže, ať ho odvedou do hladomorny.
0: Poslušně hlásím, že utekli.
1: Kdo utekl?
0: Stráže, vzácná princezno. Dále vrchní velitel stráží, spodní velitel stráží a náčelník těch velitelů.
1: A co tu vlastně hledá ta obluda?
2: Aha! Tebe, princezničko, že jo, tebe.
1: Odveď ho do hladomorny, komorníku. Já se na takového šredného, tříhlavého netvora nebudu dívat.
3: No vidíte, tam mluvím na hlas, ten rozumím každé slovo, ať ještě jedno.
4: To je u tebe šredné netvor, decako.
1: Ty a Alou do hladomorny.
4: Pozorovno, jde po metu. Šup do mého, odnesem si tě, to ještě jedno.
5: Tak jsme zase doma.
6: Všude dobře doma nejlépe, víte, taťuldo?
5: Velice správně, Hurvínku. Až na to, že někdy nebývá všude dobře.
6: No a jak se tak dívám kolem sebe, nebývá vždycky doma nejlíp, víte, taťuldo?
5: No teda, to ne, to máš pravdu, když se tak rozhlídnem, no tady je Elend. Je, tady je ale Elend.
6: Podívej se, tati, ty bys ale teď měl myslet spíš na takové základní věci, jako...
5: Já se tak těším domů a přijdu do takovýhleho Elentu.
6: Ty bys měl jít do dračí jeskyně a poděkovat za to, že jste z žaláře venku. Vděčnost je vděčnost, tati.
5: O mě strach mít nemusíš. Já tu vděčnost projevím rozhodně dřív, než ty tenhle ten Elent uvedeš do náležitého stavu.
6: Ona je ta spodní vrstva, stejně ještě po tobě, tati.
5: Jenže já koukám na tu vrchní vrstvu.
6: Ta je na té spodní.
5: Člověk umírá v hladomorně strachy, co asi dělá chudáček, synáček, žano, a on dělá takový Elend.
6: Tati, měli jsme už dávno být u toho draka. On byl tak smutný, že je pořád sám.
5: Budeme tam hned, ale nejdřív mu nařežu.
6: Za to, že tě vysvobodil?
5: Ale kytku mu nařežu, jsem chtěl říct. Nebo koupím. Přeci tam nepůjdeme všichni tři s prázdnýma rukama.
6: Jak to tři?
5: No stavíme se přece pro doktora aspirína, ne?
7: Princeznu, už tady máme, jak pak si ti uděláme? Uděláme
1: si? Opovaž mi něco udělat, ty netvore.
8: No to, co se jí udělat se šveskama?
7: Ano.
8: A prosím, máke,
7: máke, máke.
4: Ne, to radši s tvarohem a pokapat smetanou.
7: Pokapat smetanou.
4: Jak dlouho se princeze se šveskama?
7: Já plno.
8: 3 minuty na měko a 10 minut... Na tvrdo, že jo?
4: Já myslím, že princezne se vaří ho tak dlouho, dokud nevyplavou.
1: Knedlíky se švestkama se vaří tak dlouho, dokud nevyplavou. Ty hloupí.
7: Já vám nerozumím ani slovo, to je zbytečné, tak je na mě mluvit.
8: Ty umíš knedlíky se švestkama?
7: Ty umíš knedlíky se švestkama?
1: No, líp než můj kuchař.
4: Udělám je.
1: Za to, že mě chceš sníst? Tudle.
8: Ne. Budu mít knedlíky, tak tě nesmíš.
7: Ne.
8: Za celý život je někdo
7: neuvařil.
8: Za celý život.

0: bez trub, kapy jako necky. To je tak na nachlazení a ne na bydlení.
1: Je Mináčku, už je tu?
2: Klid, klid, klid, pane doktore. Dobrý den, pane drák, dovolte, abych vás seznámil. Tohle můj taťulda.
0: Těší mě doktor Spejbl.
3: Ano.
2: Tohle doktor Aspirín.
3: Aspirín, dobrý den.
4: Podívejme se, to je člověk, že ne? Dobré den.
0: Dobrý. Šlechetní zachránče.
5: Mluvte trošku nahlas, já vám vůbec nerozumím.
0: Přicházíme,
5: rozumím.
0: Abychom vám s nezměrnou vděčností...
5: Já rozumím, nemusíte křičet.
0: On říkal nahlas. Stiskli nohu za to, že jste nás zbavil metly, která sužovala náš kraj a vysvobodil nás ze žaláře.
5: Ano.
0: Tuto kytici květů přijměte, prosím, jako drobný symbol našich díků.
6: Ale že si děláte takovou škodu, že jo, takovou škodu.
1: Ale jakou pak škodu, prosím?
2: Stejně jsme ji natrhali v zámeckém parku, aby to nikdo neviděl.
4: No a přijde stolu, dneska mám tak
6: báječné oběd.
0: No, my jsme sice nepřišli vídat, ale...
2: Tati, odmítně to pozvání.
0: Ale to nejde, Hurvínku, třeba by se urazil.
5: A... Já nerozumím ani slovo.
6: Ano. Čekat nebudete. Já se jdu podívat, jestli to už je vážené, že jo?
4: Momentíček.
2: Tati, pojď domů.
0: Podívej se, tady dostaneme zadarmo oběd a máme jít domů. Co vy na to, pane kolego?
1: Já na to, co vy.
0: Co já, že ano.
2: A víš, co k tomu obědu připravuje?
0: Co? Necháme se překvapit, víte, pane kolega? Se necháme překvapit.
2: A co jste mu poradili?
1: No. Ale my mu přece nic neradili.
0: My jsme mu nic neto...
2: Princeznu jsme mu přece poradili, ne, tati?
0: Hernajs, to je pravda. Jestli před nás teď položí na stůl...
1: No to snad ne.
2: To by chtělo zdrhnout.
0: Jenže na to není čas, on už se vrací.
5: Je to hotové. Čichni, kestelu.
2: Ano, víte, pane drák, my už jsme po obědě.
4: Ale jste, mám pro vás oběd, na jaké budete vzpomínat celé.
6: No právě.
0: My jsme skutečně, pane předsedo...
4: Princezna.
2: No vidíte, co jsem říkal.
7: Dobrý den, vás vítám.
0: Dobrý den. Ruku líbám vysoko s panilostí.
6: To je překvapení, že jo?
4: My jsme novomanželové.
7: On si postavil hlavu a že chce jen mě.
5: Hlavy jsem si postavil.
1: Já se ani nedivím, slečno, princezno, tady paní draková, však se k sobě náramně hodí.
2: Tak to vám teda gratulujeme.
0: No ano, vše nejlepší na společné cestě životem.
7: Jsem vám jen knedlíky se švestkama, jestli nepohrdne.
1: Mladá paní, nepohrdne.
0: Ne, po těch bych se utloukl vrcholovatosti.
2: S těma vám, dámo, zatočíme.
1: A jsou dokonce smákem.
4: Však povídám, že nikde neumíjou takové knedle, jako ta moja.
6: Nemám pravdu.

0: básničku.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších a listonoši klapky nosí.

Mišačci. Právě jsem vám oznámila broučí hmyzákovskou řečí, že už jsem tu zase s vámi. Od internetový sítě plný informací vás zdraví vaše šmejdílka Myška Bibi. Nebojte se, tykadla na hlavě nemám. To jsem jen při svým obvyklým hledání narazila na jednu senzační záležitost, o kterou se s váma chci podělit. Hned jak jsem to dočetla, letěla jsem do studia. No jasně, neletěla. Pelášila jsem packama, i když teda hmyzí křídla by se mi někdy fakt šikly. Mají to hmyzáci dobře vymyšlený. Ale zase já líp třeba slyším, že jo? No, každej máme to svý. No, nebudu chodit dlouho kolem horký kaše, ať vás nenapínám. Jo, hmyzu se to týká. V Bratislavě, to je hned kousek od nás, v sousední zemi, na Slovensku, mají, hádejte co, hmyzí hotel. No jo, slyšíte dobře, hotel pro hmyz, to je pecka, co? No, hned vám o tom řeknu něco víc. Asi jste o hmyzích hotelech doteď nic neslyšeli. Neznamená to ale, že by to byla nějaká extrovní novinka. V cizině takovýhle hotely běžně najdete třeba v národních parcích nebo v botanických zahradách. V našich oblastech si hmyzí hotely teprve hledají svý místo. A jak to vypadá? Hmyzí hotel. A proč to je? Pro koho? Vydržte, všechno vám povím. Hmyzí hotel je stavení ze všech možných různých přírodnin. Z dřívek, z kamínků, z kůry, listí, mechu a já nevím z čeho všeho ještě. Taková všeho chuť, která se snaží napodobit přírodní prostředí. Vypadá to trochu jako hodně zvětšená plástev medu. Hodně skulinek a díreček, kam se dá zalézt. Celý to slouží hlavně jako domeček pro samotářský hmyz, který nepatří do žádný větší skupiny. Nemá svoje hejno. No a proč se hmyzí hotely stavějí? Jedna, která pokud takovej hmyzák nežije ve větší skupině, je víc zranitelný. Tak se mu domeček hodí k tomu, aby vůbec přežil, nebo aby měl kde strávit zimu, nebo aby měl bezpečný místo, kde naklást vajíčka. No a pak taky. Hmyz si tenhle příbyteček najde, bude mu v něm dobře, usadí se tam a nebude se stěhovat třeba k vám domů. Prostě zůstane radši ve svém přirozeném prostředí, i když v hotelu, který vyrobil člověk. Ale to hmyzák asi neví. Ten si říká, jupí, co pak tady mám za báječnou skulinku? Tam bude moje hnízdečko, tam bude můj domeček. A kdo mu ho tam připravil, to bude bzučákovi šumák, no. Já bejt hmyzákem, samotářem, tak si takovej hotel taky nechám líbit. Představte si na chvíli, že jste hmyzák, broučák, bzučálista a že byste našli bejváček v takovém hotýlku. Jak to tam asi vypadá? Jaký byste chtěli pokojíček, kdybyste byli brouček? Zkuste mi ho nakreslit. Já mám vaše obrázky moc ráda, skoro tak moc jako vaše dotazy. Tak pište, malujte a hlavně se mějte moc hezky. Já letím šmědit dál. Pa, pa, písklatá!

0: o námořníkovi a mouše. Kdesi na moři se topil námořník. Síly už mu ubývalo, loučil se se životem a tu, hle, uviděl tonoucí mouchu. I usmál se trpce a povídá: já, člověk, a ty, moucha, oba zahyneme stejně. Plavali pak oba ze všech sil. A tu námořníka napadlo, že on už naději nemá, ale moucha, že se přece utopit nemusí. Dal si ji na čelo a plaval, až mouše oschla na slunci křidélka a ona vzlétla a byla zachráněna. Smutně se na ní námořník usmál a bojoval dál s vlnami o život sám. Moucha vzlétla do výšky a spatřila v dálce rybářskou loďku. Vlny byly vysoké. Námořník loďku vidět nemohl a rybář z loďky námořníka také ne. I zaletěla moucha k rybáři a vletěla mu rovnou do ucha a bzučí:
1: tamhle se jeden topí.
0: Ale rybář se po ní ohnal rukou a jenom do vln hledí, kde by byly ryby. Moucha se však odbít nedala. Znova mu bzučí u ucha. Uhýbá rybářově ruce. Sedala mu na ruku, na nos, na ucho, na čelo. Byla tak dotěrná, až se rybář přeukrutně rozčílil, na ryby docela zapomněl a umínil si, že tu mouchu musí dostat stůj co stůj. I vesloval za ní a moucha popolétala blíž a blíž k tonoucímu námořníkovi. Málem do něho rybář s loďkou narazil. Tu teprve zapomněl na mouchu a v poslední chvíli vylovil námořníka. Odletěla moucha k pobřeží, dorazil tam i rybář s námořníkem. A námořník si říká: div divoucí, já člověk, ona moucha. A jeden druhého jsme zachránili.

0: dare tofoni, tam barku, a těch kytek. Ringo, nemáš chuť?
1: Na ty traviny? Co pak jsem králí?
0: Ale ne, jsi ke každé přivoně.
1: Ach tak, přivoně.
0: Traviny? Hm. Kouska smyslu pro krásu nemáš?
1: Já?
0: No jistě, podle tebe patří do vázy okurka, že ano?
1: Kde pak? To patří do pusy, dívko.
0: Šeričku, nešlap po těch záhonech a tu nádheru nepolámej.
1: Třeba si chtěl přivonět.
0: Je, Urvínku, to je vůně.
1: Funíš jako vysavač. Hele, Máni, no. Až do Čenicháš, mohli bychom si konečně začít hrát, no? Třeba na babu.
0: Jo, abych se uhnala, to víš, to víš.
1: Tak na skovku. No. Jenomže sami dva, viď?
0: No jo.
1: To by taky nešlo.
0: No, to
1: víš co? No. Je, Máni, hele, já řeknu tamhle těm dvěma, jo?
0: No.
1: Kluci, pojďte si s námi hrát.
2: S holkou, slyšíš, Cvaldo, on si hraje s holkou.
0: No co?
1: Nahoru, Mánička je fajn,
0: no.
1: Docela fajn.
0: Ano.
1: Tedy na to, že je holka.
3: Holky jsou žalobnice, s holkama si nehraje.
0: Tedy nikdo se vás neprosí na foukanci. Pojď, Hurvínku, dáme pojď.
2: Hrát si s panenkama, že jo?
3: A já pupupu.
1: S panenkama si nehraju, náhodou.
0: Nebav se s ním, Hurvínku, pojď.
2: Jdi, nebo ti nabacá.
3: Měl bys nosit cukni holčičáku.
1: Kdo je u tebe holčičák? Já si náhodou dělám, co chci, víš.
0: Pojď.
1: Když budu chtít, tak tu klíďo píďo zůstanu.
2: A když bude chtít ta holka, tak půjdeš s ní.
3: Má tě ochočenýho.
1: A nemá. Zrovna tu zůstanu.
0: Ale... Já tě upozorňuju, že jdu, Hurvínku.
1: No, tak si jdi.
0: Já doopravdy jdu.
1: No, drží tě někdo?
0: A nemluvím s tebou, abys věděl.
1: No, to je to. To je to, že se mnou nemluvíš. Tak co? Jsem holčičák?
4: Ale Cvaldo, vypadá to, že z něj bude kámoš.
5: No jo?
1: Se ví, že jsem kámoš. Tak si pojďte hrát třeba na babu.
3: Nuda.
1: Tak na skovku, to přece není nuda.
4: Ne, to je zase otrava. Víte co? 10 do kina.
3: Jasně.
1: Jenže to bych musel poprosit Taťuldu.
4: Slyšíš, Cvaldo, poprosit Taťuldu.
1: No, aby mi dal peníze.
4: Slyšíš, Cvaldo, on musí prosit o peníze. On asi nebude kámoš, on bude Taťuldův mazánek.
3: No jo, Frňous, on je nudle cezená přes kanál.
1: No, vám asi doma peníze strkají,
4: jasně,
1: co?
4: Stačí vám mě říct a navalí je. Rodičovstvo se nesmí rozmazovat.
3: Ze všeho nejhorší je zhýčkaný rodič. To si piš.
4: Co tu ten ořech okolní? Odpal nebo tě vezmu šutrem.
1: To není žádný ořech, to je náš Jerry.
4: Já povídám, že to je ořech a žádného ořecha do party nechceme.
3: Ale jestli je ti milejší než my, klíďo to řekni a odpal s ním.
1: No to ne, to ne, jsme přece kámoši. Hele, Jerry, běž za Máničkou, tady překážíš. Tady nemáš co dělat, běž za Máničkou.

0: zradil Žeričku. Že mu není hamba, viď?
1: Ale, co pak se ti stalo, holčičko?
0: Prosím, oni si se mnou nechtějí hrát, pane Hlídač.
1: Ti kluci?
0: No.
1: Tak to buď ráda. Vypadáš jako hodná holčička, kdežto jim darebáctví kouká z očí.
0: Veďte.
1: Ještě by ti něco provedli.
0: Ano, prosím.
1: Tuhle tady měl jeden chlapec tenisky uvázané až v koruně stromu. Ale bál se mi říct, kdo to udělal. Prý by mu natloukli.
0: Ano.
1: Tak kdo to asi mohl být? Kde pak? Od nich raději dá, to jsou přece...
0: Ano, ano, prosím, pane Hlídáči. Jej, Danánky. Žeričku, aby tak něco provedli Hurvínkovi. Ale co pak je s ním řeč?
2: Kluci,
0: no, vidíš ho.
2: Za mnou, přímo za mnou.
0: Nelítejte přes ty záhony, uvidí vás pan Hlídač.
3: Z toho si tak děláme.
0: Máme prostě udělat. Tam tak letíš, Hurvínku. Jina, kde jsi vzal peníze?
4: Co se staráš?
3: Hurvínku, pak!
4: Nemám já, má kámoš.
2: To se jí zpovídáš.
0: Tady, jestli jsi

0: Ještě okartáčovat frak, abych ti ve škole neudělal ostudu. Hurvínku, doufám, že uslyším samé příjemné zprávy.
1: Ale no jo.
0: Cože?
1: No jo.
0: No počkej. Moc nadšeně to neříkáš. Jo, abych nezapomněl. Tadyhle v šuplíku.
1: Tati, dej mi 20.
0: Cože?
1: Dej mi 20.
0: Já snad špatně slyším.
1: No, 20 korun.
0: Jo, tak. Já jsem skutečně myslel, že jsem se přeslechl.
1: Nepřeslechl.
0: Tak abys věděl, dej mi jsou v komíně.
1: Ale tati,
0: už ani slovo. Když neumíš poprosit, tak... Co je s Žerikem?
1: Jak to?
0: No, že se tváří tak uraženě.
1: No a jsem snad hlídací hurvínek? Mám hlídat, jak se tváří?
0: No... Tak tedy to je. Aha, nějak se mi nelíbíš, chlapče. No nic, co jsem to chtěl. Jo, kdyby přišla poštovní doručovatelka, tak v šuplíku, chci říct, v zásuvce máš odpočítané peníze na nájemné, ano? Kam koukáš?
1: Ale nic, tati, já tady abych nepřišel...
0: Co koukáš pořád po těch hodinách, se ptám?
1: No, abych nepřišel pozdě.
0: No jo, abys nepřišel pozdě. Ty holt máš samý starosti, že ano? Samý starosti, no.
2: Dobrý den.
0: Nazdar, Maničko, pojď, už se tě nemůže dočkat. A já běžím.
2: Jo, tak ty na mě čekáš, hurvínku. Ale to bys mě za ten včerejšek musel moc hezky odprosit. A Žerička taky.
1: Nejsi na hlavičku.
2: A když mě hezky odprosíš, zahraju si s tebou na skovku?
1: Nuda.
2: Tak tedy na babu, no.
1: Otrava.
2: Na jednou. Nebo si se mnou můžeš jít koupit novou mašli. Našetřila jsem si na ní celých 20 korun.
1: Hele, dívko, nedolejzej.
2: Tak proč jsi na mě čekal?
1: Na tebe, jo. Hele. Jdou pro mě, kluci, schovej se vedle v pokoji.
2: Tady, ty se za mě stydíš.
1: No mám zase slyšet, že jsem holčičák. Až půjdeme, já nezamknu, jenom zaklapnu. A můžeš si jít koupit tu svou mašli. Tak nedělej drahoty, Děluš.
2: No, tady, když ti na tom tak záleží. Ale
1: Děluš,
2: to jsem tobě nemyslela, hurvínku,
1: víš. Už jdu. Ahojda.
3: Hele, kamoře.
4: Ořechu.
3: Takže ty vlastně bydlíš přímo u kámoši, co?
1: Co můžu dělat? Taťulda na něj nedá dopustit.
4: Já, on si neví rady, Cvaldo.
3: Co pak se nemůže nešťastnou náhodou ztratit?
4: Se ví.
3: Že jo, Vrňos?
4: No se ví, to se časem zařídí. Teď máme nejvyšší čas jít do kina.
1: Jenže mě se dneska ani nechce.
4: Nejsi vadný. Na tu indiánku, hurvínku. Puf.
5: A puf. Ostřílení, senzace.
1: Takových už jsem viděl.
4: Hele, kámoši, nevykrucuješ se ty náhodou.
1: No, z čeho asi? No,
3: zapomněl jsi, že dneska kupuješ lísky ty.
4: Nechceš nás vypéct, že ne? To bychom nebyli, kámoši, kde pán?
1: No, když mě taťolda nedal peníze.
4: Co, slyšíš, Cvaldo nedal peníze?
3: Vejmluvy a zkuhrání. No. On asi nechce být náš kámoš.
4: Tak.
1: Ale chci, jenže kde je mám vzít? Tady v zásuvce nechal taťolda akorát na nájemné.
4: A on se ptá, kde je má vzít, Cvaldo,
3: slyšíš? Jeho to nenapadne, Frňus.
1: To přece nemůžu.
4: Ale
1: na to by taťulda přišel.
4: On se asi o tu dvacku nemohl přepočítat, viď? Co?
1: Když já nevím.
3: Buď to si nudle cezená přes kanál, nebo kámoš.
4: No, vyber si. My se nevnucujeme. Pojď, Cvaldo.
1: Počkejte, to ne, nakonec. To je fakt, taťulda se mohl zmýlit.
4: No,
1: Klíďo mohl počítat špatně.
3: No, jasně.
1: No, jsou tady.
4: No.
1: V zásuvce. Prašule. To je fakt. A jde se.
4: Jde se. Jdeme, kluci. Jdeme.
3: Prýho se to kámoš.
4: Tak. Pojď, Urvínku.
2: Pojď. Věřil by si tomu, Žeričku?
3: Jo.
2: Urvínek ty peníze opravdu vzal?
3: Jo.
2: Co si pan Spejbl pomyslí? Vlastně bych mu to měla říct. Ale zase žalovat.
3: Ne.
2: No právě. Chová se ke mně ošklivě, ale přece mu to nebudu oplácet.
3: Ne.
2: To se ví, že ne. Hurvínek není zlý, nemyslí si. To ti kluci mu jenom popletli hlavu. Jasně. Div se hambou, nepropadne, až prokoukne. Uvidíš. No jo, jenže, co teď?

0: Pro pána krále ti vyvádějí. Po celém parku se to rozléhá.
1: Kdyby jenom to, drahá paní. Ale těch záhonů, co pod dupou, divoši.
0: Jenže uhlídat je, vidíte.
1: To by člověk musel mít křídla. Ale já si je jednou vyčíhám a dám jim co proto.
0: Správně, pane hlídač, správně. Tak naschledanou, pane hlídač.
1: Naschledanou, paní.
2: Čísni se mu, Mulinku, víc se mě střelil.
3: Jasně.
2: Já ho skalpuju.
3: To bolí, rveš mi vlasy.
2: Pánek tě drapnu za pače, se a ty hned vyvádíš.
4: Jako indiáni.
2: Mám skalp.
1: Mládenci, nejste tu sami. A ty se neválej po zemi, budeš jako čuně.
3: Prosím, prosím, ano.
2: A co děláme, pane hlídač? Si slušně hrajeme, že jo, kluci?
4: No se ví.
1: Máte moc řečí. A co ty pošlapané záhony? No. Jen si dejte pozor, abych si vás jednou nepodal.
2: Dědek, jako by ten park patřil jemu. A ty mu div nepolíbíš ručičku, Hurvínku.
4: Ty se ho bojíš.
3: No, nebojím, ale...
2: No, prý si nás podá, dědek. Kluci, mělo by se mu ukázat, že na nás si vyskakovat nebude.
4: Jasně,
2: tak.
4: To by se teda mělo.
2: Je to tak?
3: No, já bych... No jo, ale jak?
2: Já bych věděl, jak no. To udělali indiáni. Kluci, já vím o vzduchovce.
3: Je, ty ho chceš zastřelit?
5: Hele, Cvaldo, nemá on plné kaloty.
4: Jo.

0: Copak se tváříte tak vážně, paní Kateřino? Stalo se vám něco?
1: Mně ne, pane Spejble. Já nevím, jak bych vám to řekla.
0: Ale řekněte.
1: Je o Hurvínka.
2: Jej, Danánky.
1: Viděla jsem ho v parku s dvěma chlapci. Mám pocit, že na něj mají špatný vliv. Znáš je, Máničko?
2: No, viděla jsem je.
1: Takový divoch přece dříve nebyl. Ne, že bych vám do něčeho chtěla mluvit, pane Spejble.
0: Ne, ne, naopak, naopak, naopak, paní Kateřino. Za to jsem vám vděčný. Mně se taky zdá, že se s tím klukem něco děje.
1: Hejte.
0: Ty to nepozoruješ, Máničko?
2: Já nevím.
0: Jak to nevíš? Vy spolu nemluvíte?
2: Ale jo, mluvíme docela.
0: On ti něco udělal? Přiznej se, Máničko.
2: No, aby udělal to, to vlastně neudělal.
1: Z ní toho dostanete, pane Spejble, co já už se jí navyptávala. Asi si myslí, že by to bylo žalobnictví.
0: Ale to je přeci omyl, Máničko, naopak. Pomohla bys mi napravit Hurvínkovi hlavu, chápeš?
2: Já nevím, to...
0: Ach jo, s tebou je taky řeč. No, nechme toho. Položí mu pár otázeček sám. Zrovna jde vhod.
1: No, u toho my nemusíme být, Máničko. Pojď, pojď, pojď, pojď, pojď.
3: Dobrý večer.
2: Nepodřekni se, Hurvínku.
0: No tak pojď. Pojď, chlapče.
3: No, co je?
0: Co pak jste si s Máničkou udělali?
3: Žalovala, že jo? Moje holka. Oni to kluci říkali správně.
0: Co říkali? Kluci, jaký kluci?
3: No bašta, kámoši. Žádné nudle cezené přes kanál.
0: Jo, opravdu?
3: No, že se ptáš? Ale co pak ty víš, tatíce, to opravdový kámoš, prosím tebe.
0: Kde pa, kámoš, kde bych věděl? Samo sebou, že nevím. A co kdybys to svému přihlouplému otci tak trošku vysvětlil, co říkáš?
3: No, já bych ti to vysvětlil. Kámoš, to já ti klidně vysvětlím. Kámoš, jo, ale ty to stejně nepochopíš, to nemá ani význam, abych ti to vysvětloval. Prostě na kámoše je spolech, no, nikdy nezradí.
0: No jo, kámoš ne, samo sebou, to jenom cezené nudle zrazují, že ano, cezené nudle, no.
3: No jo, jen se posmívej, no.
0: No, no dobře. Mimochodem, to nájemné jsem už zaplatil sám.
3: No jestli něco chybělo, tati?
0: Co by mělo chybět?
3: No já těch 20 korun nevzal, to ses musel přepočítat.
0: Ba ne, kde pak přepočítat? Já počítal dobře.
3: Musel ses určitě splést, tati.
0: Nesplet jsem se.
3: Ale jo, určitě jo.
0: Ono totiž nic nechybělo.
4: Jasně vedle mě, Cvado, ať ta vzduchovka není vidět. Kde je ten hlídací dědek? Čert ví?
1: Šmonkote, přece ho vážně nechcete zastřelit.
4: Už zase má plný kaťata. Asi bude přece jenom nudle cezená přes kanál.
1: Nudle nemůže mít plný kaťata.
4: Tak proč tak klepeš?
1: Asi je to trochu chladno.
4: Chladno. Za chvíli se zahřeješ, až uděláme puf puf, drapneš tu flintu a pomážeš jí domů schovat, jasný?
1: Ale co, když nás ten pan hlídač uvidí? Potom ještě stačí říct, kdo to udělal.
4: Ale jak mimino, Cvado? Právě, že nás nesmí vidět, tak chytrej.
1: Vy ho chcete vážně zezadu zastřelit?
4: Je to tak baští, že mě to nudí, Cvaldo. Nejsi na hlavičku, Hurvínku. Chceme se dostat do polepšovny. Za to nám ten dědek přece nestojí. Ale když rozstřílíme tady ty dvě lampy, bude skákat 1,20 m.
1: Jo, tak. No to je sen za nápad. Tam bude zuřit. Tak jo, to jo. No,
4: pak se vrať a my ti vylíčíme, jak vyváděl.
5: Tak,
4: nikdo nejde. Friňous, dej se do toho.
5: Cvaldo, jdeme. No jo.
4: Tu druhou si netrafil.
5: A jedna stačí. Tu máš fintu, Hurvínku.
1: Potom naschle. Potom naschle.
4: Bacha, Friňous, co je?
5: Někdo jde.
4: To, schováme se tady do toho křoví. Rychle, dělej. Počkej.
6: Sám, počkej. Jako bych tu slyšela nějaké rány. Jo. Au. Co je to tady? Pro pána, já se pořezala. Au, to je bolest.
7: Co pak se vám stalo, paní?
6: Ale no nevidíte, těch střepů. Žádný div, že jsem po nich uklouzla. Pěkný pořádek tu máte. Podívejte, jak jsem se pořezala. Vaší vinou.
7: To je z té lampy.
6: Ale...
7: Že by se sama od sebe rozprskla.
6: Ne, já slyšela nějaké rány, jako výstřely.
7: Aha, tak to už jsem doma. Kde pak sama od sebe? Ha! Tady jsou! Tak se ukažte, výtečníci! No, co pak se za tím celým schováváte?
8: Vy máte ruku jako svěrák, puste mě!
7: No, to akorát!
4: To bolí! Budu mít ucho jako slon! Na to nemáte právo, my nic neuděláme!
7: A co ta lampa?
4: No, co je nám do ní? Vidíte, že žádnou vzduchovku nemá?
7: Aha, teď si se podřekl! Jak víš od vzduchovce? Aha, tak tohle vám přijde hezky, draho, mládenečkové! To vás bude mrzet, já jsem jenom zvědavý, co vám řeknou doma.
6: A ve škole? Ve škole za to taky hvězdičku nedostanete. O to už se postará.
8: Já nic neudělal. Neříkejte to ve škole.
4: Já taky ne.
7: A kde pak máte toho třetího?
4: Ten střílel.
8: Ano.
4: My mu to rozmluvovali, ano. Ten střílel, ale on si nedal říct, že jo, co
8: ano, ano, střílel. Ano, měl vzduchovku. A my jsme se ho strašně báli.
7: Jak se jmenuje?
8: Hurvínek. Ano.
4: A řeknu vám, kde bydlí.
6: Cože? Hurvínek?
4: Ano.
6: No tak, s tím já už si to vyřídím sama. Pane hlídači, můžete je pustit.
8: Děkujem, paní.
4: My za to fakt nemůžeme, pojď, Svaldo.
6: No však já už si tu pravdu zjistím. Nemyslete si vy, uličníci, že tímhle to pro vás skončilo.

0: powinien tu schowany. To belfofre. Jeśli się tatiu dla mnie nie dumy, mogę cię tam żyć. Mówię, słyszysz, mogę tobie narusta, oj. Tady není žádná psí bouda. Že jsme to ale ukázali tomu hlídacímu dětkovi, kam bych ji strčil. Ježkovi zraky ta čulda. Zatím s ní šup pod křeslo. Už jdu.
1: Ahoj, dá, Žeričko.
0: Ahoj.
1: Prosím tě, Hurvínku, není tady bábinka?
0: Zase dolezáš.
1: Opravdu tu není? Bábinko!
0: No, schovala se do ledničky. Budeš z ní mít nanuka.
1: Ale prosím tě, už takovou dobu měla být doma. Tak ji scháním.
0: No, a za chvilku bude schánět to na tebe. To známe, taková průhledná záminka dolezo.
1: Žaričku, co se to s tím Hurvínkem stalo?
2: Nevím.
1: Proč jsi na mě takový, Hurvínku?
0: Protože holkám není co věřit.
1: No, jen když těm tvým klukům je co věřit, víš.
0: Náhodou je, to nejsou žádní žalobníci.
1: Počkej. A ono je co žalovat?
0: Ha, kdybys věděla.
1: A co bych měla vědět?
0: No, tobě to budu povídat akorát. Žary, nechy pod křeslem. Zraky, ty jsi
1: věděla. Jo, puška. No ne.
0: A můžeš jí dělovat. Jsi spokojená?
1: No, to mě tady špatně znáš, Hurvínku.
0: Hurvínek? Ano, prosím, je tady. Hned vám ji dám. Bábinka.
1: Bábinka?
0: Co jsem říkal?
1: No.
0: Hej, si telefon.
1: Ano, prosím. Manička, ahoj, dá, bábinko. Joj, Donánky. Já už letím, bábinko.
0: Poslala tě na výzvědy, že jo?
1: Ale ne, uklouzla v parku po nějakých střepech a uřezala se, víš?
0: Ježkovi zraky? To snad ne.

0: No, teď mi sundej ten střevíc, Máničko. Ale opatrně.
1: Neboj, babinko, bolí to.
0: No to víš, ale pan doktor mi to vyčistil a obvázal. Proto jsem se tak zdržela. Ta noha není tak zlá, horší je ruka.
1: Jej, Danonky, já mám ale smůlu.
0: Ty? Snad já?
1: Kde pak? Já? Víš přece, jak strašně hrozně moc ráda obvazuju. A teď o to přijdu.
0: No, tak to mi tedy promiň. Když budeš mít trochu štěstí, zítra sebou žuchnu znova a tu druhou ruku, tu mi obvážeš ty.
1: No, to já bych ti přece nepřála, bábinko. Ale, víš, řeknu ti, moc záležet si pan doktor nedal. Kdybych tě obvazovala já, mohla bys s tím rovnou na přehlídku.
0: No, pan doktor asi nezná poslední obvazovací módu, co?
1: No, jen se směj, ale paráda by to byla.
0: No, tak o takovou parádu já doopravdy nestojím. Ale když mluvíme o té parádě, tak už od včerejška se tě chci na něco zeptat. Cože jsem ti ještě neviděla s tou novou mašlí?
1: Já si ji totiž nekoupila.
0: Přestala se ti líbit?
1: To ne, jenže já ty peníze potřebovala na něco jiného. Ale prosím tě, bambinko, neptej se mě na co.
0: Když je to taková tajnost.
1: A jak se ti to vlastně stalo, bambinko? Kde se vzali v parku střepy?
0: No, nějací darebáci rozstřelili jednu lampu.
1: Puškou?
0: Kanonem asi sotva.
1: Jej, Danánky, a kolik jich bylo?
0: Těch střepů? Hodně.
1: Ale těch darebáků?
0: Prý tři. A proč to chceš vědět?
1: Já jen tak, aby řeč nestála. A babinko, můžu se tě na něco zeptat?
0: No, jistě.
1: Když někdo o někom ví, že provedl něco ošklivého, tak co má dělat?
0: No, něco by dělat měl.
1: No jo, jenže žalovat se nemá.
0: Ale kdo mluví o žalování? Ale mlčet, Máničko, mlčet by rozhodně neměl.
1: No tak by žaloval.
0: Ba ne, musí ovšem otevřít pusu na správném místě. Přemýšlej o tom.
1: Ach jo. Seď, babinko, já otevřu, už běžím. Dobrý den, pane Spejble.
2: Nazdar, Maňčko. Paní Kateřino Šmankote, co pak se vám stalo? No to je nadělení. Jak si Hurvínek zmínil, hned k vám letím. Nepotřebujete něco?
0: Ale ne, děkuju, pane Spejble. Mánička o mě pečuje jako o miminko.
2: To věřím, v Mánice máte zastání. Za to Hurvínek povídá mu, aby se šel na vás podívat, ale najednou měl plno učení. Já vám nevím, co s ním je. Říká si něco, Máničko?
1: Ano, že bych pro něj skočila.
2: No na tebe určitě dá.
0: Co můžete vědět? Někdy otevřít pusu na správném místě.
1: Jej, Danánky, bábinko, ty víš, jak to?
0: No, nemusím ti všechno věšet na nos.
1: No, já pro něj raději doběhnu. Já jsem hned zpátky, víte, já doběhnu pro Hurvínka.
2: Šmankote, paní Kateřino, já si připadám jako mezi papuány. Slyším tadyhle na ty uši, o čem mluvíte, a tadyhle tou hlavou tomu vůbec nerozumím.
0: Já mám takový pocit, že brzy porozumíte, pane Spejble. Ale asi by bylo škoda, kdybych s tím vysvětlením někoho předběhla.
2: Tak to vám děkuju. A zase vím, houbelec.

0: by toho vám, hurvínku.
1: Ano, ano.
0: No, ano, prý, kdybys věděla.
1: Já vím.
0: Máš se čím chlubit, opravdu.
1: No, a co se mohu vědět, jak to dopadne, je zrovna babinka spadne do skladu.
0: A co? A kdyby se pořezal někdo jiný, tak to by bylo v pořádku.
1: Ale no dobře, já vím, že by to nebylo v pořádku. Ty jsi tu babince vyklopila.
0: Nic jsem nevyklopila. Žalobnice nejsem. Ale jestli ty nejsi nudle cezená přes kanál, tak jí to vyklopíš sám.
1: A já žalobník jsem, jo?
0: Moment, přiznání není žalová.
1: No jo, no, jaký přiznání? Já to neudělal, Máni.
0: No, a čím Frňous a Cvalda stříleli? No řekl bys mi, pušku. Pošku máš ty.
1: No doopravdy, Máni, věř mi, že jsem nechtěla.
0: A i kdyby byl jsi s nimi, tak máte všichni stejnou vinu.
1: No já vím, no, měl jsem jim to rozmluvit, jenže ty si myslíš, že by na mě dali, jo?
0: Ale proč by nedali? Jste přece kámoši, ne?
1: No taky, že jo, nahoru to jsme, Máni, nahoru jo, opravdový kámoši. A já ti to dokážu, čekají na mě, přivedu je k babince a tam uslyšíš, jak to bylo. Kdyby věděli, co se jí stalo, určitě už by tam byli.
0: No, to se ovšem říká, kdo ví, jestli.
1: Nepomlouvej, Žeriko, ty máš vsteka, že ti říkají voře, víš? Ale uvidíte, oba dva uvidíte, to tady.
0: Tak ti nevím, Žeričku. Provedla jsem to dobře nebo špatně? Taky nevíš, vy? Ale moc se mi nezdá, že by dali na ty jeho řeči. Joj, Donánky, aby neskončil jako ty tenisky, co o nich mluvil pan hlídač. Víš co, běž za ním, Žeriku.
2: Ne.
0: Ale teď není čas hrát si na uraženého, běž.
2: Ne.
0: Ale tak co pak si jako on?
2: Ne.
0: No tak, jsou na něho dva. Musíš dolehnout, aby mu nic neprovedli.
2: Jo.
0: Víš, já bych šla sama, ale přece jen mám z nich trochu strach, víš. A nebo se jich taky bojíš?
2: Ne.
0: No tak, no, tak na co čekáš? Pojď, já ti otevřu, Žeričku, pojď, vidíte.
3: Hele, Frňous, jak dlouho na něj chceš čekat?
4: Dokud nepřijde.
3: Už se stmívá.
4: To by se chce domů.
3: Jo, co když ta babizna byla u nás?
4: Ale
3: kdo ví, co našim nakecala? Víš, mně připadalo, že nám moc nevěří.
4: Právě proto na něj musíme počkat.
3: No jo, ale co když nepřijde?
4: Ten vždycky udělá, co mu řeknu. Uvidíš, Saldo.
3: Takový hlupák přece jenom není.
4: Ale
3: aby to střílení vzal na sebe.
4: Pro kámoše udělá všechno. On je fakt na hlavičku. A kdyby se začal cukat, Cvaldo, stačí mu říct, že nebudeme kámoši a na to tata se pocválá, co? Přiznat,
3: jo,
4: no.
3: Jo, jo. A co když ne?
4: No, to by teda měl smůlu. To bychom ho museli drobátko zmáčknout.
0: Kluci, kde jste?
4: Kdo měl pravdu, Cvaldo?
3: Že ti to ale trvalo.
1: Vy nevíte, co se stalo, to je hrůza. Babinka se o ty střepy pořezala.
3: Když neumí chodit.
4: Ty ji znáš?
1: Kluci, kdybyste věděli, jak mě bylo, já bych se radši neviděl. Pěknou lumpárnu jsme provedli,
4: no
1: to
4: dobře,
1: tedy
4: dobře,
1: ono.
4: Dobře, Urvínku.
1: No zasloužili bychom to opravdu.
4: Ty jsi něco vyžvanil, viď?
1: Já? Ne. Co si o mě myslíš? Frňous, jsme přece kámoši. Ale nechat to tak nemůžeme.
3: A co chceš dělat?
4: Že se ptáš, Cvaldo. Je kámoš, ne?
3: No.
4: Chce jít na tu babku s prosíkem, aby mu odpustila.
3: Vlastně.
1: No. Jak to mě? Snad nám ne.
4: Není to fuk. Ty ji znáš, tobě to zbaští.
1: Dobře.
4: A když to na ní zaválíš, hlunku, slzavé oudolíčko.
1: No.
4: Fňukando, grando,
1: no,
4: co, Cvaldo? Naslibuješ jí hory doly a budeme to mít v suchu.
1: Co budeme mít v suchu? Co? No, co?
3: On je snad na hlavičku. Frňous.
4: Ale bane, Cvaldo, on jenom pomalu chápe, rozumíš? Hurvínku, podívej se. Koho ta babka zná, Hurvínku? No, tebe přece.
3: Tebe.
4: Odpustí ti. Odpustí. Jsi kámoš? Jsi.
3: No,
4: no tak
3: dobro.
4: Proč bychom v tom měli bruslit s tebou, no? Hurvínku? No.
1: Počkej, co?
4: No
1: co to mluvíš? Musíme dokázat, že nejsme žádní darebáci.
4: Ale
1: Že nás ta hloupost mrzí, no. Společně jsme to provedli, společně si to slíznem, jsme přece kámoši.
4: Tak ti nevím, Cvaldo, začíná se mi zdát, že takový kámoši s ním zase nejsme.
3: Počkej, Frňous, Nesmíš na něj tak hr.
4: No dobře.
3: Třeba jsme mu špatně rozuměli. Dej mu možnost.
4: No, když myslíš. Hele, Hurvínku, no? Podívej se. Vyber si. Buď to si kámoš, nebo nejsi. Jestli si kámoš, tak se k tomu střílení přiznáš. A jestli
1: kluci,
4: ne, Hurvínku...
1: počkej, to nemyslíte vážně?
4: No, vyber si.
1: Jsme přece kámoši.
4: Počítám do tří. Jedna, dva, tři. Přiznáváš se?
1: Vyhrožuješ? Tak abys viděl, lhát nebudu.
4: Tak to je mi tě, chlapičku. Frinos. Cvaldo, na něj! Držo!
1: A co to děláte? Kouči, co vás to napadlo? Au, mi to bolí.
4: Přivážeme tady k tomu stromu.
1: Pomoc!
2: Hezky utáhl na hlavu. Kapesníček přes pusinku. Abys někoho nerušil tím svým křikem, víš? Tak,
4: a dáme ti poslední možnost, Hurvínku. Přiznáš se té babizně?
1: Nepřiznám.
4: To je ale tvrdohlavec, víš, Cvaldo? No? Ale třeba si to rozmyslí, když ho tu necháme pěkně do rána.
2: Ten ořech, on se zde vzteknul.
4: Honá, tady ten strom, po lese.
1: Žuličku,
2: pomoz mi.
1: Na klouce.
2: Dobrý, už jsem u tebe.
5: Klíďo si štěkej, ořechu.
2: Na strom se za náma nedostaneš.
1: Napustu, žuri, hlubej, žuličku.
2: No jo, ale jak dlouho tady budeme tvrdnout?
5: Neboj se, za chvíli ho to hlídání pod stromem přestane bavit.

0: Danánky, jej Danánky, jej Danánky, sedni si už někam, Máničko, a neznervozňuj mě, jak tady pořád pochoduješ.
1: Ale vy pochodujete také, pane Spejbe.
0: Co já tady?
1: No?
0: Jo, takže, no jo,
1: no?
0: To taky vidíš, no.
1: No vidíte.
0: Aby taky ne. Venku už je tma a potom klukovi ani vidu, ani slechu.
2: Já tomu nerozumím.
0: No, vy tomu nerozumíte, ale hlavně, že jste mě tvrdila, paní Kateřino, že za chvilku všemu porozumím. Jenomže se mně zdá, že ta chvilka už trvá nějak moc dlouho.
2: Asi budu muset s pravdou ven, pane Spejble.
0: Bylo by na čase.
2: Tak u té rozbité lampy chytil hlídač ty dva Hurvínkovi kamarády. A víte, co z nich vylezlo? Tu lampu prý rozbil Hurvínek.
0: Cože?
1: To není pravda.
0: To není pravda.
2: No, já jsem si taky myslela, že to na něj jenom svádějí, ale teď už si tím tak jistá nejsem.
0: Paní Kateřino.
2: Pořište, co kdyby to udělal a teď ze strachu utekl z domova.
0: Ale...
1: Tady, bábinko, jak můžeš Hurvínka tak podezřívat?
0: No, ano, Máničko.
2: Tak co si o tom má myslet?
0: Ty o tom něco víš. Máničko, byla jsi u toho?
1: Jej, Dadánky, to ne. Ale znám Hurvínka.
0: No, to jsem si myslel taky, že ho znám. Ale teď, no proč tedy utekl?
1: Ale on neutekl. Já mám strach, já se bojím.
0: Že to ode mě slízne, viď? Pane, v první řadě bych zasloužil já, Máničko. Ano, já. Jako byste mě neupozorňovala, paní Kateřino, s kým se stýká.
2: No,
0: to víte, ale ve škole bylo všechno v pořádku,
2: no,
0: tak jsem to nechal, jak se říká, plavat. Neboj se, Máničko.
1: Ale to já se nebojím. Já mám strach, že mu něco udělali ty dva darebáci.
0: Co to říkáš, děvenko? To mi povídáš až teď?
1: Víte, Hurvínek je jsem chtěl přivést, aby řekli, jak to bylo. Ale zase, že by je tak dlouho přemlouval. Já jsem sice za ním poslala Žerička, víte?
0: Žerička?
1: No? Ale přesto já se o něj bojím, pane Spejble.
0: Bojím. To je mu platné, kdybych aspoň tušil, kde ho mám hledat.
1: Víte, já asi vím, kde, pane Spejble. Pojďte.

0: Nepustím.
1: Ani se mi nezdá, že by ho to hlídání přestalo bavit.
2: No, protože si tupec. Takových stromů tady musel si lézt zrovna na ten můj. Vítka, že na jiném stromě obavy neuhlídal.
1: Kdo se na mě řval po lese, po lese?
2: Na každou bytomost, kterou ti nakukáš z oku.
1: Kdo je u tebe cvok, ty?
2: Kdo se ptá? Ale co, nemá, cenu se hádat. Mám nápad.
1: No.
2: Ty se ho pokusíš odlát.
1: No. No mě pokouše, a ty utečeš. Já se nejmenu Hurvínek, víš to? Tohle na mě nezkoušej.
2: Maličko, ty přece kámoš pro kámoše udělat mohne.
1: No to je vlastně fakt. No, tak to pro mě udělej, Frňous. Odlákej ho, ty jsi přece kámoš, ne?
2: Ale blázen
1: nejsem.
3: Podívej se, Máničko.
0: Pane Spejbe, no, podívejte se, oni koukám, tu Hurvínka
3: přivázali ke stromu
0: a
3: zavázali kapesníkem.
0: Ukáž, já ti ten kapesník rozvážu. Díky, Máni.
3: Co máš na tom stromě, Žery? Ale, podívejme. Jaké ovoce nám na něm rozklo.
2: Prosím vás, pane, odvolejte toho pejska.
3: Co tam děláte?
2: Já to neudělal.
3: Co?
2: Hurvínka přivázal tady Cvalda.
1: Co to řekl? To není pravda. Frňous, ty jsi řval na něj přece.
2: Já jsem neřval.
3: To je mi povídavé ovoce. Co tam děláte?
2: Prosím, pane, ten pejsek mě sem zahnal, ačkoliv za nic nemůžu. Já za nic
1: nemůžu.
3: Klid. Ticho. Polejte dolů. Honem? No, nech je Žery. A vy mažte domů. Ať rodiče nemají starost. Vyřídíme si to jinde.
2: Ano,
3: přímo ve škole, abyste věděli.
2: Děkuju. No. A s tebou, Cvaldo, s tebou už nikdy nechci nic mít, rozumíš? K takovému darebáctví mě přemluvíš, rozumíš? Styď se.
1: A já hňup s tebou, kamarádil ty.
0: Váně, tak se mi zdá, Hurvínku, že ti velcí
3: kámošové
0: už docela úplně naprosto velcí kámošové
3: nejsou. Tak, Máničko.
0: Tak, už jsem to rozvázala. To bylo uzu, panečku.
4: Díky, Máni.
3: No co, ale strachu jsi užil, viď?
4: Ani moc ne. Já věděl, že na Máničku je spoleh.
0: Ale, i když jsem holka.
3: Jo, i když je holka.
0: No.
4: Víš, tati,
0: no.
4: Víš, Máni, ono to v tom asi není.
1: Ne.
4: No, byl jsem hlupák, když jsem nepoznal, kdo je můj opravdu kamarád. Máni Žery, odpustím to.
0: No, když tak loudíš.
3: Hlavně, že jsi konečně prokouk.
4: A prosím tě, Taťuldo, ty se na mě taky nezlob. Já se ti musím přiznat, já se ti přiznávám tedy, že těch 20 korun jsem ze šuplíku vzal já.
3: Ale co to povídáš? Tam opravdu nic nechybělo, Hurvínku.
4: Jak to, že ne?
3: Třeba by ti to vysvětlila Mánička.
0: No, když ses nechal tak zbaňkovat, a já tu mašli vlastně ani tak docela moc nutně nepotřebovala.
4: Ale proč ses ani slůvkem nezmínila?
0: No přece se nebudu vychloubat.
4: A já na tebou ještě ohrnoval nos. Prosím tě, mohla bys mi prokázat ještě jednu laskavost?
0: No jasně.
4: Tak mě dej pár pohlavků, ale pořádných.
0: To

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: posluchači. Vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonso...
1: Justýno, už jsem tu.
0: No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy Okaté a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak létají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech. To jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo. Vlastně vím. Vím. My si dnes, Piggy, totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: A proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si, Piggy, dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já jsem...

0: přece nikdy nepotento. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo, mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Já avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodávačka. A prodával bych, že jo?
2: No, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem.
1: Já se už tak těším.
2: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justino. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po ně někdo dojede.
2: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky laskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil. Já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ale laskonka říkala, že botaníkové.
2: Botaníkové. Správně. Tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám. Totiž rostlinám. Ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrásčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má slovo oříškovou chuť.
2: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: Nevím.
2: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
2: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
2: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen protože jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My s veverkou laskonkou ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
2: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
2: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
2: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
2: Dužina je vrstva, kterou jsme co? No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
2: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
2: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
2: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
2: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
2: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka... Pecka? No, ano, správně, pecka. Nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad ze dřeva. Já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
2: Ale neboj, Piggy. Ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy. No, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
2: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Ty nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
2: Hrnek? Misku, lednici.
1: Lednici.
2: Ale sklenici samozřejmě. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Mám sklenici, mám.
2: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
2: Ale ty jsi dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, ano, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy, nebo ne.
1: No, mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny. Tak jsem myslel...
2: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: Takže voda se musí pravidelně dolévat.
2: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne, a nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
2: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
2: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál.
2: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
2: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justýna a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím, hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
2: To nejadvokávější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
2: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna Pustýna a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě. Na tebe nikdo nemá. Ty jsi totiž nejlepší.
3: Kohoutek po dvoře běhá, slepičku k sobě volá. Pojď sem ty, slepičko, budeš mít vajíčko, ráno raníčko.
4: Také o lišce, jak se spřátelila s čápem. Přišla jednou liška k čápovi a řekla: Dobré jitro, čápe.
5: Dobré jitro, liško. Co pak mi neseš?
4: Četla jsem v učených knihách, že jsi můj bratranec a já tvoje sestřenice. Musíme se tedy navštěvovat a žít v přátelství.
5: Dobrá,
4: řekl čáp.
5: Pozvi mě na oběd.
4: Liška pozvala čápa na oběd. Uvařila kaši, dala ji na talíř a řekla čápovi: Ber si, čápe, podle chuti. Čáp kloval svým dlouhým zobákem do talíře, ale kaše nenabral. A liška vylízala všecku kaši sama. Druhý den pozval zase čáp lišku na oběd. Uvařil polévku, nalil ji do vysokého džbánu s úzkým hrdlem a řekl lišce:
5: Ber si, liško, podle chuti.
4: Liška džbán obešla ze všech stran, strkala do něho nos, ale ani si polévky nelízla. A čáp svým dlouhým zobákem vypil všecku polévku sám. A tak skončilo přátelství čápa a lišky.

0: koukám. A proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
1: Co pak je tohle?
2: Domeček.
3: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Vyračte být také negramotný, pane...
3: Lotrando menome. Taky, vaštost, taky. A nebýval jsem. Ale teďkonc, zvlášť porán, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče Převore, pane Lotrando.
3: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto Převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráře, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Danke schön.
3: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
3: Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo?
4: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
5: Jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji do stlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj. aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach Žemlíčka šel málem po paměti, Šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a Bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem Šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu Žemlíčkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopyty proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu Šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl Šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to Valach Žemlíčka všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jak je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo Bedny s hroutkovým nádobím. Točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal: co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak. Podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich Šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci Bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem: ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal Šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
2: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá Šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té Bedně. Ať je mezi námi pokoj.
5: Překročil kozlík, došel k Bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do Bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl Šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubový mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a Šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se Hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc spálený čubánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede Forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro Formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá Forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno?

Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si Šejtroček a ohlíží se pokusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře, a je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s dubovým podobrem. Div neupustil čbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit čbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroutkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal hrnčíři čbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle čbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do Šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli Šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do čbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal Šejtročka stát s čbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil čbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně čbánku Julče, vzala mu čbánek z rukou a řekla, buď rád, že si dojel s celými prsty a buď rád, že si vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho Šejtročku nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu Šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně čbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel a škodil by na všechny strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo čbánku čerstvým máslem a dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozkloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci
nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko, rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala, pomalu nevypustím z úst mírné slovo, sama sobě jsem už proto k nevystání. Po jíčíně se začalo povídat, že šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost. A tak polevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly konce, kdyby na zítří ráno kdo si nezatloukl na vrata do Šejtročkova dvora. Zabouchal jen jako ze zvláštní milosti. Chvilku nepočkal a rovnou se hrnul na dvůr. Šosy u kabátu měl přesezené a dva prsty od ingoustu. Byl to písař z jičínské radnice. V rukávu nese stočené lejstro. Šejtroček zrovna spravoval plot, co pokazil dubový mužík. Co mi neseš, písaři? Zavolal. Písař se rozkročil u pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá šejtroček. Já uznám za dvakrát, odsekl písař jako sekírkou a spustí jako zhora z věže. Nám na radnici se šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampělku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldnízy. Poslouchal to i dubový mužík. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy.
Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kledbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na Cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču o trochu mírnosti. A jak to dokážu, povídá, chalupu, stáj, stodulku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli. Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal odloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu. Od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem. A tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Rozluč ho radši na střepy, i když je 3x krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

0: Zvládneš to? Zeptala se moja starostlivě. Tatu váhavě přikývl. Budu se snažit. Jeho nadšení z toho, že polezou na prostřední šplhací strom, pomalu vyprchávalo. Tak toto, zavelela moja. Šplhala napřed a ukazovala mu, kde se držet a kde si dávat zvlášť pozor. Ale zdálo se, že tatu ani radit nepotřebuje. Teď to moc dobře, pochválila ho moja. Nebyli však ani v polovině, když na jednu z nejvyšších větví přiletěl kos.
1: Co se tady děje? Zavolal posměšně. To jsou nějaké gorilí jesle?
0: Tatu si pomyslel, jaké pak jesle? A začal se snažit ještě víc. Pekelně se soustředil, aby přesně švihnul pravou nohou, ale přitom pozapomněl, že musí dávat pozor i na to, jak se chytit levou rukou, a hmátnul do prázdna.
1: Smál se kos.
0: To se stane, řekla bráškovi moja. Jen klidně polez dál.
1: A kos na to. Jeden mrňous učí druhého.
0: Od toho okamžiku tatu zvažoval každičký svůj pohyb. Takže stoupal mnohem pomalej. A co horšího, jak nad každým svým pohybem přemýšlel, začal se bát. Když byli v polovině výstupu, zafoukal vítr a strom se rozkýval. Tatu ztratil poslední zbytek sebejistoty, pevně objal silnou větev a držel se jí jako klíště.
1: Kechtal se kos. Škoda, že mám zrovna dneska tak málo času. Bojácný tatůnek, to je podívaná.
0: Bráška se jmenuje tatu, ocekla moja kosovi a začala tatu a pouzbuzovat. Neboj, to nic není. Chyť se tamhle toho pahýlu a polez. Ale tatu se na ní jen vyděšeně díval a bál se i mrknout.
1: Kos dostal úplný záchvat smíchu. Jedno mrně se třese strachy a to druhému radí. Mojo, ty víš, o čem mluvíš, co? Ty jsi jako schnilá hruška už jednou spadla, co? Když jsi učila lítat.
0: Rozchechtaný kos se načepířil, roztáhnul křídla a namířil si to k bazénu lachtanů, kde mělo začít krmení.
1: To si nechtěl nechat ujít. Co kdyby některý z nich nechytil hozenou rybu? To by byla legrace.
0: Obě gorilí mláďata zůstala jako opařená. Po chvíli tatu zakňoural.
2: Ty jsi odtud spadla?
0: To je dávno, odpověděla moja. A nespadla jsem, jen málem. Táta mi pomohl. A taky to nebylo tady. Mluvila čím dál důrazněji, že jí ten kos pohnul žlučí. Posmívá se a ještě si vymýšlí. Ukřičenec, jeden ukřičená. Pak mnohem mírněji dodala. Poléz, už je pryč. Jenže tatu o dalším lezení nechtěl ani slyšet.
2: Zavolej tátu, ať mě sundá.
0: Moja zavrtěla hlavou. Kdyby tě táta sundával, ten kosák by se to určitě dozvěděl. Dovedi si představit, jak by se ti vysmíval a jak by všude vykládal, že jsi ten nejbujácnější gorilí kluk. Tatu zaváhal, ale jeho strach rychle přehlušovala představa, jak se mu kosák posmívá a vykládá o něm, že je nešika a navíc babělec. Takovou radost mu přeci neudělá.
2: Slezeme spolu, jo?
0: Navrhl moje.
2: Pomůžeš mi?
0: Společně pak opatrně se stupovali dolů. Trvalo jim to tak dlouho, že málem přišli pozdě k obědu. Ale zvládli to.
2: Mám to fajn, sestřičku,
0: říkal si tatu, když po obědě odpočíval v pelíšku. S mojou určitě co nevidět zvládnu vyšplhat i na ten nejvyšší strom a tomu hloupému kosákovi ještě vytřeme zrak.
2: Dokázal jsem to!
0: Tatu se celý rozzářený hnal k Richardovi.
2: Dokázal jsem to! Vylezl jsem až úplně na špičku.
0: Já jsem mu pomáhala, přidala se moja. A nebýt toho kosáka, který nám to poprvé úplně pokazil, zvládli bychom to už před obědem. Jeden přes druhého táto vylíčili, jak se jim dopoledne posmíval kos, ale jak se nedali odradit a hned po odpoledním odpočinku vyběhli ke šplhacímu stromu. Po kosákovi naštěstí nebylo ani vidu, ani slechu. A tak se po krátkém přemlouvání tatu znovu pokusil vylézt nahoru. A tentokrát se mu to povedlo. A když jsem byl na nejvyšší větvi a takhle se mnou cloumal vítr, předváděl tatu Richardovi, co se s ním tam nahoře dělo, ten kosák zrovna přiletěl. Volal jsem na něj, ale tvářil se, že mě nevidí. Že mu není hamba, zamračil se Richard. Jenže na posměváčky jsou háčky. Pak se na synka usmál. To jsem nevěděl, tatu, že už jsi tak velký a šikovný. Vždyť ty mě co nevidět přepereš. Tohle snad radši ani neměl říkat. Je, tatí, začal ho tatu v tu ránu přemlouvat. Pojďme, půjdeme zápasit, prosím, prosím. A dřív, než mu Richard stačil odpovědět, skočil na něj a začal s ním zápasit. Počkej, odstrčil ho prstem Richard. Tady se prát nemůžeme, půjdeme do výběhu. Všichni tři, Richard, tatu i Moja, se rozeběhli ven tak rychle, že za nimi Kidživu stěží stačila zavolat. A vraťte se brzy, co nevidět bude tma. Venku se Richard zeptal. Kdo si přeje zápasit se mnou jako první? Já! Překřikovali se tatu s Mojou. Tatu má velký den, tak začne. Rozhodl Richard a hned s ním začal zápolit. Funěl brzo tatu, protože sedícímu Richardovi se přes nataženou paži nemohl dostat na tělo. A v tom se ozvalo. Co je to tady za ufuněnou opici? To se na ně přiletěl podívat kos. A jak se po něm Richard ohlédl, tatu mu všema čtyřma skočil na hrudník. Richard, který nic takového nečekal, trochu zakolísal. A to bylo něco pro kosáka. Tohle, že je ten nejsilnější gorilák, spustil. Richard si ho nevšímal a dál zápasil. Nakonec padl na znak a vykřikl. Vzdávám se, tatu vyhrál. Sláva, sláva, vyhrál jsem. Radovala se tatu. Teď já, prosila Moja. Kosák se opřekot chechtal. Toho slavného goriláka už přeperej veverka. Moja se stázavým pohledem obrátila na Richarda. Proč si to táta nechá líbit? Richard však jakoby nic řekl. Tak pojď. Netrvalo dlouho a udýchaný Richard se vzdal i Moje. Nechte mě chvíli odpočinout. Oddechoval zhluboka. Kosák k ním přišel blíž a to se rozumí, že se chychtal ještě víc.
1: On snad vypustí duši.
0: Jakoby to přivolal. Richard začal sípavě oddechovat. Znělo to málem jako pískání nějaké veliké myši. Co se to s tátou děje? Lekli se Moja i tatu. Stáli nad ním se zděšenými výrazy a nevěděli, jak mu pomoci. Jenže Richard se po očku podíval po kosákovi, potom na ně spiklenecky mrknul a nenápadně ukázal dozadu ke křovinám a začal pískat ještě silněji. Než si to Moja a tatu stačili přebrat, nad křovinami se objevila silueta velkého ptáka, který natáčel hlavu ze strany na stranu. Byla to sova z hnízda, ve kterém Moja a tatu našli před časem poklad a rozhlížela se po myšce. Jakmile zjistila, odkud se to pískání ozývá, neslyšně se k ním rozletěla. V tom okamžiku Richard zavolal. Hej, kose, podívej, kdo sem letí, támhle. Kose přestal smát. Co mu ten gorilák chce a jak to, že zčista jasna není ani trochu udýchaný. Pak zvedl hlavu a podíval se na oblohu nad křovinami. Pomoc! Vyděsil se. Sova! Pomoc! Vystartoval, ale jak byl zmatený, narazil v letu do větví. Já se mě sežrat, pomoc! Celý pocuchaný a k smrti vyděšený se prodíral nejhustšími křovisky. Jeho černá pírka létala na všechny strany. Richard se hlasitě rozesmál. Vždyť jsem vám říkal, že na posměváčky jsou háčky. To už se smáli i Moja a tatu. Že jejich táta na kosáka vyzrál. A nejlepší na tom je, dodal Richard, že ta sova by si kosáka vůbec nevšímala.
1: mnohem radši loví hraboše.
0: Od té doby se kos gorilám neposmíval. Stačilo, aby ukázali na oblohu. Kosák se vždycky přikrčil, vyděšeně se podíval vzhůru a s hlasitým nadáváním odletěl.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pane Spejble, nehněvejte se, že vás citírují až na balkon, ale já víš, jsem se s vámi potřebovala poradit.
2: Ale Máničko, holčičko, komu jinému bych měl poradit, když ne tobě? No co pak je?
1: Pane Spejble, oni dneska začali prodávat stromky a já už jsem koupila vánoční stromeček.
2: No je, ty jsi pospíšila, to jsi mohla ještě počkat.
1: Já by jsem počkala, jenomže jsem nečekala, že aby je nevyprodali. Koupila jsem takovýhle, co mu říkáte?
2: Takovýhle?
1: No.
2: Oni větší neměli?
1: Neměli, pane Spejble, to ne.
2: Neměli. A o trošku menší tam nebyl?
1: Byl, ale já si myslela, že by byl lepšejší, většejší.
2: A cože si koupila zrovna borovičku? Smrček tam neměli?
1: Měli, pane Spejble. To jsem měla vzít smrček, vidíte? On je smrček lepšejší, že?
2: A kde pak smrček? Smrček dřív opadá, borovička vydrží díl.
1: Jenomže když ona je trošku šišatá, vidíte to?
2: Šišatá. Šišatá není, ale větev jí tadyhle chybí.
1: No, a to jsem se právě chtěla poradit. Nešla by tam nastrčit, pane Spejble?
2: No to se ví, že šla.
1: Šla.
2: Ale kde jí vzít?
1: Já jestli by nešla uřezat z toho stromečku odjinut a zasadit tam, co není. Uměl byste to, pane Spejble?
2: Já? Jak pak bych to neuměl, holčičko zlatá? Já si, Máničko, naopravoval stromků. Za mnou chodili zdaleka široká, abych jim převrtal větev. No, to chci akorát pilku, nůž a vrták a bude to. Hurvajs! No tak hurvajs!
3: Co je, tati?
2: To tě vždycky musím volat 10krát.
3: Cože?
2: Ale zase cože? Víš, kde je pilka, nůž a vrták?
3: Ano, tati.
2: Tak vyndej pilku, nůž a vrták a dej to Mánice. Máničko, buď tak hodná, skoč tam k němu a přines to, ano?
1: Ano, ano, pane Spejble.
2: No tak.
3: A, tati?
2: Co je?
3: A kde je ta pilka, nůž a vrták?
2: Ale pro pána krále mezi marmeládama přece, kde by byli? Máš je? No tak, ukaž, počkej, nerozhazuj to, Máničko. No, tak, uříznout bychom mohli třeba tuhle tu větev, počkej. Tak, končíme tadyhle, tak vyvrtáme tady díru. Přidrž mě tu borovičku, Máničko.
1: Ano, no, ano, pane.
2: Ale takhle ne, trošku našikmo.
1: Ano, pane Spejle.
2: A je, Máničko. Ty jsi pomocnice, nesmíš jí držet jako plácačku.
1: Takhle.
2: No takhle jí drž. No, vidíš, jaká jsi šikovná holčička. Tadyhle to. Tak, ještě to vyvrtáme, počkej.
1: No, pane Spejble, vždyť jste provrtal skrz stromeky mycí stůl.
2: Moment, mycí stůl.
1: No.
2: Mycí stůl já zašpuntuju, ještě se řízneme větev tadyhle. Do špičky, aby šla spíš zasadit, no takhle tam zasadíme, hele, jako by tu rostla odedávna. No, tak co tomu říkáš?
1: Jenomže tady, co jste uříznul tu větev, zbyla taková díra, že je hned vidět, že jste tu větev uříznul a...
2: Jenomže to je snadná pomoc, nebudeme s tím dělat žádné krámy, Žano... Ušmykneme jinou větev, třeba tuhle. Jo, no. Tak, seřízneme jí do špičky.
1: Tady je vrtadlo, pane.
2: Děkuju, Mančko. Počkej, jo, správně, to je vrtadlo. Tak, vyvrtáme první díru, no.
1: No, zasadíme.
2: No, panečku, jako by tu rostla od jak živá, no. Co tomu říkáš? Že jo, jenomže po té uříznuté větvi byla zase taková ošklivá mezera, že to tluče do očí.
1: To budete zase nějakou větev uřezovat.
2: No jistě, to tak nemůžeme nechat takovou díru, vždyť by tam tudy prolez jezevec.
1: Kudy?
2: Tou dírou.
1: Jaký jezevec, pane Spejble?
2: Tlustej i s blechama, počkej, tak pilku, nůž a vrták.
1: No?
2: Nůž, tak, vidíš. Řezání mi jde líp.
1: Tady je.
2: Vyvrtávadlo, správně. Je děkuji, jaká chytrá očička. Nice. Podívej se na tu smůlu. Mně se povedlo udělat domicího stolu ještě jednu díru.
1: Je to dostanu, až se na to přijde.
2: Nic nedostaneš, to já pak spravím. Zasadíme sem novou větev. Jo, takhle. No, jak to vypadá?
1: Teď je to zase o hodně lepšejší.
2: Ano, tak zavolej schválně Hurvajzi, jestli něco poznám.
1: Hurvínku! Hurvínku!
2: Hurvajz!
3: Co je?
1: Hurvínku, pojď se podívat. My ti něco ukážeme.
3: Co mi ukážete? Ukážete mi něco?
1: No, Hurvínku, podívej se na ten stromek. Co na něm vidíš, no?
3: Na tomhle stromku?
1: No, ano.
3: To je na Vánoce stromek?
1: Ano, Hurvínku.
3: No, vidím.
1: No?
3: Co bych měl vidět? Nic nevidím. Hledáš, že mu tadyhle schází větev.
2: Ale schází, to se ví, že schází, protože jsme mu ji uřízli.
3: A proč? Vždyť je teď zkaženej.
2: Žádnej zkaženej. Tou stranou bude ke stěně, že ano?
1: A že na něm jinak nevidíš nic.
3: No, je tady nějaký divnej. Půjč mi ho, já

0: Jo, a jak přijdeš, tak z tohohle opadaného stromku uřízneš pěkně dva kolíčky.
1: Ale tatuldo,
0: dva pěkné špunty a hezky zašpuntuješ tadyhle ty dvě díry, co se udělali v mycím stole. Tak, já tě naučím. Ahoj.
1: No páni, já...
2: Urvinku, pojď, já půjdu s tebou a bude se nám líp vybírat.
1: No dobrá, ale ještě špuntovat mycí stůl, no páni...
0: Odchod! Ahoj.

Byl jednou jeden rybník a v tom rybníku jsem tam nějaký kapr. Každý kapr roste jako z vody. První rok váží asi jako půl špekáčku, druhý rok mívá i jako pět špekáčků a třetí rok se lidé o něj přetahují, aby byl zrovna u nich na štědrovečerní večeři. Když mu však Pán Bůh požehná a dožije se čtvrtstoletí, je tak těžký, že se nedá vytáhnout ze dna. Dožije-li se 100 let, promění se v kámen. A za 300 let kámen pukne a vylíhne se z něj vodník. Takhle složitě je to na světě pro vodníky zařízeno. Žabák má žábu, mlynář mlynářku a kačer kačku. Jenom vodník chudák nemá žádnou vodnici, která by se s ním hádala, které by dělal nepořádek a která by mu přiváděla na svět malinkaté vodníčky. Nikdo mu je nepřivede na svět, zrovna tak, jako mu nikdo nepřipraví snídani, nikdo se s ním nevítá, když se od někud vrátí a nikdo se ho nezeptá, jestli si nezapomněl kapesník, když se někam vypravuje. Ovšem jen tak pro krásné oči se nový Hastrman z toho kamene přece jenom nevylíhne. Kapra, který se dožije 100 let, musí si vodník vyhlédnout a vychovat. Když je kapřík malinký, musí ho chránit před štikami. Celý život ho musí kartáčovat a hřebelcovat, aby se na něm nedržely pijavky, chobotnatky a kapřivci. A když je výlov, musí ho zavřít do sklepa, aby neskončil v kádi na vánočním trhu. O tomhle všem si povídal košíkář Opálka s vodníkem na Vackově. Ten rybník, co byl jednou jeden, byl totiž na Vackově. A tam je první pořádný rybník na Černovickém potoku. Vamberák je sice větší, ale vackovský rybník vždycky uživil mlýn a dvůr. Opálka žil v chatrné haluzně za mlýnem a vodník Hrouzek v rybníku pod kořeny prastaré vrby. Skamarádili se nejspíše, že na tom byli oba stejně. Vodník neměl vodnici, protože tu nemá žádný vodník, ale ani košíkář neměl košíkářku, která by mrmlala, že u nich Hastrman zacamrá podlahu. On tedy žádný košíkář nebývá pro ženskou obzvláštní terno, ale která viděla Opálku, říkala: Pánenko svatohorská, toho bych si vzala, jen kdyby bylo opravdu nejhůř, kdybych, nedej pámu, přišla o nohu, o oko nebo o rozum. A jak léta běžela, pro žádnou nikdy nebylo nejhůř a tak byl košíkář nakonec rád, že se skamarádil s vodníkem. Skamarádili se tak dávno, že už si ani nemohli vzpomenout, kdy. Ale bylo to v zimě, protože pod Svidníkem jsou zimy jako břitvy. Tam často zamrzají potoky až na dno a rybníkům k tomu moc neschází. A takové zimy neměl vodník Hrouzek rád. Tak se v těch mrazech vyškrábal na led dírou, kterou mlynář prosekával, aby se v rybníku všechno neudusilo. Chodil po břehu a po hrázi, měl zmrzlé vousy i vlasy a obočí a chrastil, jak z něj při každém kroku padal led. Jednou takhle chrastil před košíkářovou haluznou, když Opálka náhodou vyšel před dveře. Pojď se trošku ohřát, řekl vodníkovi. A ten šel a rád. Od té doby k němu chodil nejmíň dvakrát v týdnu. Na jaře s ním sedával Hastrman na dvorku, nejraději, když košíkář drhal pruty, když jim loupal kůru a ještě raději, když košíkář pruty vařil.

0: To je vůně, to je vůně. Pochvaloval si vodník a nasával tu vařenou vrbovou vůni do nosu stejně, jako lidé nasávají vůni pečené husičky. Opálka pletl košíky, přidávačky a nůše sice také z neloupaných prutů, ale z loupaného proutí vydrželi dvakrát tak dlouho. Proutí na ně musel ovšem vařit ve staré plechové vaně. Loupané košíky i nůše dělali parádu, protože jim nabarvil kolem dokola dvojitý štráfek buď červeně nebo modře. Častěji však chodil Hastrman ke košíkáři v prosinci, lednu a únoru, kdy to někdy bylo pod ledem k nevydržení. Jestliže byla obzvlášť psí zima, dal Opálka Hrouzkovi ke štokrleti teplou vodu do škopíku a Hastrman se zul, strčil si do škopíku nohy a za chvíli byl v náladě. To toho napovídal, že by z toho šla kdekomu hlava kolem, ale Opálkovi ne. Jednou na jaře, když mu Hastrman vyprávěl, kde co, zeptal se ho košíkář. A co malej? Malej to byl kapřík, kterého si Hastrman vybral a pěstoval na budoucího vodníka. Malej, zamyslel se Hrousek, pak mávnul rukou a řekl, je moc rozmazlenej. I ne, divil se košíkář a vodník na to, i jo. Pořád by se jenom houpal. Od rána do večera musím dělat na rybníku vlnky. Nic jiného ho nebaví, jen se houpat a jen se houpat. To víš, je to ještě dítě, konejšel ho košíkář. Pak přišla zima, Hastrman seděl u Opálky, nohy ve škopíku s teplou vodou a když vyprávěl kde co, zeptal se ho zase košíkář. A co malej? Malej zlobí, mávnul rukou Hrouzek. Pořád omrzuje s tím houpáním. Já se nevyspím, on se nevyspí. To víš, je to pořád ještě dítě, konejšil ho zase košíkář. Jak mám dělat vlnky, když je na rybníku led tlustý jako slamník? A co kdyby ho houpal na kolenou? To by mu nestačilo? Stačilo. Ale kdo to má vydržet? Až do rána přemýšlel košíkář, jak by se dali dělat vlnky na zamrzlém rybníku. Ráno si nabrousil pilu a hoblík a dal se do práce. Do oběda měl nařezáno, do večeře ohoblováno, do druhého oběda měl hotové čepy a kolíčky, do druhé večeře měl všechno sesazíno a do týdne mu na tom uschly barvy. Vodník Hrouzek netušil nic, jenom říkal, smrdí ti tu fermeš. Sedmý den se košíkář zeptal. A co malej? Pořád zlobí, mračel se Hrouzek, pořád omrzuje s tím houpáním. Tak ať se houpá. Zdvihl se ze židle Opálka a vyšel ven. Jak když je na rybníku leď tlustý jako dva slamníky, volal za ním Hastrman. Košíkář se vrátil a postavil před Hastrmana kolébku. Je z olšového dřeva. To vydrží pod vodou 400 let. Dalo mi to týden práce. Hastrmanovi dojetím div nevstoupily slzy do očí. Ta je krásná a je vodnická, je natřená na zeleno. Co pak si ji mohu vzít? Co tě to napadlo dělat si takovou škodu? Jakou pak škodu? Olšová prkna se válejí mlynáři ve stodole už druhý rok a firmeš i barvu jsem si od něho půjčil.
1: No jo, ale ona se asi na dně neudrží, polekal se Hrouzek. Ona asi vyplave, když je dřevěná.
0: Nevyplave. Na to jsem taky myslel, vysvětloval mu Opálka. Udělal jsem jí hlubokou. Do spod naskládáš kameny a ty budou držet kolíbku u dna. A na ně teprv nasteleš kapírkovi prameničku, lakušník, přesličku či stolístek, aby ho to netlačilo. A bude se houpat a houpat jako hraběcí synek.
2: Ty, můj kamaráde, popadl Hastrman kolébku,
1: za tohle ti na jaře vypěstuju na svých vrbách takové proutí, že si ještě letos budeš moct koupit kozu. Ať každý, kdo přijede sem do Vackova mlít, pukne závistí.
2: Oba měli pravdu. Kolébka ze dna nevyplavala, Hastrmanův kapřík se v ní houpal jak hraběcí synek a dal pokoj. Hastrman pak hnojil vrby hvězdným prachem a vypěstoval na nich pro košíkáře takové proutí, že si opravdu mohl koupit kozu. Hardskou. A ta netrkala a dojila divné jako kráva. A jestli neumřela, dojí tolik dodnes.

0: Gé má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Slovenská pohádka Jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana.
2: Kam vás tolik jde?
1: Jdeme do světa na vandrovku.
2: I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc.
1: A bylo jich už šestero. Potkali raka, i ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa, ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. Vypravilo vejce kočce.
2: Ty máš dobré oči, vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka.
1: Kočka ihned vydrápala se na strom a když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním.
2: Tak je dobře, půjdeme tam a kdyby v té chaloupě i čerti byli, musí nám dát najíst, řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili.
1: Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře.
2: Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice. Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala si jich. Honem, utečte, než moji chlapci přijdou, sice vás všecky pobíjí, spustila na ně.
3: I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst, povídá vejce.
2: Že tě kozel nevezme i s tvými kamarády, já pro takové pocestné nic nemám,
1: zlobí se baba. Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo, načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli poohlédnouti, slyší přicházet i člověka. Všichni se lekli, jen vejce ne, i poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jizby, kočka, aby na pec vlezla, krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody, načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít.
4: Asi zaspala, praví jeden.
2: Jak já ji hned zbudím, řekl druhý a vešel do dveří. Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl.
5: Kýho víra,
1: volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst.
5: Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované.
1: Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry, když to kachna tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo.
5: Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač, když to na polici někdo křičí odři, odři a pod lavicí tak, tak, tak.
1: Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Skákal pes přes obec, přes zelenou louku. O škole. Maničko.
7: Ano?
6: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
7: To teda nevím.
6: Kost je pro psa a škola pro kočku.
7: Haha, prosím tě, co ti tak vadí na škole?
6: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky.
7: To byly časy.
6: Jaké? Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
7: A teď?
6: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
7: A někdy i vrčí, co?
6: No právě, právě. No.
7: Je, to já chodím do školy ráda.
6: No jo, šprtka.
7: Jo, jo, náhodou, abys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
6: Vážně?
7: Jistě. No, schválně, co se dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
6: Že mají všichni větší svačiny než já.
7: Je?
6: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
7: To je hrůza.
6: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
7: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
6: Jo.
7: Jo.
6: Jsem rychle unavený.
7: To má být vtip?
6: Co?
7: Co? Máš snad problémy s ušima?
6: Jo, to mám, no. Vždycky, když si slíkám rolák. Jo, a Máničko?
7: No?
6: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
7: To je těžko.
6: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
7: Jak to?
6: Náš třídní totiž řekl, dnes skončím a zítra jedu dál.

0: Lesní ženka. Bětuška byla mladičké děvče. Matka její byla vdova a neměla svého jmění více než roztrhanou chaloupku a dvě kozy. Ale Bětuška byla přece vždycky veselá. Od jara do jeseni pásávala kozy u březiny. Vždy, když šla z domu, dávala jí matka do mošinky krajíček chleba a vřeténko, přikazujíc, ať je plné. Poněvadž kužele neměla, obtočila jí len okolo hlavy. Bětuška vzala mošinku a veselé cestou zpívajíc poskakovala za kozami k březině. Když tam přišli, šli kozy po pastvě. Bětuška sedla pod strom, levou rukou táhala z hlavy vlákna a pravou spouštěla vřeténko, že jen tak po zemi frčelo. A přitom si zpívala, až se les rozlíhal. Když ukazovalo slunce napoledne, odložila vřetánko, zavolala na kozy a davši jim po kousku chleba, aby jí nezaběhli, zaskočila si do lesa pro trochu jahod, neb jiného lesního ovoce, jakéž právě na čase bylo, by pamlsek měla k chlebu. Když se najedla, poskočila si, ruce založila a zpívajíc tancovala. Sluníčko se skrze zelení stromu na ní smálo a kozičky hovíce si v trávě myslili, to máme ale veselou pastoušku. Po tanci zase pilně předla a večír, když domů hnala, nikdy jí matka nelála, že vřetánko nese prázdné. Jedenkrát, když dle svého obyčeje v pravé poledne po skromném obědě k tanci se chystá, tu, kde se vezme, tu se vezme, stojí před ní krásná pana. Roucho má bílé, tenonuké jako pavučinku, od hlavy k pasu splývají vlasy zlaté barvy a na hlavě má věnec z lesních květin. Bětuška strnula. Pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem. Bětuško, ráda tancuješ? Když pana tak pěkně k ní promluvila, Bětušku strach opustil a odpověděla. Och, já bych celý den tancovala. Tak pojď tedy, zatancujem si spolu. Já tě naučím. Tak řekla pana. Sukni si po boku vykasala, Bětušku obejmula a začala s ní tancovat. Jak se v kolo pustili, ozvala se jim nad hlavami tak líbezná hudba, že se Bětušce srdce v těle rozehrálo. Hudebníci seděli na březových větvích, v černých, popelavých, hnědých i měnivých fráčkách. Byl to sbor vybraných hudebníků, co se na pokynutí krásné pany sešel. Slavíci, skřivánkové, pěnkavy, stehlíci zvonkové, drozdi, kosy i sedmihlásek. Líčka Bětušce hořela. Oči jí se vítily. Zapomněla na úkol a na kozy a jen se dívala na svoji družku, která se před ní, okolo ní, v nejrůznějších pohybech otáčela. A tak lehounko, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali odpoledne do večera. A Bětušce nohy neustaly, aniž zaboleli. Tu krásná pana zastavila krok, hudba umlkla a jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla. Sluníčko zacházelo za les. I spráskla rukama nad hlavou a nahmatavši nespředený len, vzpomněla si na vřetánko v trávě ležící, že není plné. Sundala len z hlavy, s vřetánkem do mošinky uložila a kozy přivolavši hnala je domů. Nespívala si cestou, ale trpké výčitky si dělala, že se dala té krásné paně omámit a umínila si, kdyby se jí to mělo ještě jednou stát, že by k ní pana přišla, že jí už nikdy neposlechne. Kozičky neslyšíce veselého zpěvu za sebou ohlížely se, zdali skutečně za nimi jde jejich vlastní pastouška. I také matka se divila a dcerky se ptala, zdali je churavá, že nespívá. I ne, matičko, nejsem churavá, ale že mne už od samého zpěvu v hrdle vyschlo, proto nespívám. Vymluvila se Bětuška a šla schovat v řetánko i len nespředený. Vědouc, že matka nehned přízi smotává, chtěla druhý den vynahradit, co první den promeškala, a proto se matce nezmínila ani slovem o krásné paně. Druhý den, jako obyčejně, hnala Bětuška zase kozy k březině. A už si zase vesele zpívala. Přihnala k březině. Kozičky se začaly pást a ona, sednouc pod strom, začala pilně příst a přitom si zpívat. Neboť při zpěvu práce lepší od ruky odpadá. Slunce ukazovalo poledne. Pětuška dala kozičkám po soustu chleba, odběhla si pro jahody a vrátivši se, začala obědvat a s kozičkami rozprávět. Ach, kozulenky moje, dnes nesmím tancovat, vzdychla si, když po obědě drobty z klína do ruky schrabala a na kámen položila, by si je ptáčkové odnesli. A proč bys nesměla? Ozval se tu líbezný hlas a krásná pana stála před ní, jako by z oblak byla spadla. Bětuška se ulekla ještě víc než poprvé a oči zamhouřila, aby ani pany neviděla. Ale když pana ještě jednou otázku opakovala, ostýchavě odpověděla: ach, odpusťte, krásná paní, já nemohu s vámi tancovat, protože bych zase úkolu nenapředla a matka by mě lála. Dnes, než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Pojď jen tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana, sukni vykasala, Bětušku obejmula, v březových větvích sedící hudebníci spustili a tanečnice pustili se dokola. A ještě luzněji krásná pana tancovala. Bětuška mohla na ní oči nechat. Zapomněla na kozy i na úkol. Konečně ustala tanečnice, hudba umlkla, neboť slunce bylo na sklonku. Bětuška spráskla rukama nad hlavou, kde obtočen byl nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana sáhla jí na hlavu a len smekla, otočila okolo kmene tenké břízky, uchopila vřetánko a začala příst. Vřetánko jen tak po zemi frčelo a vůčihledně rostlo. A než slunce zašlo za les, byla příze všecka spředena. I ta, které Bětuška včera nebyla dopředla. Plný potáč dávajíc děvčeti do ruky, promluvila krásná pana: motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těch slovech zmizela, jako by se byla pod ní zem svehla. Bětuška byla spokojena a myslila si cestou: když je tak hodná, to budu s ní zase tancovat, jestli ještě přijde. A zpívala si zase, aby jí kozičky vesele kráčily. Ale matka jí mrzutě přivítala. Chtíc mezi dnem přízi smotat, viděla, že je vřeteno neplné, a proto byla nevrlá. Což si včera dělala, že si nespředla úkolu? Domlouvala jí matka. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně a ukazujíc matce vřetánku dodala: dnes je za to přeplné. Matka umlkla, šla kozu dojit a Bětuška vřetánko uložila. Chtěla matce příhodu svůj povědít, ale myslela si zase: ne, až jestli ještě jednou přijde, pak se jí zeptám, co je zač, a matce povím. Tak si usmyslila a mlčela. Třetí ráno, jako obyčejně, hnala kozy k březině. Kozy začaly se pást. Bětuška sedla si pod strom a začala zpívat a příst. Slunce ukazovalo poledne. Bětuška odložila vřetánko do trávy, dala koskám posoustu chleba, nazbírala jahod. Naobědvala se, drobty dávajíc ptáčkům. Moje kozulenky, dnes vám zatancuju. Poskočila, založila ruce a už chtěla zkoušet, zdali dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Tu však ona sama před ní stála. Spolu půjdem, spolu, pravila k Bětušce s usmáním. Chopila ji a v samém okamžení hudba nad hlavami jim zazněla a pany Letným skokem v kole kroužily. Bětuška zapomněla na vřetánko i na kozy. Nic neviděla než krásnou panu, jejíž tělo jako vrbový proutek na vše strany se prohýbalo. Nic neslyšela než líbeznou hudbu, po které jí nohy sami skákaly. Tancovali odpoledne do večera. Tu pana ustala a hudba umlkla. Bětuška se ohlídla. Slunce bylo za lesem. S pláčem spráskla rukama nad hlavou a obrátit se po neplném vřetánku naříkala, co jí matka řekne. Dej mi tvoji mošinku, já ti vynahradím, co jsi dnes promeškala, řekla krásná pana. Bětuška jí mošinku podala a pana na okamžik zmizela a potom zase Bětušce mošinku podala řkouc. Ne teď, doma na to hleď. A ta tam, jako by ji byl vítr odvál. Bětuška se bála hned do mošinky kouknout, ale na půl cestě jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by pranic v ní nebylo. Musela se podívat, jestli jí pana neošidila. A jak se lekla, když viděla, že je plná mošinka březového listí. Tu se teprv dala do žalostného pláče, dělající výčitky, že byla tak lehkověrná. V zlosti vyhodila přehršle listí ven a chtěla mošinku vyklopit. Ale pak si myslela, podestelu to kozičkám a nechám něco listí v mošince. Bála se skoro domů jít. Kozulenky nemohly zase svoji pastoušku poznat. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Probůh, děvče, jaký sto potáč příze mi včera přinesla domů? Byla první její slova. Pročeš? Úzkostlivě se ptá Bětuška. Když jsi odešla ráno, jdu motat. Motám, motám, motám, potáč ustavičně plný. Jedno předeno, dvě předena, tři předena. Potáč plný. Tí zlý duch to předl. Rozlobím se. A v tom okamžení příze s vřetánkem zmizne. Jak by ji svoukl. Pověz mi pak, co je to? Tu se Bětuška přiznala a začala o krásné paně vypravovat. To byla lesní ženka, zvolala matka ustrnulá. Okolo poledne a půlnoci lesní ženky své rejdy provádějí. Štěstí, že nejsi chlapec, sice bys z náruče její živa nebyla vyšla. Tak dlouho by s tebou byla tancovala, dokud by duch v těle byl, a neb tě k smrti ulochtala. Ale s děvčaty mají slitování a mnohdy je i bohatě obdarujou. Žes pak mi to neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla se mít příze plnou setnici. Tu si vzpomněla Bětuška na mošinku a připadlo jí, že by snad přece něco mohlo pod tím listím být. Vyndá z vrchu vřetánko, i len nespředený, nahlídne ještě jednou, a podívejte se, matko, vzkřikne. Matka nahlídne a spráskne rukama. Březové listí obrátilo se ve zlato. Ona mi kázala, ne teď, doma na tohle. Ale já neposlechla. No štěstí, že jsi nevykopila celou mošinku, mínila matka. Ráno šla sama podívat se na místo, kde Bětuška přehršlý listí vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Bohatství, co si Bětuška domů přinesla, i bez toho bylo dosti veliké. Matka koupila statek. Měli mnoho dobytka. Bětuška měla krásné šaty a nemusela kozy pást. Ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná, přece jí nic takovou rozkoš nespůsobilo, jako tanec s lesní ženkou. Často si do Březiny zašla. Vábilo jí to tam. Přála si, kdyby krásnou panu viděla. Ale nikdy více ji nespatřila.
1: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes to v zemi vysoké trávy vzrušeně bzučelo a hlučelo a mušky i myšky, pavouci i kobylky, cvrčci i mravenci se rozčileně míhali sem a tam a každý nesl nějaký džbánek nebo hrneček a všichni se usmívali. Tak se hned ptám, co se tu děje? Co se tu chystá? A můj kamarád červený mraveneček se dal do tance a šťastně vyspěvoval. Tralala, na borůvkovém vršku zrovna dozrály borůvky. Za chvilku tam všichni půjdeme a jako každý rok se budou vařit marmelády. Tralala. Vždycky je to veliká legrace a letos bude ještě všechno o to lepší, že s námi půjdeš taky ty, můj kamarád ze světa velkých lidí. Tralala, dneska je hezký, šťastný den, určitě nejlepší den v roce. Tralala.
2: Nech si to svoje tralala. Dneska je určitě nejhorší den v roce, zabručel kdosi nad našimi hlavami. V trávě přistál čmelák a mrzutě pokračoval. Hned tě přejde to tančení a jančení, až ti povím, co jsem právě před chvílí viděl v zákrutu cesty pod borůvkovým vrškem.
1: Cože? Zbíhali se k nám všichni obyvatelé meze. Proč jste mrzutý? Co jste tam viděl?
2: V noci se na cestě pod vrškem utábořilo vojsko strašných, pozuby ozbrojených černých zákeřnic, bručel nešťastně čmelák. Já si chtěl ještě ráno zaletět na paseky, ale tu na mě někdo ze zdola zaječí, stůj, ani hnout. Teď už do lesa nikdo z meze nesmí. Já jsem se jenom ušklíbil, protože zákeřnice, ať jsou sebelíp ozbrojené, létat nedovedou. Jak by mě tedy mohli zastavit? Ale v lese jsem zjistil, že ty lstivé potvory přemluvili lesní pavouky, aby všude natáhly sítě. Málem jsem se do jedné chytil. Zákeřnice se mi chechtaly, až jim pancíře duněly a volali, vidíš, nevyplácí se nás neposlouchat a vyřiď doma na mezi, že k vám brzy pošleme vyslance. Máme s vámi svoje plány. Kdo nás neposlechne, špatně skončí. Koukej, co my jsme zač. A pak se začali předvádět. Pochodovali, řinčili, štíty kouleli hrozitánskýma očima. Nevím, co mají za lubem, ale nic příjemného to nebude.
1: V tom se na cestě od lesa ozvaly řízné povely. Raz a dva, raz a dva. A dup a dup. Od lesa k mezi připochodoval oddíl černých zákeřnic. Byly pozuby ozbrojené, do kroku strašně kouleli očima a mně šel po zádech mráz. Vypadají příšerně zle, šeptl jsem svému mravenčímu kamarádovi. A on jen žalostně špitl, a já se tolik těšil na borůvky. A celý se roztřásl.
2: Zastavit stát, zavelila zákeřnice, co stála v první řadě. Pak z řady vystoupila druhá, co měla černý buben. Zabubnovala na něj, rampam, rampapam, a spustila řeč. Všem obyvatelům meze se na vědomí dává. Za prvé, my černé zákeřnice jsme obsadili cestu k lesu, celý les omotali pavučinami, takže se tam nikdo z vás nedostane. Za druhé, my černé zákeřnice jsme nechali jen jednu volnou pěšinku, co vede na borůvkový vršek. Tato pěšinka je ale přísně střežena. Za třetí, my černé zákeřnice oznamujeme obyvatelům meze, že jako každý rok sklidí úrodu na borůvkovém vršku. Letos však budou sklízet pod naším dohledem a jen pro nás, černé zákaznice. Z borůvek už se taky nebude vařit sladká marmeláda, ale černé víno, které nikomu nechutná. Za toho zbožňujeme my, černé zákaznice. Za čtvrté. Sklizeň začne za hodinu. Neuposlechnutí rozkazu se trestá strašlivým trestem, který jsme vymysleli my, černé zákaznice. Rampam, rampapam. Zákaznice znovu zabubnovala na černý buben, celý oddíl udělal čelem zad a hlučně odpochodoval. Všichni na mezi zůstali stuhlí a němí. Drzost. Našel konečně někdo hlas a jiný pípl, co pak na borůvkovém vršku není dost borůvek pro každého. Pro nikoho pracovat nebudeme. Dal se slyšet další a kdo si se podivil, cože se nechali lesní pavouci přemluvit k tomu, aby natáhli sítě.
3: Oni nejsou zlí, zabručel Čmelák. Jen nejsou moc stateční, tak je to.
2: Pak zamyšleně dodal, ale teď bych rád věděl, co vlastně uděláme my.
3: My začali volat rozčilené hlásky jeden přes druhého, ale postupně rozpačitě zmlkali, až jedna drobná muška nešťastně šeptla, ano, co uděláme?
2: Pak chvíli bylo takové divné ticho, smutné, vyděšené.
4: Je, já to vím, co uděláme. Aspoň se mi zdá, že mám nápad. Vypískl do ticha můj kamarád Červený mravenec. Zákeřnice přece říkali, že jedna pěšinka na vršek je volná. Pane Čmeláku, viděl jste ji? Kde tahle pěšinka začíná?
2: Přímo v táboře zákeřnic, zabručel Čmelák, ale mravenec se radoval.
4: To jsem si myslel, to je moc dobře.
2: Co to plácáš, mravenečku? Volali všichni rozčileně, ale on se jen smál.
4: Tralala, zas nám bude dobře, tralala, přelstíme černé zákeřnice, protože mám v hlavě lstivý plán. Tak ho vyklop, zamumlal Čmelák. Čím pak si troufáš přelstít lstivé zákeřnice? Jen poslouchejte,
2: zavískl mraveneček a pak nám svůj plán šeptem svěřil. Za chviličku se už všichni usmívali a říkali, ano, to bude ono, přece jen přelstíme lstivé zákeřnice, tralala. Potom jsme všichni jakoby nic šlapali k táboru černých zákeřnic a dál tou jedinou volnou pěšinkou vzhůru na borůvkový vršek, tam jsme se ochotně a svižně pustili do česání borůvek.
4: Ha, ha, smály se zákeřnice a mnuli si spokojeně ruce.
2: Ha, ha, veselili se. To se dalo čekat, že ti zmeze poslechnou naše rozkazy. Už brzy si budeme pochutnávat na černém víně.
4: A my zatím pilně na vršku kupili borůvky na velkou hromadu. Pak mravenec zavolal. Pozor, teď! A všichni se do té hromady opřeli. V tu chvíli rampam, rampapam, borůvky se s temným duněním valily po pěšině dolů rovnou do tábora, kde se pořád ještě bezstarostně veselily hamižné a líné zákeřnice. Rampam, rampapam, v mžiku byl tábor zavalený a líné zákeřnice ukázaly, že umějí být dokonce i svižné. Svižně prchaly do všech stran. Tak, a je to, tralala, teď můžeme vařit tu dobrou marmeládu, zaspíval malý mraveneček, obrátil se ke mně a jakoby nic povídá. Uvidíš, že to je zábava a já bych nerad, abys o ní přišel. Proto jsem musel přelstít lstivé zákeřnice. Dobrou noc.
5: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.
6: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka a už vím odkud, tentokrát z pralesa. Bude to levhartí pohádka o levhartovi, který se blíží zeleným šerem mezi liánami. Přitom sedím doma u otevřeného okna, co vede do zahrady, a koukám ven. Sladce tu voní růže a v nich si zpívá pěnička. Tak tohle nejde. Honem ženu myšlenky zpátky do pralesa, zas beru do ruky tušku a rychle píšu. Levhart se tiše plíží mezi liánami a v hlavě se mu honí tolik lstivých úmyslů, kolik má skvrn na svém kožichu. A tu mě z ničeho nic napadne. V mé zahradě tam za oknem kvete spousta kytek, ale přesto mi tu jedna chybí. Která? Taková žíhaná, skvrnitá lilie tygrovitá. Dá se říct lilie levhartí. A tak si slibuju, až dopíšu levhartí pohádku, hned potom si žíhanou lilii zasadím, protože žíhaná levhartí lilie se bude dobře výjímat u... Ozval se najednou zvenku strašlivý řev, tak strašlivý, až mi leknutím vypadla z ruky tuška. A kdo si pod oknem řve dál? Tak, už je docela popsaní. Utíkám k oknu. Co se to děje? Pro pána, on se tam v zahradě prochází. Levhart, to on tak řve. Zabloudil mi sem z pralesa a stojí přímo pod oknem. Už neřve, ale za to se na mě strašlivě šklebí, tak strašlivě, že se mi třesou kolena. Co si s tou šelmou počnu? Co pak jsem krotitel? Ach, ouvej, co mi to nadrobily moje toulavé myšlenky. A potom, jak to vypadá, levhart mezi růžemi, co tomu řeknou sousedi? Pomluví mě, bez tak už trousí po vsi, že moje zahrada je zarostlá jako prales. Takové lži. No, tak co udělám, co? Je to vlastně můj levhart, že? Můj vymyšlený levhart. A tak mu můžu nařídit, aby si šel zase po svém. Otevřu pusu a hned ji zavřu. Popravdě řečeno, to zvíře vypadá, že má svou hlavu skvrnitou plnou lstivých myšlenek a že mě poslouchat nebude. Ale pryč musí. A taky nesmí poznat, že z něj mám strach. Tak do toho, snažím se zašklebit ještě hůř než on a křičím. Co tady chceš? Vrať se, kam patříš. Já patřím sem, někdo mě zavolal. Odsekl levhart, ale mě nepolekal. Zase tak přísně řeknu. Nevymýšlej si, nelži mi. Já nelžu. No, možná tě opravdu někdo zavolal, přiznávám. Tedy já. Ano, já. Ovšem omylem. Takže zmiz. Proč? Když už jsem tady, tak se tu trochu porozhlédnu. Ne, nic takového. Rozkřiknu se a doufám, že křičím jako lev. Jenomže levhart se jen ušklíbl. Co na mě pořád křičíš? Já ti nic nedělám. Teď třeba ne, ale kdo ví, co máš za lubem? Proč se tu vlastně pořád tak rozhlížíš? A levhart povídá. Hledám tady žíhanou lilii levhartí, lilii tygrovitou. Jen polknu, to je mi ale výmysl. K čemu pak? Rozkřiknu se zas. Na co je levhartovi žíhaná lilie? No, chtěl bych jí pozdravit, jsme spolu totiž příbuzní. Levhart se najednou zatvářil krotce jako kočka domácí, která si vyšla na procházku. Ale já vím, že není kočka a také není příbuzný s lilií. To zrovna. Kdo ví, co tu chce? V mé zahrádce žádná levhartí lilie nekvete. Odseknu a tvářím se sveřepě. On na mě po očku zamžourá, udělá další levhartí šklep a povídá. Ale bude tu kvést, viď? Chceš si ji přece zasadit. Žíhanou lilii? Žasnu, jako by mě to v životě nenapadlo. To zrovna. Nelži mi, řekl levhart a usmál se. Znám přece tvoje myšlenky, jako ty znáš moje. Možná, ale moje myšlenky se zrovna proměnily, řeknu mu. A on hned věděl, že je to pravda. Najednou udělal tu ze smutný obličej a začal žadonit. Prosím tě, zasaď tu žíhanou lilii, vždyť je to moje příbuzná. Sednu si tady ve stínu růží, budu poslouchat pěničku a počkám si, až moje příbuzná vykvete. Je tu moc hezky, líp než v pralese. To by tak scházelo, mít levharta mezi růžemi a Bůh ví, jak dlouho. To neudělám nikdy. Povídám pevně. A ty rychle zmiz. Zmiz, zmiz, zmiz. Levhart docela schlípl. Pochopil, že to myslím vážně. A tak se tiše odplížil zpátky do pralesa. Honem udělám velikánskou tečku za celou levhartí pohádkou. Napíšu. Levhart se tiše plížil pralesním šerem, pak zmizel mezi stromy a už ho nikdy nikdo nikde nespatřil. A má to. Je, jak mně se ulevilo. No jo, co ale budu dělat teď? Nevím. Ovšem, jedno je jisté, určitě nepůjdu sázet žíhanou levhartí lilii. Snad je to někomu líto, možná, že potřeštěným klukům, jenomže holčičky mazlíčci se spokojeně usmívají.
7: Jsem leden, první měsíc roku a přináším vám pohádku o moudrém Jáchymovi. Tak poslouchejte.

Když mladý král nastoupil na trůn, oznámil shromážděným dvořanům. Po snídani kraluju, po obědě vyrážím na hon a po večeři se chci bavit. Nikdo, ať se neopováží narušit můj královský rozvrh. A kdo by se taky opovážil? A tak čas běžel podle královského rozvrhu jako mladý kůň, až najednou začal klopítat a popadat dech, stejně jako král, kterému přibývaly roky a ubývalo sil. Vstával před obědem, králování si odbyl při polévce, divoké hony vyměnil za poklidné rybaření a po večeři se mu chtělo už jen spát. Ale sotva se uložil na královské lože, přepadly ho starosti. Co když mi pytláci vystřílejí všechnu zvěř? Vychytají sumce a štiky. Vyskočil z prachových podušek a nadiktoval nejvyššímu písaři nejpřísnější královskou vyhlášku. Pytlák přistižený v lese, u řeky nebo u rybníka bude druhého dne před slunce východem viset. Přitiskl na vyhlášku královskou pečeť a zamnul si ruce. A mám po starostech. Jenže ani ve snu krále nenapadlo, jak velice se mýlí. Najednou totiž, když nemusel den co den vyrážet do lesa nebo k rybníku, neměl co dělat. Den se mu vlekl a v noci ne a ne usnout. Marně radili učení doktoři procházku před spaním či teplou koupel. Marně nosili báby kořenářky zaručeně zázračné bylinky. Král se jen převaloval z boku na bok a vzpomínal, jak snadno usínal, když mu chůva vyprávěla pohádky. Proč bych to nemohl zkusit i teď? Řekl si po jedné probdělé noci a poručil nejvyššímu komořímu najít okamžitě vypravěče, který by krále přes den bavil a v noci mu přivolal spokojený spánek. Lehko se poručí, udělá hůř. Ne, že by se nenašlo dost takových, co od rána do večera pusu nezavřou, semelou páté přes deváté a desáté si vymyslí. Jenže tihle ve dne krále nudili a v noci neuspali. Příště dám každého takového tlučhubu, tlachala a žvanila zavřít do hladomorny. Vztekal se nevyspalý král. Ale nedal, protože ten další, Jáchym, čertův chlapík, uměl vyprávět tak veselé historky, až se král za královské břicho popadal a tak se tím unavil, že ani nevěděl jak, a usnul. Sladce spal až do rána a vyspalý do růžova se opět cítil jako mladík. Hned po snídani vyrazil na lov, v podvečer si zarybařil a po večeři obehrál všechny dvořany v kuželkách. Neměl byste taky trochu kralovat? Troufl si mu čertův chlapík Jáchym připomenout královský rozvrh. Ale to si dal. Nejsi tu proto, abys mi radil, rozzlobil se král. Víckrát, ať se to nestane, nebo si mě nepřej. V hladomorně je místa dost. Jáchym poprosil o prominutí a hleděl si svého. Proč by se staral o panovnické povinnosti? Jednou odpoledne se procházel v královské zahradě a přemýšlel, co by měl královi večer vyprávět, když tu se mu vrhla k nohám uplakaná žena. Pane, pomoz mi, mého muže odvedli do vězení, když si chtěl chytit rybu. Jestli se za něj u krále nepřimluvíš, budou z našich dětí sirotci. Co pak tvůj muž nevěděl, jaký trest mu za pytláctví hrozí? Podivil se Jáchym. Věděl, ale celý týden máme jen chleba a brambory, tak aspoň na neděli nám chtěl přilepšit, naříkala žena, až Jáchyma obměkčila. A on, že to tedy zkusí. Ale moc si od toho nesliboval. Nehrozil mu snad král hladomornou, když se mu bude plést do králování? Musím na něho od lesa, řekl si a ze všeho nejdřív zamířil za vrchním kuchařem. Moc dobře totiž věděl, že královská nálada prochází královským žaludkem.
Tak co mi dnes povíš pěkného? Hlaholil král, sotva se Jáchym objevil ve dveřích. Usmíval se, pomlaskával a dokonce se i olizoval. Kuchař si dal opravdu záležet. Můj králi, třeba to nebude ani tak pěkné, jako moudré, řekl opatrně Jáchym a začal. Jednou chytil lev malou myš. Prosila, aby ji ušetřil, že má doma kupu hladových dětí a že bez ní zahynou, a slibovala, že se mu odvděčí. Lev se smál. Čím by se taková mrňavá myš mohla odvděčit králi zvířat? Ale myšku velkomyslně propustil. No a zanedlouho se stalo, že lev uvízl v pasti, kterou na něho nastražili lovci. Marně sebou škubal, trhal, už se se životem loučil, když v tom přiběhla ta mrňavá myš, přehryzala provazy a lva zachránila. A tu lev pochopil, že moudrý a prozíravý je ten král, který vyslechne i nejslabší hlas svého poddaného. Nejsem tak hloupý, abych nepoznal, že si mi tu bajku nevyprávěl jen tak. Zamračil se král a Jáchym se už viděl na šibenici vedle ubohého pytláka. Ale vypověděl králi všechno popravdě a div se světe, král se nerozzlobil, jenom se zamyslel a pak řekl: a co já mohu čekat od chudáka, který nectí mé zákony a pytlačí v mém rybníku? Jáchym si dodal odvahy.

0: Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
1: To by je tak 11.
0: Už 400 let.
1: To je bába boháček, co?
2: Volal jsi mě hochu?
3: Fuj, tajbl
2: ve spolek.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dneska bez plechu.
2: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
4: A zdraví.
2: O, to je znamenité mazadlo.
0: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
2: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
5: To teda myslíme!
2: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
5: To teda budeme!
2: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost.
5: To teda chováme!
2: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
6: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
7: Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá: já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modroočko. Kocour, Modroočko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásil svou štětinatou hubou a povídá: co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poručí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl: Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl: Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil: Fousku, přines! A Fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl: dobře, Fousku. A Fousek kňučel radosti. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu: Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl: to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru, a najednou povídá: Modroočko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček Bílé pírko. Fousek povídá: výborné, teď dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde ho psal Bílé pírko, a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá: teď dávej pozor, Modroočko, můj pán dutou holí ukáže.

0: naráže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně, škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl, fuj Fousku, k noze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl, co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá, přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, modroočko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, modroočko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. No to se mi nelíbilo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jak rabbi Löw stvořil golema? V posvátných knihách židů je psáno, že dříve než Bůh poslal děti Izraele do vyhnanství ze svaté země, sepsal s nimi i s ostatními národy smlouvu. Židé se v ní zavázali ke dvěma věcem. Slíbili, že se nepokusí vrátit do svaté země dřív, než je tam přivede sám Bůh. A přísahali, že se nebudou bouřit proti národům, mezi kterými budou žít. Ostatní národy zase dali své slovo, že nebudou Židy příliš utiskovat. Smlouva byla podepsána. Bůh na ní dal svou pečeť a Židé se rozprchli do celého světa. Všude, kam přišli, svou přísahu dodržovali. Těšili se z pohostinství, kterého se jim dostalo, zachovávali mezi sebou zákony svých předků a trpělivě čekali na návrat do vlasti. Za to v národech, které Mojžíšův lid obklopovali, se vždycky našel někdo, kdo úmluvu porušil. Zlí lidé Židy nenáviděli a obviňovali je ze všeho špatného. Uličky židovských čtvrtí i synagógy se pak nejednou zalily krví nevinných obětí a ti, kdo přežili, zapomínali na jedno utrpení teprve tehdy, když je zatlačila vzpomínka na ještě horší útrapy. Bože, hořekovali Židé na celém světě, což budeme věčně bez pomoci, nenajde se nikdo, kdo by nás ochránil. Také moudrý a spravedlivý rabbi Löw v Praze slyšel tyto nářky. A když se jednou i v Čechách zvedla proti jeho bratrům lidská nenávist, rozhodl se pomoci. Ve snu se otázal Boha, jak by mohl odvrátit hrozící pohromu. A Bůh mu odpověděl, stvoř golema, tělo z hlíny a oživ ho. Golem ochrání Židy před každým nepřítelem. Na zítří ráno si rabbi Löw zavolal svého zetě Izáka ben Šimšona a svého nejlepšího žáka Jákoba Chajima ben Sasona z kněžského rodu Levitů. Pozval jsem vás, řekl, protože potřebuji vaši pomoc. Je již dost bezpráví, které jsme museli vytrpět. Proto chci stvořit mocného golema. Bytost ani dobrou, ani špatnou, poslušnou všech mých příkazů. Podle starých nauk a tajných knih přitom musí být přítomny čtyři živly. A tak ty, Izáku, budeš zastupovat moc ohně. Jákob bude znázorňovat vodu. a já vzduch. Zbývá země. A tu, až se na náš úkol dokonale připravíme, nalezneme tam, kde nám ukáže Bůh. Několik následujících dnů strávili všichni tři muži v rozjímání a modlitbách. Rabbi Lev navíc dlouho do noci studoval zázračné dílo napsané samotným praotcem Abrahamem, knihu tajemných symbolů, v níž se písmena sčítají jako čísla a čísla se dají číst jako písmena. Když uplynulo 7 dní, spatřil Rabbi Lev ve snu Vltavský břeh. Místo, které se mu zjevilo, bylo plné, jemné, čerstvě naplavené hlíny a na jejím povrchu se rýsoval obrys těla. Rabbi Lev hned svolal své pomocníky. Byla právě půlnoc, druhý den židovského měsíce Adar. Muži se nejprve vydali do očistné lázně Mikve a odtud, oblečeni do bílých svátečních rouch, zamířili k Vltavě. V rukou jim zářily svíce, jediná světla v temnotě, v níž se skryly i měsíc a hvězdy. Když Rabbi Lev nalezl místo, které uviděl ve snu, nařídil svým přátelům, aby četli žalmy. Sám pak v hlíně načrtl lidské tělo veliké 3 lokte. Uhnětl mu nos, uši, ústa i oči a naznačil prsty na rukou a nohou. Golem ležel na zádech, nehybný jako člověk v hlubokém spánku. Rabbi Lev se obrátil na Izáka ben Šimšona. Jsi Eš, oheň, obejdi golema 7x zprava doleva. Rabín se naklonil ke svému zeti, pošeptal mu do ucha zázračnou formuli, které rozuměli jen zasvěcenci. A Izák vykročil. Obcházel hliněné tělo a chvějícím se hlasem přeříkával slova složená z magických slabik. Když minul golemovu hlavu poprvé, začalo tělo vysychat. Když kolem hlavy přešel potřetí, golem vydával teplo. Na popáté žhnul a když ho Izák obešel po 7., byl rozpálen jako pec. Na to Rabbi Lev oslovil Jákoba Chajima ben Sasona. Jsi Majim, voda, řekl mu. Obejdi golema 7x zleva doprava. Jákob se vydal kolem golema opačným směrem než Izák a i on odříkával průpověď, kterou mu Rabbi Lev pošeptal. Když minul golemovu hlavu poprvé, hliněné tělo ztratilo svůj rudý svit. Když kolem golema přešel potřetí, z golema stoupala pára a jeho trup zvlhl. Na popáté, na hliněné hlavě vyrostly vlasy a na prstech se objevily nehty. Při 7. obchůzce se tělo pokrylo kůží. Poté golema obcházel sám Rabbi Lev, znázorňující vzduch. Střídavě přecházel oběma směry a nakonec do golemových úst vložil pergamenový lístek, na kterém bylo napsáno nevyslovitelné boží jméno. Muži se pak poklonili k východu, západu, jihu a severu a společně pronesli slova božího učení. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Jen co slovo život splynulo z jejich rtů, golem se posadil. Oheň, voda a vzduch probudili jeho hliněné tělo a golem se poprvé rozhlédl. Vstaň, přikázal mu Rabbi Lev. Golem poslechl a jeho tvůrce mu řekl. Jmenuješ se Josef. Stvořil jsem tě, aby schránil Židy před každým nebezpečím. A budeš poslouchat každý můj rozkaz. Když tě pošlu do ohně, půjdeš tam. Když ti přikážu, aby se zvrhnul ze skály nebo skočil do hlubin oceánu, uděláš to. Golem přikývl, že rozumí, ale odpovědět nemohl. Stvořil ho člověk, ne Bůh. A proto v něm boží světlo bylo zastřeno. Jinak se však golem od lidí ničím nelišil. Když mu rabi Lév dal šaty, které s sebou přinesl, a ukázal mu, jak se má obléct, vypadal golem jako sluha ze synagogy. Tak ho také rabín představil své ženě Perl. Golem dostal v rabínově domě malý pokoj a pečlivě plnil všechny příkazy svého tvůrce. Nejčastěji chodil po ulicích židovské čtvrti a ve dne v noci dával pozor, zda někdo nechce jejím obyvatelům uškodit. Kdo přišel k židům se špatnými úmysly, se zlou se potázal. Golem, bytost bez masa a kostí, měl totiž schopnost, kterou nebyl obdařen žádný člověk. V jeho hliněném těle se duch cítil volněji. A proto golem přesně věděl, kdy na zem přicházejí léčivé vůně z ráje. Všechny je vdechoval a tomu dalo takovou sílu, že mu žádný smrtelník neodolal. Golema nebylo možné ani zabít, ani zranit. Jako zvířata démoni a duchové viděl i to, co zůstalo očím lidí skryto. Když bylo třeba, dal mu rabi Lév zázračný amulet, který golema učinil neviditelným. Golem se pak potají vkradl do domu nepřátel, získal důkazy o zločinech, ze kterých chtěli falešně obvinit židy, anebo jen zlosiny vyslechl. Vyhledal rabiho Léva, upozornil ho na úklady protivníků a moudrý rabín už věděl, jak nebezpečí zažehnat. Tak se židé dočkali svého dlouho očekávaného zachránce. Jen tři muži věděli, jak se do Prahy dostal, ale tisíce lidí mu vděčili za svůj klid.
3: Víte, děti, brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával. Já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy dvě, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo propánečka, slepice. Polekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice, byla to koktavá bába Krtonožka. Koho tohle dáte? Ptala se. Toho pytlíka? A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla podzemí krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky. Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme. Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno, a vydali se za ním. Jen ještě potemník, že si vezme na cestu deštník, a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík, s tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody. Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všecek bez sebe. Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco, žádali rozjařený skákači a podrželi vůz. Přidám, řekl pytlík, slezl z vozu a dal každému pohlavek. Důkladný a honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život. Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík, však uvidíte.

0: jak chtěl Trautenberg dát Kubu na vojnu. Tentokrát si podzim přispíšil. Stromy byly strakaté jako šátky o jarmarce, šípky a hlohy jako korále. Ale co všechny krásy světa, když oči pláčou a srdce neutěšíš? Anče, co chvíli slzama zem kropila, polívku solila, a Kuba se jí raději obloukem vyhýbal, aby nemusel držet vyčítavé pohledy. Marně pak s Hajným vedli dlouhé řeči, jak a co a kterak. Hlavu měli jako vosí báň, ale nic kloudného nevymysleli. A práce jim nešla ani šejdrem.
1: Po svačince si Trautenberg vždycky schrupl a probudil ho až poledne z rokytnické věže. Koukne na stůl a tam nic, ani smítečko. Vlítl do kuchyně jako kulový blesk.
2: Himmlaudon, co je to za moresy? To se mám prosit do oběd? Poledne už odzvonili.
1: Poledne odzvonili. A taky je požních.
2: Co mají žně dělat s mým obědem?
1: S vaším obědem nic, ale s naší svatbou. Kolikrát jste už říkal, až bude požních, až jaká bude úroda. Urodilo se, že sýpky praskají. A my s Kubičkem jen čekáme. Kubo, řekni taky něco.
0: Ale Kuba mlčí jako ten špalek, co na něm štípe dříví. Rameny krčí, očima uhýbá. Svatej by s ním ztratil trpělivost.
1: To mám v tobě pěknou oporu. Všechno, aby ženská na tomhle světě vydržela a vyustovala, když chce kousek toho štěstí. Co pak to dělám pro sebe?
3: Tobě se to mluví, ale co pak to jde? Poroučit milost pánovi.
1: A kde už se mám dočkat zastání, když ne u tebe?
0: Milost, pane, ráčej odpustit, ale sliby se mají plnit.
2: Jaký sliby? A vůbec, co je tobě do toho?
0: Ráčej odpustit, ale je a není. Příkladně, kdybych teď s vaším dovolením byl na vašem místě. A Krakonoš se mě zeptal, kdyže bude ta svatba. Co bych mu řekl, když jsem tedy, jako vy, tu svatbu dávno svatosvatě slíbil?
1: Hajnej, jak měl ruce breptavý, tak tohle byla trefa. Nad lidi Trautenberg to byl pán, ale s Krakonošem měl vítr, i když se ho snažil tu podfouknout, tam ošidit. Navíc mu teď kručí v břiše, outroby se hladem kroutí a to člověk kejvne na všecko.
2: Pro mě, za mě, ať je teda ta svatba třeba od neděle za týden. A teď chci oběd, nebo si mě Himmlaudo nepřejte.
0: Jako když kočár odšlajfuje či vantroky spustí. Kuba rozsekl jednou ranou dva bukové špalky, rozhycoval kamna. Anče vařila, pekla, smažila a Hajný nestačil běhat starýři, pekáči a mísami, sečbány a lahvemi, aby se milost pán do té svatby samým hladem neroznemohl, nebo si to nedej pánbů nerozmyslel. Jenže svatba trvá den, život do smrti. A tak Anče ze starostí nevychází.
1: Jak jen my si ten život budeme richtovat? Vejbavu mám nachystanou. Drobek toho nádobí jsme si pořídili o jarmarcích. Pár kousků nábytku jste s Hajným stloukli už na předloňský podzim. Ale co je to všechno platný, když nemáme kde hlavu složit? Natož nějaký to štáchlový.
0: Jedna rada by tu byla pěkně, prosím. A Hajný vyložil co a kde a jak a kterak. Poslouchali ani nedutali. Anče ti nejdřív oskly oči, pak se jí v nich rozsvítila světýlka a když Hajný domluvil, popadla ho kolem krku a dala mu z každé strany štípanou.
3: No jo, ale co milost pán?
1: S tím já si poradím. Já vím, jak na něj. Tu máš, Kubičku, taky pusu, aby ti neukáplo na srdíčko. Tisíckrát prosím za odpuštění, milost pane, že jsem se omeškala s obědem. Už se to víckrát nestane.
0: Trautenberg si nacpal teřich jako o velikém svátku a tak měl dobrou náladu. Ne, že by se usmíval, nebo snad dokonce poděkoval či pochválil. Akorát nehulákal.
2: To bych prosil. Aspoň budu dřív večeřet.
1: Vidíte, milost pane, já samou starosti nevím, co vám k ty večeři udělám. Vždyť my se, milost pane, po té svatbě, co nám ráčíte tu druhou neděli vystrojit, nemáme kam podít.
0: Chodit na Trautenberka se starostmi, když chce v klidu trávit, to je jako přivolávat bouřku. Popadne ho zlost a zlost je na trávení to nejhorší. Trautenberg to ví a vsteká se tuplem.
2: To si vás mám nastěhovat do salonu.
1: I kde pak, milost pane, my jsme jen obyčejní lidi. Ale kdybyste nám ráčil nechat ten vejměnek, co v něm bydlel neboštík šafář vašeho neboštíka, milost pan táty, my bychom si ho s Kubíčkem porychtovali.
2: Kým, Lauron, co si myslíš, krucajz element? Dneska vám dám vejměnek, zítra budete chtít barák.
1: Nestálo by vás to ani krejcár. Ale vy tomu jistě ráčíte rozumět líp. Tak my se s Kubičkem poohlídnem po něčem ve vsi.
2: To bych tu měl být přes noc sám. A co když se mi udělá zlé? Nebo budu mít hlad? Himmelhergot, jednou mě sloužíte, tak si ten vejměnek vemte. Ale budete za něj platit. Kam bych přišel, Donnerwetter?
1: A je kolem vejměňku jeden schon. Kuba vyměňuje staré došky, aby nezatejkal. Hajnej bílí stěny zevnitř i zvenčí. Anče drhne, smejčí, uklízí. Kde by jí zbyl čas na nějaké vyvařování? A tak má Trautenberg k snídani chleba s tvarohem, k obědu studenou flákotu a k večeři, co je zrovna po ruce. I pro pivo musel do sklepa sám.
2: Nejdřív zařizování, potom cukrování a nakonec jim ještě budu sloužit já. Ale počkejte, ještě jste z kostela nepřišli a já se postarám, abyste tam ani nešli.
0: Vymyslet něco kalého pro hospodářství nebo snad pro lidi, na to Trautenberga neužil. Za to pro darebnosti nemusel chodit daleko, jako by měl v hlavě jarmárku se samým neřádstvem. Vytáhl struhlý papír, přiřízl brk, psal, dopsal, zapečetil a schání se pohajném, že půjde se psaním.
1: Milost pane, nemohlo by to počkat do večera? On má hajnej bílit ještě jednu zeď?
2: Himmelaudon, slouží u mě nebo u tebe?
0: Hajný honem nechal zeď zdí, navlékl si čistou kazajku a upaluje, co mu nohy stačí, ještě aby milost pán ze samého vsteku mladým ten vejměnek vzal.
4: Kam s tím kvaltem, hajnej?
0: Uctivý pozdravení, jemnost pane Krakonoši, nesu psaní na poštu. Milost pán nařídil, že ještě dneska musí poslat spěšného kurýra na císařskou kancelář. Tak to bude něco důležitýho.
4: No, to bude. Císařský kanceláři se nepíše pozdrav pánbu a jak se pořád máte. No, když to tak pospíchá, stavím se ti s tím psaním v jílemnici u poštmistra. Mám to při cestě.
0: Úctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoši. To mám štěstí, že jsem vás natrefil. To já ještě do večera dobílím celý vejměnek i s podezdívkou, aby do pozejcka vyschl a mladí přišli z kostela rovnou do svýho. Ale jestli můžu ještě prosit, jemnost, pane Krakonoši, kdybyste do té doby ráčil nechat pěkný počasí, ono to líp schne.
4: Bez starosti, Jajnej. Sluníčko bude pálit jako ožních. A na svatbu jim přichystám vodňavej deštíček, aby jim napršelo štěstí.
0: Na 100 000krát děkuju, jemnost, pane Krakonoši.
4: Neděkuju a běž, aby ti na to bílení nestvrdlo vápno. Ať tady do smrti nekrakonošuju, jestli Trautenberg nechystá nějakou špatnost.
0: Krakonoš přivolal vítr a ten jedním fukem rozbalil psaní i s Trautenbergovou pečetí. Cizí psaní se číst nemají. Ale má-li člověk hasit sousedovi stodolu, musí šlápnout na jeho trávník a dobrému úmyslu je předem odpuštěno.
4: Tímto oznamuju jejich excelencím císařské kanceláři, že na mém panství nachází se Pacholek
2: Kuba, urostlý a statný, jehož tímto ze svých služeb propouštím pro čest a slávu císařského vojska, jakož i pro odměnu, která za jednoho každého vojáka jeho pánu přísluší. Tak.
4: Tak, tentokrát se Trautenberg

0: Uběhl týden. Druhý už se taky valil z kopečka. Anče zadělala na svatební koláče a honila Hajného i Kubu, aby jí nosili borové koráby. Na těch se upečou koláče jako dech. Když tu do dvora mašírují čtyři vojáci a v čele kaprál jako hora.
1: Jeho excelence pán Strautenberka?
2: K vašim službám, pane důstojník, pán Strautenberka osobně.
1: Vyhlašuje se tímto, že Kuba, poddaný pána Strautenberka, je odveden k císařskému vojsku, kde bude věrně sloužit 14 let.
0: Co? Možný.
3: To není možný.
0: Milost, pane, vždyť se máme na pozejtří brát.
2: Máte, nemáte. Proti císař pánovi jsem já, malej pán. Je to pro mé panství velká čest a doufám, že nebudu škodnej. Můj Kuba vydá za 10 vojáků.
4: Anče ti tečou slzy dvěma proudy. Spíná ruce před Trautenberkem. Ten jen krčí rameny a má co dělat, aby se neušklíbl. Klekne před vojáky.
0: Pro lásku boží, to nemůže být pravda. Pane důstojníku, vy jste se určitě spletli.
4: Vojáci zmizeli i s kaprálem a místo nich tu stojí sám Krakonoš.
1: Nikdo se nesplet. Trautenberg chtěl prodat Kubu na vojnu.
2: Já ne. Vždyť já ho potřebuju. Kde budu teď schánět pacholka?
1: A kdo psal tenhle list? Kdo nabízel Kubu za vojáka císařské kanceláři?
2: A když oni se starají víc o sebe? Vejměnek si štafírujou, pořádního jídla se dočkat nemůžu.
0: A proto jste nám chtěl zkazit život? Tak tohle vám, milost pane, do smrti nezapomenu.
1: No, Trautenberku říkal, že Kuba stojí za 10 vojáků. Tak ty teď těch 10 vojáků zaplatíš.
2: Kde bych vzal tolik peněz?
4: Z okna Trautenberkovy světnice vylétla truhla, co jí Hajný s Kubou sotva uzvedli, žuchla o zem, až víko odskočilo a uvnitř hromada kamení. Jen na vrchu se třpití 10 zlatých dukátů.
0: Mankote.
1: Zbírej, Kubo, jsou tvoje. Vydáš přece za 10.
2: Jsem žebrák, úplný žebrák.
1: Vždyť jsi to prorokoval, tak si nestěžuj.
2: Ale jak já k tomu přijdu?
1: A to je málo chtít tak hanebně okrást dobrý lidi o kousek toho štěstí a trochu radosti? Zasloužil bys, abych na tu vojnu poslal tebe.
2: Mne? A proč mne?
0: Kubíčku.
2: Anče.
0: Já tomu ještě pořád nemůžu věřit. Jemnost, pane Krakonoši, jak se vám odvděčíme?
1: No, pozvete mě na svatbu, ať se tak jednou najím svatebních koláčů.
4: Trautenberg ještě dlouho naříkal a lamentoval nad prázdnou truhlou a marně si hlavu lámal, jak mohl Krakonoš přijít k jeho dopisu.
0: A vůbec ho nenapadlo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne. Protože člověk, ať už je svět všelijaký, nakonec si vždycky lehne, jak si sám ustlával.

0: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat, mávat tlapkama.
1: Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
0: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
1: Raz, dva, tři,
0: čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Až teprve na popáté se to krtkovi povedlo. Zavřel oči, orel ho trochu popostrčil a najednou už letěl v povětří. Nejdřív mával křídly tak rychle, jako když se děti učí plavat a ještě to moc nedovedou. Pak ale zvolnil a letěl jako pták.

0: Čertek přistál na loučce s trávou a květinami, docela se podobala lesní stránce u nich doma. Byl rád, že to dokázal, ale byl ještě radši, když měl zase pod tlapkami pevnou zem. Tady se mu nemůže nic stát. Nebo může? Jisté je, že mít křídla není vždycky výhoda. Krtek s křídly je vidět na dálku. Krtek s křídly se nikam neschová. Krtek s křídly se nezahrabe. S křídly se dá leda uletět. Jenomže to se krtek ještě pořádně nenaučil. A liška se k němu připlížila tiše jako stín, ani větvička pod ní nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v tlamě. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, pomoc!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřela tlamu a krtka pustila. Ale to, milý zlatí, ještě nebylo všechno. Orel popadl lišku za kožich, odnesl jí daleko k lesu a nechal jí z výšky spadnout na zem. To si bude pamatovat, aby si už víckrát na krtka netroufla.
1: Jenom aby... Koukni, jak mi poničila křídílka.
0: Křídílka byla opravdu dočista na maděru. Ta nikdy víc lítat nebudou. Nevadí, broukl orel. Vezmu tě krtku zase k sobě nahoru, tam se žádná liška nedostane. Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že orel bude z hůry krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a krtek byl rád. Vždyť tady byl orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje a vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi? Co pak je ti milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde. Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou tě aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko. Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: no dobrá, tak mi přines sestře za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti ptáčátka pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi radit nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Přemílek a Vochomůrka seděli na lavici před pařezovou chaloupkou. A Vochomůrka najednou povídá.
1: Víš co? Každého, kdo půjde kolem, pozdravíme. No, a užijeme si zdravení,
0: řekl Křemílek. Za chvilku šla kolem myška Filipka. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku a Filipka udělala pukrlátko, co se mu říká myšrlátko. Potom šel tamtudy jezevec Burdych. Kývá se z nohy na nohu a mračí se, jako by mu bylo všechno k zlosti. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku, ale jezevec Burdych se ani nepodíval.
1: To nevadí, počkáme, až půjde zpátky,
0: povídá Křemílek. Čekali a dočkali se. Burdych se vrací a mračí se ještě víc. Zlobí se, nekouká na cestu a najednou vrazil nosem do pařezové chaloupky.
1: Mordius, povídá, kdo mi tu chaloupu postavil do cesty?
0: Křemílek s Vochomůrkou pomohli Burdychovi na nohy a řekli,
1: tu chaloupku nikdo nepostavil. Ona vyrostla sama, protože je pařezová.
0: Jezevec Burdych to poslouchal a hladí si tlapkou naražený nos. Už neřekl nic, ale začal chaloupku obcházet a mračil se, jako by mu všechno bylo 9x k zlosti.
1: To on asi něco vymýšlí,
0: špitali si Křemílek s Vochomůrkou. Burdych se zastavil a zadupal.
1: To se ví, že něco vymýšlím. Vymýšlím, jak tu chalupu nejlíp zbořit.
0: V Křemílkovi s Vochomůrkou se zarazilo srdíčko.
1: No, to nesmíš,
0: křikl Vochomůrka.
1: To je naše chaloupka. Ta chaloupka není ničí, protože tu vyrostla sama.
0: Zabručel jezevec Burdych a odešel do houští. Za chvíli vystrčil z houští svůj jezevácký nos.
1: A zbourám jí, a zbourám přesně v 7 hodin.
0: Křemílek s Vochomůrkou se rozeběhli do světnice. Na zdi visí hodiny, kyvadlo lítá nahoru dolů.
1: Je, už je za 5 minut 7.
0: Lekl se Vochomůrka.
1: Co teď?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka se pro větší chytrost podrbal pod čepičkou.
1: Víš co? Postrčíme hodiny zpátky a bude to.
0: Stoupil si na stoličku a postrkuje ručičky dozadu. Jenže hodiny řekly tikťakovým hláskem.
1: Ne, ne, my jsme hodiny spravedlivé a musíme ukazovat pořádně.
0: A plácli Vochomůrku ručičkou přes ruku.
1: Za 2 minuty nám jezevec zboří chaloupku a to je moc smutná věc,
0: povídá Křemílek. Vylezl si na stoličku a popadl hodiny za kyvadlo. Ale hodiny zase řekli tikťakovým hláskem. A stejně bude 7 hodin a strčili do Křemílka kyvadlem. V tom tam přiběhla myška Filipka.
2: Co to tu vyvádíte?
1: No, radši jdi pryč,
0: řekli Křemílek s Vochomůrkou,
1: protože za chvíli rozboří Burdych chaloupku na třísky.
2: A proč by jí bořil?
0: Diví se Filipka.
1: Protože je zrovna 7 hodin,
0: povídá Vochomůrka a v tu chvíli se všecko ve světnici zatřáslo. Hrnečky v polici zvonily jako na neštěstí. Když to trochu přestalo, Filipka řekla.
2: Pozor, jezevec se hrabe pod chaloupkou.
0: Všecko se zatřáslo podruhé, až se vysypal popel z pece.
1: Do třetice už to bude docela naposledy,
0: řekl smutně Vochomůrka. Ale myška Filipka vklouzla do dírky pod pařezovou chaloupku, kde roncuje jezevec Burdych. Jezevec už podstrčil pod chaloupku tlapky a chce jí vyvrátit jako sochorem. Jenže v tom se mu u nohy vyvalila hrudka a je tam dírka. Vyběhla z ní myška Filipka, vběhla Burdychovi pod tlapku a polechtala ho drápkem. A takhle mu zahospodařila pod všema čtyřma nohama, až z toho Burdychovi bylo do tance. A protože v díře pod chaloupkou nedokázal udělat ani krok, vyběhl na paseku a chvíli motal jezevácký tanec. Pak se zamyslel a povídá,
1: co jsem to vlastně chtěl?
0: Už nevěděl, protože když se jezevec dá do tance, protancuje, co chtěl i co nechtěl. Zabručel a odešel do houští. Myška Filipka přiběhla ke Křemílkovi s Vochomůrkou a řekla,
2: už je 7 hodin a minutka, srovnejte si hrnečky v polici a zameťte popel u pece. Už je všecko v pořádku.

0: to jinak nejde, děti. Když jste dostali hlavní role, tak to musíte umět. Na takové školní divadlo přijdou maminky a tatínky, no tak, aby nebyla ostuda.
1: Ale vždyť my už to umíme, taťuldo.
2: Vždyť my už to umíme.
0: Jak to umíte? Mánička je princezna, no a prosím, plakala to, co má plakat chůva. A ty si radoval, co má hubovat král. Znova.
3: Pane králi, o, naše nešťastná princezna pláč.
1: Pane králi, o, naše nešťastná...
0: Mlč, to mluví chůva. Teď říkám chůvu, aby to bylo jako skutečné, ty tu zatím nejsi.
1: Že bych si zatím odskočila, aby to bylo jako skutečné?
0: Tady budeš, dál.
4: Nenaříkej chůvo a přiveď princeznu.
5: Nenaříkej chůvo a...
0: Ticho, to říká král, ty jsi princ.
1: Já jsem zahradník Jiří.
0: Ano, ale všichni se domnívají, že ten statečný princ je... No, princ, no, hrajem.
4: Jdi chůvo a přiveď princeznu.
3: Již kvačím, pane králi.
2: Již kvačím, pane králi.
0: Nekvačíš, to říkám za chůvu. Dál, král sám.
4: O, jak jsem smutný, když je dcera smutná, že je ten cizí princ smutný.
1: Ty bys tati zahrál celý pohřeb.
0: Mlč, hrajem.
4: Však již přichází chudinka.
0: Ach, otče, drahý, jak jsem to, no, bude to. Otče, drahý, jak jsem, no, mluví princezna.
1: Maničko, mluví princezna.
2: Mluví princezna.
0: Otče, drahý, jak jsem.
2: Otče, drahý, jak jsem.
1: Levná.
2: Jak jsem levná.
0: Nepletí, nešťastná.
2: Nešťastná.
0: Princ je krásný a statečný, ale já miluji zahradníkova syna Jiříka, no. Tak co, kdo miluje zahradníkova Jiříka?
1: Zrovna si říkal, že ty, taťuldo.
0: Napovídám princezně.
1: Hej, rub, princezno.
2: Jiříka, 4 noci jsem už pro něho proplakala.
0: Dobře, dál. Topu z hlavy, dcero. Počkej, teď jsem to ztratil.
1: Zatím to pouštíš z hlavy, Máničko.
0: Jo, tady.
4: Puz hlavy, dcero, nemůžeš pojmout za chutě Jiříka, který je prostý a má ruce špinavé od hlíny našich královských záhonů.
0: Princezna, o, raději prostýho Jiříka, co má ruce špinavé od záhonu, než neznámého prince. No, mluv! Výborně, to jde dál, však tu přichází.
1: Kdo zas, taťuldo?
0: No ty.
1: Já Jiřík nebo já princ?
0: No podle těch špinavých pracek bys přišel Jiří, ale přišel si princ, říkáš. Nejmilostivější králictná princezno, ukloň se.
1: Nejmilostivější králictná princezno, ukloň se.
0: Ty se ukloň.
1: Komu?
0: Komu?
2: Mně?
1: Proč?
2: Protože jsem ctná, no.
1: Co je to ctná?
2: To je, když je princezna.
0: Když jí vidličková nožem a nestrká si pořád prst do nosu.
1: Zná pitoma, když nepozná Jiříka.
0: Protože si umyl ruce a má krásné šaty, vždy to vysvětluje. Mám krásný nový šat a to vás popletlo.
1: Teď pořád chodíš v jednom.
0: A ty to říkáš. Dál. Ale jsem Jiřík, ten rytíř, co zabil draka.
2: O, drahý Jiří, to jsi ty, kdo tě...
0: No, Mánička už to umí, tak dál. Kdo tě tak krásně, no?
1: Bohák.
0: Oděl, neplatí porád. Mluv ty dál, to už přece šlo.
1: Tento krásný šat mi dala žába, kterou jsem poslal k vodě.
0: Ukázal cestu k vodě, dál Mánička.
2: A kde jsi vzal, Jiříku, tu krásnou zbroj?
1: To mi dala stará babička za poslední rohlík, co jsem jí dal.
0: Za poslední skývu.
2: A kde jsi vzal toho krásného koně, Jiříku?
1: Toho mi dal v lese starý dědeček, kterému jsem dříví nanosil.
0: Dal Mančka. Mančko, tak co, nevíš?
2: No, tak kde jsi vzal statečný Jiříku tu odvahu a sílu na udolání draka?
1: Na udolání jsem vzal vílu, mi dala síla, totiž víla, co mi dala?
0: Jablko.
1: Jablko.
0: No, jablko mi dala síla, totiž víla, a proto jsem jej udolal.
1: To je to, když dostal jabko, že ho udolal.
0: Draka udolal, ne jabko.
1: No a hele, tať žába mu dala šaty, bába výstroj, děde koně a víla sílu. To se to dolalo.
2: Jo, jo, dolalo. Vždyť přece Jiří ztratil tolik krve, že uhynul.
0: Zahynul.
1: No a přišla babička od tý skývy, polila ho živou vodou a zase běhal. To se to hyne, když je všechno po ruce.
0: Hele, hurvajs už dost, dál manička. O, jak jsi...
2: O, jak jsi, statečný princi. Jak se ti odměním za to, že jsi mi daroval život?
0: Zachránil život. Hurvajs, pojmi mě za... No, pojmi mě.
1: Pojmi mě za...
0: No, za...
1: Za týden.
0: Za chotě. Mančka, o, to nemohu.
2: O, to nemohu, miluji chudého Jiříka.
0: Jiříka. Vždyť jsem to já, princezno. Hurvajs, mluv.
1: Vždyť je to Taťulda, princezno.
0: Jsem to já.
1: No, říkám, že ty... Jo, aha. Vždyť jsem to já, princezno.

0: podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic.
1: Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
2: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
0: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
3: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
1: Neříkej mi pane,
0: ohradil se Carlos.
1: Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví,
0: usmál se.
3: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
2: Já tu už nebudu,
0: pronesl otec vážně.
3: Jak to?
0: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
2: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
1: A já vlastně taky.
0: Najednou se

0: potouchle zašklebil. Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z týhle půdy nevytáhl, tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří. Obrátil se na Karlose. Je to tak?
1: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
0: Jdeme, řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím. Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
2: A já jdu s váma, třeba až na Sibíř.
1: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
0: Co všichni plázníte? Kam chcete jít? Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal. Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec.
1: Rozhodně ne na Sibiř,
0: upřesnil Carlos. Tati, a co já? Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
3: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Tahle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
0: A kamarád, řekl Ramses. Otec přikývl.
3: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
0: Jenže on si víc rozumí s náma, než s lidma. On ti je takovej...
1: Takovej licháč, že jo?
0: Zasmál se Carlos. Přesně!
3: Tak víš co, chlapče, řekl otec. Dělej toho ředitele ty. Šéf jako šéf. Já bejval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat... Šéf o penzionu, nový život, no, proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
0: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za slunce.

0: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kdepak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna. To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetly, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme. Nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka. Já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá, konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu, pusti, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu, poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: Planeta lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
1: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
2: Je to příkaz. Dobrý den.
1: Jaký příkaz?
2: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
1: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
2: Je to příkaz.
1: To nechápu.
2: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
0: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
2: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvícel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
1: A od té doby se příkaz změnil?
2: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
1: Takže
2: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
1: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
2: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
1: Měsíc?
2: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
0: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
1: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
2: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
1: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
2: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
1: Tak to máš smůlu.
2: Mám. Dobrý den.
0: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jak se žížela Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap nahle míždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla.
1: To je vzdoušek, jen se pije. Tomu říkám poezie. Vykoupu si trošku plíce, jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší.
0: Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty. Smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje. Nejde to. Prodlužuje se, zkracuje. Nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.
2: O dvou pětkách z přírodopisu a jednom zvláštním cylindru. Byla jedna velice přísná paní učitelka, nosila cvikr, stála na stupínku, v ruce měla ukazovátko a tím ukazovátkem ukázala na Tomáše a řekla: kolik pak má kočka chlupů? No tak, Tomáši. Ale Tomáš o tom neměl ani zdání a Michal také ne, a tak oba dostali pětku, jen to hvízdlo a paní učitelka řekla: kočka má milion chlupů, včera jsme to probírali, už si to konečně děti zapamatujte a vy, Tomáši a Michale, řekněte dědečkovi, aby přišel do školy, musím si s ním vážně promluvit. A dědeček se na to oblékl, vzal si sváteční cylindr a psí dečky a když přišel zpátky domů, řekl: Tomáši a Michale, paní učitelka si na vás velice stěžuje. Nevěděli jste, kolik má kočka chlupů, přestože je koček všude plno, budete tedy zatrest doma a my s Ivankou půjdeme na představení. Přijel totiž kouzelník, ale pro vás to neplatí, abyste věděli. A žádné odmlouvání. A opravdu, Odpoledne šel dědeček s Ivankou na kouzelníka a Tomáš s Michalem si museli hrát doma na zahradě, ale vůbec je to nebavilo, co také na zahradě. Trochu trávy, nějaká ta petržel, altánek, kapka vody v bazénku a to je všechno. A tak se Tomáš s Michalem velice nudili a říkali si, kdyby to byla zoologická zahrada, to by bylo, pane, něco jiného. A trhali aspoň třešně a plivali pecky přes plot a záviděli Ivance, že se může dívat na kouzelníka. A Ivanka s dědečkem se skutečně dívali na kouzelníka. Bylo to nádherné. Kouzelník měl cylindr, vousy a bílou náprsenku, uklonil se a řekl hopla a vytáhl z cylindru králíka a pak druhého a každý králík se uklonil a řekl dobrý večer, dámy a pánové. A když bylo těch králíků asi 28, začali zborově zpívat, proč bychom se netěšili, a diváci ani nedýchali. A když králíci skončili, všichni lidé tleskali a říkali si, to byla krása, víte? Ještě nikdy jsme neslyšeli zpívat králíky trojhlasně. A kouzelník si dal cylindr zase na hlavu, uklonil se, řekl hop, a když cylindr sundal, seděl mu na hlavě lev, který háčkoval dečku a vyprávěl anekdoty a lidé se smáli, až jim tekly slzy a říkali si, tak legrační anekdoty už jsme dlouho neslyšeli a kouzelník si dal cylindr na hlavu, uklonil se, řekl hopla a když cylindr sundal, vyskočil z něho klokan, který hrál na banjo samé nové písničky a pak tam bylo ještě plno jiných zvířat, například chobotnice, která bouchala papírovými pytlíky. Ale to se nelíbilo jednomu pánovi, který řekl, to není správné, papír je přece drahá věc, ale nikdo ho neposlouchal, všichni se smáli a Ivanka řekla dědečkovi, tohle musíme vyprávět Tomášovi a Michalovi, aby věděli, o co přišli. A doma skutečně vyprávěli, co všechno tahal kouzelník z cylindru a Tomáš s Michalem se divili a říkali, to snad není ani možné, ale dědeček řekl, proč by to nebylo možné? V kouzelnickém cylindru je všechno, nač si kdo vzpomene, stačí říct hopla a vytáhneš parní válec. Ale Tomáš s Michalem nad tím kroutili hlavou, jak se to všechno do cylindru vejde. A dědeček se smál, když se vejde krokodýl do vajíčka a celá jabloň do semínka, proč by se nevešel parní válec do cylindru? A Tomáš s Michalem si mysleli, to je vlastně pravda. A když byli sami, řekl Tomáš Michalovi, člověče, ten cylindr musíme mít. A tak vzali dědečku v cylindr, schovali ho do velikého sáčku na gramofonové desky, přelezli plot a šli, až přišli na hřiště, kde měl kouzelník boudu a vůz. A když opatrně otevřeli dveře, viděli kouzelníka, jak spí s otevřenou pusou a chrápe, až se třese celý vůz, takže nemuseli být vůbec potichu a tak klidně hledali, až našli cylindr pod postelí hned vedle bot a Tomáš vytáhl z velikého sáčku dědečku v cylindr, dal do něho kouzelníku v cylindr, dědečku v cylindr položil pod postel hned vedle bot a než by zřek švec, byli zpátky na zahradě. Co z něho nejdřív vytáhneme? Zeptal se Michal a Tomáš řekl, to je jedno. Všechno kromě kočky, těch je všude plno. A Michal řekl, tak třeba žirafu. A zakřičel, hopla! A z cylindru vylezla veliká žirafa s dlouhatánským krkem a klidně si začala trhat třešně ze stromu a Tomáš s Michalem zůstali celý vyjevení Ale Tomáš mávl rukou, kdyby něco, tak je snědli špačci, tahý dál třeba slona. A Michal řekl, hopla! A z cylindru vyleze slon větší než autobus a chodil si sem tam po záhoncích s Petrželí a Michal se chytal za hlavu, ale Tomáš to bral všechno na lehkou váhu a smál se, co s Petrželí tahý dál, a tak Michal tahal dál a vytáhl velblouda a zebru a 28 králíků a lva a klokana a pak už nevěděli, co dál, protože žádná další zvířata ani neznali. A tak Tomáš řekl, polezte všechna zvířata, která jste v cylindru, kromě kočky. A Michal řekl, hopla! A to jste měli vidět ten průvod. Zahrada byla za chvíli docela plná. Byl tam nosorožec s pelikánem, hroch s medvědem a želva s opicí a kdo ví, co ještě, a Michal s Tomášem stáli uprostřed a žasli, protože tolik zvířat ještě neviděli. Člověče, já ani nevím, jak se které zvíře jmenuje, řekl Tomáš. Co kdybychom vytáhli někoho, kdo by nám to řekl? A Michal pokrčil rameny, proč ne? Mohli bychom vytáhnout třeba paní učitelku, jenomže ta by nám pokazila celou legraci. Ale Tomáš řekl, to se dá přece zařídit. A zavolal do cylindru. Chceme paní učitelku, ale hodnou. A Michal k tomu dodal, hopla! A z cylindru vylezla paní učitelka, usmívala se a říkala, tak co pak, hoši, učíte se přírodopis, to je správné, musím vás dědečkovi pochválit. A pak ukázala ukazovátkem na tučňáka a řekla, tohle je tučňák obecný. Žije na vzdálených ostrovech ve velikých hejnech, která čítají i miliony jedinců. A Tomáš s Michalem poslouchají, je to velice zajímavé, ale jak tak poslouchají, ani si nevšimnou, že venku za plotem jde paní učitelka na procházku a že zůstane stát jako solný sloup, protože vidí žirafu a velblouda a slona a uprostřed Tomáše, Michala a paní učitelku, která vypadá docela jako ona sama. A paní učitelka se velice rozčílí, běží na zahradu a křičí, jak to, že máte stejný čvikr jako já a stejné vlasy jako já, stejný nos jako já, jak to, že jste celá jako já, co si to vlastně dovolujete? A křičí a křičí, že se zbíhá celé město. A dědeček s Ivankou slyší křik, vyběhnou z domku a koukají, jako spadli z nebe. Medvěd sedí na altánku, hroch se máchá v bazénku, žirafa žere třešně, lev háčkuje, slon šlape po Petrželi, klokan hraje na benžo, králici zpívají, proč bychom se netěšili, a uprostřed toho všeho se hádají dvě docela stejné paní učitelky a dědeček se nadechne a zakřítí, jak nejvíce umí. Ticho! Okamžitě ticho! Co to má všechno znamenat? A protože má opravdu hlas jako hrom, žirafa nechá třešní, králíci přestanou zpívat a obě paní učitelky jsou jako pěny a dědeček jde až k Tomášovi a Michalovi a řekne, co jste to zase vyváděli, kde se tady vzala všechna ta zvěř. Zahrádka je úplně zničena, podívejte se na Petržel a na třešně. A dědeček se zoufale chytí za hlavu, ale tu se ze zástupu lidí vymotá ředitel školy a říká, vážený pane, co s Petrželí? Petržel se vždycky sežene, ale tito dva hoši, jak jsem si všiml, založili v našem městečku zoologickou zahradu a tu je chválihodný čin. A všichni lidé, kteří stojí kolem, volají sláva, máme zoologickou zahradu, hurá! A ředitel školy řekne, Klid, drazí občané. Máme zoologickou zahradu, to je hezké, ale máme také dvě učitelky přírodopisu a to je horší. Obě dvě nemohou přece učit, to dá rozum. A kdo mi teď řekne, která je ta pravá? Ale sotva tohle řekne, ozve se paní učitelka, která před chvíli přiběhla na zahradu a křičí, já jsem ta pravá učitelka přírodopisu. Dnes ráno jsem předsedal Tomášovi a Michalovi pětku, protože nevěděli, že má kočka milion chlupů. A druhá paní učitelka se diví, ale, kdo pak vám řekl, že má kočka milion chlupů? Pokud vím, má jich kočka mnohem méně, ostatně můžeme se jí na to zeptat. A vezme cylindr a řekne hopla. A z cylindru vyleze kočka a řekne, počítám si chlupy každé ráno při mytí, abych včas podnikla něco proti pelichání. Mohu vám tedy říct, že mám chlupů přesně 500 000 a všichni lidé se dají do smíchu a volají, ty nějaká divná učitelka, rozdává pětky a sama nic neví. A hodná paní učitelka řekne, nechci se chlubit, ale myslím, že se v přírodopise vyznám lépe. Žila jsem v cylindru se zvířaty. A ředitel kývá hlavu, to je pravda, to se musí někde projevit. A je šťastný, že to dopadlo takhle. Obrací se k lidem a říká, vidíte všichni, drazí přátelé, komu právě náleží místo učitelky přírodopisu. A lidé tleskají a Tomáš s Michalem tleskají také a ptají se, takže ty pětky neplatí, víte, paní učitelko. A nová paní učitelka vrtí hlavou, to víte, že ne. Ale Tomáš s Michalem nemají ještě vyhráno. Dědeček se na ně mračí. Mračí se na ně od té chvíle, kdy uviděl na zahrádce cylindr a říká, už chápu, co se děje. Vzali jste panu kouzelníkovi jeho pomůcku, styďte se. Oba máte domácí vězení, ale zrovna když to říká, objeví se na zahradě kouzelník. Je celý usměvavý, má dobrou náladu, vyspal se do růžova a říká, vážení, abych vám pravdu řekl, mám toho cestování po světě tak akorát, bývám z toho utrmácený, spím pak s otevřenou pusou a chrápu, že se celý vůz otřásá, jestli dovolíte. Budu v téhle zoologické zahradě trhat lístky u vchodu a všichni s tím souhlasí. Jenom jeden pán se přihlásí o slovo a říká, lístky jsou z papíru a papír je drahá věc. Nemůže se jen tak trhat. Ale kouzelník řekne, milý pane, buďte bez starosti. Kousky lístku budu házet do cylindru a vytahovat je budu zase celé. Je to totiž kouzelnický cylindr, jestli jste si toho ještě nevšiml. A pán řekne, aha. A tak od té doby mají v městečku hezkou zoologickou zahradu, kde králici zpívají, klokan hraje na banjo, lev háčkuje a vypravuje anekdoty a děti s paní učitelkou se tam chodí učit přírodopis a dědeček s Ivankou se dívají z okna, když dostane Tomáš nebo Michal jedničku, volají výborně sláva a taky někdy hurá.

0: Ve vsi jménem Počernice se děly divné věci. Od jistého dne, a to si nikdo nedokáže vzpomenout, který to přesně byl, začaly děti příšerně zlobit, ženské se příšerně hašteřit a muští se začali strašně rvát. Na místo pozdravu na sebe děti vyplazovaly jazyky, ženské dělaly dlouhé nosy a muští si vlepili pořádnou facku. Bylo to od té doby, co se nedaleko Počernic v hustém lese na vrcholku nejvyššího stromu usadila čarodejnice. Každičkou noc vylétala na koštěti do vsi a plivala na všechno jedovatou slinu. Když už to nešlo dál, muští se dohodli, že na bábu uspořádají hon, že si na ní v noci počíhají. Vzali si palice, nože a sekery. Kdo byl členem mysliveckého svazu, tak si nabil flintu. A když se setmělo, číhali všichni na návsi a čekali, až čarodejnice přiletí na svém velkém koštěti. Pokaždé je ale v noci přemohl spánek. Vzbudili se ráno tak, jak číhali, jeden ve stoje s palicí u pasu, druhý v kleče s vytaženou kudlou a třetí v leže s flintou namířenou do vzduchu. Zasažení jedovatou slinou. Rozhodli se, že na čarodejnici nastraží pasti. Natáhli průhledné sítě vedoucí od jednoho komína k druhému a vyhloubili obrovskou jámu, jako když neandrtálci lovili mamuty a přikryli ji větvemi. Ráno však v síti našli starou bačkoru, co někdo v noci ze zlosti vyhodil z okna. A v jámě? Starou kočku, paní Mátlové. Paní Mátlová však neměla jen starou kočku, ale i malou, roztomilou vnučku Aničku. Anička přijela k babičce do Počernic na prázdniny a nedokázala pochopit, co se tam děje. Když na ní kamarád Kuba na místo pozdravu vyplázl jazyk a babička ji na přivítanou na místo upečených buchet vlepila pár facek, nezačala plakat a volat mamince, aby ji okamžitě odvezla domů, ale rozhodla se, že se za čarodejnicí vypraví a zkusí si s ní promluvit. Vzala si hřebínek, pěkně si učesala vlásky, aby šla na návštěvu hezky upravená. Hřebínek strčila do kapsy a vypravila se za čarodejnicí. Šla hustým, tmavým lesem, asi tak 2 kilometry, možná i víc, až uviděla ten nejvyšší strom a na něj chýši zavěšenou jako veliké ptačí hnízdo. Haló, jste tam? Zavolala Anička pevným hláskem. Z chýše se ozvalo zachrochtnutí, potom mlasknutí a nakonec se vyklonila nečesaná hlava. Z černých očí šlehaly plameny zlosti. Co tady chceš? Klid se odsuď! Zaskřehotala hlava. Přišla jsem si s vámi promluvit, řekla Anička a z chýše se ozval huronský smích. Baba se smála, až šišky ze stromů padaly a ptáci vylekaně z hnízd vylétali.
1: Cože? Co je to za povedený vtip? Řekni to ještě jednou,
0: zařvala baba. Chci si s vámi promluvit, paní, prosím, zopakovala svoji prosbu Anička. Baba se přestala smát a zasyčela.
1: Tak takovou drzost jsem ještě nezažila a to jsem na světě 150 let. No dobrá, jak chceš.
0: A vyhodila z výšky dlouhé lano. Jehož konec přistál Aničce přímo pod nohama.
1: Tak na co čekáš, les?
0: Křikla baba. Anička začala šplhat po laně přesně tak, jak se to naučila v hodinách tělocviku. Měla z tělocviku jedničku a šplhat uměla jako opička.
1: No tak ven s tím, co po mně chceš?
0: Zaburácela baba, když Anička vlézala do chýše a vytřeštila ohnivé oči. Říkala jsem si, že když děláte takové ošklivé věci, nemáte asi žádné kamarády. A bez kamarádu je člověku smutno, to já znám. Tak jsem se rozhodla, že vás navštívím a trošku vás potěším.
2: Babě zaplápolali oči.
0: Nevěděla, co na to říct. A tak raději přiložila polínko do ohně, co hořel pod kotlem. V kotli vařila lektvar z divých bylin zvaný jedovatá slina.
1: Byly nám baba rozuměla, a lektvary vařit uměla.
0: Už se chystala nabrat trošku jedovaté sliny z kotle a pokropit jí Aničku, když Anička řekla:
1: Máte krásné kudrnaté vlasy.
2: Co?
0: Vybuchla baba a odvrátila se od kotle.
1: To snad nemyslíš vážně?
0: Dovolíte, řekla Anička a vytáhla z kapsy hřebínek, kterým si ráno učesala vlásky, a začala babu česat. Baba držela a vrnila u toho jako starý kocour. Když je svážeme do uzlu a ozdobíme je květinou, budete vypadat úplně jinak, řekla Anička a ozdobila babě účes čtyřlístky, které si utrhla po cestě pro štěstí.
1: Moc vám to sluší, zaradovala se Anička.
0: Baba nelenila, vytáhla koště a letěla se na sebe podívat ke studánce. Když spatřila na hladině jako v zrcadle svůj odraz, nevěřila svým ohnivým očím.
1: To jsem jako já? No, nevypadám špatně. Ta holka nelže.
0: Už musím, zavolala Anička a svezla se po laně ze stromu dolů. Babička by měla strach, zítra se zase zastavím. Ale dnes v noci raději nikam nelétejte, přece jenom na koštěti to fouká. Byla by škoda toho účesu. Baba něco zavrčela a rukama si přejela upravené vlasy. Tu noc byl ve vsi klid. Na druhý den ráno na sebe děti vyplazovaly jazyky o něco méně, ženské se hašteřily o něco méně a dělaly na sebe dlouhé nosy o něco kratší a muští se poprali jen tak, po lehoučku. Anička si vzala jehlu a niť, co měla babička ve skříni v košíku na šití, natrhala na zahrádce kytici planých růží, aby nešla na návštěvu s prázdnou, a upalovala do lesa. Baba už jí vyhlížela. Plameny v očích už měla o něco menší a hlas nejméně o tóninu jemnější.
1: Máš hřeben?
0: Řekla.
1: No tady mi vyklouzl pramínek vlasů. Musím se přičísnout.
3: A co takhle vyspravit si šaty? Navrhla jí Anička.
0: On na místa, kde jsou díry, našijeme růžové květy, co jsem vám přinesla z babičiny zahrádky. O trošku je zabereme a zkrátíme.
1: Baba se nadchla.
0: Začala ochotně s Aničkou přešívat svoje šaty a do večera měla šatičky jako víla. Nasedla na koště a šup nad studánku. No skoro se nepoznala. Myslela, že vidí studánkovou vílu. Tak jí to slušelo. Celý večer si prohlížela šaty a v noci raději nevylétala z chýše, aby je vítr neponičil a neutrhal růžové květy. Další den bylo už ve vsi veseleji. Všem se ulevilo a babička dokonce upekla k snídani buchty. Po snídani Anička běžela k domku, který stál v Potoční ulici číslo 14, a léta už v něm nikdo nebydlel. Pan starosta rozhodl, že se tam může navstěhovat kdokoliv, kdo by byl obyvatelům Počernic k užitku. Dveře byly zamčeny a ze zámku trčel klíč, aby si ten, kdo by se chtěl do domečku nastěhovat a být Počernickým k užitku, mohl odemknout. Anička opatrně vytáhla klíč ze zámku, strčila si ho do kapsy a pospíchala za čarodejnicí. Ta už na ní netrpělivě čekala.
1: Tak co pro mě máš za překvapení dneska?
0: Pravila docela normálním hlasem, takovým, jaký mývají docela normální paní. Vypadala nejméně o 130 let mladší. Vlastně už nevypadala jako stará čarodejnice, ale spíš jako krásná víla. Anička jí skočila kolem krku. No nemohla si pomoci a vykřikla: Ty jsi krásná! Čarodejnice sedala do pláče. Přišlo jí líto,
3: že jí to vlastně ještě nikdo nikdy neřekl. Že ještě nikdo nikdy nechytl kolem krku. A přitom je to tak krásné. Plakala tak dlouho, až jí slzy uhasily plameny zlosti v očích a zůstala po nich jen jiskřička radosti.
1: Promiň, ale tahle špinavá chyše už se k tobě nehodí. Co takhle přestěhovat se do domečku se zahrádkou?
3: Zeptala se Anička, když si čarodějka osušila své krásné černé oči.
1: Líp by ti to tam slušelo. Na zahrádce bys mohla pěstovat léčivé byliny.
2: A na místo smradlavých lektvarů vařit voňavé čajíčky.
1: Co ty na to?
3: A Anička vytáhla z kapsy klíč a podala ho čarodějnici. Tedy krásné paní, co už čarodějnici vůbec nepřipomínala.
1: Potoční ulice číslo 14. A na koště ti tam raději neléď. Bylo by to podezřelé,
3: volala Anička, když sjížděla po laně dolů na zem. O měsíc později si lidé vyprávěli, že v Potoční ulici bydlí nová paní, která má čarokrásnou zahrádku s bylinkami, ze kterých vaří čajíčky na všechny nemoci a míchá mazání na odřená kolena, rány a bolesti. No to, když má někdo v Počernicích rýmu, angínu nebo chřipku, nemusí do města na polikliniku k doktorovi. Od té doby se v Počernicích žije krásně. Ta nová paní používá koště jen k zametání a stará se o zdraví a dobrou náladu všech obyvatel.
1: Lidé se na sebe usmívají, zdraví se a ve všem si pomáhají.
3: A Anička, když přijede za babičkou na návštěvu, tak si hraje s Kubou. A nikdy se nezapomene zastavit na čaj a chvilku povídání v Potoční ulici číslo 14. Má si toho s tou novou paní tolik co povídat. A taky mají společné tajemství, které nikdy nikomu neprozradí.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Ančka a kuřata. Marcelka posadila Ančku na plot, který odděloval dvorek pro drůbež od velkého dvora, protože byla zavolána domů. Teď seď klidně a nevrť sebou, napomenula ji, mohla by spadnout a uhodit se. Ančka tedy tiše seděla, zrovna jak jí Marcela nakázala. Ale usmívala se na kuřata, protože věděla, že už kolikrát mezi ně byla spadla a nikdy jí to nebolelo. Přece, jak víte, byla vycpána hezkou měkkou vatou. Tak tam seděla, až maličký ptáček těsně u její hlavy zaštěřikal a jak hledal sladkou šťávu květin, letěl na blízko stojící keř. Anička otočila hadrovou hlavou po ptáčku, ale tu ztratila rovnováhu a bum, už byla dole mezi drůbeží. Ta se rozutekla na všechny strany, kromě starého šedivce kohouta. Načepířil peří na krku, sklonil hlavu těsně k zemi a díval se přísně na Ančku, přičemž tak divně, jako by zasýpal. Ale Ančka se jen usmívala na šedivce kohouta a klidně si rukama prohrábla přízové vlasy, protože se ho nebála. A teď se stalo něco neočekávaného. Jak zvihla ruku, kohout na Ančku skočil a převracel jí ze strany na stranu. A když Ančka konečně zase klidně ležela, zdvihla zástěrku a odháněla kohouta. Kš, kš. Ale místo, co by starý šedivec utekl, skočil na ní znovu. Toto počínání kohoutovo pozorovali dvě staré slepice. A jak kohout znovu na Ančku skočil, jedna slepice se před starého šedivce postavila, druhá chytla Ančku za zástěru a vletla jí do kurníku. Byla tam tma uvnitř a Ančka nevěděla, co se s ní bude dít. Cítila jen, jak je vlečena přes kukaně. Konečně jí přestala stará slepice vléci, takže se mohla Ančka zase posadit, protože Anččiny knoflíkové oči byly velice dobré brzy rozeznala slepice před sebou. Ach bože, to koknák? To je ta nejtěžší práce, kterou jsem teď v poslední době dělala, řekla stará slepice, když konečně popadla dech. Koknák? Já jsem se bála, že pan šedivec vám roztrhá šaty a zástěru. Ten si divně se mnou hrál, paní slepice, řekla Ančka. Slepici to hluboko v krku zakloktalo. Proboha, on si přece s vámi nehrál, on se s vámi pral. Pral? Vykřikla Ančka překvapena. Oh, ano, skutečně, odpověděla slepice. Starý šedivec se domnívá, že chcete ublížit kuřatům, proto se s vámi dal do boje. Mrzí mě, že jsem spadla do ohrady, ale to víte, já bych nikomu neublížila, pravila Ančka. My vám svěříme tajemství. Ale musíte nám slíbit, že neřeknete své paní, řekly obě slepice. Slibuji na své čestné slovo. Ančka se zapřísahala. Tu obě slepice vedly Ančku do nejzašího koutu v kurníku. Tam za nějakou starou bedničkou si udělali hnízda a každá měla ve svém 10 vajíček. Kdyby to lidé v domě věděli, vzali by nám ta vajíčka, pravili slepice, a nám by se nevylíhla žádná kuřátka. Ančka sáhla na vajíčka a ta byla hezky teplá. My jsme právě vstali, když vy jste spadla do ohrady, vysvětlovali kvočny. Ale jak mohou ta vajíčka růst, když na nich sedíte? Tázala se Ančka. Naše paní vždycky hubuje fída, když si sedne v zahradě na nějakou květinku, protože pak prý neporoste. Tak. Vajíčka, to je něco jiného, vysvětlovala jedna kvočna. Aby se kuřátka správně vylíhla, musíme na vajíčkách sedět 3 neděle, aby měla hezky teplo. Víte, za žádných okolností nesmějí vejce nastydnout. A na konci 3. týdne vajíčka vypučí, zeptala se Ančka. Vy si snad představujete vejce jako rostlinu, vykřikla druhá. Vajíčka se líhnou na konci 3. týdne a nevypučí. A pak máme rozkošná, jako chmíří, jemná kuřátka. Máme je hrozně rádi a chováme je pod křídly, aby jim nebyla zima. A mazlíme se s nimi. Jak už dlouho sedíte na vejcích, tázala se Ančka. Ani jedna, ani druhá jsme si to nezapamatovali, řekla jedna z kvočen. Tak nevíme, kokodák. Víte, my skoro stále na nich sedíme. Vstaneme, jen když se jdeme trochu napít a najíst. Tak pomalu ani nevíme, kdy je den a kdy je noc. My jsme se šli zrovna napít, když se spadla do ohrady, pokračovala druhá. Teď si však musíme zase na vajíčka sednout a zahřát je kokokodát. A obě slepice se zase usadily na svých hnízdech. Až je trochu zahřejete, já vám ráda na nich posedím, aby nevychladla, a vy si zatím můžete jít sehnat něco k jídlu a pití, nabízela se Ančka. A tak obě kvočny šly dokončit oběd, ve kterém je Anččin pád přerušil. Zatímco byli pryč, seděla Ančka tiše na teplých vajíčkách. Najednou slyšela něco pod sebou dělat pí, pí, pí. Snad to není myš, řekla si Ančka, když cítila, že se něco pod ní hýbe. Ach, kéž už by se kvočny vrátily. A když se vrátili a viděli rozpačitý výraz na jejím obličeji, vykřikli, stalo se něco! Ančka se postavila a viděla, že bylo pod ní několik malých, měkonkých, rozkošných kuřátek, kulatých jako chmíři u pampelišky. Pí, pí, pí, pí. Pípala, jak Ančka vystoupila z hnízda. Ach, kuřátka, vykřikla Ančka a jedno si zdvihla. Chtěj se mazlit. Obě kvočny s očima zářícím a štěstím sedly si na hnízda. Zbývající vajíčka se jistě také brzy vylíhnou, kokokodák, pravili. Anička pomáhala tedy několik dní slepicím vysedávat a když už jednou byla všechna vajíčka vylíhlá, přišla Marcela, která se scháněla po Ančce. Prosím tě, Ančko, jak se sem dostala? Vykřikla. Co já jsem se tě nascháněla? To tě asi sem slepice vtáhly. Marcela zaslechla, jak za bedníčkou obě kvočny něžně kvokají na svá kuřátka, zdvihla bedníčku a vykřikla překvapením a radostí. Ach, vy drahé kvočničky, volala a zvedala obě kvočny z hnízd. Vy jste si až sem schovali hnízda a teď máte 1, 2, 3, 4, 20 kuřátek a Marcela si je všechna dala do zástěrky. Potom Anička dala návrh, aby hezky přikryla kuřátka. Pojďte se mnou, kvočničky, řekla Marcela a vyšla z kurníku. V patách za ní cupaly obě kvočny. Marcela zavolala tatínka, který položil 2 sudy pod strom a každý pěkně vystlal. Potom otvor vpředu pobil laťkami a nechal jen malá místa pro dvířka. Konečně dostala každá kvočna 10 kuřátek a byla s nimi zamčena v sudě jako v domečku. Všechny panenky byly šťastné, když slyšeli o Anččině příhodě. Nemuseli dlouho čekat a byly také přivedené, aby se podívali na nová kuřátka.
6: V domku na kraji vesnice pod kopcem Šišákem hospodařila jenom babička a vrchní dohled měl Jezevčík Balík. Byl důležitost sama, protože než pán s paničkou a Aninkou odjeli na dovolenou, dostal za úkol, aby na celý dům dával pozor. Taky měl opatrovat slepice, chránit je před liškou. A hlavně nesměl zlobit babičku. Příkaz plnil svědomitě, snad až na to zlobení. Co pak asi naši dělají u toho moře? Zavzpomínal jednou Balík, když k němu Prundibára přišla na odpolední rozhovor.
7: Co by dělali?
6: Koupou se, mínila kočka.
7: Jak se můžou koupat, když je to moře celé černé? To by se pěkně umazali. Jak znám Aninku, tak do té špíny nestrčí ani prst.
5: To jsem teda blázen, proč tam jeli?
6: Podivila se Prundibára.
7: No právě, taky mi to vrtá hlavou. Proč vlastně lidi jezdí na dovolenou?
6: Jezevčíci jsou přemýšliví psi, to ví každý. A tak Balík přemítal.
7: A proč nás nevzali taky?
6: V zápětí dostal nápad.

0: a přicházela odkud si z koruny dubu. Kdo to? Co to? Balík s Brondibárou se rozhlédli a už ho spatřili. Střelce jednoho. Měl červenou čepici a černý kabát, jenže nestřílel. Mlátil zobákem do stromu, až třísky létaly. Co tu děláš takový, Rámus? Štěkl na něj rozlobeně Balík. Copak nemůžeme mít o dovolené trochu klidu?
1: Tak si odjeďte jinam, tady se pracuje,
0: ocekl pták. A zase ratatata, ratatata.
1: A hele, dodal v zápětí, už ji mám.
0: A zálibně vytáhl z vysekaného otvoru tučnou larvu.
1: Že ho to baví, datla protivnýho,
0: ušklíbla se Brundibára.
1: Proč si radši nechytí nějakou myš? U toho se takový Rámus nenadělá. Ještě teď se celá třesu.
0: A Balík jen rozvážně přikývl hlavou. Šli dál, až dorazili na čerstvě pokosenou louku. Slunce na ní právě dělalo z mokré trávy suché seno. Kol dokola to vonělo a Brundibára usoudila, že právě tohle je příhodné místo, kde si může vyčistit kožíšek. Začala se olizovat, když najednou z ničeho nic zemětřesení. Zadunilo to, zem se rozvlnila a náhle se právě na místě, kde si Brundibára hověla, udělal náramný kopec.
1: Pomoc! Pomoc! Zaječela vyděšeně kočka. Balíku, kde jsi? Zachraň mě!
0: Balík všeho nechal a upaloval k Brundibáře, až se mu uši třásly. Sotva si však k té hromádce čichl, hned věděl.
2: To je jen krtek, neboj, já mu domluvím, aby tu nepřekážel.
0: Udělal z předních tlapek dva bagry a hlína jen lítala. Za chviličku krtka měl.
2: Co si to dovoluješ? Dělat zemětřesení, když tu jsme na dovolené,
0: spustil jezevčík z hurta. Krtek však nepřišel do rozpaků, jen trochu mhouřil oči před tím nenadálým světlem. Tak zaprvé řekl, tady nemáte co dělat, protože se tu staví podzemní tunel. Za druhé, koukejte zmizet, než přijdete k úhoně. A za třetí, jestli neposlechnete, propadnete se do podzemí a bude s vámi amen.
3: To se ví, že na to Balík s Brundibárou nečekali a honem upalovali dál.
0: Zamířili k potoku. Tam se chtěl Balík napít, ale sotva se naklonil nad vodou, co si vedle něj žuchlo. Balík zavětřil. Žába. Brundibára se na ně rozmrzele usápla.
1: Co sem skáčete, osobo? Co bych neskákala? Tudy vede moje cesta ze školy domů a vy mi na ní sedíte.
0: To kočku docela popletlo.
1: Vyračte chodit do školy, zeptala se úctivě. Kvak, kvak, přesně tak. Tamhle u keře mám soukromou žabí školu, kde učím rosničky dělat počasí.
0: Brundibára přikývla, ačkoliv netušila, oč jde. Balík ovšem pochopil a hned vyzvídal.
2: A jak se to počasí dělá?
0: Žábě svým zájmem zřejmě polichotil a proto hned spustila.
1: Není to nijak složité. Když chceme, aby bylo hezky, vylezeme někam nahoru, na kameny, kvak, na větev a tak. A když chceme, aby pršelo, kvak, zůstaneme pěkně u dna potoka. A to je vlastně všecko. Kvak.
2: Tak vidá, zauvažoval Balík. Velké a důležité věci jsou vlastně docela jednoduché. A předpovídat počasí svede každý.
0: Než mu však tahle myšlenka proběhla hlavou, ozvalo se odkudsi z hůry.
1: Láry, fáry, tak to není. Počasí se pořád mění.
0: A přidal se veselý trylek. Tohle byl pro změnu skřivan. Najednou však zmlkl, složil křídla a jako kámen padl k zemi. Balík vyjekl hrůzou. Za to Brundibára zůstala klidná.
1: Neboj, to skřivani dělají, nic se mu nestane. Radši pojď.

0: Kam? Přece domů. Dovolená skončila. Už jsme toho viděli i zažili víc než dost. A jak se říká, všude dobře, doma nejlíp.
1: Tak jo,
0: přikývl Balík.
1: Vezmeme to tamhle tudy a jsme v chalupě pod Šišákem Cobydub.
0: Tak moment, podle mě musíme jít tudy, hele, odporovala Bruntibára. Každý ukazoval na jinou stranu. Naštěstí oba trošinku slevili a po chvíli se dohodli, že půjdou pořád rovně. Šli a šli, polem, lesem, loukou, až najednou Balík povídá.
1: Vidíš tamhle tu vesničku? Vypadá zrovna jako ta naše.
0: Bruntibára pohodila hlavou. A vidíš tamhle tu chalupu? Má zrovna takový dvorek, jako je náš. Že by? Vykřikli najednou a oba se dali do běhu. Samozřejmě byl to ten jejich, i když nikdy nepochopili, jak to je možné. Šli přece pořád rovně, pořád za nosem a vrátili se tam, odkud vyšli. Inu, to bude asi tím, že země je kulatá.

0: Hejlík má tajný plán. Hejlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
1: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
2: To taky dělám, odpověděl Hejlík. Egon, tu není.
0: Zeptal se roztržitě.
1: Jaký Egon?
2: No, přeci pan Vavřinec.
1: Co by tu dělal?
2: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
0: Tohle už Ramses nevydržel.
1: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
2: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hejlík.
1: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudla Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
2: A proč profesorovi? Nechápal Hejlík.
1: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon, ale na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
0: vztekal se Ramses.
2: Tak dobrá, vím, kdo je kudla Dederon a taky vím, kde Tulíka vězní.
1: Tak co uděláme?
0: Ramses vyskočil od stolu.
1: Musíme ho osvobodit.
2: To není jen tak, řekl Hejlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
0: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily, toho siláka Vasila, o kterém už Hejlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
2: Ne, já už mám plán, jak Tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
0: oznámil mu Hejlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hejlík křiknout.
2: Ramíku, věř mi a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
0: Jenom jednou za to táče spořádal i Punčo Cháče. Od tetičky z Francie chudinka už nežije. Ach, to bylo pláče.

0: Kapela sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádnej salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi.
4: Salát? Podívej si, jak vypadám. Jaký jsem zarostlej. Přiveď mi holiča, ať mě ostříhá, ať mě oholí. Potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
4: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikůře řekla,
5: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal,
6: prima, že jsi tu, právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla nazpět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle. Ošetřovatelka v židličce. Holič v kumbálku. Zahradník ve skleníku. Hospodský za pultem. Řezník v chladírně. Instalatér na divanu. A kohoutka drží vodovod. Drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí. Odtlačí kohoutku, která také zadřímala. A teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost vám mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
1: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
1: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
3: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
3: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
3: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
3: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: To byl totiž rybář, měl ženu a oba bydleli na břehu moře ve velké lahvi od octa. Můžete si představit, jak to v té lahvi páchlo kysele. Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Někdy se víc načekala, než on chytil. Jednou, takhle v úterý, rybář si vzal žížaly a pruty a šel na ryby. Rozmáchl se nad hlavou, zakroužil, žblunk a pak zapích prut a čekal na zabrání. Čeká, čeká, najednou se šňůra natáhne, víc se natáhne a on sekne a už ji táhne. Bránila se jen, co je pravda, a byla to pěkná ryba, hezká ryba, zlatá ryba, dobrých 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá, ale daleko široko nikdo není. Pust mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví, poněkud šišlá, udice jí totiž trochu vadí ve výslovnosti. Pust mě, rybáři, nejsem skutečná ryba, já jsem zakletý princ. Ryba, která mluví, stejně nemůže být dobrá k jídlu, povídá si rybář. No a pustil ji. Nějak mu to otrávilo rybolov. Složil pruty a jde domů. Tak co jsi chytil? Ptá se žena.
1: Hele, chytil jsem rybu, která nebyla ryba. Totiž byl to princ. Totiž byla to ryba. No, tak jsem ji pustil.
0: A to jsi za to nic nechtěl? Ptá se žena rybáře. Dal jsi rybě život nebo ne? To se zadarmo nedělá. Běž zpátky a požádej o něco.
1: No, oč ji mám požádat?
0: No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě. Běž a řekni, že potřebujeme chalupu. Ne, víš co? Řekni rovnou, že chci vilu.
1: Vilu? Na co vilu?
0: Diví se rybář. No jdi rychle, ryba to ráda udělá, říká žena. No, tak rybář šel. Nechtělo se mu, ale nechtělo se mu taky hádat se ženou. Přišel k moři, postaví se na skálu a spustí. Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co pak je? Povídá ryba.
1: Ale má žena jako říká, že když jsem ti tento daroval život jako, no zkrátka, ona by chtěla vilu.
0: Jdi domů, má vilu. Přišel rybář domů a kouká. Před vilou stojí jeho žena a vede ho dál. To koukáš, co? Povídá žena. Všude plno služebnictva se klaní, šofér, poklona pane šéf, kuchařky, ruklíba, milostivá paní a rybářka s nosem nahoru prochází z pokoje do pokoje, rozsvěcuje, zhasíná, lustry z křišťálu, z ledničky do kuchyně a v jídelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla. Tlačenka, cikánská, pečeně taliány, cukroví, bombony, oplatky, datličky a vína Chateau Neuf du Pape, Marsala.
1: No, nyní máme do smrti postaráno, jihne rybář.
0: To se uvidí, ocekne rybářka. Najedli se, napili se a šli si lehnout pod prachové pokrývky. Ráno se žena probudí. Koukne z okna, ale nevidí oblaka a neslyší síkorky. Vidí jenom majetek a slyší zvonit zlato. Jde a budí muže. Chci být králem, hajdy k rybě, chci být králem nad touto zemí.
1: Na co králem, kdo?
0: Ptá se rybář. Já,
2: A běž k rybě a řekni, že chci být králem na touto zemi.
1: To nebudu žádat. Já mám dost.
2: Možná, že ty, já ne. Oblékni se a jdi k rybě. Dala vilu, dá i království. No tak rybář šel. Ví, že nedělá dobře. Ale co má dělat? Ženy se bojí a ještě víc se bojí jejich nářků. Moře je černé, bouřlivé. Rybář se postaví na skálu a volá: Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co tvá žena?
1: Žena chce být králem.
2: Jdi domů, je králem. Tak šel domů. Z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček. Sluhové a nevolnictvo. A hudba a smích. A tichý pláč tam dole ve věži. Ale tam do věže rybář nepřišel. Přišel do velké síně, kde bylo plno vévodů a knížat, arciknížat, biskupů a arcibiskupů, prelátů, magnátů, grófů, kteří pod řády a řetězy nebyli k poznání. Všichni se hluboce klaní a na trůnu seděla jeho žena, na hlavě diamantovou korunu, v ruce zlaté žezlo. Po stranách stály dvorní dámy. Každá o hlavu menší než ta první, od největší až po nejmenší, a tupě se usmívali.
1: Tak co, jsi králem?
2: Vaše, králem.
1: No, tak máme už do smrti postaráno.
2: Nic nemáme. Katí se žena a žene se z trůnu dolů a v tom plác. A leží na parketách. Zatímco dvořané účastí omdlévají, žena se zvedá a křičí na muže: Jdi k rybě zpátky a řekni, že chci být císařem.
1: Už máš dost.
2: Budeš nebo budeš o hlavu kratší. Jsem tvůj král, poroučí žena. No tak šel. Srdce z olova. Nohy vlekl, až k moři se dovlekl. Nelíbilo se mu to moře, takové bouřlivé, jakoby kvasilo bublinami. Stěží vylezl na skálu a volá: Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co je tentokrát?
1: Chce být císařem.
2: Už ani neřekl kdo, tak byl namíchaný. Jdi domů, je císař. Ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Všechno z alabastru, kování ze zlata. Za to více hlídek, více hudby, ale více pláče ve více věžích. Tam ovšem rybář nepřišel, to taky neslyšel, neboť vstoupil do obrovského sálu, kde byla mračna knížat a erteplat, mračna admirálů a více admirálů, králů a více králů, diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka, na hlavě korunu z uranu, žezlo z radia a říšské jablko zlatá Renata. Po obou stranách trůnu stáli těžko oděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší, až do úplného pumprdlíka a trpajzlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačí se mnoho sultánů, šachů, maharadžů, radžů, džů, ú.
1: Hej, ženo, jsi císař.
0: volal nahoru rybář a z výše dolů odpovídá žena.
2: Nečum, neklábos, běž k rybě, chci být papež.
1: Papež?
2: Ne, papež, hlupáku.
0: A muž běží.
1: Ta mi dává.
0: Vzedmul se silný vítr, sníh mu šlehal do očí a všude plno bláta, dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu a přece zavolal. Zlatá rybo, zdyť má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
2: No, a co je zas, co je opět?
1: Papežem chce být.
0: Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky, a všude vonělo kadidlo a zněly zvonky. A šepot zpovědnic zněl jako hukot Niagáry. A v nejkrásnějším paláci na trůnu ze samých svíček seděla rybářka na hlavě korunu třípatrovou.
1: Tak si papež, už nemůžeš být nic víc,
2: to se uvidí.
0: Odsekla žena a sestoupila z trůnu za zpěvu haleluja, haleluja. A šli na večeři. Když byli každý pojedli po jednom hovězím holoubátku, šli spát do peřin z andělských křídel. Muž spal, jako když ho do vody hodí, když se taky dneska nalítal, ne? Ale žena nemohla spát. Ne a neusnout. A jak ta kouká? Slunce se vyhouplo z oblaků a světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špuntíček do lahvičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného.
2: Rychle, honem, oblékni se a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to ryba zařídí.
1: Nech mě spát. Dolů z postele lenochu a utíkej za rybou.
2: A prásk. Vztekle se spustila z postele. Nudím se. Nechci se jenom koukat na slunce. Já chci řídit slunce a měsíc. A basta fidli.
0: A do rybáře mydlí zlatým pantoflíčkem. No a to už muž utíká k moři. A to moře se strašně bouří. Vítr rve zelené listí se stromů a ohýbá a poráží jedle a borovice a ve tmě ryba přišel k moři, sotva vylez na skálu a volá do tmy: zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
2: No, co je tentokrát?
1: Moje žena chce vládnout sluncem a měsícem. Atom chce rozebrat a mléčnou dráhu podojit.
0: Běž domů, najdeš ji v lahvi od octa. A opravdu, našel ji v kyselém smradu rozcuchanou, mastnou, špinavou, se špinavým krkem a okousanými nehty. A tam žijí oba dodnes. A dobře jim tak.
3: A následuje rada devátá.
4: Tram-tada, tram-tada, tram-tada, tram-tada.
5: Zdravý duch ve zdravém tílku.
6: Fofrem hubni na postýlku.
5: Ale ne, hudvínku. V chování však žádnou mílku.
7: Že i při sportování se máš chovat slušně.
8: V posteli toho taky moc nenasportuješ, pokud vím.
6: Náhodou ve spánku se boházím, to je házená. Odkopávám si, to je kopaná. Ráno zápasím s ospalostí, to je zápas. Spírám se vstát, to je spírání. Ty se mnou zacvičíš, to je gymnastika.
8: No. A když tě pak polio a ty řeš jako tur, je to turistika, že ano? Ty pořádáš v posteli úplnou olympiádu.
7: Spíš posteliádu, pane Spejble.
8: No, tak pozor, Hurvajs, abych já neuspořádal pohlavkiádu.
6: Radši ne.
8: No tak. Ty se nechceš dozvědět, jak se máš chovat třeba na výletě?
6: Nechci, protože to vím.
7: Ty to víš?
8: Ano.
6: Ano.
8: No tak to nás jistě poučí, ano.
6: No jistě.
8: Například jistě víš, že šaty si vezmeš
6: na sebe.
8: Kde pak dáš si je do batohu a půjdeš na hatej. To se ví, že na sebe. Ale jaké, no Máničko?
7: Asi svoje vlastní, ne?
8: No jistě, má si o tebe půjčí sukni. Sportovní, že ano. Teplejší nebo lehčí podle počasí a podle cíle výletu.
3: A hlavně pohodlnou obuv.
8: A jak se máš chovat v lese, Hurvajs? Třeba když vidíš srnku. No, co uděláš? Já ti napovím.
6: No, povězme, tati.
8: No, já ti napovím také.
6: No, povězme.
8: No, po.
6: Po.
8: No, po.
6: Potřesují kopítkem na pozdrav.
8: Šmanko, jde popravo, Máničko, po.
7: Poběžím k ní, prosím. A když ji chytím, odvedu si ji domů.
8: Nepovídej. No. Už jsi to někdy udělala?
7: No je, kolikrát.
8: Ty jsi odvedla senku domů?
7: To prosím ne, ale běžela jsem za ní. Jenže ona vždycky utekla.
8: No proto, ale nepoběžíš k ní, Máničko, naopak. Potichu zůstaneš stát, aby si nevyplašila.
7: A mohla ji pozorovat, no, že?
8: No právě. Můžeš zahlednout vyverky, bažanty, zajíce, datly.
6: Po případě fík.
8: Co to meleš? Kdyby se v našem lese vzal fík?
6: A kde se tam vezme datle?
7: Jo, Hurvínku, nevidíš datle s peckou, ale datle s tím se zobákem.
6: Datle nemá zobák.
8: Nemyslím ovoce, ale živého tvora, ptáka, datla.
3: Ano, a toho, že můžeš zahlédnout, když se chováš tiše. V lese se vůbec nemá křičet, hlučet, pískat, dupat. V lese má člověk chodit jako myška.
6: Po čtyřech.
3: Potichoučku, Hurvínku.
8: Ano, les také úmyslně ničím.
6: Že se nestydíš tak.
7: No, že se nestydíte.
8: Proč bych se měl stydět?
6: Že úmyslně ničíš les.
7: Ano.
8: Ale nic na ničím. Chci říct ničím.
6: Vidíš, že to říkáš,
8: ale nech mě domluvit. Ničím neznečisťujeme.
6: Aha.
8: To
6: jsi to měl říct.
8: No, to říkám. To platí i na horách, u vody. Prostě všude v přírodě. Že
7: a,
8: ano.
7: A sím, v lese se taky nesmí rozdělávat oheň, pane Spejble.
8: No tak Máničko, o takové samozřejmosti jsem ani nechtěl mluvit. Slušný člověk přírodu chrání.
3: Ale zrovna tak při sportování chrání sebe. Například při koupání.
7: Neleze do vody, aby se neutopil, že ano.
3: A koupe se na suchu, že ano, děti. Nepřeceňuje svoje síly. Na horách poslouchá...
6: Ozvěno.
3: Ne, příkazů horské služby, ty ozvěno. Nepřeceňuje svoje lyžařské umění.
8: A naopak, můžeš se někomu pošklebovat, že lyžuje hůř než ty, Máničko?
7: Kde pak?
8: Ano, správně. A proč ne?
7: Protože hůř než já nemůže lyžovat nikdo.
8: Ale především není slušné smát se někomu, když něco neovládá. A to platí při všech sportech.
6: No, hlavně při plavání.
8: Proč hlavně při plavání?
6: Protože bych si nabral vodu do pusy, když se směju.
8: A že je to nesportovní, to ti nevadí?
6: Nabrat si vodu do pusy?
8: Ale Šmanko, pro mě, za mě vyžunkni třeba půlku řeky, ale
7: nepochutná si, vidíte, pane Spejble.
8: A nechci říct, nepoškleboj se, protože i na sportovišti se má člověk chovat slušně. To znamená taky nesurovět, nehádat se a dodržovat pravidla hry. Ale spousta lidí zapomíná, že pravidla slušného chování platí i pro diváka.
6: Tím chceš naznačit, taťulínku, že se nemá františkovat?
8: Co františkovat?
6: No fandit.
8: Ale může se fandit, může, jenže slušně, žádné hanlivé výkřiky, ani na rozhodčího, ani na hráče.
3: Ano.
6: Takže vybízet k ochucení soupeře se nesmí?
8: Co to plácáš? K jakému ochucení?
6: Volat osol ho, opepři ho.
8: Jo, takhle, no jistě, že ne. Naopak slušně povzbuzovat.
7: Do toho.
8: Do toho, to ano.
6: Ještě jeden.
8: Ano, Tak to má vypadat. Ale teď už...
6: Zahajujeme druhý poločas. Ahojda!
3: A správně si ho začal pozdravem, Hurvínku.
9: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym!

0: Vítek Frančíků dostal od tetičky koloběžku, ale ta byla určitě začarovaná. Kdykoliv chtěl zahnout doleva nebo doprava, vždycky, ale vždy Cinky ho schodila do příkopu. A jednou jen tak, že neskončil přímo v sádkách, kde se sice už dávno nepěstují rybí plůtky, ale kde ženské máchají prádlo. Co to jen může být, vrtalo Vítkovi hlavou. Jedu si, nikde nic, cesta rovná a jen chci zahnout, šup z ho, už ležím na zemi. Vítek nebyl žádný padavka, nějaký ten šrám přece patří ke správnému klukovi. Pořádný kluk má mít aspoň jedno koleno odřené, říkával tatínek. A Vítek dík té začarované koloběžce je měl. Jednou ho ta splašená koloběžka schodila u hasičské zbrojnice z rovínka, když zatáčel kolem její zdi doleva. Bum! A ležel v trávě. Ale tak příjemně, že se mu ani vstávat nechtělo. Jen se porozhlédl, jestli někdo jeho kotrmelec viděl, má-li tedy brečet, nebo jestli to je zbytečné. Nikdo v dohledu, pak ani moldánky nenaladil. Náhle však uslyšel docela blízko tiché, ale vyčítavé: ty kluku Frančíku, s tebou já mám ale trápení. Kouká, kdo to a co to. A ona to taková, nějaká slečna, celá průsvitná a jakoby měňavá. Dělají se mi mžitky před očima, řekl si. To bude asi tím pádem. Pak třikrát zamrkal a když ta slečna nezmizela, zeptal se ustrašeně: ty jsi mě viděla? A vy ne? Jsem přece u všech tvých pádů. Nelži. Nikdy jsem si tě nevšiml, vzpamatoval se pomalu Vítek. Však já se taky pokaždé neukazuju. Ale s tou tvou nešikovností to už dál nejde. Já, že jsem nešikovnej? To bys mě měla vidět jinde. To jen tahle koloběžka je začarovaná. Kde pak není, zavrtěla hlavou slečna. Ty jsi nešika a padavka k tomu.
1: Nejsem, trucoval Vítek. A když budu chtít, tak tě přeperu.
0: Víly se s klukama neperou, prohlásila rázně slečna a otočila se.
1: Tyže jsi víla, vykulil Vítek oči.
0: Odstředivá, přikývla průsvitná slečna a pootočila se zpátky.
1: A co tu děláš?
0: Strkám do tebe a ty pak padáš. Jenže to není žádná legrace porážet usmrkanýho nešikovnýho kluka.
1: To proč to děláš?
0: To už je moje práce. Já musím každého, kdo jede do zatáčky, ať na koloběžce nebo v autě, vždycky trochu strčit. Kdo je šikovný, tomu to nevadí a je dokonce rád. Ale kdo je padavka jako ty, zvýraznila víla, natáhne se jak široký, tak dlouhý.
1: Já nejsem žádný padavka a vůbec ani jsem nezabrečel.
0: No jo, ale natáhl ses už 57krát.
1: Ty to počítáš? Vítek si honem duchu promítl všechny své pády, jestli jich snad nebylo víc. A co mám tedy dělat? Rovně už jezdit umím, ale v zatáčkách mě koloběžka skazuje.
0: Koloběžka za nic nemůže, řekla víla a přisedla si k Vítkovi do trávy. Kdybys chtěl, já bych tě naučila jezdit do zatáčky, aby jsi neodřel kolena. Chceš?
1: Já se to naučím sám, zdoroval Vítek.
0: Naučíš, ale se mnou by to bylo rychlejší, jenže to nebude zadarmo.
1: A co by to stálo, lekl se Vítek. Kdyby řekla, že rohlík, no ten by snad z domova dostal, ale nic jiného si jako odměnu nedovedl představit.
0: Musíš uhodnout jednu těžkou hádanku, řekla víla a dávala si záležet na každém slově. Kolik kol má vlastně koloběžka?
1: Je, to přece nic není, to ví každý, zajásal Vítek.
0: Už chtěl vyhrknout, že přece dvě, ale pak se zarazil, že to bude nějaký chyták. Hádanky už jsou takové. Rozmysli si to, Vítku.
1: Vítek se skutečně zamyslel a řekl si v duchu ještě jednou koloběžka. A už to měl. Tři. Koloběžka má tři kola, hlásil radostně. To třetí je na začátku jejího názvu. Sláva, uhodcem, uhodl. Dobrá, uhodl, řekla Víla. Tak pojď sem, já ti to zatáčkové tajemství prozradím. Sesedli se ještě blíž a Víla začala. Víš, ono je to uděláno náramně důmyslně. Podívej, když se v zatáčce trochu nakloníš na tu stranu, kam zahýbáš, a já tě z té samé strany popostrčím, a to já udělám vždycky, to se neboj, že bych někdy zapomněla, tak je to, jako bych tě vlastně podepřela nebo podržela, abys neupadl. A ty tu zatáčku projedeš raz, dva bez pádu. Vážně, Vítku, je to tak? Musíš se v zatáčce trochu naklonit.
0: No, co myslel si, Vítek? Je to strašně složité, ale zkusím to. A když se to nepovede, spadnu po 58. No bože.
1: Vstal, rozjel koloběžku, za hasičskou zbrojnicí se trochu drobátko nesměle nahnul na levou stranu a zatočil řidítky taky vlevo. A hele, zatáčku projel a nic se nestalo. Ono to jde, pomyslel si, ale nahlas řekl, jel jsem pomalu. Tak jeď rychleji a taky se víc nakloň, poradila Víla. I po druhé a po třetí se to povedlo. Pak ještě Vítek zkusil odbočit doprava a už hrdě vykřikoval, hurá, už umím zatáčet, už to umím. Takže já mohu zmizet, řekla Víla odstředivá, rozplynula se a byla ta tam. Vítek ani nestačil poděkovat za prozrazené tajemství. Od toho dne už Vítek Frantíků z koloběžky nepadal a kolena se mu zahojila. Sjel bez nehody i Lášův kopec, naučil se řídit jen jednou rukou a když se chtěl před kluky jo vytáhnout, dával nohu na řídítka. Čepici k šiltovku si otočil štítkem dozadu, aby mu jí v té rychlosti vítr neschodil, tak rychle dovedl jezdit. Na Vílu odstředivou vzpomínal často, ale neprozradil nikomu, ani nejlepšímu kamarádovi Jarkovi Prčků, že se s ní zná. Však si o ní mnohé přečetl v učebnicích, ale tam vždycky psali nikoli o Víle, ale o síle odstředivé. Jenomže Vítkovi to nikdo nikdy nevymluvil. Zřejmě to byla chyba tisku.
2: Jednoho dne mi Bose řekl, dnes v noci budu s Lasem spát na seníku. A Ole taky, když mu to doma dovolí. Na seníkách líhají jenom tuláci, řekla jsem. Náhodou vůbec ne, řekl Bose. Ptali jsme se už mámy, jestli smíme. Utíkala jsem hned k Britě a Aně a řekla jsem jim to. Tak my budeme spát na našem seníku, řekli, a ty s námi, Liso. A tak jsme to ujednali. Džiu, to bude legrace. Jen jedna věc nás zlobila, že si to vyspomněli kluci a ne my. Hned jsem utíkala k mamince zeptat se jí, jestli mi to dovolí. Maminka myslela, že by malé holčičky neměly spát na seníku, ale já jsem odpověděla, že by i holky měly mít nějakou legraci a ne jenom kluci. A tak jsem směla. Sotva jsme se dočkali večera. Lase řekl, hele, vy chcete taky spát na seníku? O co, že se neodvážíte? Co, když přijdou strašidla? To se teda odvážíme, řekli jsme. A pak jsme si nachystali chlebíčky, abychom měli něco k jídlu, kdybychom v noci dostali hlad. A kluci si hned taky udělali chlebíčky.

0: V 8 hodin večer jsme šli. Kluci šli spát na Melangordenský seník a my na Norgordenský. My holky jsme si každá vzala koňskou houni. Ole Kolifink si sebou vzal Svipa. Ten se má, že má psa.
1: Dobrou noc, tulácká bando, řekl tatínek. A maminka řekla, ať se ráno u nás ukážete a koupíte si mléko, to dělají všichni tuláci.
0: Když jsme dávali dobrou noc klukům, řekl Lasse,
1: tak se dobře vyspěte, jestli vám to půjde. Vloni našli na Norgordenském seníku zmii. No to bych rád věděl, jestli tam ještě nějaká bude i letos.
0: A Bose řekl, no možná, že jo, možná, že ne, ale spousta polních myší je tam určitě.
2: Fuj, ty jsou hnusný.
0: Ha, chudáčkové, řekli jsme klukům, vy se bojíte polních myší? To uděláte nejlíp, když půjdete hezky domů a lehnete si do postýlek. Pak jsme odešli se svými houněmi a namazanými chlebíčky. Venku bylo světlo, ale na seníku byla už skoro úplná tma. Já budu ležet uprostřed, vykřikla jsem. A tak jsme si ustlali v seně. Vonilo to moc hezky, ale píchalo to. Když jsme se pak ale zabalili do pokrývek, leželo se nám opravdu moc pěkně. Leželi jsme a povídali si a představovali jsme si, jaké by to asi bylo být opravdovým tulákem, který spává ve stodolách. Anna říkala, že si myslí, že by to bylo prima. Spát se nám nechtělo ani trochu. Ale měli jsme hlad a tak jsme honem snědli všechny chlebíčky, dokud nebyla ještě úplná tma. Až nakonec byla kolem nás taková tma, že když jsme si drželi ruku před očima, tak jsme ji neviděli. Byla jsem ráda, že jsem si lehla mezi Britu a Anu. V seně to nějak divně šustilo. Brita a Anna se přitiskly blíž ke mně. Představ si, že by sem teď přišel opravdový tulák a lehl si tady, šeptala Brita. A nikoho by se neptal, jestli smí. Leželi jsme sticha a chvilku jsme o tom přemýšleli. A tu jsme najednou zaslechli vytí. Hrozné, strašlivé vytí. Bylo to jako kdyby najednou zavilo tisíc strašidel. Umírali jsme strachy. Ale neumřeli jsme, jen jsme hrozně křičeli.
1: Je, to se Lasse, Bose a Olena smáli, protože to oni tak vyli. A taky oni šustili předtím v seně, když se k nám plížili.
0: Brita říkala, že je to moc nebezpečné, když se člověk lekne, protože mu může v žilách stuhnout krev. A řekla, že to poví mamince.
1: Ale Lasse řekl, adi, to byla přeci jenom legrace. A Bose řekl,
2: žalobníček, zvoneček, postavil si domeček.
0: Anna řekla, že se jí zdá, jako by jí ta krev v žilách už trochu tuhla. Potom se kluci vrátili na svůj seník. Rozmýšleli jsme se, jestli se tam nemáme připlížit a postrašit je taky, ale už bychom to byli nedokázali, tak jsme byli ospalé.
1: Probudilo nás kokrhání na Norgordenu a také to, že nám bylo zima. To bylo zima. Nevěděli jsme, kolik je hodin, ale zdálo se nám, že už je čas vstávat.
0: Právě když jsme vystrčili hlavu ze vrat, Lasse, Bose a Ole vycházeli z Melangordenské stodoly. Taky jim bylo zima. Běželi jsme se ohřát do naší kuchyně. Představte si, že nikdo ještě nebyl vzhůru. Všechno to spalo. Protože bylo teprve půl páté. Ale naštěstí brzy zazvonil Agdin budík, protože musela vstávat a jít dojít.
2: Dala nám teplé mléko a žemle. Ty nám chutnaly. Potom jsem si honem vlezla do postele, protože se mi ještě chtělo spát. Byl to určitě moc chytrý člověk, ten, co vynalezl postele. Protože ve své posteli se každý vyspí opravdu líp.

louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho. Když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy, do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže a řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se a diví, klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá, dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda, nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce.

0: Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a Klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A Klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávě mě pohádku, zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
3: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
2: Jaký zvyk?
3: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
2: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ho vdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
3: A ty?
2: Já? Já nemám nikoho.
3: A dost?
2: A dost.
3: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
2: Nevím. Podívej, tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kassiopeia.
3: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
2: Prý se budeš vdávat.
3: Budu sedmá žena.
2: Sedmá žena? A koho?
3: Nějakýho sultána.

0: převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
1: Jo, ale kde vězí ten kluk?
2: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostuje!
3: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kulí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lísce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizí Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal.
4: Máte to marné.
3: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla ji medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždičkem, vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
5: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
3: Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizí Zubka a řekl: pořídím to na dvakrát. Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka a málce to náručem. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizí Zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

0: ožravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme. Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. Takového siláka to jsme ještě neviděli. Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčel velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
1: Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde.
0: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdo si zazvonil u dveří. Maminka se divila.
2: Kdo to k nám jde tak pozdě?
0: Řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. Kdo to je? Zeptal se.
2: Nějaký pan Izrty,
0: řekla maminka. Přišel si prý pro našeho Petříka. Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
3: Ale já nikam nechci jít,
0: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
2: Když pan Izrty říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít.
3: Ale já nechci, křičel Petřík.
0: Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrtyovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.

0: O pekelných darech. Byl jeden chudý tkadlec. Takovou bídu měl, že nebylo do čeho kousnout. Žena mu povídá jednou ráno: slyšíš, náš soused zabíjí, jdi, popros, snad dá kousek masa, byl by oběd. Ten chudý šel, přišel k sousedovi, tam vepře pařili. Prosí chudák o kousek masa, ale soused se ulakomil, že nedá. Ale chudý člověk prosí: ustrňte se nad mou bídou, žena a děti doma hlady mrou a já nemám, co bych jim dal. Tu soused ve zlosti kus masa uřízl a povídá: nate a děte, už do horoucího pekla. Chudý vzal, poděkoval, ale venku mu slzy vyhrkly nad tou nevlídností. Dívá se na maso a povídá sám k sobě: věru bych raději šel do pekla s takovou almužnou. Jen to pověděl, hned se k němu nějaký človíček černý přitočí a že mu tedy do pekla ukáže cestu. Ten chudý člověk byl celý omámený, nevěděl už, co dělá, a šel s tím černým. Netrvalo to dlouho, byly u brány pekla. Teď ti dám radu, povídá černý. Pojď s tím masem k Luciperovi, on je vezme od tebe. Až se bude ptát, co chceš za ně, řekni, že ten ubrus, co má na stole prostřený. Vedl čerta tkalce do veliké sednice, tam seděl Lucifer za stolem. Co nám neseš? Povídá tkalci. Kousek masa. Jsem s ním. A co za to? Ten ubrus mi dejte z vašeho stolu. Dostal tkadlec ubrus a šel zase z pekla. Čert, který ho doprovázel, ptá se: víš-li ty, jaký je to ubrus? Jak bych věděl, opáčí tkadlec, jen to vidím, že je příze hrubá. A čert mu na to: takového bys, milý tkalče, nikdy neutkal. Prostřeš-li ho a řekneš: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro mě stačí, co hrdlo ráčí, hned budeš mít. A tak bude, pro kolik osob poručíš. Potom čert tkalce vyprovodil na cestu a pověděl mu, kudy domů. Ale zpáteční cesta byla delší. Šel tkadlec až do večera a když už se stmívalo, zašel do hospody. Dejte mi nocleh, povídá. Hospodský se ho ptal, má-li mu co k jídlu přinést. Tkadlec nechtěl. Prostřel svůj ubrus na stůl a povídá: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro dva stačí, co hrdlo ráčí. A hned tu na stole řada mís se ukázala, jídla vzácná byla na nich, maso pečené, kuřata, zvěřina v omáčce, ryba s kořením, i koláče byly a cukroví, láhve vína, všeho v hojnosti. Tkadlec pozval hospodského ke stolu a dobře se měli. Po večeři šel tkadlec spat a hospodský povídá ženě: takový ubrus, to by byla trefa. A žena mu na to: podstrčíme mu jiný, však máme podobný, on ničeho nepozná. Když tkadlec spal, strčili mu jiný ubrus a ten zázračný schovali. Tkadlec se ráno probudí, umije se a obleče, potom prostře ubrus a povídá: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Ale ubrus byl prázdný. Volát kadlec po druhé, zase nic. Ani do třetice se jídlo neukázalo. Tud kadlec sebral ubrus a šel zpátky do pekla. Potká za z toho čerta svého průvodce a povídá mu, že ubrus jen jednou poslechl, teď že není k ničemu a že ho zpátky nese. Dones ho tedy jen k Luciperovi, povídá čert, a řekni, ať ti dá raději toho kohouta, co sedí na bydle u pece. Kadlec šel k Luciperovi, dal mu ubrus a dostal kohouta. Vzal ho pod rameno a jde z pekla. Průvodce se ho ptal, víš li ty, jaký je to kohout? Jak bych věděl, jen to znamenám, že se mu nechce kokrhat, ještě jsem ho neslyšel. Však on zakokrhá jen jak poručíš. A jak zobák otevře, dukát mu vypadne. Šel tkadlec z pekla a měl radost z kohouta. Přijde na noc zas do té hospody, ale hospodský se ho ptal, má-li peníze. Tkadlec postavil kohouta na stůl a poroučí. Kokrhej. Hned kohout zakokrhal a ze zobáku dukát vypadl. Hospodský přinesl tkalci dobrou večeři a potom mu nocleh přichystal. Když ho uložil, povídá ženě, takový kohout, to by byla trefa. A žena mu na to, máme kohouta podobného, toho mu podstrčíme, ničeho nepozná. Vyměnili kohouta a tkadlec o tom nevěděl. Když ráno vstal, vezme kohouta a poručí, kokrhej. Ale kohoutovi se do kokrhání nechtělo. Marně tkadlec poroučel a tak se rozlobil, sebral kohouta a šel s ním do pekla. Ten známý čert byl u brány a tkadlec hned mu vypravoval, že kohout jen jednou zakokrhal, teď že už poslechnout nechce. Dej ho tedy Luciperovi, povídá čert a zasmál se, a řekni, ať ti dá raději tu hůl sukovici, co stojí u dveří v koutě. Tkadlec došel k Luciperovi, dal mu kohouta, dostal sukovici a pospíchal z pekla. Potká svého průvodce a ptá se, jakou by ta hůl měla moc. Och, milý člověče, to je taková sukovice. Když řekneš, hej, holi, ať bolí, začne ona tomu, komu chceš, po zádech tancovat. A ještě ti něco povím. Jak v té hospodě tě dvakrát ošidili, jdi tam a hůl pomůže. A tak tkadlec to všechno vyslechl, šel z pekla rovnou do té hospody a že by chtěl nocleh. Hospodský viděl, že ten člověk nic nenese, jen hůl jakousi sukovitou, a hned ho začal odbývat. Jděte jen s pánem Bohem, nemám dnes místa. A když se tkadlec hnout nechtěl, začal ho ze dveří vystrkovat. Tud tkadlec zvedne hůl, křikne, hej holi, ať bolí. A milá hůl začala hospodskému po zádech rejdováka tancovat. Hospodský se uhýbal a bránil, nic mu na plat. Hůl ze zad nejde a jak ho mydlí, tak ho mydlí. I začal chudák pro Boha prosit, jen ať hůl přestane. A tkadlec povídá, dáš mi můj ubrus a mého kohouta, bude konec bytí. Co měl hospodský dělat? Musel přinést ubrus i kohouta. Tkadlec to sebral a šel svou cestou. Přijde domů, tam žena a děti v takové bídě byly, že div hladem nezemřeli. Pěkný jsi otec, vítala ho žena, nechá nás tu v největší nouzi a sám jde si světem. Ale tkadlec odpověděl zvesela, však tě už té psoty bude konec. Vzal ubrus, na stůl prostřel a povídá, poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Hned tu byl stůl plný jídel nevídaných, i víno a pivo bylo. Tkadlec se ženou a s dětmi zasedli, jedli, pili, hodovali, radost měli. Žena si pochvalovala, dobrá věc, takový ubrus. Povídá muž, tu já, holenku, ještě jinší věc mám. Šel do síně, kohouta za křídlo chytil. Přinesl ho do sednice a postavil na stůl. Kokrhej! Poroučí a kohout kokrhal. Jak zobák otevřel, vypadl dukát. Tak jim kohout přes celý den kokrhal a dukáty ukládali do truhly. Když se to doneslo k bohatému sousedovi, hned on přiběhl a povídá tkalci, člověče milý, pověz, kudy jsi ty pro ty věci šel? Kdybych ti masa nebyl daroval, jak bys byl štěstí našel? A tkadlec mu všechno věrně vypověděl. Tu ten lakomec zrovna zabíjeli, nejlepší kus masa od plece usekl, sebral se a že půjde do pekla. Na návsi, kde se vzal, tu se vzal, černý človíček se k němu přitočil, že ho povede. Než se sedlák nadál, byli v pekle. Brána se otevřela, čerti tam stáli a ptají se, co nám neseš? A sedlák povídá, kus masa. Všichni se zachechtali. To věru, jak živs tak ochotně nikomu nedal almužnu, jako nám maso neseš. Za takovou lásku si tě tu navždycky necháme. Pekelná brána se za lakomcem zavřela, víckrát se domů nevrátil.
1: Stará myší legenda. Stalo se to v době, kdy se ještě psalo slovo myši s měkkým i, tedy myši. Tehdy se totiž svět nekomplikoval gramatikou, prostě proto, že ještě nebyla vynalezena. Myši jsou tak malinké, protože byly stvořeny vlastně z toho, co se odrolilo z jiných božích výtvorů. A to právě pramyšáka jménem Vrták štvalo. Ono to má své výhody být mrňavý. Máš to jednodušší s ubytováním, potřebuješ mít potravy, lehčeji se schováš před nepřítelem, i když v době, o které mluvíme, ještě nepřátelé nebyli. To je teprve pozdější vynález. Jenomže pramyšáka vrtáka nakazil někdo ještě menší než on sám, ale o to nebezpečnější. V době božské tvorby se totiž ďábel pokoušel zmařit to veliké dílo a pramyšák se nakazil bacilem malichernosti. Několikrát denně chodil za stvořitelem a aby ho při jeho velikosti bylo dobře slyšet, vysokým hláskem křičel, taková nespravedlnost, tady určitě funguje protekce, Proč právě my máme být tak malinci? No, to je pěknej naschvál. A koukej si okamžitě něco udělat. To žirafy ty se dovedli vlichotit, abys na ně dal víc materiálu, co? Možná je to ten, co chyběl pro nás. Od té doby právě myši piští takovým vysokým hláskem. Stvořitel chtěl s každým vyjít v klidu, a tak daroval vrtákovu rodu teplé, hebké kožíšky. Ty mají dodnes. Aby ten konflikt urovnal, věnoval jim taky křídla. Ale aby zase nepoštval ostatní, křídla dal jen některým z myší. Všem potom sametová ouška a považoval tím vše za vyřízené. To se ale mýlil. Bacil malichernosti dostal od ďábla vynadáno za to, že nesplnil svoje poslání a na koberečku si to pěkně schytal. Začal se tedy více snažit splnit svůj úkol. Nakazit pramyšáka. Dlouho střílel naslepo. Vrták částečně uklidněn výhodami, které vybojoval, ne a ne se užírat. Až když jako zvláštní pozornost získal i paní Mišákovou, pramyšku Troubelku. Pak už nebylo nic, co by zhatilo bacilovi plány. Kožich tedy mám, oči jako korálky taky, učela Troubelka. Co je mi to platné, když se musím dívat na své okolí pomalu daleko ledem. Jaguár dostal kožich taky, navíc s puntíkama. Zebra si vyškemrala pruhy. A já se mám spokojit s obyčejným stříbrem? Už jsem tě kolikrát viděla, jak házíš očkem po pralasičce. Není divu, když ta si žije mezi stromy a pro mě je dobrá každá díra. Kdyby ti na mě jenom trochu záleželo a kdyby si byl chlap, tak se mi postaráš o větší velikost. Vrták se chvíli trápil, chvíli vymýšlel kudy na to, ale když mu doma přestali i vařit, už mu nezbylo než jít do boje. Jenže díky bacilovi ho nenapadaly zrovna čisté myšlenky. Místo, aby se snažil získat velikost svými zásluhami, uchylil se k nečistým praktikám. Na truc a na důkaz svého hrdinství začal do celého díla dělat díry. Ten dobrý sýr Emmental, ten vznikl právě na památku toho, jak tehdy pramyšák navedl všechny své potomky, aby z pomsty sežrali celou stvořitelovou práci. Jenže zahrávat si s takovými věcmi, to není jen tak. To má taky svoje důsledky. Stvořitel nebyl mstivý, ale musel sjednat pořádek. Když už jak Emmental vypadala krajina kolem, určil pramyšákovi stráž. Právě v té době řešil ještě další spor. Však to znáte. Neporovnají se mezi sebou lidé, natož různé druhy tvorů. Tenkrát zrovna se znesvářily kočky se psy. Pohádali se o to, kdo bude člověku blíž. Člověk byl v té době teprve v plenkách a byl moc roztomilý. Nikdo nemohl tušit, jak to s ním půjde dál a co se z něj stane. To by se o něj tolik netahali. Ale bylo už jasné, že časem u něj bude dobré bydlo, teplo a krmení. Stvořitel tedy moudře spojil tyto dva spory a určil právě rozhádané kočky a psy za správce myší. Myslel si, že je společná práce zblíží, že se lépe poznají a zmoudří. Kočky a psi se svého úkolu zhostili velmi svědomitě právě proto, že si tím chtěli u stvořitele šplhnout. Rozběhli se po celé zemi a práci si dokonce rozdělili. Kočky, které lépe vidí po tmě, hlídali myši v noci a psi po nich pátrali přes den. Akce začala a trvá dodnes. Mezitím se stala další závažná věc. Jak už jsem říkal, myši, aby jim byl dorovnán jejich velikostní handicap, dostali křídla. Jenže mezi tím bylo stvořeno ptactvo nebeské, motýly, včely, sršny, mouchy. Zkrátka, na skladu materiálu už nic kloudného nebylo a tak dostali myši jen pár kousků toho, co zbývalo. Dostalo se tedy jen na některé a ty byli nadšeny tím, že mohou létat. Ale zase se styděli za tak zbytkový model a rozhodli,